0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Kup mi den, kup mi noc.

Autor Jirka Tieftrung a mistr zvuku Vojtěch Dluhý vás vítají k poslechu pravidelné ostravské hodinky Oldies. Na úvod připomínám, že kromě terestriálního příjmu klasickým rozhlasovým přijímačem můžete tento pořad poslouchat v reálném čase také na internetu, kabelem a dokonce přes družici, kdykoliv později pak také z rozhlasového internetového archivu.

Na úvod to byl pohled do britského singlového žebříčku přesně před 48 lety. Americké trio First Choice zaspívalo svůj hit Ozbrojený a extrémně nebezpečný. Neberte to doslova, je to o muži, který je nebezpečný ženám, protože je dokáže neodolatelně svádět. Před týdnem jsem porovnával předělávku Petra Pospíšila s anglickým originálem, teď tu mám tehdy zmiňovanou francouzskou předlohu.

Ta první píseň má název Udeř ze všech sil, zpíval ji Dick River. Tu druhou zpíval také, to už jsou ale 70. léta a také předělávka, francouzsky je to J'aimerais te frapper. Když jsem ji naposlouchával, naskočilo mi v češtině zvukomalebně, že přitom chrápe. To je samozřejmě jen for, určitě se některým z vás vybavilo, že je to původně I hear you knocking Smileyho Louise.

Ve fonotéce jsem náhodou zavadil o výběr britských The Springfields. Řekl jsem si, no proč ne, a vybral píseň Say I Want Me There. Je pod ní sice podepsán Tom Springfield, ale jen jako autor anglického textu. Původně je to totiž stará francouzská lidová Ve svitu měsíce. Tu druhou, Stříbrné nitě a Zlaté jehly, si The Springfields vypůjčili z repertoáru Američanky Wandy Jackson. Máte naladěnu pravidelnou hudební hodinku s názvem Oldies aneb historie z černých drážek, to nejlepší a pokud možno neohrané z let 50., 60. a 70. pro vás vybírá Jirka Tieftrunk.

Do porovnávací rubriky jsem jako prvního vybral Milana Černohouze a jeho píseň Šarm. Doprovázelo orchestr Gustava Broma, textovala Růžena Sipěnová, rozhlasová nahrávka vznikla před půl stoletím. Americký originál je z roku 1939, pro srovnání jsem vybral vinyl o 20 let mladší. Day in, day out zaspívá ze svého alba Come Dance with Me, Mr. Swingu Frank Sinatra.

snad jste postřehli, že Brňáci se s tím příliš nemazali, rozdíl ve stopáži nahrávek je 1 minuta. Časový rozdíl mezi nahrávkami je 11 let a na aranžmá je to samozřejmě znát. Mám pro vás americké Hollywood Argyles a protože jejich Hollywood znáte, vybral jsem hned 3 jiné kousky. Zkuste si vzpomenout, čím se inspirovali v případě toho třetího. Určitě jste tu melodii mnohokrát slyšeli.

top of your foot.

made me feel like a little old crumb.

Jsme v roce 1960, název skupiny Hollywood Argyles vznikl podle toho, že nahrávací studio bylo v LA na rohu ulic Hollywood Boulevard a Argyle Street. Slyšeli jste písně The Bug-Eyed Man a You've Been Torturing Me a instrumentálku The Lost Ranger. A právě na toho ztraceného rangera jsem se před chvílí ptal, jistě jste poznali, že inspirací byla klasika Willem Tell Joaquina Rossiniho.

Pavla Nováka jste určitě také poznali, zaspíval písničku s názvem Bílé sportovní auto. Doprovázeli ho ostravský rozhlasový orchestr a sbor řízení Pavlem Staňkem. Autorem textu je Vladimír Čort, rozhlasová nahrávka je z podzimu 1975. V křestním listu nahrávky není ohledně zahraničního originálu žádný správný údaj, zázrakem se ale identifikace podařila. Zaspívá Australan Robin Jolly. Máte naladěnu pravidelnou hudební hodinku s názvem Oldies aneb Historie z černých drážek, to nejlepší a pokud možno neohrané z let 50., 60. a 70. pro vás vybírá Jirka Tiefrung.

Dal bych tomu nálepku pochodový bubblegum, píseň má název Marshall's Portable Music Machine. Byl to v roce 1972 hit v Austrálii a jako už mnohokrát mě napadá otázka, jak se tehdy dostal až k nám. A mám otázku také k vám, posluchačům. Vybaví se vám, jestli má tato eurovizní písnička francouzské zpěvačky Marie Myriam také českou verzi? Jestli ano, tak mi to prosím napište.

a zpíval J.J. Cale svou After Midnight z alba Naturally, to jsem vám tak trochu dlužil. Prosil jsem vás, abyste mi ohledně té první písně napsali, pokud něco víte, tak tady jsou kontakty. E-mailový oldies.ostrava@rozhlas.cz, SMSky posílejte na číslo 723 102 513.

Ano, i na tuto nahrávku, kterou všichni znáte, přišla teď v porovnávání řada. Textoval Boris Dropa, jen mě mrzí, že na etiketě suprafonského singlu z roku 1968 není název Massachusetts napsán správně. Někomu v suprafonu bylo zřejmě těžko podívat se na mapu nebo do nějaké encyklopedie. Hrát a zpívat teď budou samozřejmě Bee Gees, single bodoval po obou stranách Atlantiku.

Zakončím pohledem do historického kalendáře a hned dvěma songy. Britský kytarista a zpěvák Chris Spedding se právě dožívá 77 let a mám tu jeho Motorbikin. Johnu Rostillovi, baskytaristovi The Shadows, by právě bylo 79, zemřel bohužel už v roce 1973. Na jeho připomenutí je ten druhý ve dvojici Don't Make My Baby Blue. Další oldies vám nabídneme zase za týden.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Skoro povinně si můžete naordinovat Humoriádu každý všední den po 16. hodině. O víkendu to nahraďte hvězdnými návraty a pokaždé se setkáte s někým, kdo umí vzpomínat, umí komentovat a vybírat i dobré interprety. Dnes si tuhle roli bere na sebe Martina Hudečková. Ahoj, Martino.
2: Ahoj, dobrý den.
1: Jsi nervózní?
2: Ale no tak trošku jo, přece jenom veřejně mluvit není jen tak úplně tak.
1: Budeme spíš veřejně vzpomínat.
2: Tak to jo, vzpomínat to já už můžu.
1: A taky budeme soutěžit o knížky z Humoriády.
0: Humoriáda.
3: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy

odpověď, co bude zítra, za pár let, za obzor slunce zapadá, na dobrou noc svým věrným zamává. Co teď tvůj úsměv znám už na spaměť,

0: jsme to slíbili, že si budeme vyprávět. Tady Michal Hruza bude ti vyprávět. Tak teď chci slyšet rozhodnutí nad první ukázkou. Martina Hudečková vybírá ze seznamu o Moriádě.
1: Tak jestli si mohu vybrat, tak já bych šla po Miloši Kopeckém, panu Lasicovi a panu Satinském.
0: Dobře, jejich ukázka z pořadu Za dveřmi, tak si dáme kousek, posluchači pak rozhodnou.
2: No dobré, prostředí a nemocnice, ale tam se větě zpráva, to vím, ale povedzme, prostředí je celkom jiného charakteru. Prostředí je, kde se objavují však děvčata a...
3: S vaším dovolením. Vy můžete myslet buď bar, anebo plovárnu.
2: No tak já myslím, že bychom mali radši hovorit o takom prostředí, které je nám bližší, však plavárny.
3: Bar! Zůstaneme u té plovárny. Pane, radím na plovárně zásadně v županu.
2: Županu.
3: V plavkách si vás nikdo nevšimne, teda mě jo. Mě si všimnou právě. Normální, či jo. Župan.
2: A keď si vás nevšimnu?
3: No, tak fakt radím najít nějakého známého, domluvit se s ním.
2: Ano, aby se on začal topit, skočit za ním, no. Župan dole, nafackat ho, vytiahnout za pače si na breh a jste hrdina.
3: Celá plovárna je vaše! Ano, to samozřejmě sympatie patří hrdinovi. Já si vždycky říkám, třeba například písničky, že ano. No kdo je oblíbenější než zpěváci, jenže.
2: Snad zpěváčky, ale to je vlastně...
3: Ano, zpěváci, že musíte to být. Jenže já si říkám, ano, jsou oblíbení, ale za jakou cenu? Čím je to vykoupeno? Přemýšlej. Je to vykoupeno obsahem, smyslem, písně. Tam přijde tam mladý, krásně, vypadá urostlý, šlachovitý, čistý chlap. Ne. Perfektně oblečený vypadá.
2: Samý šper.
3: No, ještě kroužek do nosu by měl. Sako podle posledního střihu, prosím.
2: No, je to?
3: Tak to ne, asi... To není ono. Samozřejmě to lidi rozptiluje. Oni se koukají na ně, jak vypadá. A ta písnička se vytrácí.
2: Obsah se ztrácí.
3: Ano, proto já se domnívám, že při písni by kamera měla zabírat jaksi z člověka to jednak méně důležité a méně zajímavé.
2: Nepodstatné.
3: Nepodstatné, tak se říkáme chodidla a nohy, řekněme, po kolena, jo?
2: Nohy samozřejmě u mužů, však?
3: Ano, no u žen hlavu. Já mám vizi, že k tomu televize jednou dospěje.
2: Ano. To znamená, že ak by mal vyniknout obsah písně, zpěvák by mal být vlastně fádný, nevýrazný.
3: No, já rád vidím škaredý.
2: Ano, tak to jako postavou skôr invalid však.
3: Proč se koukáte na mě přitom?
2: Jedným slovom, nevýrazný typ, aby mohl vyniknout obsah tej písně.
3: Vede se správně. Řekněte mi ale, prosím vás, kdo podle vás by měl tedy zpívat?
2: No, přece my!
4: Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Ústřední dvojce toho pořadu, tedy Milan Lasica a Julius Satinský, tak s někým z nich potkala ses, Martino? Viděla jsi se?
1: Potkala jsem se s panem Lasicou, když jsme s Jurajem byli na filmovém festivalu v Trenčanských Teplicích a tam pan Lasica tomu šéfoval, tomu festivalu, a měl vždycky jako v pracovní náplni večírek, vlastně večeři s hlavním hostem, a to byl tehdy Juraj. Aha. Byl hlavní host. A takže jsem se octla na takový večeři s panem Lasicou, paní Vašáriovou, Juraj a já. A ze začátku to bylo, ano, pane režisére, ne, paní Vašáriová, děkuji, paní Hudečková. A takové jako, inu jako na festivalu, takové strojenější, takové královské. No a potom byla jedna sedmička velmi dobrého vína, druhá sedmička, pánové pak přešli, myslím, na nějaký panáčky. A končilo to strašně veselým večírkem, kdy jsme se všichni hyňali, opravdu hyhněli jak malé děti, a s paní Vašáriovou jsme si vyprávěli o sestrách.
0: Ano.
1: Ona tedy mluvila o Milce, že jo, já o svý, o Lince, o svý sestře, a vyprávěli jsme si, jo, a to bylo tehdy u babičky a dědečka, když jí spadla panenka do senkrůvny, no a Milka a senkrůvna, to je taky, A teď prostě začínalo to upjatě, ano pane režisére, ne ano. Pane režisére. A končilo to takovým rozhyňaným, veselým večírkem, ale protože to jsou noblesní lidi, tak to bylo stále na úrovni.
0: Ano, ano, takže čas a vínko pomohlo takhle ano, zbořit některé ty společenské bariéry a zafungovalo to. A to jste byli jenom sami takhle večeře, nebo jako ještě
1: to jsme byli
0: další? Jenom?
1: Ne, to právě bylo takhle ve čtyřech. Jo. A proto to, ten začátek je takový jako...
0: Takže salonek nějaký?
1: Tak, ano, salonek, prostě high life. Bylo to všechno velmi high life, ale končilo to těma veselýma historkama o těch dědečkách a babičkách na vsi a co z toho vyplývalo. A
0: nějaké společenské fópa neproběhlo, že
1: ne,
0: se někdo pokecal?
1: Jsme byli velmi všichni distingovaní. Já jsem se teda klepala jak ratlík, protože já jako jsem schopná, moje práce s příborem je slavná. Jo. To já dokážu katapultovat o kyselé okurky nožem takže jako já jsem se přesně bála, já jsem skutečně, ač mi to málo kdo uvěří, jenom dňobala, protože jsem si říkala, aby prostě neskončil nějaký knedlík nebo něco u pana Lasici na klíně, že jo.
0: Martina Hudečková je naším hostem. Vybrala na úvod Milana Lasicu, Julia Satinského a taky Miloše Kopeckého. Můžeme pokračovat s Lasicou a Satinským, když to zkrátím, anebo vám můžu nabídnout anekdoty z kabaretu pro pamětníky. Vy si je teď vyberte na telefonním čísle 731 800 900, nebo hlasujte SMS-kou, pak je ale posílejte na jiné číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B nám stačí, ať víme, do které kolonky to padá. Tak to je náš pořad.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: První dnešní souboj vyhlásili jsme už před písničkou, pokračujeme dál, takže Milan Nasica, Julius Satinský, varianta A, varianta B jsou anekdoty. Komu dáváte hlas? Ptáme se s Martinou Hudečkovou. Vás co voláte? Tady tu telefon.
4: Dobré odpoledne, vám oběma přeje Vláďa z Mladovic a ptal bych si anekdoty. Bčko, díky.
3: Vláďo, my děkujeme vám za volání do Humoriády na číslo 731 800 900. Kdo tam je?
5: Dobrý den, tady je Martin ze Přehozdí. Zdravím vás i vašeho milýho hosta.
6: Děkuju.
5: A dal bych si bečko.
3: Anekdoty, opět další bod. Děkujeme za to. Kdo další?
7: Miroslav z Karviny. Dobrý den pro oba a volím anekdoty.
3: Taky volíte anekdoty. Děkujeme za zavolání. Děkujeme. Přepojeme samozřejmě na dalšího, kdo využil našeho spojení. Kdo pak to je? Vítejte u nás.
8: Tady pejskar ze Dvora Králové nad Labem. Zdravím paní Martinu a Patrika Rozehnala.
6: Děkujem.
8: A dáme si anekdoty.
3: Dobře, tak jo, rozhodnuto, budou to. Na začátku to vypadalo spíš na pokračování, ale nakonec jste udělali změnu, vybrali jste anekdoty, ty zvítězili a my je tedy pouštíme.
9: Tady v tom paneláku máte takový krásný skříně ve zdi.
10: Jaký skříně? To jsou přece pokoje.
11: Obžalovaný, chcete ještě něco dodat?
10: Ani ne. Mně už těch 5 let stačí.
12: Člověče, mý dceři je zítra 15 let, tak no. Si myslím, že si s ní asi budu muset promluvit o těch choulostivých věcech.
13: Kamaráde, to budeš koukat, co se dovíš zajímavých věcí.
14: Pojďte sem, Přesličková.
15: Ano, prosím.
14: Jako ředitel vám musím říct, že tohle to není továrna, to je blázinec.
15: Kde pak blázinec? Tam je aspoň ředitel normální. Nerada mluvím, Žán. Pokynuli takto hlavou, znamená to, že přijdete. Rozumíte?
16: Ano, úplně. Taky nerad mluvím. Zakroutím-li takto hlavou, tak to znamená, že nepřijdu.
12: Poslední, nechodili my jsme spolu do obecné školy?
11: Se mnou žádnej plešatej do obecné školy nechodil.
12: Studentko Kájo, musím se vám přiznat, že je mi 8 studentů milejších než vy.
9: Mě taky, soudruhu profesore.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Kabaret pro pamětníky a tedy série anekdot. Možná ještě přijdou další, až vám nabídnu další ukázku, budete přemýšlet. Tak vypráví se ještě anekdoty mezi herci, když jedu na zájezd? Nebo
6: zcela jistě, ale můj život je tak pohnutý, že já dávám přednost historkám ze životu.
3: Ty jsou taky vtipné.
6: Ty jsou velmi vtipné.
3: To tak jako přichází samo za tebou, nebo spíš jako to nasáváš od ostatních, že si necháš vyprávět, co si jim stalo?
6: Ale ono je to takový inspirativní, že jo? Protože to je takzvaný to štengrování, že někdo řekne, no představte si, co mně se stalo. No to nic není, to já teda moje. A víte, moje sestra mi řekla, no ale to nic není, protože moje sestra mi řekla. A to potom jako, a ty historky ze života já mám tak nějak radši.
3: Jo, to mi připomnělo toho menšíka, který tady byl slyšet, ten taky tímhletím stylem trošku vyprávěl.
6: Ano.
3: Potkala se s Menšíkem nebo ne?
6: Potkala jsem se s panem Menšíkem a pan Menšík byl shodou okolností tatínkem mé spolužačky Martiny Menšíkové a když jsem jí přenechávala o maturitě svoje taháky na maturitu.
3: A to se jako dědí takhle? Jako,
6: to se dědí.
3: Nebo to si vyžádala?
6: Já měla velmi žádané taháky, protože já jsem to napsala maličkýma písmenkama a byly naprosto geniální. Kolovali po celé konzervatoři a s mýma tahákama maturovalo normálně několik jako ročníků. A
3: myslíš, Martina, že tam ještě jsou?
6: Myslím, že ne, to už nepřežili. Ale už. Martina byla jedna z těch, která právě jako ty taháky ode mě dostala a pan Menšík mi následně napsal, jen ať se to naučí sama.
3: Takže to bylo takovéhle setkání vlastně soukromé, nikoli herecké.
6: Ne, herecké jo. Ne, bohužel jsem s panem Menšíkem.
3: S Martinou se vídá?
6: S Martinou se nevídám a to je mi taky líto, protože ta je taky strašně vtipná. To má po tatínkovi.
3: Jo, podědila to. Vážení, čím budeme pokračovat? Další várkou anekdot, tedy tentokrát hospodský mezi Zlaté mříže, nebo nám něco povypráví, přečte kousek povídky Jirka Krampol. Vybíráte si vy. 731 800 900, naše telefonní číslo sem do studia a SMS-kové 90 011 04. Stačí heslo, nemusíte se rozepisovat, pokud píšete Humor mezera A, hlasujete pro anekdoty, když Humor mezera B je to hlas pro Jiřího Krampola. Tak do toho, je to na vás.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pokračujeme s humoriádou a ještě s druhým soubojem. Ve hře jsou anekdoty a nebo povídka, část povídky v podání Jiřího Krampola. Vybíráte si na telefonu 731 800 900 a naslouchá vám Patrik Rozehnal a Martina Hudečková. Kdo je tam na telefonu ukryt v téhleté chvíli? Dovolal se.
2: Haló.
1: Ano, jste to vy. Povídejte.
2: No, haló.
1: Musíte si vypnout rádio, protože vás to mate, slyšíte ozvěnu. Tak když se nám rozhodne kdokoliv zavolat, prosím, zapomeňte na rádio a mluvte jenom s telefonem. Tak povídejte, Ačko nebo Bčko?
2: Já jsem neslyšela pořádně to, co tam je to A to nebo B.
1: Ačko jsou anekdoty, no. Bčko Jiří Krampol.
2: Tak Jiří Krampol, Bčko.
1: Dobře, zapisuju a děkuju zároveň. Kdo další? Kdo pak tam je? Jde nám to stěží teď nějak.
3: Jak se to zadrhlo.
1: Prosím, nejenom, že si stěžíte rádio, ale taky poslouchejte telefon. Tak do třetice, snad to vyjde.
2: No, vyjde. Dobrý den. Dobrý tady den. Posluchačka Eva a já bych chtěla pana Krampola.
1: Dobrá, dáváme mu bod od vás.
2: Já vím, mějte se hezky.
1: Vy taky. Hezký poslech zbytku humoriády a dalších pořadů. Telefon opět obsazen.
4: Haló.
1: Ano, dobrý den.
4: Dobrý den. Tady je Eduard. A chtěl bych pana Krampola.
1: Taky byste chtěl Krampola. Dobře, tak zase Krampola nebo anekdoty. Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Roman Prostějov a přál bych si pana Krampola.
1: Taky, výborně. Tak jo, děkujeme, zdravíme do Prostějova. Mějte se pěkně a s někým to ještě uzavřeme v téhleté chvíli. Kdo se dovolal, vítejte u nás.
6: Haló, tady Květa ze Strážnice.
1: Ano, a
6: to bych prosila.
1: Tak jo, na plné čáře v podstatě Jirka Krampol, takže část tedy povídky, jak jsem řekl, z Šimka a Grossmana, jak jsme se věnovali umění.
7: Láska k divadlu však zvítězila, i když musím konstatovat, že divadelní sál v budově Stodoly nebyl z nejvýstavnějších a co chvíli na herce padaly došky. Osvětlení bylo také chabé. Dost vadilo, že elektřinu vyráběl nápověda liščím ohonem a ebonitovou tyčí. Přesto jsme díky nadšení hereckého ansámblu v krátké době nastudovali Shakespeareovu hru Hamlet aneb Kralevic dánský. Režisér mi přidělil roli huhlajícího ducha. Už na zkouškách jsem strašil pěkně a pak přišla premiéra. Stodola byla narvaná k prasknutí. Přišli i lidi. Otevřela se opona z pytlů, pár slov a jde duch. To jsem byl já. Pomyslel jsem si, zahlédnu v novináře z Hradce. Píliu si musíš zaujmout. Přišla tvoje chvíle. Obrátil jsem do sebe půl litr kozího mlíka s rumem a vyhoupl se anglickým trikem na jeviště. Začal jsem strašit tak silně a mocně, že jsem se sám vyděsil a utekl z jeviště. Ale nic, znovu kozinka, anglický trik a jsem znovu před lidmi. Koukám, kde je Hamlet. Chvěl se strachy pod Lipkou. Bylo mi ho líto, ale blesklo mi hlavou. Podlesí Hradec Praha a šlápl jsem na to. Hu, zařval jsem mocně. Několik dětí začalo plakat. Píliu si, děláš to dobře, řekl jsem si a zapálil kulisy, aby nám nebylo lépe vidět. Nemusím snad dodávat, že jsem přitom stále křičel text do role. Hu. Přední řady se hnaly ke vchodu, zatímco zadní byly už dávno venku. Stodola vesele hořela a plamen mohutně osvětloval mé anglické triky. Bylo to nádherné. Strci svou ebenovku někam, volal jsem na nápovědu. Takhle se dělá světelný par. V tom mě režisér srazil zákrně k zemi, podal mi písemnou výpověď a šel hasit. Tak skončila má první a poslední role. Já dodnes přemýšlím, byl-li to úspěch či...
0: Humoriáda.
1: Než se rozhodnete psát rozhořčené dopisy a k tomu malovat fousaté obličeje, jak říkával náš chemikář, tak jde to na mou hlavu, že jsem vám pustil Miroslava Šimka, protože máme dvě varianty, ještě i s Jirkou Krampolem a mně se podařilo vytáhnout Šimka, snad nám to nebudete brát takhle za zlé a snad to vememe Krampola ještě nabídneme a můžeme si o něm aspoň popovídat.
3: Ano, o Jirkovi Krampolovi já velmi ráda mluvím, protože se mi povedlo, že jsem byla třikrát jeho hostem v pořadu Nikdo není dokonalý a třikrát jsem zvítězila.
1: Třikrát mozek?
3: Třikrát skleněný mozek tehdy ano. Ještě, takže já mám doma tři skleněné mozky. A, no tak aspoň něco, že jo, když tu a tam člověk o svém vlastním uvažuje, tak já mám ale tři skleněné.
1: Jak je těžký?
3: No, ono to za z toho skla není tolik.
1: Je to dutý nebo plný?
3: Je to dutý.
1: Je to dutý, aha.
3: Je to dutý mozek. Je to dutý ano, mozek. Takže mám celkem čtyři duté mozky, tři skleněné, jeden vlastní. Ale je to takové dekorativní.
1: Jo.
3: Ano,
1: jo.
3: Já jsem to postavila vedle Jurajova českého lva a vypadal tam mozek velmi důstojně.
1: Mm-hmm. Tři mozky, jeden lev?
3: Jeden nebo... lev.
1: Lev hlídá mozky.
3: No, ano.
1: A práší
3: ano.
1: Se na to.
3: Práší se na to samozřejmě jako na všechny ceny, které kdy kde člověk dostane.
1: Jakou taktiku si zvolila, když si takhle třikrát vyhrála?
3: Taktiku absolutní skepse. Protože tam, že hádáte, kolik lidí z deseti to ví.
1: Ano.
3: No a teď vždycky ti lidé kolem mě, ty kolegové hádali, říkali, no tak tohle je tak lehká otázka, to bude vědět nejméně 8 nebo 7 Čechů. A já řekla 2. Zvítězila jsem. Další otázka. No to bude vědět nejméně 5 nebo 6. Já žádnej. Zase jsem zvítězila. Prostě jsem šla cestou největší skepse. Ano. Toto neví nikdo a měla jsem pravdu.
1: Teď už chápu, proč ty mozky skleněné jsou duté. Vážení, tak nabízím teď skutečně Jiřího Krampola.
3: No a, tak schválně.
1: A proti co, kdybychom dali proti Sandru Pogodovou?
3: Dáme.
1: Dobře, tak dáme to je varianta Sandru. Druhá, Bčko. Tak Krampol nebo Pogodová, Ačko nebo Bčko, humor, mezera, příslušné písmenko na číslo 90 01 04. Posílejte jako SMSku, anebo volejte přímo do studia 731 800 900. Jdeme na to, je to na vás.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Patrik Rozehnal, Martina Hudečková na telefonu v této chvíli s námi kdo si vybírá a hlasuje v Humoriádě.
2: Dobrý den, tady Anna Písek, zdravím vás tam oba a prosila bych Krampola, děkuju.
1: My taky děkujeme za to hlasování. Dobrý den dalšímu.
3: Tady zase to strašidýlko ze Dvora Králové nad Labem.
1: Ano.
3: Zdravím paní Martinu a Patrika.
4: Děkuju.
1: Snad se nebudeme bát.
3: Co bylo jako druhá možnost?
1: Sandra Pogodová.
3: No tak si dáme Krampoula.
1: Dobře, ano, tak jenom to shrnu. Jiří Krampoul, Sandra Pogodová. Z těchto dvou ukázek si vybíráte, hlasujete pro některou z nich. Kdo teď třeba?
5: Dobrý den, tady je Marie Sujezalizovic. Já vás všechny zdravím.
4: Děkuji.
5: A zdravím paní... Zdravím Karinko Flerovou z Kizbílu.
4: No to je starý hřích.
5: Ale krásný, já se na to dívám pořád, každý den při obědě, je to nádherné. Ale chtěla bych, když máme hlasovat, tak bych chtěla pana Krampola. A moc vás tam všechny pozdravuju, krásné léto.
4: Děkujeme
1: vám
4: taky.
1: Děkujeme moc za to přání. Ještě se někdo přidá? Dobrý den.
6: Dobrý den, tady opět Martin ze Převozdí.
1: A?
6: Dal bych si pana Krampola.
1: Dobře, tak jo, tak já si držím palce. Snad je to teď
4: Tak schválně.
7: Tak Jirko, všichni vědí, že ty pořád nikdo není dokonalý, děláš už
8: září, to bylo 10 let.
7: To je neuvěřitelný. Těch hlášek, jak lidi odpovídají, perly.
8: Za těch 10 let. Já jsem myslel, že když přijedem do nějakého jiného města třeba, že to bude jinak. To je všude stejný. Ty kraviny, co ty lidi říkají, to vůbec si ani ve snu nikdo z vás nedovede představit, to tam nemůžem dát prostě. To je takový torzo, co tam je, jo. Já jsem to dřív dělal, jezdili jsme a teďka už asi 3 roky nebo 4 roky dokonce to nedělám, se neptám na té ulici, protože mě nikdo nic neřekl už. My jsme přijeli do nějakého malého městečka, tam si hráli děti, důchodci krmili ptáky a přišel do parku, to bylo jak když přijelo gestapo a všichni zdrhli. A nikdo nic neřekl prostě, jo. Tak to museli změnit, tak tam museli nasadit nějakou holku. A to jsou kraviny, které, kdybych to nezažil na vlastní kůži, tak bych myslel, že se točí spíš science fiction a ne zábavný pořad. Já vám řeknu takový perly, jo. Tak třeba, jak se jmenoval slovenský zbojník Jánošík křestním jménem? Tak bylo Zdeněk, Evžen, asi 8 lidí říkalo Laďa, to se mi hrozně líbilo, že se Jánošík jmenoval Laďa a nějaká baba povídá Žebirené. Potom, to jsme točili v Praze u Vinohradské tržnice, my jsme to nemohli natočit, protože jsme se smáli jako debilové. Ten kameraman, ten se takhle klepal s tou kamerou, já jsem se smál jako vůl. Ten režisér taky, to nešlo vydržet. Takovej prapodivný chlap a já povídám, prosím vás, vy chcete, já bych rád odpovídal. Já jsem říkal, no prosím, tak kdybyste byl tak laskav, mohl byste nám říct, co má ve znaku Česká republika?
9: Co má ve znaku co?
7: Já pám, co má ve znaku Česká republika?
9: Zvířátka?
7: Různá. Jak různá zvířátka?
9: Například antilopa? Nebo brablenec?
7: A otázka druhá, kdo zradil Ježíše Krista?
9: Koho pak to?
8: Já pám Ježíše Krista, kdo zradil. V Bibli se o tom hodně píše. Četl jste Bibli?
9: Ano, ano, mám Bibli doma.
8: Tak když máte Bibli doma, tak byste mohl vědět, kdo zradil Ježíše Krista.
9: Agent 007.
1: Humoriáda. Takové nějaké otázky tam byly, Martino, to si taky takhle pamatuješ?
4: Nebo? Ano, ano, ano, já vím, že tam bylo jako otázka, kdo tvoří svatou rodinu. Hmm. A to byl teda nesmírně, to byl velký úkot, co všechno, kdo všechno tvoří svatou rodinu, tak to bylo velmi vtipný.
1: Domlouvali jste se dopředu s Jirkou, o čem budete mluvit v těch vstupech mezi tím, než se bude hlasovat a typovat?
4: Velmi rámcově, protože Jirka Krampol má tyhle věci hodně v rukou a hodně tím vládne dobře a rychle a umí přešaltovat a zapojit své historky do toho, takže vás nikdy v režii nenechá.
1: Nikdy, prostě ne. Zachránil to nějakým
4: vtipem?
1: Zachránil
4: to vždycky.
1: Nebo tak.
4: Kromě jednoho případu, kdy jsem svůj vtipný vstup založila na tom, že jsem měla takovou strašnou historku z finančního úřadu, no a ta historka šla úplně do ticha. Nezasmál se vůbec nikdo. No a pak jsem pochopila, že první 4 řady si koupil finanční úřad toho města, kde jsme to točili.
1: Jo, tak to se nepovedlo. To jsou tak jako Holanděni.
4: To se někdy stane, ano.
1: Taková varianta. Vážení, na ty natáčení právě toho Nikdo není dokonalý vzpomínal Jirka Krampol i v té knižce, tedy Vylomeniny Jiřího Krampola, je tam tomu věnována jedna celá kapitola, kdy tedy vzpomíná, co všechno, kromě toho, co jste třeba teď slyšeli, zažil, co se provádělo a jací byli hosté a jaké otázky a odpovědi zazněly. Tak pokud ji nemáte, můžete si ji pořídit přes stránky humoriada.cz a nebo ji můžete dnes třeba taky vyhrát. Ale ve hře jsou i jiné knížky, jako jsou Kulišárny, tedy Uršuly Klukové, tedy Kulišárny Josefa Dvořáka, Klukoviny Uršuly Klukové, Radovánky na Konvalinkové a děkovačky Libuše Švormové. Pětice knížek z edice Humoriáda a soutěž právě teď, ta červnová, bude na telefonu 731 800 900, zatím je zavřený, aby startovací podmínky byly pro všechny stejné. Tak otevírám telefon a první, ten nejrychlejší, kdo se dovolá, tak má šanci odpovídat. Kdo je na telefonu? Vítáme vás v Humoriádě.
10: Eduard.
1: Eduarde, já vás zdravím a vy asi tušíte, že otázka se bude týkat hosta. Dnes je to Martina Hudečková. Můžu se ptát?
10: No můžete.
1: Když budu vědět, odpovím, že jo. Koho namluvila v dabingu Martina Hudečková, s kým je spojována? Se Sophie Loren nebo s Bridget Jonesovou?
10: No. Přemýšlím.
1: Co myslíte?
10: Sophie
1: Loren, myslíte? Zůstáváte u toho? Mm-hmm. Jo? Martino?
10: Zůstávám.
1: Martino?
4: Ježiš, to by mi tak lichotilo takovou krásnou babu namluvit, ale bohužel.
1: Ajajaj, to mě mrzí. Tak snad příště bude možné dobírat některou knížek. Ale držím palce a jsem rád, že jste volal, že jsme vás slyšeli a zase se těším u dalšího třeba hlasování. Mějte se pěkně, ať se daří.
10: Taky.
4: Naschle.
1: Tak číslo, řekněme, 3 pro tento týden vyřazujeme z toho osudí na pátek, protože dobře víte, že ze všech výherců toho týdne pak ještě v pátek losujeme někoho, komu pošleme digitální rádio. To samozřejmě je stále ve hře. Další kole ještě zítra a pozítří a vůbec do konce června prostě takto jedeme v Humoriádě. Tak na to nezapomeňte a tužte znalosti o našich humoriádnících. Teď si pustíme další písničku a pak budeme s Martinou Hudečkovou vybírat další ukázku.

0: zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Tak mrzí mě, že jsme Eduardovi nepředali knížku, neměl šanci si vybrat.
3: Škoda.
2: Měli bychom možná ale prozradit, že ta Sophia Loren nebyla úplně tak od věci, že k tomu mohlo i dojít, že to mohla dabovat.
3: Dojít k tomu mohlo, ale já jsem si netroufala, protože jsem do toho rybníčka kolegyň, jako je Růženka Merunková, paní Hlaváčová a Valerie Zavadská, které dabují, pravidelně dabovávali Sophie Loren. Já jsem se bála, že nebudu umět takový ty italský kadence, takový to rotore, valore, a to, že nebudu dostatečně dryháčnická.
2: Ale nabídka byla.
3: Nabídka byla, ale
2: bála ses.
3: Nějak to, prostě jsem se bála, neprošlo
2: radši
3: to.
2: Radši ta angličtina. Dobře. Co vybereš teď jako poslední ukázku, Martina?
3: Vybrala bych pana Řehoře a Jaroslava Kepku.
2: Abiturientský večírek, dobře.
4: No, rádi, pšenička, ten váš pšenička, ano. Lotr a rváč, ovšem sportovně nadaný, pozor.
5: Ano.
4: Ano. No, přírodopis ho vůbec nezajímá, ale myslím, že se chtěl dát na box.
5: Velice správně jste si to zapamatoval, pane profesore, boxoval celý jeden rok, potom mu vyrazili přední zuby, natrhli levé obočí a pravé ucho, takže toho nechal. No a teď je vynikající botanik a přednáší na univerzitě.
4: Pšenička?
5: Ano.
4: Podívejte, přednáší na univerzitě, pšeničko. No, člověk se nepřestává divit, pšenička, no tak. A Jelínek, to byl zvláštní chlapec. Na maturitním plese nejedl párky a na školních výletech odmítal řízky, přísný vegetarián.
5: Ano, ano, teď vede městská jatka.
4: Podívejte, to je zajímavé. Víte, já jsem byl vždycky přesvědčen, že dokážu odhadnout budoucnost každého mladého člověka podle jeho schopnosti a nátury.
5: Ano.
4: Podívejte, to je zajímavé. Mohu vám něco nabídnout?
5: No, děkuji, profesore.
4: Já se teďka skoro bojím zeptat se vás, co děláte vy, milí příteli Koukole. Pokud si vzpomínám, tak jste se chtěl stát kriminalistou.
5: Máte pravdu, pane profesore, to jsem opravdu chtěl, ale nakonec jsem se stal archivářem.
4: No, víte, tak... taky jsem to pochopil, no, že jo. A prosím vás, kdy bude ta naše slavnost?
5: Tak bude příští sobotu.
4: Příští sobotu.
5: V restauránu u Modrého Bažanta.
4: Ale... proč zrovna tam, to jste si nevybrali dobré místo? Jestli bych vám chtěl doporučit něco, tak jedině restaurace u Zelené Šišky. Je to blízko a mohu vám zaručit, že strava i obsluha budou prvotřídní.
5: No tak nám je to celkem jedno, pane profesore, ale dovolte otázku, proč zrovna u Zelené Šišky?
4: Jaksi nejsou lidi a já tam jako důchodce dělám výčepního.
2: Poslední dnešní ukázka. Děkujeme za pomoc. Omlouvám se ještě za krampula. Ano, to na to se bude jednou vzpomínat. A Martině Hudečkové děkuji za návštěvu. Těším se na tu další zase u nás v Moriádě.
3: Já se těším taky, všechny zdravím a nashledanou, krásné léto přeju.
2: Ano, užijte si ten čas i s Českým rozhlasem. Nezapomeňte, že v červnu soutěžíme o knížky a pokud je nevyhrajete, pokud se to nepodaří, jako dnes třeba Eduardovi, můžete si je v klidu objednat i přes naše stránky toho pořadu humoriada.cz. Knížky vydala Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Posíláme ještě písničky, které půjdou před zprávama a vy poslouchejte dál.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Radnice v Ústí nad Orlicí nabízí přechodné bydlení lidem v obtížné životní situaci. Česko čeká tropický víkend, na některých místech se teploty dostanou až na 36 stupňů. Vláda navrhuje zpřísnění pravidel pro prodej kratomu, chce například zakázat prodej přes internet. A dnešek bude slunečný, teploty až 29 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Otaku Tvirt. Radnice v Ústí nad Orlicí vyčlenila 6 městských bytů pro přechodné bydlení lidí v nouzi. Informuje o tom na webu. Takzvané překlenovací byty mají pomoct tomu, kdo se ocitl v obtížné životní situaci, spojené třeba se ztrátou bydlení nebo finančními problémy.
3: Byty 1+0 nebo 1+1 s výměrou od 26 do 44 metrů čtverečních jsou v opraveném bytovém domě v místní části Kerhartice. Aby byly cenově dostupné, je nájem 150 korun za metr čtvereční. Lidé se je můžou pronajmout maximálně na 2 roky. Podmínkou je, aby měli alespoň 1 rok trvalý pobyt v Ústí nad Orlicí a neměli dluhy vůči městu nebo jeho organizacím. Z Ústí nad Orlicí Barbora Soukupová, Český rozhlas.
2: Nové vzdělávací a výcvikové středisko pro krajskou záchrannou službu je v Pardubicích v Průmyslové ulici. Záchranáři tam budou nacvičovat situace, které se věrně podobají dennodenním výjezdům. Výstavba vyšla na 45 milionů korun, včetně moderního vybavení, a část pokryly evropské dotace. Ve středisku je projekční místnost, ve které jde na stěny promítat různá prostředí, vysvětluje lektor a záchranář Jan Ištvánek.
4: Pláže, náměstí, autobusového nádraží, vlastně cokoliv, co umíme nasnímat kamerou. My se vlastně snažíme udělat jim úplně věrohodné prostředí a připravit na to, v jakých podmínkách budou pracovat. Protože ty výjezdy do bytů sice převládají, ale výjezdy do ostatních podmínek a prostředí, jako na ty přelidněné diskotéky, jako třeba na náměstí, kde chodí lidi, ty jsou na denním pořádku.
2: O víkendu bude v Česku tropické počasí. Už pátek překonají teploty 31 stupňů. V sobotu se na jižní Moravě a ve středu Čech vyšplhá až na 36. V neděli se tropické počasí trochu zmírní, pořád se ale budou teploty držet nad 31. Podle meteorologů bude kvůli velké vlhkosti vzduchu dusno. V sobotu a v neděli čekají i silné bouřky. Kvůli vysokým teplotám vyhlásil Český hydrometeorologický ústav výstrahu. Vláda navrhuje zpřísnění pravidel prodeje kratomu. Látku by Češi mohli legálně koupit až od 21 let, ne od 18, jako je to teď. Řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Součástí plánovaných změn je i zákaz prodeje přes internet nebo zavedení spotřební daně. Zvýšit by se mělo taky DPH. Vyšší zdanění by mohlo podle ministerstva financí přinést do státního rozpočtu až 1,2 miliardy korun ročně. Kratom je psychomodulační látka. V Česku ho za přísných podmínek můžou prodávat jen speciální licencované obchody.
1: Počasí.
2: Dnes bude v Pardubickém kraji slunečno, jasno až polojasno, během dne přechodně oblačno, hlavně na horách výjimečné přehánky. Nejvyšší denní teploty dnes 26 až 29 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes většinou dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou s dopravním omezením, ale stále počítejte v okolí Sezemic kvůli výstavbě obchvatu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Krásné ráno s Českým rozhlasem Pardubice ve čtvrtek 18. června 4 minuty po 5. hodině. Co mají společného počty hrabošů a velikost polí? Podle vědců možná víc, než se zdá. O jejich výzkumu si povíme za malou chvíli. A čeká nás i muzika. Dalibor Janda vchází bez vyzvání, Plamen v podání Kateřiny Marie Tiché, Paul Simon, Jitka Zelenková a na začátek Palo Habera.

0: Za 3 minuty bude 17:45, posloucháte Český rozhlas Pardubice, čtvrtek 18. června. Poté, co prezidenti Spojených států a Iránu elektronicky podepsali memorandum o porozumění otevírající cestu k mírové dohodě, začala platit všechna jeho ujednání. Podle Pákistánu, který jednání mezi oběma stranami zprostředkoval, má Irán okamžitě otevřít blokovaný Hormuzský průliv a USA ukončit blokádu iránských přístavů. Po podpisu dál panují nejasnosti ohledně oficiální ceremonie. Ta se měla za účasti vysokých představitelů obou zemí konat ve Švýcarsku, napsali tiskové agentury. Další zprávy pro vás budeme mít o 17:30. Teď pojďme na pole. Vědci varují, že hraboší kalamity se budou pravidelně vracet. Otázkou podle nich není, jestli přijdou, ale jak rozsáhlé škody příště způsobí. Nový výzkum vedený Univerzitou Palackého proto hledal dlouhodobé řešení v systému zemědělské krajiny. Ukázal, že menší pole a pestřejší krajina jsou pro hraboše méně příznivé a můžou v budoucnu zmírnit jejich přemnožení, škody na úrodě i potřebu nasazení jedu. Reportér Marek Hensel o výzkumu zjišťoval víc.
1: Tak tady jsme u Vojtěškového pole.
2: S Emilem Tkadlecem z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého procházíme Vojtěškovým polem a hledáme stopy přítomnosti hraboše polního.
1: Je to v tuto dobu docela hezký porost.
2: Avšak přece jenom tady nějaké mezery a díry jsou.
1: Tady máte takovou noru, je tady takový prášek, jak vidíte, tak to vypadá, že tahle ta nora bude osídlena.
2: Takže hraboše doma nejspíš.
1: Tady mají naprosto optimální podmínky k tomu, aby se mohli rozmnožovat.
2: Podle Vladimíra Lichnovského ze zemědělského družstva Kokory se s hrabošem bojuje velice těžko.
3: Výskyt hrabošů je pořád, jo? Je o to, v jakém počtu a případně jak ovlivní pak tu naši činnost.
2: Při kalamitách přicházejí na řadu mimořádné zásahy, včetně jedů. Podle Emila Tkadlece ale existuje i dlouhodobější cesta ke snížení počtu hrabošů. Menší pole a pestřejší krajina.
1: Když vám roste velikost pole, tak roste jeho početnost.
2: Takže tím, že ten hraboš má tak veliké pole, tak má tady zdroj potravy a zároveň se tady může bezostyšně množit.
1: To ale neznamená, že když farmář zmenší velikost svého pozemku na polovinu, že mu klesnou ty hraboši také na polovinu. Tu početnost ovlivňuje mnoho dalších faktorů.
2: Jako třeba kvalita půdy a potravy, členitost terénu nebo počet predátorů. Velikost polí je podle Tkadlece jen jeden dílek skládačky.
1: Ta přemnožení prostě tady s náma zůstanou.
2: Ne všichni zemědělci ale sdílejí názor vědců. Podle zemědělce Vladimíra Lichnovského zmenšení polí výskyt hrabošů v praxi neomezilo.
3: Nemáme tuto zkušenost, že bychom dělením pozemku omezili výskyt hrabošů. A právě na těch remisích ti hlodavci se rozšiřují do toho pole, do té kulturní plodiny.
2: Zemědělec a učitel z Mendelovy univerzity Petr Marada naopak tvrdí, že pestrá krajina může proti škůdcům pracovat sama, pokud v ní dostanou prostor jejich přirození predátoři.
4: Díky právě té vhodné krajinné infrastruktuře dáváme prostor těm přirozeným predátorům škůdců, krom těch dravých polních ptáků, dáváme prostor lasičkám, liškám.
2: Hrabošů teď sice podle Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského ubylo téměř ve všech krajích. Vědci ale upozorňují, že další vlna přijde téměř jistě. Marek Hensel, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi. Slip

0: 5 minut po 4:15 posloucháte Český rozhlas Pardubice, je čtvrtek 18. června. Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice bude dnes od 9 hodin v Domě kultury Dukla v Pardubicích v Gorkého ulici. Na programu je kromě jiného výroční zpráva za rok 2025, schválení účetní závěrky a rozdělení zisku, včetně výplaty dividend akcionářům. V 11 hodin se v Draškovicích otevírá nový soukromý domov pro seniory Senior Garden, nabídne kapacitu 110 lůžek a přinese 70 pracovních míst. Součástí komplexu je i nedávno otevřené sanatorium Pardubice se 120 lůžky následné péče. To už přijímá první pacienty. V Přelouči zasednou zastupitelé v 16 hodin, projednají závěrečný účet města za loňský rok a nebo majetkové převody. Sledovat budeme i tiskovou konferenci ve Vysokém Mýtě. Radnice tam jednala o dopravním měření zaměřeném na vyhodnocení rychlosti vozidel, základních charakteristikách dopravního provozu ve vybraných lokalitách. Taky se dozvíme víc o noci v galerii a nebo letních kulturních akcích. A ještě rychlý pohled k sousedům do Královéhradeckého kraje. Konference Léto v Kladském Pomezí bude ve Spolkovém domě v Náchodě. Je určená partnerům z cestovního ruchu, zástupcům měst a obcí, médiím i dalším spolupracujícím subjektům. V programu se představí novinky a chystané aktivity pro letní sezónu i u polských partnerů. Součástí bude odborný workshop zaměřený na tvorbu nové strategie destinace, vodní turistiku a udržitelnost v cestovním ruchu. Počasí. Dnes už pocítíme oteplování, v Pardubickém kraji naměříme až 29 stupňů Celsia, na horách to bude do 22, k tomu skoro jasno až polojasno, takže hodně slunce, během dne přechodně oblačno a hlavně na horách výjimečné přehánky, maximálně do 3 mm.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Přivítáme moderátorku a influencerku Moniku Košínovou Leovou.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Chci dělat

0: Na další zajímavý výsledek je zaděláno na mistrovství světa ve fotbale. Favorizovaná Kolumbie má problémy s Uzbekistánem. Uzbekistán teď v 60. minutě vyrovnal na 1-1, přitom do té doby byl celkem bezubý, ale stačil jeden rychlý protiútok a najednou je srovnáno. Tak to budeme dál sledovat ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Za 5 minut bude 17:30 a čekají nás zprávy. Když se řeknou písmenka A, B, C, D nebo E, co vás napadne? No dost možná začátek abecedy a nebo klidně i vitamíny a právě na tyhle důležité organické látky, které jsou pro lidský organismus naprosto nepostradatelné, se dětí zeptala redaktorka Tereza Beránková.
1: Na co jsou dobré vitamíny?
2: Na to, když seš třeba nemocnej.
1: A proč jsou dobré?
2: Protože aby ses uzdravil.
1: A jak se uzdravíš?
2: No, když je hodně, budeš jíst a zapíjat, tak se uzdravíš.
1: Na co jsou dobré vitamíny?
3: Aby pomohl i na rýmu a i na kašel.
4: Lidem, kteří jsou hrozně nemocní a mají to teplotu, anebo mají velikánský kašel, nebo velikánskou rýmu.
5: Vitamíny jsou takové bonbonky, které jsou dobrý na kašel a na rýmu.
1: A jak vypadají takové vitamíny?
5: Jsou třeba růžový nebo fialový a mají tvar kulatý a jsou takový jako prostřední kulatý.
6: A třeba jsou modrý a jsou ve tvaru autíčku nebo zajíčka nebo nějakého zvířátka. A je tam obrázek, zajíček, auto, všechno možný.
7: Může být tam obrázek, jaký to je medicína, třeba Bčko, Ačko, Cčko,
8: nebo ještě Dčko.
1: A v čem je vitamin D?
9: Abyste byli zdraví, aby svítilo sluníčko.
1: A v čem ty si myslíš, že jsou vitamíny?
10: Paprice.
11: Jsou v krabičce, která má tvar kulatý. V hrušce, jablce a v mrkvi, ve všem.
1: V čem je vitamínu nejvíce?
12: Dračí ovoce.

0: Východočeské divadlo Pardubice uvádí adaptaci básnické sbírky Karla Jaromíra Erbena Kytice.
1: Česká literární klasika jako hudebně vizuální podívaná v režii Janky Ryšánek-Šmitové a s hudbou Vladivojny Lačia.
0: Od 20. června na letní scéně Východočeského divadla pod hradem Kunětická hora.
1: Mediálním partnerem je Český rozhlas Pardubice.
2: Otaku Twirt, další zprávy, čtvrtek 18. června.
3: Půl šesté.
4: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
3: Křižovatka na obchvatu Chrudimi je nejrizikovější nehodové místo v Pardubickém kraji, uvedl to portál Nehod, který využívá data od policie i pojišťoven. Podle nich se na křížení hlavních tras číslo 37 a 17 za 5 let stalo přes 30 nehod. Pojišťovny škodu vyčíslili na 12 milionů korun. Někteří zemědělci v Pardubickém kraji omezují produkci řepky. Počet osetých ploch v Česku klesl na úroveň roku 2006. Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů dnes ve Vrchlabí jmenuje nového ředitele správy Krkonošského národního parku. Vítěze výběrového řízení uvede do funkce podpisem jmenovací smlouvy při tiskové konferenci v Krkonošském centru environmentálního vzdělávání KRTEK. Do funkce ombudsmana dnes nastoupí Eva Kostolanská, která doteď pracovala jako právnička kanceláře veřejného ochránce práv. Začátkem června získala v poslanecké sněmovně 93 hlasů. Anglie vstoupila do fotbalového mistrovství světa vítězně. V Dallasu porazila Chorvatsko 4-2. Ve stejné skupině Ghana zdolala v Torontu Panamu 1-0 golem nastavení. Portugalsko remizovalo v Houstonu s Demokratickou republikou Kongo 1-1. Dnes bude v Pardubickém kraji jasno až polojasno, během dne přechodně i oblačno, zejména na horách výjimečně přehánky. Teploty 26 až 29 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky ty jsou většinou dobré.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Nehody v Pardubickém kraji teď aktuálně hlášené nejsou. Dopravní omezení platí stále na silnici 340 mezi částí Topol a Tuněchody.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Kolumbie už zase vede nad Uzbekistánem 2-1 na mistrovství světa. Dnes nastoupí v 18 hodin čeští reprezentanti proti Jihoafrické republice a budou usilovat o první letošní body na šampionátu. Tak doufejme, že se jim to podaří po 20 letech na téhle velké akci. Budeme to rozhodně sledovat a ještě se k tomuto duelu vrátíme. Za chvíli bude řeč taky o muzice. Dozvíte se, jak se stará Janis Sidovský o 4 tenory. V pořadu Alexa host bude Marian Vojtko po 13. hodině, ale ukázka ta tady bude ještě do 6. hodiny. Teď zpívá Anaka.
4: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Za 6 minut bude 6:15, posloucháte Český rozhlas Pardubice, čtvrtek 18. června. Teď už se podíváme do dnešních novin společně s Otou Gutwirtem. Hezké ráno.
1: Hezké ráno.
2: Kraní kávě. Denní tisk.
0: Optické brzdy a výraznější vodorovné značení. Kritickou křižovatku u dolního újezdu na hlavní silnici mezi Litomyšlí a Poličkou čekají změny. Impulzem ke zvýšení bezpečnosti se stala tragická nehoda z loňského listopadu. Za posledních 5 let se tam stalo 8 nehod, některé měly vážné následky. Křižovatka smrti u dolního újezdu tak tedy dostane vylepšení v podobě optických brzd. Další detaily najdete ve Svitavském deníku.
3: Na letišti v Žamberku se v sobotu od 13 hodin uskuteční airshow Žamberk. Ta připomene 80 let od založení místního aeroklubu. Hlavními magnety leteckého programu bude historický vojenský letoun let C-11 a akrobacie vicemistra republiky Jana Sobotky ve speciálu Suchoj SU-29. Skupinovou slétanost předvedou 4 letouny Zlín řady 26. Neméně zajímavé budou taky dvouplošníky. Poprvé se objeví historický kluzák spojený se začátky létání v Žamberku. Součástí ukázky bude historický způsob startu pomocí gumového lana a vleku za automobilem. Premiéru bude mít i historický větroň, který se během války vyráběl v Chocni. Víc najdete v Mladé frontě dnes.
0: A zastupitelé Dvora Králové nad Labem schválili návrh nezávislého místo starosty Vítězslava Šturmy. Podle něj město ukončí další projekční práce a zahájí jednání o možném prodeji areálu Majerovy továrny. Cílem bude hledat potenciálního investora, který by pro rozsáhlý brownfield v centru města dokázal najít reálné využití. Samotnému rozhodnutí předcházela zhruba 1 hodinu a 3/4 dlouhá diskuze. Zastupitelé měli původně debatovat o změně využití areálu pro potřeby domu dětí a mládeže Jednička. Zaznělo několik možných variant dalšího postupu, včetně využití dotace ze Státního fondu životního prostředí na dekontaminaci dotčeného území, uvedla mluvčí radnice Miroslava Kameníková. Dvůr Králové tedy textilku prodá, informuje o tom na stránce pro severovýchodní Čechy deník Právo.

0: Open air koncertu koná se venku před budovou školy na adrese Lonkova 510. Zajištěné občerstvení a program bude opravdu pestrý. Můžete přijít zažít Zušku a užít si skvělou atmosféru a parádní výkony nejenom místních žáků. Vstup je zdarma. Program začíná v 16 hodin vystoupením nejmenších houslistů, následuje smyčcový soubor Komtesky na útěku, dětský pěvecký sbor Slavíček, potom bude i dechový orchestr a sbor ze základní umělecké školy v Heřmanově Městci, společný orchestr pardubických Zušek v 18:15, kapela Halíbe, kapela 105, vystoupení tanečního oboru a všechno skončí po 20. hodině vystoupením jazzbandu Jindřicha Pavlíka. Tak jsme pozvali i na tuhle akci do pardubických Polabin.
1: Počasí.
0: A už začíná vedro, dnes naměříme v Pardubickém kraji 26 až 29, na horách od 19 do 22 stupňů Celsia. Oteplovat se bude i v dalších dnech, a to i přes 30 stupňů Celsia. Na obloze dnes očekáváme skoro jasno až polojasno, přechodně oblačno a hlavně na horách výjimečně přehánky. Vítr ten bude jenom slabý proměnlivý nebo severozápadní, takže nás moc neosvěží. Rozptylové podmínky většinou dobré, teď po ránu a večer ještě mírně nepříznivé.
1: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

tolik skupina Jelen ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Přesně v 5.50, čtvrtek 18. června do 6. hodiny stíháme Srdce nehasnou, což je písnička v podání Karla Gotta a taky jeho dcery Charlotte. A ještě vás pozveme na Kux, kde exkluzivně uvidíte díky spolupráci s projektem Letní Shakespeareovské slavnosti jednu z mistrových nejoblíbenějších komedií, nazvanou Jak se vám líbí. Stane se tak 28. a 29. srpna. Těšit se můžete na inscenaci plnou humoru, převleků, rodinných sporů a lásky, která nakonec všechno překoná. Na nádvoří barokního hospitálu se představí špičkoví herci v čele s Romanem Zachem, Lucí Štěpánkovou a Václavem Matějovským. O komediální

0: minu se postarají Jaromír Nosek jako Šašek Průbíř a Pavla Tomicová jako Pasačka Kos Odry. Představení je určené pro diváky od 12 let. Jestli vás to zaujalo, tak můžete soutěžit v Bleskovce o vstupenky. To bude od 22. června, tedy od pondělka, každý den kolem 7. hodiny 20. minuty. Nabídneme tedy lístky právě na zmíněné letní shakespearovské slavnosti na Kuksu na východě Čech, kde láska vítězí nad nenávistí. A pojďme se podívat do dnešního programu Českého rozhlasu Pardubice po 13. hodině pořad Alex a host a u Alex Minářové usedne operní a muzikálový zpěvák Marián Vojtko. Od něj uslyšíte i o tom, jaké měli čtyři tenoři zázemí při svém nedávném účinkování v Carnegie Hall.
1: Tak máme samozřejmě našeho velkého producenta, což je Jany Sidovský, který to všechno i vymyslel a stará se o nás. A musím říct, že se stará velice jako VIP. Máme služby, protože tam měli krásný hotely, auta nás vozili, limuzíny, všechno zázemí bylo nádherný. Jídlo jsme měli dobrý, což je důležitý pro nás, aby jsme dobře zpívali. Takže staral se o to a samozřejmě i o program. Takže zařizování a tyhle věci, všechno bylo na něm. Takže my jsme opravdu jenom přišli, vzali mikrofon, předtím jsme se dobře najedli a šli zpívat. Takže měli jsme ještě samozřejmě krásné zkoušky s těma umělci a myslím, že vybral dobře, protože opravdu byla to taková jako byl takový rozptyl, jak od Fantoma, že to byla vlastně holka, která zpívala Fantoma opery, což mě bylo blízký.
0: Celý rozhovor s Mariánem Vojtkem si poslechněte dnes odpoledne, začínáme krátce po 13. hodině. Dále s vámi Český rozhlas Pardubice, pěkné čtvrteční ráno přejeme.
2: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,

hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Sanace zamořené holomu ve Skutči začne o prázdninách. Na silnici první třídy v Kostelci nad Orlicí letos narostl počet projíždějících vozidel. Česká národní banka oznámí novou výši základní úrokové sazby a dnešek bude slunečný, teploty až 29 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Otagu Tvěrt. Sanační firma začne likvidovat nebezpečnou skládku ve Skutči o prázdninách. V bývalém lomu na Horkách jsou tuny odpadu ze zkrachovalého podniku na výrobu jízdních kol. Kontaminace ohrožuje zdroje podzemních vod.
3: Firma už dokončila doprůzkum bývalého lomu, který potvrdil nadlimitní koncentrace těžkých kovů a ropných uhlovodíků. V další fázi bude nutné kontaminovaný materiál odtěžit. Radnice odhaduje, že práce potrvají minimálně 3 roky a budou stát skoro 80 milionů korun. Ze Skutče Josef Kopecký, Český rozhlas.
2: Kostelcem nad Orlicí projíždí výrazně víc aut než loni. Podle měření dopravy na silnici 1/11 vzrostl letos na jaře počet vozidel oproti stejnému období minulého roku asi o 1/5. Největší nárůst město zaznamenalo při jarní uzavírce silnice mezi Častolovicemi a Solnicí.
4: Zatímco na jaře loňského roku projelo Kostelcem nad Orlicí po silnici 1/11 v průměru kolem 10,5 tisíce aut denně, letos to bylo mezi 12 a 13 tisíci vozidly. Nejvytíženější bývají páteční odpoledne. Rekord zaznamenali měřiče 7. května před státním svátkem, kdy městem projelo přibližně 17,5 tisíce vozidel. Město chce získaná data využít při jednáních s ředitelstvím silnic a dálnic i krajskou správou silnic o budoucím řešení dopravy. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
2: Ministerstvo práce a sociálních věcí přiznalo spolku dohled na dosah 22 milionů korun na provoz krizové linky. Investigativní tým Českého rozhlasu zjistil, že je ale linka na internetu téměř nedohledatelná. Nezmiňuje ji žádný web podporující duševní zdraví ani stránky ministerstva práce mezi organizacemi, které nabízí krizovou pomoc. Přesto poslal úřad spolku druhou nejvyšší dotaci na provoz krizových linek. Mluvčí ministerstva Jakub Slavík tvrdí, že letos rezort přiznal mimořádné peníze na nové pracovníky všem, kteří o to požádali. Předseda spolku Viktor Kubá tvrdí, že dotaci dostali podle pravidel a na propagaci linky pracuje. Bankovní rada České národní banky dnes rozhodne o nové výši základní úrokové sazby. Poprvé po 4 letech by mohlo dojít k jejímu zvýšení. Možné je ale i ponechání na dosavadní úrovni 3,5%.
5: Podle komentářů členů bankovní rady centrální banky se zdá, že jsou obě varianty zhruba stejně pravděpodobné a rozhodne se až přímo při dnešním hlasování. Ve prospěch zvýšení základní sazby o 0,25% mluví pokračující zvýšená inflace ve službách, rychlejší růst mezd a hlavně geopolitická rizika, tedy války na Ukrajině a Blízkém východě, případně obchodní politika Spojených států. Naopak celkově nižší květnová inflace by spíš podporovala ponechání sazeb na stejné úrovni, která platí už víc než rok. Rozhodnutí o nové výši úrokové sazby zveřejní centrální banka ve 14.30. Tomáš Jeník, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Dnes bude v Pardubickém kraji jasno až polojasno, během dne přechodně oblačno, zejména na horách výjimečné přehánky. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky ty jsou dnes většinou dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou, s dopravním omezením ale stále počítejte na silnici 1/43 v Březové nad Svitavou.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Fotbalisté Kolumbie porazili na světovém šampionátu nováčka z Uzbekistánu 3-1 a vedou skupinu K. Vítězný gól dala hvězda Bayernu Mnichov Luis Díaz. My se budeme fotbalovému šampionátu věnovat i kolem 6. hodiny 50. minuty. Změny v sestavě, role lídrů týmu, motivace po úvodní porážce. Čeští reprezentanti mají před sebou na šampionátu asi klíčový zápas o naději na postup ze skupiny. Hrát budou v Atlantě s Jihoafrickou republikou a do Spojených států se vydáme za naším reportérem. Taky je před námi víkend, tak nabídneme nabídneme tipy na zajímavé akce i výstavy. Třeba budeme lákat do pardubických automatických mlýnů na Bodyfest, do Heřmanova městce na keramické trhy i na dobré jídlo do Skutče a na Dolní Moravu. Klidně můžete vyrazit i na putování za Libuší, případně na běh na Kozlovský kopec. Představíme i nové výstavy. To všechno už za chvíli v souhrnu našich víkendových tipů. A k tomu přidáme písničky, které nestárnou. Jenom blázni se radujou, Lenka Filipová, Mike Oldfield bude, Vabidaněk a Radúza a na začátku hodiny Olympici a Želva.

0: Vabidaněk a Radůza ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice 4 minuty před 7:15 ve čtvrtek 18. června. Jestli máte rádi Radůzu, tak už zítra ji můžete vidět v Bilanech na statku u Jelínků, začátek o 7:30 večer, případně v Heřmanově Městci to bude 28. června od 17 hodin. Tam se Radůza představí v přírodním amfiteátru Zámeckého parku v případě nepříznivého počasí v Sokolovně, ale je to součást hudebního léta, které má docela štěstí na počasí. O těch venkovních koncertech jsme si taky povídali s organizátorem Markem Výborným. K rozhovoru se můžete kdykoliv vrátit na našem webu pardubice.rozhlas.cz, protože ten festival Hudební léto, hlavně tedy v kostele svatého Bartoloměje ve Heřmanově Městci, se už rozběhl a nabízí pravidelně koncerty každý 14 dní. Tuším, že je to v neděli v 17 hodin v pravidelném rytmu, tak o tom všem jsme mluvili a jak jsme říkali, záznam na našich internetových stránkách. Kam vyrazit teď o víkendu, s tím poradíme hned, protože tipy na různé akce připravila Barbora Bláhová.
1: Na zámku v Moravské Třebové se ode dneška můžete seznámit s panovníky českých zemí a jejich manželkami. Uvidíte tam řezbářský soubor více než 130 kolorovaných reliéfních obrazů z lipového dřeva řezbářky Jarmily Haldové. Na návštěvníky tam čekají čeští vládci od knížete Bořivoje I. až po habsburskou monarchii. No a dál se přesouváme na Bodyfest, který bude zítra v sobotu v pardubických automatických mlýnech. Těšit se můžete na workshopy a přednášky ohledně pohybu a zdraví, na lekce různých pohybových stylů i setkání s odborníky. A pozvánka nesmí chybět ani na pravidelné letní sobotní jízdy parních vlaků. Letošní první jízda je naplánovaná už na tuto sobotu, poslední pak na 5. září. Přesné trasy a jízdní řád najdete na webu vlaky.pardubickýkraj.cz. A ještě jedna pozvánka na historické stroje, tentokrát do Litomyšle. V sobotu bude totiž na Smetanově náměstí setinová rally historických vozidel Czech Classic. Rally odstartuje v 10 hodin před hotelem Zlatá hvězda, odkud se vozidla v minutových intervalech vydají na více než 230 km dlouhou trasu. Zpět do Litomyšle se posádky vrátí kolem 17. hodiny. Dál zamíříme na mezinárodní folklorní festival Čermenské slavnosti, který můžete navštívit v sobotu. Od 14 hodin bude v Dolní Čermné nejen pro děti připravené zábavné odpoledne. Těšit se můžete na ukázky řemesel nebo taneční dílničky. Gala program pak začne v 17 hodin a vystoupí na něm taneční soubory z Česka, Slovenska i Maďarska. No a tip mám také na airshow Žamberk, která se po 2 letech opět vrací na žamberecké letiště. V sobotu od 13 hodin nabídne divákům atraktivní program ve vzduchu i na zemi. Letošní ročník leteckého dne navíc symbolicky připomene 80 let od založení aeroklubu Žamberk. V noci ze soboty na neděli se můžete zúčastnit také tradičního nočního pochodu od pardubického památníku Zámeček do Ležáků a zavzpomínat na oběti Heydrichiády a přesun Jiřího Potůčka. Na výběr budou 2 trasy. 33-kilometrová a 50-kilometrová. Registrace proběhne mezi 22. a 24. hodinou u památníku Zámeček. Zájemci pak vyrazí o půlnoci. A nakonec pozvánka na včelařský den, který je naplánovaný na sobotu na Panském dvoře v Jevíčku. Od 12 hodin tam zájemci uvidí ukázku živých včel, vyzkouší si malování na obličej nebo práci na hrnčířském kruhu, anebo se budou moct projet na koních. Pohodový zbytek týdne vám přeje Barbora Bláhová.
2: Český rozhlas Pardubice,

0: Sanační firma začne likvidovat nebezpečnou skládku ve Skutči o prázdninách. V bývalém lomu na Horkách jsou tuny odpadu ze zkrachovalého podniku na výrobu jízdních kol. Kontaminace ohrožuje zdroje podzemních vod. Svitavy musí zajistit vládou nařízené zvýšení mest nepedagogických pracovníků na školách. Týká se to víc než 70 zaměstnanců. Radnice na to musí najít ve svém rozpočtu 1,25 milionu. V Hamzově léčebně v Luži pořádají tradiční letní den. Na akci se návštěvníci můžou setkat s nejúspěšnějšími českými parasportovci, vyzkoušet si hypoterapii, jogu bez bariér a další aktivity. Program začíná v 11 hodin a podrobný rozpis je uvedený na stránkách léčebny. Nemocnice a ambulantní specialisté zatím nevědí, kolik peněz v příštím roce dostanou. S pojišťovnami je dnes poledne čeká úplně poslední pokus o dohodu. Pokud zkrachuje, určí finální platby za péči přímo ministerstvo zdravotnictví. Ministry obrany zemí Severoatlantické aliance čeká poslední jednání před červencovým summitem v Ankaře. Tématem schůzky bude navyšování obranných výdajů. Generální tajemník NATO Mark Rutte oznámil, že Česko, Slovinsko a Albánie loni nesplnili závazek vydávat na obranu 2% HDP. Dnes bude jasno až polojasno, nejprve ale ráno zataženo. Oblačnost se postupně protrhá. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky jsou většinou dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou, s dopravním omezením stále počítejte na silnici 360 u Lanšperka.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Čtvrtek 18. června, 2 minuty po 7:30, teď si připomeneme zpěváka Petra Nováka.
1: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Valda, Valdemar Matuška ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice ve čtvrtek 18. června, 5 minut před 6:45. S Otou Gutwirtem teď otevřeme dnešní noviny. Hezké ráno.
1: Hezké ráno.
2: Kraní kávě. Deník tisk.
3: Začneme krátce v pardubickém deníku. V sobotu poslal okresní soud v Pardubicích do vazby 39-letého muže, který se podle policie několik posledních měsíců vydělával na obživu prodejem pervitinu. Obviněný muž od začátku loňského roku do svého zadržení, které proběhlo minulý týden ve čtvrtek, měl prodat více jak 450 gramů, informoval mluvčí policie pardubického kraje Dita Holečková a píše o tom pardubický deník.
0: Jedna odbočka do Hradce Králové, Slezské předměstí ožije v neděli akcí Severka 2026. Od 13 hodin na Mlhovišti nabídne program pro všechny věkové kategorie. Chybět nebude hudba, tanec, ukázky kinologie, barmanská show a od 6:30 koncert opera mezi paneláky. Přinese slavné árie českého i světového operního repertoáru. Vstup je zdarma, stačí si vzít deky, případně skládací židle sebou. Mezi paneláky zazní opera, je to pozvánka na Slezské předměstí do Hradce Králové na tuto neděli, se kterou přichází dnešní deník Právo.
3: Hlavním tématem dnešních novin je kratom, tedy konkrétně prášek z byliny, který si oblíbili někteří mladí lidé. Krátkodobě může pomoct se soustředěním i s dodáním energie, ale v případě závislosti je nebezpečný. Boj proti němu aktuálně spustila vláda. Mladá fronta dnes má téma jako otvírák s pokračováním na polovinu strany 2. Poměrně dost prostoru věnují kratomu i Hospodářské noviny. Připomínají, že ještě v březnu to vypadalo na jeho úplný zákaz. Nakonec se jenom zpřísní podmínky prodeje.

0: Opus ve 6:45 v dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice, čtvrtek 18. června. Pokračuje Smetanka, neboli festival Smetanova Litomyšl. Dnes je v plánu koncert komorního orchestru České filharmonie pod taktovkou britského dirigenta Nicolase Kremera. Zazní braniborské koncerty, Telemanův koncert E-moll pro příčnou a zobcovou flétnu a taky Handlovo koncerto Grosso. Koncert bude ve Smetanově domě na Komenského náměstí dnes od 17 hodin a na stejném místě ještě v pátek 19. června taky od 17. hodiny, neboli zítra. Tak jsme se podívali na Smetanovo Litomyšl a za hudbou můžete zamířit i do Chrudimi, konkrétně na zahradu základní umělecké školy. V 9 hodin tam budou mít dokonce Evropský den hudby. Ten vychází z jednoduché, ale silné myšlenky. Hudba patří všem, bez ohledu na věk, zkušenosti nebo žánr. Má být slyšet na ulicích, v parcích i na pódiích. Živá, sdílená, otevřená. Právě tenhle duch chtějí v Chrudimi naplno oživit a přenést do prostředí Zušky i amatérské hudební scény, která je mimo řádně bohatá. Zuš Chrudim ve spolupráci s klubem rodičů lákají širokou veřejnost na Evropský den hudby, který bude, jak jsme říkali, už dnes od 9 hodin. Program nabídne hudbu po celý den, dopoledne vystoupí žáci základních a mateřských škol, odpoledne se představí žáci Zuš Chrudim a v podvečer zazní kapely a soubory různých žánrů.
1: Počasí.
0: Dnes už naplno pocítíme letní teploty, v Pardubickém kraji naměříme až 28, v Polabí dokonce 30 stupňů Celsia. Ráno je spíš zatažené až oblačné, během dopoledne se oblačnost protrhá na polojasno až skoro jasno, na horách se odpoledne při přechodně zvětšené oblačnosti velmi ojediněle objeví slabá přeháňka. A vítr ten bude taky slabý, proměnlivý nebo severozápadní, rychlost do 15 km za hodinu.
1: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Pardubice.
0: Teď bude zpívat Honza Nedvěd starší. My jsme tady měli Honzu Nedvěda mladšího, konkrétně v pořadu Alex a host. Říkal tam, že se potřeboval znovu naučit hrát na kytaru a pochopit dnešní svět. Celý rozhovor, včetně vystoupení se svým bratrancem, si můžete poslechnout na našem webu pardubice.rozhlas.cz. Doporučujeme.

0: 6.50, Český rozhlas Pardubice i nadále s vámi ve čtvrtek 18. června. Před chvílí jsme tady mluvili o synovi Honzi Nedvěda, tedy Honza Nedvěd mladší, že byl v pořadu Alex a host. Ještě doplníme vystoupení, má v plánu se svým bratrancem Vojtou Nedvědem konkrétně turné s názvem Nedvědí ústánků. Na koncertech zazní nejenom písně otce a strýce, ale taky vlastní tvorba. Tak ještě jednou odkaz na náš web pardubice.rozhlas.cz, kde si můžete celý rozhovor s Honzou Nedvědem mladším poslechnout. Teď je tady sport ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice, protože české fotbalisty čeká na mistrovství světa zápas pravdy. Stejně jako jejich soupeř z Jihoafrické republiky na úvod turnaje nebodovali. Cesta za reálnou nadí na postup ze skupiny tak vede v Atlantě přes výhru. Reportér Mirko Vasič je přímo na místě.
1: Jsme přesvědčeni, že stále máme velmi dobrou šanci. Po jedné porážce samozřejmě to neznamená, že něčeho konec, naopak je to motivace to otočit.
2: Trenér Miroslav Koubek rozhodně nepropadá žádné skepsi nebo beznaději. I když Češi se budou muset herně proti zápasu s Jižní Koreou zlepšit, hlavně v útočné činnosti, a budou asi v upravené základní sestavě.
1: Pokud jde o změny, nějaké budou.
2: A možná ještě větší důležitost teď budou mít lídři národního týmu.
1: My jako trenéři a jako hlavní trenér samozřejmě na ty lídry apeluji, vyzývám hráče, kteří tomu to vedou, aby do mužstva přinesli jenom ty nejlepší a motivační informace před tímto zápasem důležitým. Ano, pracujeme i s tímto tématem.
2: Říká kouč Miroslav Koubek a mezi tahouny patří i kapitán české fotbalové reprezentace, stoper Ladislav Krejčí.
3: Každý má svou roli, není to, že teď najednou potřebujeme, je to o konzistentní práci po celou dobu, jako, takže tohle téma určitě jako nějak může rezonovat, ale je to o tom být konzistentní.
2: Národní tým je na světovém šampionátu po 20 letech a případný skoro konec nadějí už před závěrečným zápasem ve skupině s Mexikem by byl zklamáním. Případný postup ze skupiny by totiž měl podle trenéra Miroslava Koubka i větší rozměr.
1: Jsme přesvědčeni, že pokud se nám to mistrovství světa povede, tak to bude určitě inspirace zase pro ty mladí hráče, kteří se v tom vidějí. Jo? To je prostě obrovský vzor.
2: Reprezentace bude hrát s Jihoafrickou republikou od 18 hodin českého času v přímém přenosu Radiožurnálu Sport a Radiožurnálu. Z Atlanty, Mirko Vasič, Český rozhlas.

0: servis představuje
1: knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Některé zemědělské podniky v Pardubickém kraji omezují produkci řepky. Záchranná služba kraje má nové vzdělávací a výcvikové středisko v Pardubicích. Pojišťovny a poskytovatelé zdravotní péče dnes budou naposledy jednat o úhradách v příštím roce. A dnešek bude nejprve zatažený, postupně slunečný, teploty až 28 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Někteří zemědělci v Pardubickém kraji omezují produkci řepky. Počet osetých ploch v Česku klesl na úroveň roku 2006. Třeba rosické družstvo část plochy s řepkou na jaře zlikvidovalo, protože je poškodili škůdci a sucho. Podnik v Živanicích na Pardubicku plodinu přestal pěstovat úplně. Za hlavní důvod označil předseda živanického družstva Vít Hejna nízkou účinnost postřiku, které je možné na polích používat.
4: Tak je prostě problém, že ta účinnost tam je tak minimální a tak nákladný vlastně ty vstupy, že vlastně v jeden tam jedete a za dva, za tři dny tam můžete jet znova. Prostě je to dost náročný i na to ustříkání, tak proto vlastně jsme se rozhodli, že jsou to odejít.
3: V Pardubicích je nové vzdělávací a výcvikové středisko pro krajské záchranáře. Nacvičují tam situace, které dennodenně řeší v terénu. Středisko nechal vybudovat Pardubický kraj a celý projekt stál 45 milionů. Část výdajů pokryly evropské dotace. Ve středisku jsou různé simulační místnosti, kde záchranáři můžou trénovat nejčastější případy, ke kterým vyjíždějí, říká ředitel krajské záchranky Igor Pár.
5: Zde máme takzvaný simulační byt, kde je vlastně vybavená domácnost, dvojpokojový byt s tím, že tam můžeme modelovat určité typy výjezdů, tak jak je máme reálně ve svém životě. Takže to jsou nejčastější témata, která tady budeme řešit.
3: Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů dnes ve Vrchlabí jmenuje nového ředitele správy Krkonošského národního parku. Dobře zná ho vedl Robin Beneš. Toho ale ministr odvolal. Původně rezort očekával, že se nový ředitel ujme funkce začátkem května. Výběrové řízení se ale prodloužilo. Poslední šanci na dohodu za úhrady ve zdravotnictví dnes mají pojišťovny a poskytovatelé péče. Podle VZP už se pojišťovny pro příští rok předběžně domluvili se 12 z 15 typů péče a s dalším částečně. Shoda není třeba u ambulantních specialistů, kteří požadují zhruba o 3% víc peněz než v letošním roce. Pokračuje předseda Sdružení ambulantních specialistů Zorjan Jojko.
6: Padlo tam jaksi tvrzení, že ta nabídka by byla příliš vstřícná na to, že nejsme takzvaný preferovaný segment, což odmítáme, protože velice těžko budu pacientovi s těžkým srdečním selháním vysvětlovat, že mi dochází peníze na jeho péči, protože nejsem preferovaný segment.
3: V Praze dnes začíná třídenní volební sjezd odborového svazu KOVO. Zítra na něm delegáti budou volit nové vedení. O funkci se znovu uchází i současný šéf Roman Ďurčo. Proti němu kandidují Tomáš Valášek a Miloš Král. Kromě toho budou členové schvalovat i priority odborového svazu KOVO na další období.
2: Počasí.
3: Dnes bude nejprve zataženo až oblačno, postupně se bude projasňovat na jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky jsou většinou dobré.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou, se zdržením počítejte na příjezdu do Pardubic na silnici 36 ve směru od Semtína.
7: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: I takový speciálně upravený vlnitý plech může dělat na veřejných budovách parádu. Nově řešení najdete třeba v Pardubickém univerzitním kampusu na dopravní fakultě a právě tam se za chvíli vydáme s mikrofonem ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Je čtvrtek 18. června, 4,5 minuty po 7. hodině. Ještě se podíváme na muziku, před námi je prodavač Michala Tučného. Jaký to je, bude se ptát Eva Farná, Václav Neckář, doktor Damdidam taky bude a hodinu otevře Věra Špinarová. Vám všem přejeme pěkný poslech a úspěšný celý dnešní den. Bude taky bleskovka v této půlhodině.
7: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Jestli se chcete po pracovním dnu trochu uvolnit, rozveselit, tak doporučujeme Humoriádu. Začíná od pondělí do pátku vždy po 16. hodině. A navíc teď v červnu můžete vyhrát knížku z edice Humoriáda podle vlastního výběru. V nabídce jsou publikace s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Na konci týdne máte šanci i na DAP Radio. Tak tahle soutěž bude v našem vysílání až do 26. června. Tak Český rozhlas Pardubice pro vás má Humoriádu i dnes. Po té 16. hodině mimochodem hostem bude právě zmíněná Libuše Švormová. Další informace jsou přímo z Pardubického kraje. Univerzita Pardubice myslí i na pohodlí studentů a zaměstnanců, nově jim nabízí další odpočinkové zóny. Jde o dřevem obložené prostory na chodbách s přístupy na podobně řešené venkovní lodžie. Jsou součástí nově opravené 8podlažní budovy dopravní fakulty. Celková rekonstrukce od sklepa až po střechu zabrala rok a půl a stála 150 milionů korun. Na výsledek se zašel podívat reportér Ondřej Wolf.
1: Já jsem teď ve druhém patře opravené budovy, stojím přímo v Respíriu, tedy jakémsi nově vytvořeném odpočinkovém koutku pro zaměstnance i pro studenty.
2: Chtěli jsme vytvořit takovou jako kapsu přírodního charakteru víc. Měla by tady ještě dřevěná podlaha, to se nějak nepodařilo v průběhu, to jsou vždycky ty změny, které nastávají.
1: To už mi říká architekt Ondřej Teplý.
2: Ale vlastně to Respírium vlastně prochází až ven na tu loďi otevřenou. Takže vlastně ty lidi, kteří tady jsou, tak jsou spojení s tím venkem. Je dobrý, že tady v tom dvorku jsou ty vzrostlé stromy, takže vlastně to Respirum kouká vždycky do té zeleně. Ať jsme vlastně v nějakým urbanizovaném prostoru, tak máme tady jako pocit spíš takového přírodního charakteru.
1: Zrekonstruovaná budova má 81 kanceláří pro zaměstnance dopravní fakulty, několik specializovaných laboratoří a interaktivní učebny. Fasádu tvoří nový prvek, vlnitý plech.
2: A vlastně okna mají i žaluzie kovový, takže když se zavře, tak vlastně z toho vznikne taková, když to řeknu, plechová krabička, která vlastně reaguje na to světlo.
1: Dodává architekt Ondřej Teplý. Dům vznikl v 70. letech jako internát. Dopravní fakulta ho využívá od 90. let. Podle děkana Ladislava Řoutila byl už ve špatném stavu.
3: Dispozičně i technicky ta budova nesplňovala standardy, které si představujeme v 21. století. Mohli bychom zmínit hygienické zařízení, stejně tak i skladbu budov, izolaci, takže v extrémech zimní letní období už tepelná pohoda v jednotlivých kancelářích zcela neodpovídala.
1: Budova je nově zateplená a energeticky úspornější, vejde se do ní asi stovka zaměstnanců fakulty. V době rekonstrukce pracovali v náhradních prostorách.
3: Kanceláře zaměstnanců a katedry se museli po nějakou dobu přestěhovat do provizorních prostor. Využili jsme jednu z univerzitních budov zde v kampusu v Polabinách, ale samozřejmě určitá jako provizorní situace a stísněnost to byla.
1: Doplňuje děkan Ladislav Řoutil. Fakulta má v současné době asi 1400 studentů a funguje v několika univerzitních budovách, včetně výukového centra v Doubravicích. Z Pardubic Ondřej Wolf, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Tady je Český rozhlas Pardubice, hezké ráno, ve čtvrtek 18. června, ve čtvrt na 8. Zdravíme do Chocně, v 17 hodin tam bude přednáška Strategie kultivace města a tím místem, kde se to odehraje, je Panák bar. Červená voda, komunitní centrum, v 17 hodin můžete poznat její historii, která vždy přitahovala velký zájem místních obyvatel i návštěvníků. Staré fotografie a pohlednice v sobě nesou jedinečné příběhy míst, která dobře znáte, ale která se během let výrazně proměnila. Právě proto stojí za to naši minulost poznávat, pomáhá to nejenom lépe chápat místo, kde žijeme, jeho atmosféru i život našich předků. Tak se můžete potkat s Pavlem Gebouským, který představí připravovanou knihu Červená voda na starých pohlednicích a fotografiích. Čeká vás poutavé povídání doplněné unikátními historickými snímky, které probudí vzpomínky a možná i překvapí tím, jak tahle obec kdysi vypadala. V 17 hodin v Červené vodě v komunitním centru. A ještě rychle do Jevíčka, sál Zámečku od 13 hodin nabídne seminář Rizika kyberprostoru se zaměřením na online podvody. Vstup na seminář je zdarma a budete tam moci tedy poznat praktické příklady, získat důležité znalosti a dovednosti, které vám pomůžou lépe se orientovat v kyberprostoru. Akci pořádá MAS Moravsko-Třebovsko a Jevíčko ve spolupráci s městskou policií Jevíčko.
1: Počasí.
0: Před námi je tropický víkend, v pátek bude až 34, v sobotu dokonce 36 stupňů Celsia. Nebe bude jasné nebo polojasné, od soboty se můžou objevit i silné bouřky. Dnes v Pardubickém kraji naměříme 25 až 28, v Polabí až 30 stupňů Celsia. Ráno je spíš zatažené až oblačné, během dopoledne se oblačnost protrhá na polojasno až skoro jasno. Srážky hrozí jenom na horách, a to odpoledne při přechodně zvětšené oblačnosti, budou to ale velmi ojedinělé slabé přeháňky.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude zpěvák Marian Vojtko.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice.

Farnou jsme hráli v dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice v 7 hodin a 20 minut. Tenista Tomáš Macháč se nezúčastní letošního Wimbledonu. 25-letý hráč se omluvil ze třetího Grand Slamu sezóny kvůli potížím s levou nohou. Bleskovka. Muž, který našel klid, tak to je kniha z nakladatelství Kazda, kterou pro vás máme teď v Bleskovce v naší ranní soutěži s podtitulem Magická cesta ke všímavosti, sebelásce a štěstí. Když pokračuje to mistrovství světa, tak jedna fotbalová otázka. Bývalý italský hráč právě dnes slaví 80. Jedním z nejúspěšnějších trenérů všech dob a dnes se uplatňuje i jako fotbalový expert v médiích. Během kariéry získal řadu trofejí, úspěchy slavil jak na klubové úrovni s týmy jako AC Milan, Juventus, Real Madrid a AS Řím, tak na reprezentační lavičce jako kouč Anglie a Ruska. Naposledy trénoval v roce 2018 jeden čínský klub. Koho máme na mysli? Napovíme, že jeho příjmení souvisí s hudbou a velkým tělesem. Tak jestli znáte odpověď, je vaše chvíle, abyste se zkusili dostat do vysílání Českého rozhlasu Pardubice, a to velmi jednoduše, telefonicky, zavolejte na číslo 726 46 48 48. Ještě jednou 726 46 48 48. A pokud by to nedopadlo, tak ještě máme i e-mail s adresou studio.pardubice@rozhlas.cz. Zdá se, že dnes zvolíme tuhle cestu, tak ještě jednou adresa studio.pardubice@rozhlas.cz.

0: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Otaku Tvír, to další zprávy. Půl osmé.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Křižovatka na obchvatu Chrudim je nejrizikovější nehodové místo v kraji, uvedl to portál Nehod, který využívá data od policie i pojišťoven. Podle nich se na křížení hlavních tras číslo 37 a 17 za 5 let stalo přes 30 nehod. Někteří zemědělci v Pardubickém kraji omezují produkci řepky. Počet osetých ploch v Česku klesl na úroveň roku 2006. Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů ve Vrchlabí jmenuje nového ředitele správy Krkonošského národního parku. Vítěze výběrového řízení uvede do

0: funkce podpisem jmenovací smlouvy. Do funkce ombudsmana dnes nastoupí Eva Kostolanská, která doteď pracovala jako právnička kanceláře veřejného ochránce práv. Začátkem června získala v poslanecké sněmovně 93 hlasů. Anglie vstoupila do fotbalového mistrovství světa vítězně. Dallasu porazila Chorvatsko 4-2. Ve stejné skupině Ghana zdolala Panamu 1-0 golem nastavení. Portugalsko remizovalo s Demokratickou republikou Kongo 1-1 a fotbalisté Kolumbie porazili na světovém šampionátu nováčka z Uzbekistánu 3-1. Dnes bude nejprve zataženo až oblačno, postupně se bude projasňovat na skoro jasno až polojasno. Teploty 25 až 28 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky jsou dnes dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. Kolona na příjezdu do Pardubic od Chrudimi a taky mezi Pardubicemi a Sezemicemi v dopravním omezení.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Chystáme se na tropický víkend i v Pardubickém kraji. Horké počasí neustane ani na počátku příštího týdne. Mírné ochlazení by mohlo přijít v jeho polovině. Vyplývá to z předpovědi na webu Českého hydrometeorologického ústavu. Přímo s meteorology se spojíme za chvíli ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Teď zbývá 7 minut do 7:45, je čtvrtek 18. června a budeme číst z novin s Otou Gutwirtem. Pěkné ráno.
1: Hezké ráno.
2: Kraní kávě, denní tisk.
1: Jestli Pardubicím něco skutečně chybí, tak je to právě nábřeží. I když městem protéká Labe a Chrudimka, míst, kde se dá bezpečně sestoupit k vodě, je bolestně málo. Brzy by se to ale mohlo změnit. Finanční skupina CFIG představila plán na totální přestavbu prostoru mezi Labskou ulicí a soutokem obou řek. Všechno už má podle zakladatele skupiny Martina Chovance vyjednané s památkáři i politiky. Do konce roku chce mít hotový projekt a na startu toho dalšího požádá o stavební povolení. Investor slibuje, že vedle bytových domů zvelebí taky veřejný prostor, napsala Mladá fronta Dnes, a k tématu se během dne ve vysílání ještě vrátíme.
0: Pardubičtí herci se v květnu po roce vrátili na rondel hradu Kunitická hora, kam každoročně zvou diváky na svá předprázdninová plenérová představení. Letos tam už odehráli reprízy inscenací Noc na Karlštejně a Z čerty nejsou žerty. Novinkou v tomto magickém prostoru bude originální zpracování Erbenovy Kytice. Premiéry jsou v plánu na 20. a 21. června, tedy na tuto sobotu a neděli. Reprízy pak na 25. až 28. června a 1. až 4. července od 8:30 večer. Jak bude vypadat Kytice pod širým nebem, nad tím se zamýšlí Pardubický deník.
1: Noviny se i dnes zabývají významnými změnami v systému agendy lidských práv. Její část přechází z úřadu vlády pod různá ministerstva, což vyvolalo ostré protesty řady expertů. Jednou z odbornic je i Lucie Fuková. Ta končí ve funkci zmocněnkyně pro romské záležitosti. Rozhodla se rezignovat. V rozhovoru pro deník N vysvětluje, co zatím stojí. Měla jinou představu o fungování úřadu zmocněnce. Po rozdělení agend část kompetencí přešla na Ministerstvo práce a sociálních věcí. Podle Fukové by ale romská témata neměla být řešena jenom optikou tohoto rezortu. Takový přístup považuje za stereotypní.

0: Dnešní jednání ministrů obrany NATO bude podle Marka Rutteho, tedy generálního tajemníka, o plnění cílů. Aliance podle něj plní závazky v oblasti obranných výdajů i podpory Ukrajiny. Evropa a Kanada vynaložili na obranu v roce 2025 o 20% víc než v roce 2024, taky to řekl Rutte, je ale podle něj potřeba zvýšit produkci obranného průmyslu. Další zprávy pro vás budeme mít v 8 hodin ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Teď zbývají 2 minuty do 7:45 a je čtvrtek 18. června.
1: Počasí.
0: V noci postupně ubývalo oblačnosti, k ránu se výjimečně vyskytovaly i mlhy a teploty, ty byly nejčastěji mezi 12 a 15 stupni Celsia. Přicházejí ale pořádně horké dny a my se na ně teď připravíme s meteorology. Voláme do Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové, kde nás slyší pan Tomáš Popelka. Přejeme pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jak to bude vypadat s dnešními teplotami a s dnešním počasím?
2: Tak, počas u nás je oblast vysokého tlaku vzduchu, no a proudí k nám a bude k nám ještě proudit ještě teplejší vzduch, takže dneska po ráno ještě zataženo oblačno a postupně se bude oblačnost protrhávat až na polojasno, skoro jasno, no a pouze na horách, tam by se odpoledne mohla objevit nějaká slabá, hodně slabunka a přeháňka. Teploty dneska mezi 25 a 28 stupni, ale v polobí by se teploty dostaly až ke 30. Vítr nám bude foukat slabý, proměnlivý nebo severozápadní do 4 metrů. V noci nám oblačnost bude zase ubývat na jasno nebo skoro jasno a teploty klesnou na 17 až 14 stupňů a vítr bude foukat v noci slabý, proměnlivý do 3 metrů nebo bude úplně bez větří.
0: Zítra to budou ještě vyšší teploty přes den?
2: Zítra bude opravdu teplo, po ránu jasno nebo skoro jasno, odpoledne až polojasno a jak to vypadá zase hlavně na horách, aby se při zvětšené oblačnosti mohla objevit ojediněle přeháňka, případně i bouřka, večer se zase bude vyjasňovat a teploty 28 až 31, ale v polabí až 33 stupňů. A vítr bude foukat slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní do 4 metrů a tam, kde se vyskytne bouřka, aby vítr přehodně zesiloval. Co se týká biopředpovědi, tak ten dnešek je ještě mírná zátěž a zítra už by to byla střední zátěž jak pro Hradecký, tak i pro Pardubický kraj.
0: No a s tím oteplováním ještě není konec, protože v sobotu by snad mělo být ještě tepleji, je to tak?
2: Zatím to tak vypadá, víceméně ten charakter počasí bude celkem podobný, ráno jasno, polejasno a během zase naskáže, že kupujte oblačno a z tepla se mohou tvořit přeháňky nebo bouřky, ty budou hlavně v pozdních odpoledních hodinách. No a teploty, jak to vypadá na sobotu, 30 až 34, ale v polabí až 36, v neděli to bude o něco lepší, tam by se teploty mohly dostat někam k 32 stupňům.
0: Tak už teď se potíme při té představě, co nás čeká. Tak děkujeme za informace do Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové, to byl pan Tomáš Popelka. Přejeme pěkný čtvrtek, naslyšenou.
2: Díky, hezký den.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: British plan.
1: They ain't gonna hurt my habit.
2: Zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Dobrý den, je tady čtvrtek, 18. června a svátek má milý nebo milovaný nositelé jihoslovanského jména Milan. Tady je Petr Jungmann. 20 dní čekali českoslovenští parašutisté z výsadku Anthropoid v kryptě kostela svatého Cyrila a Metoděje v Reslově ulici v Praze na záchranu nebo na smrt. 18. června 1942 se přihnalo 800 německých vojáků. Sedm výsadkářů v čele s Janem Kubišem a Josefem Gabčíkem, kteří provedli útok na Reinharda Heydricha, statečně bojovalo 7 hodin až do posledního dechu. První obyvatelé pražského jižního města převzali dekrety na byty před 50 lety v roce 1976. Jednalo se o ještě nedokončené panelové domy v dnešní Hvězdoslavově ulici. Do bytů se nastěhovali o několik měsíců později v září. Jižní město je největší sídliště v zemi. Žije tady asi 80 tisíc lidí a na počet obyvatel by bylo 11. největším městem České republiky. Neviditelný americký bombardér Lockheed F-117 Nighthawk vzlétl k prvnímu letu před 45 lety v roce 1981. První díl americké filmové akční série Rychle a zběsile měl svou světovou premiéru před 25 lety v roce 2001. Let's go for a little ride. Vin Diesel, Paul Walker a Michelle Rodriguez to tehdy rozjeli s plynem na podlaze. Dnes má tato řada 10 filmů a jeden spin-off Hobbs and Shaw. Narodil se jako František Moravec, ale babička mu říkala Fanánku. Měl rád Lou Reeda a Ninu Hagen a tak všechna jména spojil v jedno Lou Fanánek Hagen. Dneska je mu 60, tak všechno nejlepší a vám všem pěkný den.
5: Fabio Capello, trenér, slaví 80. Na ní jsme se ptali Bleskovce a pan Petr odpověděl jako první.
6: Český rozhlas Pardubice.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Ve služební pistoli chybějí dva náboje a na oddělení inspektorky Candice Renoirové operuje generální inspekce. ČT2. Jaké otisky nechal největší český génius v Praze? Stopy Járy Cimrmana. A ČT Art uvádí v přímém přenosu závěrečný koncert sezóny Karlovarského symfonického orchestru s událostmi v kultuře a dokumentem Karlovy Vary Sadové město v přestávce. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat?
2: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
3: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
2: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
3: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
4: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
5: Radnice v Ústí nad Orlicí nabízí přechodné bydlení lidem v obtížné životní situaci. Vláda zrušila už dřív schválenou dotaci pro Černošický městský úřad. Senátoři vrátili změny rozpočtových pravidel do sněmovny. A dnešek bude nejprve zatažený, později slunečný, teploty až 28 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Radnice v Ústí nad Orlicí vyčlenila 6 městských bytů pro přechodné bydlení lidí v nouzi. Informuje o tom na webu. Takzvané překlenovací byty mají pomoct tomu, kdo se ocitl v obtížné životní situaci, spojené například se ztrátou bydlení nebo finančními problémy.
6: Byty 1 plus 0 nebo 1 plus 1 s výměrou od 26 do 44 metrů čtverečních jsou v opraveném bytovém domě v místní části Kerhartice. Aby byly cenově dostupné, je nájem 150 korun za metr čtvereční. Lidé se je můžou pronajmout maximálně na 2 roky. Podmínkou je, aby měli alespoň 1 rok trvalý pobyt v Ústí nad Orlicí a neměli dluhy vůči městu nebo jeho organizacím. Z Ústí nad Orlicí Barbora Soukupová, Český rozhlas.
5: Polička spustí od července pilotní projekt třídění kuchyňského odpadu. Zpracovávat se bude na bioplynové stanici. První nádoby nechá město rozmístit na sídlišti Hegerova. Bude jich tam 8, říká mluvčí Nadežda Šauerová.
7: Jsou na rozdíl od ostatních nádob na odpad vybaveny těsněním s přítlačnou klapkou víka, což zabraňuje šíření zápachu. Navíc jsou sběrné nádoby při každém svozu vyměňovány za prázdné, vymyté a dezinfikované. Pokud se projekt osvědčí, bude ho možné rozšířit na další části města.
5: Vláda Andreje Babiše z hnutí ANO zrušila už dřív schválenou dotaci pro městský úřad v Černošicích. Upozornil na to zpravodajský server Iroslas, který jinak neveřejné usnesení získal. Bývalá vláda Petra Fialy z ODS obci schválila dotaci 221 milionů korun na stavbu nové budovy úřadu. Zrušení dotace navrhlo ministerstvo vnitra, argumentuje přitom státním rozpočtem. Úřad v roce 2019 udělil současnému i tehdejšímu premiérovi Babišovi pokutu 200 tisíc korun kvůli střetu zájmů. Senátoři odmítli změny rozpočtových pravidel, které předložila ministryně financí. Novelu vrátili do sněmovny s pozměňovacími návrhy. Obávají se nekontrolovaného zadlužování země.
8: V Senátu zaznívaly podobné argumenty jako ve sněmovně. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO varovala, že státu bez úpravy pravidel hrozí paralýza. Minulá vláda podle ní připravila rozpočtovou past, když Evropské komisi slíbila snížení schodku pro příští rok na 150 miliard korun.
9: A nepředstavila žádné konkrétní kroky, jak ho z roku na rok snížit o více než o polovinu.
8: Senátor Michal Canov z klubu starostů a nezávislých varoval, že koaliční návrh může znamenat růst inflace.
10: Všechny řeči o tom, jestli o tom může jedna vláda, nebo druhá vláda, nebo třetí vláda, jsou zcela irrelevantní, předpak na to doplatíme všichni.
8: Vláda například navrhuje, aby se do limitu pro schodek státního rozpočtu nepočítaly výdaje na stavbu strategických dálnic nebo železnic. To senátoři odmítli. Sněmovna je může přehlasovat. Z Valštejnského paláce Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
4: Počasí.
5: Dnes bude v Pardubickém kraji nejprve oblačno i zataženo, postupně bude oblačnosti ubývat na jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů. Povane slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
5: Nehody v Pardubickém kraji jsou hlášené teď konkrétně z Pardubic. V Teplého ulici počítejte s nehodou, která tam mírně komplikuje provoz, a kolony tradiční. Ta nejdelší teď na příjezdu do Pardubic ve směru od Chrudimi silnice číslo 37.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
11: Je čtvrtek 18. června, krátce po 8. hodině posloucháte Český rozhlas Pardubice. Hokejová obránkyně Aneta Tejralová bude v profesionální ženské zámořské soutěži i nadále hrát za Seattle. Kapitánka české reprezentace podepsala novou dvouletou smlouvu, informuje o tom web soutěže. Tejralová se podílela na zisku bronzových medailí na mistrovství světa v letech 2022 a 2023. Startovala i na olympiádě v Pekingu 2022 a letos v Miláně. Sportu zůstaneme. Praha, Brno, Paříž a taky Pardubice. Olympijský běh včera přilákal nejenom v Česku 14 000 účastníků. Jak si vedli konkrétně v Pardubicích na kilometrové trati mladé basketbalistky a s jakým pocitem odcházeli po proběhnutí cílem dospělí běžci, uslyšíte v reportáži. A pochopitelně i písničky, které nestárnou, Jaromír Nohavica, Stevie Wonder, Helena Vondráčková s Jiřím Kornem a teď skupina Činasky.
4: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: omezení příspěvků Spojených států do krizových sil NATO vstoupilo v platnost okamžitě, řekl před dnešním jednáním ministrů obrany Severoatlantické aliance v Bruselu generální tajemník bloku Mark Rutte. Dodal, že ostatní spojenci už zvyšují své příspěvky, aby zaplnili mezery vzniklé po americkém kroku. Rutte zdůraznil, že aliance o amerických plánech věděla dlouho předem. Spojené státy totiž oznámily, že musí současně působit v několika oblastech a nemůžou své zdroje rozptylovat moc široce. Posloucháte Český rozhlas Pardubice, další zprávy pro vás připravujeme na 8:30. Teď jsme se ještě dozvěděli, že Německo vysílá dvě lodě do Rudého moře, a to jako součást přípravy možné vojenské mise v Hormuzském průlivu, uvedl v sídle NATO ministr obrany Pistorius. A pojďme za sportem. Olympijský den si včera lidé po celém světě připomněli pohybem. Součástí oslav byl tradiční olympijský běh. Ten se letos v Česku uskutečnil na 87 místech a taky ve francouzské Paříži. Zapojilo se do něj přibližně 14 000 běžců a běželo se i v Pardubicích. Reportér Jiří Hofmann se přesvědčil, že důležitá byla radost z pohybu a společně strávený čas.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Olympijský běh rozhýbal také Pardubice. Jako první vyrazili na kilometrovou trať děti.
3: Jo, docela jo. Snad dobře. A my dvě, snad nebo celý tým.
2: Mezi účastníky jsou také mladé basketbalistky, které vyměnily míč za běžecké boty. Olympijský běh je součástí olympijského dne a podle organizátora Jana Skutila hlavně oslavou sportu a pohybu.
4: Letos to je taková fajn atmosféra, fajn počasí a tím ta oslava toho olympijského dne a olympijského běhání je úplně skvělá.
2: Po doběhu je na dětech vidět únava, ale také spokojenost.
5: Dobrý, jo, ze začátku to bylo dobrý, pak mě začalo píchat v boku.
2: Šli byste do toho znovu, holky?
5: Mě to docela stačilo.
6: Pomalinku už se budeme připravovat na startovní čáru.
2: 6 hodin už se na start staví dospělí běžci, mezi nimi také Vašek, který se olympijského běhu účastní po třetí.
7: Protože to mám za barákem. Nic neočekávám, jdu si jen tak zaběhat olympijský běh.
6: 5, 4, 3, 2, 1, start!
2: Po 3,5 kilometrech je Vašek zpátky v cíli.
7: 100% to bylo lepší, než jsem čekal.
2: Přesto lesní cestu cítí a odchází s pocitem.
7: Bolavých nohou, ale spokojený.
2: A jestli přijde příští rok?
7: Na 5 určitě.
2: Právě prodloužení tratě totiž organizátoři do budoucna zvažují. Letošní olympijský běh v Pardubicích tak znovu spojil děti, rekreační sportovce i pravidelné účastníky. Nešlo ani tak o výsledky, jako spíš o radost z pohybu. Z Pardubic Jiří Hofmann, Český rozhlas.
8: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: A kdo se těšil na léto, ten se dočká v těchto dnech v Pardubickém kraji. Dnešní ráno bylo ještě zatažené až oblačné, během dopoledne se ale oblačnost protrhá na polojasno až skoro jasno. Na horách se odpoledne při přechodně zvětšené oblačnosti velmi ojediněle objeví slabá přehánka. Teplota dnes bude mezi 25 a 28, v Polabí dokonce až 30 stupňů Celsia, na horách 20 až 23. Vítr slabý proměnlivý nebo severozápadní, rozptylové podmínky ráno a večer mírně nepříznivé, přes den většinou dobré. Víc teplo bude zítra 31, v Polabí až 33, a jak jsme slyšeli, o víkendu v sobotu bychom se mohli dostat i k 35 stupňům Celsia. Tak bude potřeba se ochladit. My si na to za chvíli vezmeme sněhové vločky. Jejich tajemství odhalí v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, Martin Písařík a Jitka Slezáková přikývuje, že bude se hodit nějaké ochlazení.
2: Budeme potřebovat. My třeba v dobrém dopoledni můžeme nabídnout dobrou limonádu osvěžující s Radkou Svatošovou. Jsme připravili z vlčího máku limonádu, tak na to se můžete těšit. Například.
1: To bych si A co dalšího bude v dopolední?
2: Podíváme se na Veselý kopec, protože tam bude tento pátek provázet areálem známý tkadlec Josef Fiedler. Náš stopař regionální Tereza se tam vydal už dnes, aby si s Josefem popovídala a pozvali na tuhletu velmi zajímavou a nevšední akci, protože takový tkadlec je tady v kraji, si myslím, jediný.
1: A takový už legendární pro nás, velmi šikovný.
2: Je to pravda, mám ho moc ráda, on tam pěstuje si i ty svoje plodiny na Veselém kopci. A má tam postaru ty dílny zaměřené. Lidi se to naučili vnímat a všímají si to a líbí se jim to.
1: A budeme i radit určitě.
2: Budeme. A budeme tady mít na to zdravotního bratra Jakuba Seidla, protože ono dnes už neplatí, že zdravotní sestra musí být vždycky žena. A důkazem je právě Jakub Seidl z kardiocentra Agel v Pardubicích. Denně asistuje na intervenční kardiologii u výkonu, kde rozhodují vteřiny. A svou profesi by neměnil za nic na světě.
1: A kdo na ní má nějakou otázku? Může jí napsat klidně na e-mail studio.pardubice@rozhlas.cz. Tak jsme pozvali na dobré dopoledne Českého rozhlasu Pardubice s Jitkou Slezákovou.
2: Moc se na vás těším. Přijďte k rádiu.

to chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že zkoumání sněhových vloček zajímalo už německého matematika a astronoma Johannese Keplera? Dokonce o nich v roce 1611 napsal pojednání. O čtvrtstoletí později je pozoroval také francouzský fyzik René Descartes. Sněhová vločka, vědecky nazývaná ledový dendrit, je fascinujícím důkazem geometrické preciznosti přírody. Tyto ledové květy vznikají v atmosféře při specifických teplotách, které určují jejich výslednou podobu. Od klasických šestiúhelníků až po vzácné trojúhelníkové krystaly vznikající při minus 2 stupních Celsia. Ačkoliv se dlouho tradovalo, že nenajdete 2 identické vločky, fyzikálně to vyloučené není, i když pravděpodobnost shody je mizivá. Sněhové vločky jsou maličké zázraky nekonečné krásy, řekl Wilson O.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Tati, můžou v muzeu lítat letadla, jezdit kola a houkat hasiči?
3: Tak to by mohlo jít jedině v Krajském technickém muzeu ve Vysokém Mýtě.
2: Opravdu?
3: No jasně. A ještě se podíváš na slavná auta, hasičské stříkačky nebo nebeskou blechu. A spoustu věcí si můžeš sám vyzkoušet, abys poznal, jak to funguje.
2: Tyjo, to je bezva, tam jedeme.
4: Krajské technické muzeum ve Vysokém Mýtě. Technika, která žije.
5: Hezké ráno, čtvrtek 18. června roku 2026, Otaku Tvirta zprávy. Půl deváté.
6: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
7: Sanační firma začne likvidovat nebezpečnou skládku ve Skutči o prázdninách. V bývalém Lomu na Horkách jsou tuny odpadu ze zkrachovalého podniku na výrobu jízdních kol. Kontaminace ohrožuje zdroje podzemních vod. Svitavy musí zajistit vládou nařízené zvýšení mest nepedagogických pracovníků na školách. Týká se to víc než 70 zaměstnanců. Radnice na to musí najít ve svém rozpočtu 1,25 milionu. V Hamzově léčebně v Luži pořádají tradiční letní den. Na akci se návštěvníci můžou setkat s nejúspěšnějšími českými parasportovci, vyzkoušet si hypoterapii, jogu bez bariér a další aktivity. Program začíná v 11 hodin a podrobný rozpis je uvedený na stránkách léčebny. Nemocnice a ambulantní specialisté zatím nevědí, kolik peněz v příštím roce dostanou. S pojišťovnami je dnes v poledne čeká úplně poslední pokus o dohodu. Pokud zkrachuje, určí finální platby za péči přímo ministerstvo zdravotnictví. Ministry obrany zemí Severoatlantické aliance čeká poslední jednání před červencovým summitem v Ankaře. Tématem schůzky bude navyšování obranných výdajů. Generální tajemník NATO Mark Rutte oznámil, že Česko, Slovinsko a Albánie loni nesplnili závazek vydávat na obranu 2

0: ta HDP. Dnes bude v Pardubickém kraji nejprve oblačno, postupně se bude projasňovat na jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nové nehody teď v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou, s mírným zdržením. Počítejte na silnici 1/35 na příjezdu do Litomyšle od Vysokého Mýta.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A vrátíme se k velkému úspěchu pardubických basketbalistů za chvíli.
1: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Český rozhlas Pardubice za 6 minut bude 8:45, čtvrtek 18. června. Nymburk se letos nečekaně zapotil ve finále Národní basketbalové ligy, moc nechybělo, aby padnul s Pardubicemi. Předseda představenstva stříbrné Bexy Pavel Stara je naším dnešním hostem. Pěkné ráno.
1: Je vám krásné ráno.
0: Tady se řekne sezóna 2025-2026. Jaké je první slovo, které vás napadne v souvislosti s Pardubicemi a s basketbalem?
1: Průlomová, úspěšná, odmakaná a zasloužený ovoce v podobě dvou stříbrných medailí.
0: Je tam stříbrná medaile z ligy i z poháru vlastně,
1: ano,
0: tak
1: ano,
0: se to sešlo.
1: Ve finále, ano.
0: A navíc slavíte 70 let klubu, takže to je docela příjemné spojení s těmi stříbry.
1: No tak těch čísel je více, 70 let je nádherný výročí a my samozřejmě jsme chtěli nějaký úspěch, neměli jsme dobrý sezóny, dvě předtím. Sedmý zápas v finále v Praze, ty okolnosti toho finále byly vlastně, že to zajímalo v podstatě každého. Basketbal vystoupil z bubliny. I tam jsme bojovali, přirozená má takových 400-500 fanoušků, což bylo úžasný. Před tím finále v Opavě českého poháru. Sedmý zápas byl po 23 letech, takže těch čísel a milníků, který padaly, je opravdu hodně a o to víc si toho vážíme.
0: Od finále už uběhlo pár dní. Teď ve vás převažuje radost ze stříbra nebo zklamání, že titul byl tak blízko? Stačilo vyhrát v uvozovkách jeden zápas, ten poslední?
1: Ne, tak je potřeba zůstat pokorný v každé situaci, protože zkrátka dobře ten Nymburk si uhrál první místo po základní části, my jsme byli druhý, ten sedmý zápas hráli doma, byť v Praze, ale oni tam hrajou Ligu mistrů. Takže makali jsme, ten zápas byl, že nám úplně nevyšel, ale dostali jsme finále do sedmého zápasu. Takže samozřejmě, když tam dekorovali a zvedali pohár nymburský, tak ať chcete nebo ne, tak víte, že máte úspěšnou sezonu a v ten moment cítíte takový strašný prázdno. Ale pak jsme se otočili do toho hlediště, kde byli ty fanoušci a děkovali a vlastně si člověk uvědomí. Takže to bereme a teď převládá radost a zároveň i chuť, energie jít dál v dalších sezónách.
0: Před sezonou by asi málo dotypoval, že Pardubice budou hrát sedmý zápas v finále proti Nymburku, to si musím asi upřímně říct.
1: Určitě, tak Game 7, to jsou opravdu v každém sportu po celém světě neuvěřitelné příběhy a tam je to opravdu 50-50 a my jsme s tím do toho šli. My jsme doma srovnali po nádherném zápase a porazili jsme Nymburk o 30, to se jim opravdu jako nestalo ani v evropských pohárech nebo nestává. A tam jsme si možná vystřelili trošku ten práh, tam nám v tom sedmém zápase malinko chybělo, aby jsme se jim dostali do hlavy, že je trošku přitáhneme a na druhou stranu prodali veškeré zkušenosti za těch 21 titulů a hráli to, když to řeknu, s daleko větším klidem, přestože to bylo jako 50-50, sedmý zápas může být cokoliv. No a nám se tam nepovedlo přitáhnout aspoň na 3 body, aby jsme se jim dostali do hlavy a trošku znervoznili. Ale to už je prostě příběh, který byl. My teďka koukáme na to, že jsme doručili po 42 letech do Pardubic finále. Strašně si to užívalo celé město. Byla tam obrovská sounáležitost a byla to odměna pro ten klub, protože ono můžete plánovat, ale na tom hřišti se to musí odehrát, potřebujete i štěstí, zranění a podobně se vám musí vyhýbat. Musíte mít fantastický individuality, skvělýho trenéra, skvělý realizační tým a obecně. Takže je to ovoce, který jsme si zasloužili, o tom jsem přesvědčený a zároveň můžu slíbit, že nás to zavazuje jít dál, aby jsme tu radost a tu emoci a tu energii do toho města dostávali a to je opravdu jako asi to ten největší výsledek a vysvědčení pro nás.
0: Už jste sám zmiňoval, že předchozí ročníky, ty dva, nebyly úplně úspěšné. Jak to bylo pro klub podstatné, že jste se tak v uvozovkách skutečně odrazili od toho dna a dostali jste se takto, skoro až můžeme říct, na vrchol, protože to vrchol určitě je.
1: Nechci jít dopodrobna, nicméně my jsme drhli dno někdy na podzim minulého roku v té sezóně, byli jsme 10. Spíš jsme se koukali, aby jsme neřešili problém baráže. A tam jsme si prostě sedli a nebylo to o tom hledat viníka, ale hledat, co jsme tam dělali špatně, takže jsme tam mnoho věcí překopali, které už v té sezóně jsme začali aplikovat a připravovat se právě na tuhle sezónu a jak se říká, prostě i když se nedaří nebo je porážka, tak vám možná někdy může dát víc než vítězství a u nás tohle to platí, takže my víme, kde se to zrodilo, ta úspěšná sezóna a ta se rodila právě v tomhle období.
0: Hodně se mluví o hráčích, ale méně už o práci vedení. Jak složité bylo sestavit ten tým třeba i z pohledu vedení, který si lidský sportovně tak sedl?
1: Tak to je vždycky, samozřejmě je to ovlivněný penězma, to je náš největší úkol a musím říct, že máme fantastický akcionáře, ať už to je Martin Marek, Ondra Joska, město a ta podpora je přesně týmová, musíme ten budget vždycky skládat co nejvíce, aby jsme mohli tomu sportovnímu úseku dát nějaký budget a tam zase odvedli fantastickou práci realizační tým v čele s trenérem, který vlastně už si to mohl sestavovat daleko více než v těch sezónách předtím, protože k nám teprve přicházel. A to všechno se to projevilo, my samozřejmě jsme věděli, koho vždycky jako kupujeme, ten scouting byl výborný a Honza Šotnár nebo obecně sportovní úsek to stavili, aby si to právě i lidsky sedlo, ono to není vždycky jednoduchý, ale odmakali každý detail, aby tušili, kdo sem přiletí, kdo sem přijede. Samozřejmě dbáme, strašně důležité je zaznít i na rozvoj českých hráčů, mladých hráčů, ale je jasný, že tohle je signál, že i mladí hráči, tam máme všechny kategorie v nejvyšších soutěžích, na sobě musí pracovat, máme otevřenou náruč, aby tam vyběhli, ale tam to není opravdu ani o věku, ani o tom, tam už to musí být o nějakým, když to řeknu, výkonu. Takže jsme posílili i v této sezóně první ligu, kde kluci, mladí kluci do 23 let hráli vlastně semifinále, to je jaký obrovský, 19 byly finále, 17 byly semifinále, máme tam i tituly, máme tam i medaile v dalších kategoriích a to je taky obrovská radost, o který se samozřejmě pod tímhle úspěchem tolik nemluví, ale ta sezona byla úspěšná. Když to řeknu pro basketbal Pardubice na všech úrovních kategorií a samozřejmě cítíme a říkáme si i na rovinu, kde ještě máme rezervy, takže opravdu z tohohle pohledu opravdu kvalitní sezona.
0: Tak to říká dnešní host ve studiu Českého rozhlasu Pardubice, je to Pavel Stara, předseda představenstva BK Pardubice, za chvíli pokračujeme.

0: Český rozhlas Pardubice se vrací ke stříbrnému úspěchu pardubických basketbalistů. Naším hostem je předseda představenstva BK Pardubice, pan Pavel Stará, se kterým si tady povídáme a rozebíráme celou tu sezonu. Musíme zmínit i semifinále s Brnem, které už vypadalo skoro ztraceně. Dva domácí zápasy pryč ve třetím utkání, manko 18 bodů. Věřil jste v tu chvíli ještě ve finále?
1: Já jsem věřil, já jsem i říkal před tou sérií s Brnem, protože jsme s nima měli v základní části 1-3, takže to byl soupeř, který jsme viděli, že nám úplně jako nesedí. Ale na druhou stranu ten tým náš prokazoval takovou kvalitu v takové rotaci a měl tolik individualit, že jsem věděl, a jedno, jestli to bylo Brno, že prostě když se dostane do správného jako rytmu, tak je schopný vyhrát 4 zápasy po sobě a jim jedno, jestli doma nebo venku. Samozřejmě to bylo řečený i, že to nevíte, jo. Ale jako tenhle ten moment 2-0 minus 18 a nehráli jsme dobře, tak v ten daný moment tohle to samozřejmě naskočí, jo. Že prostě, jo, jako když prohrajete Smolně dvakrát doma a jdete do té série právě, že jste celou sezonu dřel, ať máte výhodu domácího prostředí a hned první dva zápasy Smolně ztratíte, když třeba celý zápas vedete a neuhrajete tu koncovku, tak jsem si říkal, ty brďo, zase na nás je ten poklop, jo, hrajeme dobře, máme skvělý tým a nějaký ten okamžik z nějakého důvodu, on na tom sportu nikdy nenajdete i ty přesní důvody, tak se to může stát, no, ale možná to byl i ten moment, protože a zahrál skvěle Kamil Švrlík, kapitán, 40-letý, prostě neskutečný, nebo Michal Svojanovský tam dal důležitý trojky, takže hráči, na kterých ta tíha třeba nestála, a to jsou přesně ty momenty, kdy musíte tu nitku, úspěch a neúspěch jako najít a prolomit a nám se to povedlo, takže v ten moment vlastně, že jsme se z toho vykopali a snížili na 2-1, pak dokonce na 2-2 v Brně. Pro Brňáky to byl taky obrovská rána, taky prohráli 2 domácí utkání. Takže obecně to playoff letos bylo neskutečně vyrovnaný i s Pískem a je potřeba jim dát kredit. To čtvrtfinále bylo, sice jsme vyhráli 4-0, ale ty kluci dřeli. Nebyl tam zápas, kdy byl lehkej, takže opravdu to finále a v 7. zápase, tak co zápas, tak těžká práce.
0: Během playoff skutečně přišla řada momentů, které už vypadají skoro jako sportovní legenda. Dlouho se o nich bude mluvit v Pardubicích. Který moment byl pro vás nejsilnější?
1: Tak určitě Kovyho trojka, bylo 0-5 a my jsme šli rozehrávat. A on ani neměl hrát tu akci, chtěli jsme to hrát, když to řeknu, na oba point guardy a rozehrávače. Ale vyšlo to na něj a z otočky a dokonce to vypadalo basketbalově, to nebylo úplně odhozený, to tam propadlo a tenhle moment obletěl svět, to jsou skutečně miliony sledování a jméno Kovář, jako říkají i malí děti, přitáhlo to k obrazovkám i další lidi a basketbal ukázal tu nádheru, tu krásu, kdy vlastně do poslední chvilky můžete to utkání zlomit. Víte, že tam byly propady, jsou minus 18 a stejně prohrajete. Jo. Teďka New York Knicks prohrávali doma o 30 v poločase a ještě ten zápas vyhrál, je to NBA, takže tady plno lidí nám říká, tyjo, když vedete o 20, jak už nemůžete prohrát, ne, basketbal je tak rychlá, nádherná hra, že musíte být ve střehu celý 40 minut a když ne, tak jste potrestaný. Takže tohle to byl obrovský moment, samozřejmě obrovský moment, další zápas doma, kdy porazíte Nymburk o 30 a no a pak se rozlídnete a co se dělo v té hale a v celém tom městě, tak to je přesně, proč tu práci děláte, jako doručit lidem tu radost a sounáležitost.
0: V další sezóně vás bude čekat Liga mistrů, bude vás čekat obhajoba stříbrných medailí, ten tým vydrží pohromadě, můžeme čekat stejný kádr i v další sezóně?
1: Víceméně jo, my jsme jako na český poměry vlastně s těma klíčovýma hráčema už jednali, jsou to zahraniční hráči v únoru, březnu i s tím, že jsme jim říkali, hele, budeme hrát Ligu mistrů, tam jsme prostě zariskovali i oni, i agenti a ty hráči jdou hodně i za naším trenérem, jakým způsobem pracuje, jaký s nima má vztah a vědí, že tady rozdělali nějakou práci, líbí se jim tady, tak většina nebyla problém podepsat, v podstatě i za stejných podmínek. Po tomhle finále ta cena jejich raketově vyrostla a s velkou pravděpodobností bychom na ně neměli, takže to byl klíčový moment a tady bych možná pochválil i nás jako vedení, že jsme tohle to udělali, do toho rizika šli, protože když hrajete finále a máte takovýhle tým, tak se mnohdy stane, že ho neudržíte a znova to budujete a pak je těžký tady mluvit o tom, jestli obhájíme. My dneska víme, že prostě tenhle ten tým víceméně bude pokračovat a můžeme si dát smělý cíl, že chceme minimálně ty pozice obhájit a pracovat dál. No a jdeme do Ligy mistrů. To je prostě soutěž, která je jako obrovská na Eurosportu, losování bude teďka začátkem července, jdeme do základní skupiny. Budeme tam mít 3 zápasy, budeme to hrát v Entery aréně. Věřím tomu, že to bude další takový bombónek, jsou náležitosti lidí, aby jsme vytvořili v Entery aréně nádherný prostředí a užili si ten evropský top basketbal.
0: A ještě závěrem taková otázka, která možná napadne fanoušky, když sledují ty oslavy po finále. Určitě jste měli připravená nějaká trička, kšiltovky s tím, že jste mistři. Co se děje potom s těmi věcmi, které se nepoužijí?
1: Já vlastně nevím.
0: Nevíte?
1: Vím, že jsme to měli připravený. Čepice jsme měli připravený jak na finále poháru, tak tím, že tam nebylo logo té soutěže, tak jsme říkali, že použijeme i na, protože byly krásný, na finále byl případný titul v lize, takže ty asi budou do propadliště dějin. Určitě je skartujeme, protože když to bude příští rok, tak určitě uděláme nový už z pověrčivosti, tohle ty nepřinesly štěstí. No takže jsme měli i sadu triček samozřejmě, jak na vítězství, tak na to, když to bude finále prohrajete. Takže na tohle musíme být připravený, protože i to je práce ukázat vlastně hned po zápase, kde jsme, v jaký pozici, ty fotky obletějí celý svět a být na tohle nepřipravený byla škoda. No. Bylo nám hodně šampaňskýho, protože to taky je úplně něco jiného, když slavíte titul a nebo to druhé místo. Ale to jsou všechno jako nádherný momenty. Já se přiznám, že jsem si vzal jednu tu konfetu zlatou a vzal jsem si ji, aby mě připomínala motivaci do dalších sezon, že příště budou lítat na nás a ne, že ji budeme sbírat na zemi, protože letěla nebo byla oslavná u soupeře. Takže jsme motivovaní do další práce, to si myslím, že je hrozně klíčový. Já bych chtěl tady na tomhle místě ještě poděkovat vám médiím, našim všem partnerům, fanouškům, je to strašně důležitý, my to potřebujeme, protože nechcete dělat práci v nějakým rybníce, který prostě je separovaný, ale i dalším subjektům sportovním, který nám přáli, sdíleli a to nám dělá radost. My jsme prostě Pardubice a Pardubice mají svoji hrdost a ať je to v jakýmkoliv odvětví, jakýmkoliv sportu, tak pojďme ukázat, že jsme fakt jako kvalitní místo pro žití. Takže není to klišé, takhle to cítíme a takhle zatím jdem.
0: Toto říká Pavel Stará, předseda představenstva BK Pardubice. Ještě jednou gratulujeme k vynikajícímu úspěchu, velkému sportovnímu a hodně štěstí do další sezony.
1: I my vám krásné léto.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Sanace zamořeného lomu ve Skutči začne o prázdninách. Česká národní banka oznámí novou výši základní úrokové sazby. Po dlouhé době je ve hře její zvýšení. Čeští fotbalisté na mistrovství světa nastoupí proti Jihoafrické republice. A dnešek bude nejprve oblačný, postupně slunečný, teploty až 28 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Otaku Tvirt. Sanační firma začne likvidovat nebezpečnou skládku ve Skutči o prázdninách. V bývalém lomu na Horkách jsou tuny odpadu ze zkrachovalého podniku na výrobu jízdních kol. Kontaminace ohrožuje zdroje podzemních vod.
2: Firma už dokončila doprůzkum bývalého lomu, který potvrdil nadlimitní koncentrace těžkých kovů a ropných uhlovodíků. V další fázi bude nutné kontaminovaný materiál odtěžit. Radnice odhaduje, že práce potrvají minimálně 3 roky a budou stát skoro 80 milionů korun. Ze Skutče Josef Kopecký, Český rozhlas.
0: Křižovatka na obchvatu Chrudimi je nejrizikovější nehodové místo v Pardubickém kraji. Uvedl to portál Nehod, který využívá data od policie i pojišťoven. Podle nich se na křížení hlavních tras číslo 37 a 17 za 5 let stalo přes 30 nehod. Pojišťovny škodu vyčíslili na 12 milionů korun. Bankovní rada České národní banky dnes rozhodne o nové výši základní úrokové sazby. Poprvé po 4 letech by mohlo dojít k jejímu zvýšení. Možné je ale i ponechání sazby na dosavadní úrovni 3,5%.
3: Podle komentářů členů bankovní rady centrální banky se zdá, že jsou obě varianty zhruba stejně pravděpodobné a rozhodne se až přímo při dnešním hlasování. Ve prospěch zvýšení základní sazby o 0,25% mluví pokračující zvýšená inflace ve službách, rychlejší růst mezd a hlavně geopolitická rizika, tedy války na Ukrajině a Blízkém východě, případně obchodní politika Spojených států. Naopak celkově nižší květnová inflace by spíš podporovala ponechání sazeb na stejné úrovni, která platí už víc než rok. Rozhodnutí o nové výši úrokové sazby zveřejní centrální banka ve 14.30. Tomáš Jeník, Český rozhlas.
0: Vláda odstoupila od plánu na dekarbonizaci a udržitelnou výrobu v třineckých železárnách. Vyplývá to z neveřejného usnesení, které získal server i rozhlas. Memorandum uzavřel s podnikem a Moravskoslezským krajem minulý kabinet. Současná vláda odstoupení od něj vysvětluje tím, že nemá o platnosti a účinnosti dokumentu informace. Vedle toho zrušila i akční plán Česka na využívání obnovitelného a odpadního tepla. Ten měl přispět k modernizaci teplárenství, které je závislé na fosilních palivech, a zavést šetrnější zdroje tepla. Podle vlády se teď na cílech ani nepracovalo kvůli aktuální situaci a kabinet plán nezvládne efektivně naplnit. Sport. České fotbalisty čeká možná klíčový zápas na mistrovství světa. Po prohře s Jižní Koreou nastoupí v Atlantě proti Jihoafrické republice, která na úvod šampionátu podlehla v Mexiku výběru domácích. Reprezentační trenér Miroslav Koubek věří, že oproti utkání v Guadalajaře předvede jeho tým výrazně víc.
4: Určitě chceme být nebezpečnější dopředu, Korejci nám to až tak tolik nedovolili, ale toto je jiný soupeř a věříme, že jsme schopni zlepšit držení míče, být kombinačně přesnější a dopracovat se k situacím, které budou pro soupeře nebezpečné a my budeme dostatečně efektivní. Počasí.
0: Dnes bude v Pardubickém kraji nejprve oblačno, postupně se bude projasňovat na jasno až skoro jasno. Nejvyšší denní teploty 25 až 28 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky jsou dnes dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nejvýraznější komplikace teď na dálnici D11 na 70,5 kilometru dálnice je nehoda 3 nákladních aut. Při nehodě došlo k proražení středových svodidel a dálnice D11 je v obou směrech jak na Prahu, tak na Hradec Králové uzavřena.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Jak slyšíte, velká komplikace na silnicích, opatrně, jsou 9:04. My tady zahajujeme dobré dopoledne, spoustu informací pro vás máme, přímo z terénu se nám přihlásí regionální stopař Tereza Brázdová, podíváme se konkrétně na Veselý kopec a setkáme se tam s tkalcem Josefem Fidlerem. Proč to všechno uslyšíte už za pár minut, taky pro vás máme pár vtipů v podání Ivana Mládka, to se nasmějeme možná. No a určitě pozveme i na plovárnu do Slatiňan, kde Ivan Mládek bude vystupovat se svým banjo bandem. Máme pro vás 2 vstupenky, ale to až za hodinu. Tak dobrý poslech všem.
1: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: Co se vám vybaví, když se řekne dětský tábor? No, někteří z nás mají opravdu hodně vzpomínek na tuhle dobu dětství a ve vzpomínkách Ivana Mládka hraje Prim Knedlík a díky našemu rozhlasovému archivu teď uslyšíme víc.
1: Já jsem se vždycky snažil jako být hodnej, dobrý, vzorný a vždycky jsem udělal nějaký malér. Jo. Si vzpomněl, jednou jsem byl na táboře nějakým a měli jsme tam strašně přísného učitele, vedoucího toho našeho oddílu a jako dusil nás tam celý ty prázdniny a hlavně nás strašil, když jo, měl takový notýsek, tam si dělal čárky, když někdo něco udělal špatného, když někoho viděl, jak já nevím, třeba někde, někam šel na záchod, kam se nesmí, nebo někam plivnul, jo, nebo udělal nějakou nespůsobnost při jídle, tak pořád čárky, říkal, kdo bude mít 10 čárek, tak hned, že to půjde do školy a hned dostaneme první čtvrtletí dvojku z mravu, jo, takže jsme se ho všichni báli a nejvíc těch trestných bodů vždycky jsme schytali při jídle, že jo, on dával čárku, už jsme cinkli o talíř lžící, nebo když jsme mlaskli, nebo když jsme něco vyli, nebo tak. Takže ale hlavně nejvíc bodů trestnický schytali ty, který seděli vedle něj, to byl takový dlouhý stůl, že jo? Takže jsme v umej varnicky strašně spěchali, aby jsme tam byli co nejdřív, protože kdo přišel poslední dva vždycky seděli vedle něj a ty měli jednu čárku za druhou, že jo? Za mlaskání a za krkání. A ta, no a jednou já, jak jsem se zdržel v umej varnicky a měl jsem tu smůlu, že prostě já vzorný šplhoulek, takový jsem seděl vedle něj a teď jsem si dával hrozný pozor, abych nemláskne cink, jo, a měli jsme knedlíky nějaký a samozřejmě jedlo se tam lžící jenom, jo, a tak jsem si dával strašný pozor a když jsem krájel ten knedlík, tak jsem mu vstřelil ten můj knedlík do jeho talíře, když on se nedíval, třeba, jo. A otočil se naspátek, když jsem se obral zpátky, jo. Jo, a tak vůbec nemělo cenu mu vysvětlovat, že byl můj, že ne. Prostě tak řval, já jsem v životě ho tam neslyšel tak řvát, jo, na mě, který byl tak hodný, jo. A on se tak vytočil, že zapomněl mi udělat tu čárku, jo.
2: To je dětství Ivana Mládka, jo. Tohle.
3: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Muzeum v přírodě Vysočina, areál na Veselém kopci, pro návštěvníky připravil zajímavý program, komentovanou prohlídku s názvem Len na Veselém kopci. Dozvědět se na ní můžete o historii i současnosti pěstování a zpracování lnu na Českomoravské vrchovině. Tento pátek od 13 hodin vás celým areálem provede známý tkadlec Josef Fidler. Možná znáte jeho dílnu kousek vedle v památkové rezervaci Betlém v Hlinsku. A právě tam za ním zamířila reportérka Tereza Brázdová, aby vás na tuhle akci pozvala, taky blíž představila práci Josefa Fidlera. Hezký den, Terezo.
2: Hezký den.
1: Dílna Josefa Fidlera na Betlémě už sama o sobě připomíná staré časy, viď?
2: Rozhodně. Je to už přes 10 let, co Josef Fidler získal do pronájmu chalupu na Betlémě. Před chvílí jsem do ní vstoupila, je to roubený dům z roku 1799 a až do roku 1904 tu klapaly tkalcovské stavy, žili tady generace tkalců a tohle řemeslo se sem vrátilo právě s příchodem Josefa Fidlera a výrobou žinilky, na kterou se hlavně zaměřuje. Josef tu stojí vedle mě, tak to prostředí vás muselo naprosto pohltit, když jste sem vstoupil poprvé.
3: Zdravím posluchače a samozřejmě tenkrát s Inkou Vojancovou, když přišla nabídka si vzít tenhle domek do pronájmu, tak jsem okamžitě věděl, že tady bude mít tkalcovství bezvadný domov, protože ta atmosféra, ta autenticita mě naprosto pohltila a jo, a za 5 minut byla smlouva podepsána.
2: Kolik lidí se vlastně tkaním živilo tady na Hlinecku v době té nejslavnější éry, tady v 19. století?
3: Tak jsme na Hlinecku, to vždycky byla vyhlášená tkalcovská oblast, takže to byly tisíce, tisíce lidí, ale ta hlavní sláva přišla s příchodem žinelky z Vídně. Josef Flašek, který původně francouzskou technologii poupravil ke tkaní koberců, to tady rozjel. A v dobách největší slávy, což je od roku 1890 a celá éra první republiky, tak to tady živilo přes 2500 lidí.
2: Já se teď rozlížím po té síni. Jsou tu 3 tkalcovské stavy a nevzniká na nich jenom žinilka. Vy tady na jednom teď právě natahujete osnovu pro valašské folklorní soubory na vlněné šátky, ale paradoxně hned vedle vidím taky šátky pro motorkáře.
3: Je to nádherné, protože já se snažím, moje takové životní motto je staré technologie pro současného uživatele. A já jsem strašně rád a dá mě to spoustu přemýšlení, vlastně jakoby kam to tkalcovství zaměřit, aby bylo významné, aby zářilo na tom řemeslném nebi. Takže jsem strašně rád, že kromě žinelky a šátku pro folklorní soubory, moje práce oslovuje také motorkáře a je to fantastický svět, protože ty motorkáři jsou nadšený, že někdo dělá vlastně jakoby ruční práci zaměření přímo pro ně.
2: Tak i o tom vám může Josef Fidler vyprávět zítra, pokud se vydáte na nedaleký Veselý kopec a na jeho komentovanou prohlídku. Jak bude vypadat, co všechno se na ní dozvíte a uvidíte, tak to vám přiblížíme v další hodině vysílání opět živě z Hlinska.
1: Už teď se na to těšíme, děkujeme za informace. Jak jste slyšeli, do dílny Josefa Fidlera se vrátíme kolem 10:10. Zatím naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: sedával tiše na sklenicí piva v Mexiku na Palackého ulici v Pardubicích. Jen málo kdo věděl, že buldozerista Bedřich Dvořák býval pilotem britského královského letectva, který za bitvu o Anglii dostal vyznamenání od samotné královny. Že ho německý Messerschmitt sestřelil nad Lamaňským průlivem a že rok kopal s dalšími zajatými letci tunel ze saganského zajetí. Bedřich Dvořák zemřel v roce 1973 v úplném zapomnění. Poslechněte si jeho neuvěřitelný příběh. Už tuto neděli po 18. hodině seriál Královský pilot Bedřich Dvořák pro vás na nedělní vlně z Pardubic připravila Šárka Kuchtová.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Sbor dobrovolných hasičů Příluka slaví 100 let, neuvěřitelné významné výročí, a tak se s tím taky pěkně popasovali. Nedávno jsme měli v Příluce přímý přenos, takže víme, že mají bohatý program na tuto sobotu pro všechny generace návštěvníků. Pokud navštívíte tuhle velmi malebnou obec, která už patří do Toulovcových Maštalí, je kousek od Litomyšle, tak vás čeká slavnostní průvod za doprovodu dechové hudby Svitavska a taky mažoretky budou. Pak vystoupení kapely Šviháci, ukázky moderní i historické hasičské techniky, bude tam prezentace vozidel a motocyklů policie České republiky, projížďky v koňském spřežení a samozřejmě skákací hrát, malování na obličeji, všechno možné pro děti. A pozor, taky přelet modelu letadla se speciálním překvapením. To všechno tuto sobotu v Příluce. Jste všichni srdečně zváni. No a teď už si poslechneme něco o slovu štebel. Jak vzniklo a co znamená, to nám řekne jazykovědkyně Dagmar Maginsová.
1: Příčka, ta kulatá na žebříku, mívala v našich nářečích spoustu pojmenování. Příčka a příčel byly domácí a ostatní byly z němčiny a bylo jich hodně, protože i v té němčině měli řadu variant. Třeba štébl, špricl nebo šprose. A právě tu asi nejméně známou štébl, u nás také štebel nebo štembel, si dnes připomeneme. Je typická pro severní Moravu a v němčině souvisí se slovesem schaben, strouhat, což zase odkazuje k latinskému skabere, škrábat. A za původ těchto slov se považuje indoevropský kořen s významem řezat ostrým nástrojem, štípat, protože tu příčku bylo třeba nejdřív uříznout.
0: Pochopitelně. A příště si řekneme o původu kaldounu.

0: Ještě jednou opakujeme, že dálnici D11 uzavřela v obou směrech nehoda 3 nákladních automobilů na 70,5 kilometru na Hradecku. Jeden z vozů, který převážel písek, skončil na boku. Policie a hasiči o tom informovali na síti X. Nehoda je bez zranění. Policie odklání dopravu na objízdné trasy a s největší pravděpodobností bude doprava omezena v obou směrech. Tolik tedy aktuálně ze silnic. No a teď už aktuálně o počasí. Má být přes 30 stupňů. Do toho ještě poměrně vlhko, někde v lese budou ještě louže, nestihlo se to všechno střebat po těch deštích, ta voda, no a samozřejmě se budou líhnout komáři. Místo po komářím štípnutí nemusí ani svědit, ani opuchnout. Stačí znát pár triků, které vás naučíme v našich babských radách právě teď.
1: Babské rady.
2: Reakce pokožky na komáří štípnutí je reakcí organismu na látky obsažené ve slinách komára. Typickými projevy jsou svědění, zarudnutí a menší otok. První pomocí bývá ochlazení postiženého místa. Chlad totiž snižuje průtok krve v okolí a pomáhá zmírnit svědění i otok. Vhodný je studený obklad nebo chladící gel. Velmi oblíbené jsou přípravky z aloe vera, které pokožku hydratují a sklidňují. Ideální je gel z čerstvě utrženého listu aloe, který se na místo nanese. Z přírodních prostředků můžete vyzkoušet také rozmačkaný list jítrocele, který používali už naše babičky. První pomocí se může stát také plátek cibule, který má mírně protizánětlivé vlastnosti. Zastavit svědění může i pár kapek tea tree oleje. Důležité je štípanec neškrábat kvůli případnému zanesení infekce. Komáry obecně přitahuje tmavá barva, proto v letních měsících noste volné světlé oblečení, které budavý hmyz odradí.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
0: No za chvíli už úplně z jiného prostředí. Jak vypadá život na konzervatoři očima samotných studentů? Za chvíli vám v našem seriálu nabídneme rozhovory s mladými hudebníky, kteří v Pardubickém domě hudby tráví velkou část svého času.

0: čem se mluví?
1: Letní měsíce jsou pro řidiče tradičně symbolem dopravních omezení. Ani letošní rok nebude výjimkou. Jaké opravy nás čekají? Jsou skoordinované tak, aby provoz zůstal plynulý? Kdy bude opět průjezdný most Pavla Vonky v Pardubicích? V pořadu O čem se mluví odpoví ředitel správy a údržby silnic Pardubického kraje Zdeněk Vašák. Ve čtvrtek v 17.30.
0: Český rozhlas Pardubice, O čem se mluví, s Milenou Vápeníkovou a jejím hostem.

0: Je 9 hodin, 8 a 40 minut, jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Pardubice a už je čtvrtek 18. června v kalendáři Milanové. Všechno dobré přejeme. No a v tomto týdnu vás také v našem seriálu bereme do Pardubického domu hudby, kde sídlí konzervatoř. Měsíc červen je pro školu měsícem absolutorií, tedy závěrečných zkoušek, které uzavírají 6leté studium. Jak tohle období prožívají studenti a co je čeká po jeho dokončení? Na to se ptal redaktor Vilém Branda. Na chodbě školy si popovídal i s čerstvým absolventem Vojtěchem Krejsou.
1: Studuju obor hra na varhany a už v 6. ročníku úspěšně po absolutoriu, po té absolventské zkoušce, to znamená, že už vlastně celé studium je dovršené titulem diplomovaný specialista, tedy DIS.
2: Takže máte 6 let za sebou, už víte, kam budete pokračovat dál, jestli se dál budete nějak vzdělávat, plánujete ještě nějakou další vysokou školu.
1: Co se týče hudby, tak tohle to mám poměrně takové rozlítané, bych řekl, protože na rozdíl od většiny svých spolužáků, kteří pokračují na vysoké školy jako AMU a podobně, tak já touhletou cestou asi směřovat spíše nebudu. Rád bych si udržel rozhodně hudbu jako koníček, ale od malička mě velmi táhne doprava, konkrétně ta letecká, takže v ideálním směru bych se za pár let viděl někde v kokpitu třeba dopravního letadla.
2: Takže úplná změna oboru, ale láska k hudbě a obecně hudba a varhany, to vám asi zůstane dál.
1: Tak doufám, že bude přetrvávat. Teďka vlastně v posledním roce jsem měl i možnost stát se členem kapely Banda di Feste tady na konzervatoři, jakožto hráč na klávesi, a je to zase něco úplně jiného, je to skvělá pauza a takový oddech od té klasické hudby, která se tady velmi propaguje a neustále se o ní vlastně po dobu těch 6 let vzděláváme a učíme. V té kapele my hrajeme jazz, swing a tyhle ty popovější žánry, když bych to takhle nazval. Takže v tom jsem se taky hodně našel, bych řekl, a určitě ta hudba mě bude snad doprovázet i po zbytek celého života.
2: Jakých těch 6 let bylo i skrze třeba váš kolektiv? Měli jste tady na konzervatoři dobrou partu?
1: Myslím si, že konzervatoř je jedna z těch škol, kde je tohleto opravdu velice odlišné od ostatních středních škol. Konzervatoř je na tohle opravdu perfektní a myslím si, že to nemá úplně obdoby. Tady opravdu skrz všech těch 6 ročníků my se známe všichni a je tady i takové nepsané pravidlo, že se tak jako všichni zdravíme a opravdu to jako funguje. A po celých těch 6 let mezi těmi ročníky opravdu ty lidi se znají a navzájem si pomáhají, podporují se. Když si kdokoliv s čímkoliv neví rady, tak opravdu jsme tady jako jeden pro druhého a je to jedna velká rodina.
3: Na chodbě Pardubické konzervatoře potkávám také studenta Antonína Svobodu, který mi popisuje, jak vypadá výuka oboru dirigování.
4: No tak hlavní obor probíhá 3x týdně a potom se to dál skládá ještě z hry partitur, což probíhá 1 hodinu týdně, potom dále z instrumentace a ze sbormistrovství.
2: Proč jste se rozhodl právě pro dirigování? Co vás na tom nejvíc zaujalo?
4: Rozhodl jsem se proto, protože chodím do sboru Bonifantes, kde mě proto natchnul pan Míšek.
2: Takže to je sbor pěvecký, tam zpívá.
4: Ano, pěvecký sbor.
2: Co musí dirigent umět vlastně všechno, perfektně znát noty, asi předpokládám.
4: Taky a hlavně natchnout ty lidi pro tu věc danou.
0: Přesně tak, když je dobrý učitel, tak je taky nadšený a určitě i dobrý žák. Zítra vás seznámíme se studentem, který si jako svůj nástroj vybral jednoho z největších obrů v orchestru, kontrabas.
5: Český rozhlas Pardubice.

oheň barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty živý změnou. Pak tě čas donutí,

0: Písničky od srdce. Od pondělí do neděle vyřizujeme vaše vzkazy a pozdravy. Písničky od srdce. Každý den v pravé poledne a o víkendu také po 17. hodině. Pište nebo volejte do živého vysílání. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Deset hodin.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Záchranná služba Pardubického kraje má nové vzdělávací a výcvikové středisko v Pardubicích. Pojišťovny a poskytovatele zdravotní péče dnes budou naposledy jednat o úhradách v příštím roce. Moskva hlásí největší ukrajinský útok za poslední dva roky. A dnešek bude slunečný, teploty až 28 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. V Pardubicích je nové vzdělávací a výcvikové středisko pro krajské záchranáře. Nacvičují tam situace, které dennodenně řeší v terénu. Středisko nechal vybudovat Pardubický kraj a celý projekt stál 45 milionů korun. Část výdajů pokryly evropské dotace. Ve středisku jsou různé simulační místnosti, kde záchranáři můžou trénovat nejčastější případy, ke kterým vyjíždějí, říká ředitel krajské záchranky Igor Pár.
3: Zde máme takzvaný simulační byt, kde je vlastně vybavená domácnost, dvojpokojový byt s tím, že tam můžeme modelovat určité typy výjezdů, tak jak je máme reálně ve svém životě. Takže to jsou nejčastější témata, která tady budeme řešit.
2: V Hamzově léčebně v Luži pořádají tradiční letní den. Na akci se návštěvníci můžou setkat s nejúspěšnějšími českými parasportovci, vyzkoušet si hypoterapii, jogu bez bariér a další aktivity. Program začíná v 11 hodin a podrobný rozpis je uvedený na stránkách léčebny. Ostalcem nad Orlicí projíždí výrazně víc aut než loni. Podle měření dopravy na silnici 1/11 vzrostl letos na jaře počet vozidel oproti stejnému období minulého roku asi o pětinu. Největší nárůst město zaznamenalo při jarní uzavírce silnice mezi Častolovicemi a Solnicí.
4: Zatímco na jaře loňského roku projelo Kostelcem nad Orlicí po silnici 1/11 v průměru kolem 10,5 tisíce aut denně, letos to bylo mezi 12 a 13 tisíci vozidly. Nejvytíženější bývají páteční odpoledne. Rekord zaznamenali měřiče 7. května před státním svátkem, kdy městem projelo přibližně 17,5 tisíce vozidel. Město chce získaná data využít při jednáních s ředitelstvím silnic a dálnic i krajskou správou silnic o budoucím řešení dopravy. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
2: Pojišťovny a poskytovatele zdravotní péče dnes čeká závěrečné jednání o úhradách v příštím roce. Většina se jich už předběžně dohodla, kolik peněz budou za co dostávat. Pojišťovny se ale zatím nedomluvily s nemocnicemi, ambulantními specialisty a rentgenovými pracovišti, říká mluvčí VZP Viktorie Plívová.
5: Nebylo ze strany pojišťoven možné vyhovět požadavkům zástupců poskytovatelů. Ty byly mimo možnosti rozpočtů pojišťoven, a to i přes mimořádnou valorizaci plateb za státní pojištěnce v příštím roce, kterou v minulých dnech schválila vláda.
2: Platba za státní pojištěnce, tedy třeba nezaměstnané nebo seniory, se má v příštím roce navýšit o 24 miliard. Moskva v noci na dnešek a dnes ráno čelila největšímu útoku ukrajinských dronů za dva roky, tvrdí to ruská státní agentura TAS. Podle starosty ruské metropole Sergeje Sobjanina protivzdušná obrana sestřelila nad městem 190 ukrajinských bezpilotních letounů. Dodal, že útoky poškodily nákupní centrum na předměstí a zasáhly rafinérii na jihovýchodě metropole. Po úterku tak jde o druhý útok na tuto rafinérii v jednom týdnu. Provoz na všech velkých moskevských letištích je z bezpečnostních důvodů přerušený.
0: Počasí.
2: Dnes bude v Pardubickém kraji slunečno, bude jasno až polojasno. Nejvyšší denní teploty 25 až 28 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď ta je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky většinou dobré.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Stále ještě pozor na odstraňování následků dopravní nehody na dálnici D11 nedaleko Chýště na 70,5 kilometru. Byla tam nehoda 3 kamionů.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: To se mi líbí, hrál, kávu si osladím, nebo všichni jsou už v Mexiku, tak to jsou názvy písniček, které vám asi nemusím představovat a zazní všechny v této hodině. Už je tady druhá dopolední hodina, vítejte při poslechu Českého rozhlasu Pardubice. Už za chvíli opět oslovíme našeho regionálního stopaře, který je momentálně v Hlinsku na Betlémě a je tam s tkálcem Josefem Fidlerem a budeme zvát na veselý kopec. Už na zítřek se tam chystá moc pěkná akce. Taky si dáme limonádu a nebude tam chybět mák. No a podíváme se i do jedné galerie v Litomyšli. Tak pohodový poslech.
0: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: Regionální stopař. Živě, přímo z terénu.
1: Jak jsme slíbili, máme pro vás pozvánku na Veselý kopec do Muzea v přírodě Vysočina. Zítra tam můžete navštívit komentovanou prohlídku, která se jmenuje Len na Veselém kopci, a dozvědět se o historii i současnosti pěstování a zpracování lnu na Českomoravské vrchovině. Od 13 hodin vás areálem provede známý tkadlec Josef Fidler, za kterým dnes do jeho dílny v památkové rezervaci Betlém v Hlinsku zamířila reportérka Tereza Brázdová. Můžeš nám tedy, Terezo, podrobně přiblížit, co návštěvníky zítra na Veselém kopci čeká?
2: Okruh po areálu Veselého kopce začíná v nově otevřené expozici Len na Veselém kopci, která vznikla právě ve spolupráci s nositelem tradice lidových řemesel, tkalcem Josefem Fidlerem. A díky krátkému filmu můžete vidět, jak roste nebo se zpracovává len přímo na Veselém kopci. A samozřejmě nejen ve filmu, protože prohlídka pokračuje dál, a na to už se zeptám přímo Josefa Fidlera.
3: Takže Len na Veselém kopci je to ucelená návštěva našeho lnářského světa, kde návštěvníci se seznámí nejen s bohatou historií vlastně pěstování a zpracování lnu předného, historický význam, protože já říkám, že len to je naše národní textilní rostlina, ale návštěvníci navíc ještě uvidí to vlastní zpracování v pazderně, lisování oleje, a zajdeme ještě do zářivky, kde se lněná plátna bělily.
2: Tak se návštěvníci dozvědí, co je třeba vochle.
3: Vochle je to hřeben na rozčesávání vláken.
2: Na Veselém kopci, pokud se nemýlím, máte přímo vy políčko, které obhospodařujete.
3: Ano, přesně tak, ale to políčko je menší, je to v podstatě z toho důvodu, aby návštěvníci vůbec viděli, jak vypadá len předný, protože len ve velkém pěstování skončilo v roce 2010 a spousta lidí už se ani nedokáže představit nebo neumí představit, jak len předný vypadá.
2: Hlavně děti, když tam přijedou.
3: Tak samozřejmě ty mladší ročníky už vůbec ne, ale k tomu zároveň slouží i ten krásný animovaný film, kde je zachycen celý životní cyklus semínka lnu předného, vlastně od semínka až po plátno.
2: Pro vaše tkaní stačí vám ten veselokopecký len?
3: Tak samozřejmě by ho bylo málo, já len pěstuju na více místech, protože len se musí točit, ten na jedno místo, kde roste, může jednou. Optimum je 7 let, minimum je 5 let.
2: A návštěvníci uvidí přímo vás u tkalcovského stavu?
3: Tak já návštěvníky přímo samozřejmě provázím touhle průvodcovskou trasou, ale samozřejmě jim tkaní ukážu.
2: Tak já ještě zrekapituluji, prohlídka na Veselém kopci s Josefem Fidlerem začíná zítra ve 13 hodin a prohlídkový okruh je možné absolvovat pouze po předchozí rezervaci. A podrobnější informace posluchači najdou na stránkách Muzea v přírodě Vysočina.
1: My moc děkujeme za informace, zveme posluchače nejen na zítřejší komentovanou prohlídku s Josefem Fidlerem na Veselém kopci, ale samozřejmě taky i do jeho dílny v Hlineckém Betlémě, ale pozor, to jenom po předchozí domluvě. Je to tak, Terezo?
2: Přesně.
1: Tak jo, děkujeme za informace, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: A my jedeme dále na frekvencích Českého rozhlasu Pardubice, přesný čas 10 hodin 19 minut. Galerie Zdeňka Sklenáře v Litomyšli pravidelně během Smetanovy výtvarné Litomyšle představuje významné osobnosti českého umění. V roce 2024 to byl František Kupka, loni Josef Šíma a letos padla volba na Václava Boštíka, rodáka z Horního Újezdu a někdejšího studenta Litomyšlského gymnázia. Umělce, který ve městě zanechal stopu nejen prací na zgrafitech renesančního zámku, ale hlavně svým nadčasovým dílem. Na výstavu se vypravila reportérka Naďa Kubínková.
1: Pokud vejdete do malé galerie, upoutá vás levitující autoportrét Václava Boštíka z roku 1937. Jak říká Zdeněk Sklenář, jde o instalační záměr.
2: Je to upozornění na to, že Boštíkovo kosmické dílo, jeho vize, vzešla z brilantního realistického zvládnutí toho, co vidí.
1: Ve výstavním prostoru najdete ještě dalších 7 realistických maleb, například Boštíkova bratra v uniformě nebo piaristický chrám v Litomyšli.
2: Upozorňují na místa, k ním Václav Boštík se rád a často vracíval ve svých myšlenkách a také navštěvoval.
1: A velmi dramatickou atmosféru má i portrét jeho ženy.
2: Domnívám se, že obraz, který má název Podobizna, který maloval mezi rokem 37-39, je zachycením vážnosti a určité fatality, s níž poté, co se starý manželi přivedl na svět 5 jejich dětí. Je to prostě žena, která má fatální rozměr a je malována staromyslně. Ve smyslu kontrastu mezi světlem a stínem.
1: Tou nejdůležitější částí výstavy jsou pak Boštíkovy abstraktní malby.
2: Těch 23 abstraktních obrazů, to jsou zprávy o vesmíru, o jeho osobním vztahu k tomu životu, který nebyl jen životem pozemšťana, ale byl také člověkem vědoucím, který se dotýkal povahy vesmíru.
3: Jak se dívat na ty jeho věci, jak k ním přistupovat jako divák?
2: Když předstoupíte před dílo Václava Boštíka, je možné, že vás zasáhne na poprvé nádhernými barvami, ale ti, které nezasáhne právě ta abstrakce, tak po chvilce začnou vnímat jakési zvláštní chvění, ve kterém si uvědomíte, že to, co se v lidském životě nazývá čistotou, řádem, pořádkem, je obsaženo v jeho obrazech.
3: Byl Václav Boštík optimista životní?
2: Byl to rozený optimista, protože věděl, že schopnost přijímat to, co je nemilé, je pouhá slabost. Když vstoupilo něco do jeho každodenního života, tak okamžitě vzniklou situaci řešil tak, aby se tam uplatnilo i pochopení, odpuštění, základní hodnoty velkého člověka. Boštík je vizionář, je to laskavý, leč velmi přísný pozorovatel a samozřejmě s analytickou přesností sázel slova jako perly, z nich vyrostlo také jeho dílo.
3: Celou výstavu Václava Boštíka si můžete v galerii Zdeňka Sklenáře prohlédnout až do 5. července. Z Litomyšle Naděja Kubínková, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Svitavsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
1: Obcí s názvem Bělá je v Česku víc než 20. Ta Rohovládova je ale jen jedna. Řekneme vám, jak vesnice přišla ke svému neobvyklému názvu. Zjistíme, jestli má nedaleká studánka opravdu léčivé účinky, jak věřil místní lékař. Prolistujeme obecní kroniky a pozveme vás taky na makový cheesecake do vyhlášené cukrárny. Provede vás Vilém Branda.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
2: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
3: Herečka a autorka několika kuchařek Markéta Hrubešová nám poví, proč jí učarovaly recepty a jaká je její nejoblíbenější jarní zelenina. V modních trendech si představíme práci modní policie. V kosmetickém rádci povíme, jak dlouho trvá bělení zubu a proč je nutný dohled odborníka. A chybět nebude ani další díl seriálu o etiketě s Danielem Šmídem.
2: Šarm. V sobotu po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Včera jsme tady mluvili o přípravě osvěžující limonády z lipového květu, který právě v těchto dnech rozvonil naši zem. A teď v tom můžeme pokračovat. Máme pro vás s bylinkářkou Radkou Svatošovou speciální recept, který se měla možnost ochutnat přímo na její zahradě. Radka Svatošová mi nalila jednu z mnoha limonád, které připravuje pro bylinkové posezení, a tahle je nejčervenější ze všech. Tak co všechno tam je, Radko?
1: No, tu červenou barvu dělají okvětní plátky vlčího máku a taky růžička. Jinak je tahle limonáda úplně jednoduchá. Prostě se projdete po zahradě a nazbíráte jedlé květy, které vám tam rostou, pokud tedy víte, že jsou jedlé. Tady v téhle limonádě je například kopretina, kvítky šalvěje, růže, vlčí mák.
0: Ta červená barva, to udělají ty vlčí máky.
1: Ano, dochutit se může citrónem a medem. Takovouhle limonádu je dobré nechat macerovat, třeba natrhat ty kvítky jeden den a do druhého dne nechat v lednici. A pak se opravdu takhle krásně zbarví a všechny ty chutě se smíchají a rozleží.
0: No, vypadá to úplně přenádherně a je taková osvěžující. Není na tom nic složitého. Proč to lidi nedělají?
1: Já myslím, že lidi to dělají, ale používají většinou takové ty běžné bylinky, jako je meduňka, máta, možná i ta růžička se používá, no a samozřejmě taky bez, ale málo koho napadne, že opravdu jedlé je skoro všechno, co má na zahradě, opravdu stačí se jenom porozhlédnout. A jinak ještě tahle limonáda má takovou trošku složitější variantu, pak už z toho vznikne takové v podstatě lehoučké šampaňské. Tam vlastně na 3 litry vody, odstáté vody, ne teda nějaké ledové, přidáme malinký kousinínek droždí, potom pokrájený citron a potom zhruba tak 150 gramů hnědého cukru. Dáme to nejlíp do nějaké skleněné konvice nebo velikánské zavařovačky a přidáme zhruba tak 2 hrsti květů. Necháme někde v teple, na okně, na sluníčku a proběhne tam takové lehké kvašení. A zhruba tak druhý, třetí den tu limonádu slijeme, dáme ji do nějakých bytelných skleněných lahví, bytelných, protože ta limonáda šumí a ty lahve musí něco vydržet. A necháme ji ještě dojít v lednici několik dnů. A pak je opravdu výborná, je to takový lehký letní šampus.
0: No tak ten budeme určitě potřebovat v následujících dnech. Bylo to opravdu výborné, tahle limonáda. A za chvíli máme pro vás taky výborné vstupenky na vítání léta na Slatiňanské plovárně. Více si řekneme za chvíli, bude soutěž. Věřte, nevěřte.

0: Jestli jste připraveni, můžeme jít na to. Soutěž začíná.
1: Věřte, nevěřte.
0: Můžete přijít společně přivítat léto do příjemného prostředí Slatiňanské plovárny a užít si večer plný skvělé hudby a atmosféry. Už zítra, tedy v pátek 19. června, čeká vás pohodový večer u vody, provede vás Rozálie Havelková s kapelou. Neuvěřitelná mladá zpěvačka, herečka, tanečnice, dcera slavného umělce Ondřeje Havelky. A hlavní hvězdou večera bude banjo band Ivana Mládka. Dvě vstupenky tady pro vás ještě máme, tak kdo by si chtěl užít zítřejší večer právě ve Slatiňanech, tak stačí jenom vyťukat číslo 726 46 48 48, to je číslo k nám do studia. A my jsme tady mluvili před chvílí s tkalcem Josefem Fidlerem a zvali jsme na Veselý kopec, taky na zítřek na 13. hodinu, bude tam mít velmi zajímavé povídání. Tkalci a tkalcovské řemeslo, tam se to přímo hemží nejrůznějšími slovy, které neznáme, brdo, krosna, člunk, prošlup a tak dále. A jedním z těch slov je taky ovladovna. Slyšeli jste to někdy? Tvrdím, že s tkalcovským řemeslem jsou spjatá různá slova a jedno zní ovladovna. A co to je? Můžete si samozřejmě tipnout, ale protože před námi je soutěž, věřte, nevěřte, tak já vám to řeknu. A vám stačí jenom věřit nebo nevěřit. Tak říkám, že ovladovna je místnost, kde se nachází tkalcovský stav. Takhle je to jednoduché. Osobně jsem to nikdy neslyšela a dozvěděla jsem se to před chvílí právě od Josefa Fidlera. Věřte, nevěřte. Tak pojďme. Pojďme na vás, první, kdo se dovolal do studia a už se hned představí, je, dobrý den.
2: Dobrý den, Irena.
0: Ano, paní Ireno, poslouchám na pjatě.
2: Já nevěřím, tam to bylo něco jiného, ten hřeben, na rozčesávání.
0: Takže myslíte si, že ovladovna bude ještě něco jiného?
2: Ano.
0: Ano, takže mi nevěříte, paní Ireno.
2: Nevěřím.
0: Jestli pak jste zdatná v ručních pracích?
2: Ne.
0: Vůbec, tak to jsme dvě. Takže jste si nikdy nic neupletla, neušila, ani neuháčkovala?
2: No tak jenom šitit, co jsem potřebovala zaštěpkovat.
0: Jasně, jasně.
2: Ale jinak ne.
0: Nejnutnější.
2: Dobře. Taková pohybující hodně.
0: Ireno, moc děkuji za váš tip a užijte si den. Naschledanou.
2: Děkuji moc, naschle.
0: Zkoušíme dalšího posluchače. Krásný den i vám.
3: Dobrý den.
0: Dobrý den. Nesměle.
3: Tady je Jitka a já vám taky nevěřím.
0: Kam byste to tedy, kam byste to mrskla, tohle slovo? Ovladovna. Slyšela jste to někdy? Do zdravotnictví. No tak dobře. Paní Jitka, taky neujde otázka, jak je na tom s šitím, háčkováním, špatně, tkaním eventuálně. Ruční práce ne. A jiný koníček, paní Jitko?
3: Špatně. Jsem na tom s ručníma pracema, akorát mě baví teda zahrádka.
0: Ano.
3: A dřív jsem vyšívala za mlada, ale šití a háčkování.
0: To ne,
3: a
0: to ne.
3: Pletení, to ne.
0: Aha, ale to vyšívání, to je taky krásné. Člověk musí se na to soustředit a mít čas taky, že? A hodně trpělivosti na to.
3: A nebo tapiko, když se dělalo.
0: Tapiko, na to si pamatuju, to jsme s maminkou vždycky dělali. To mě teda bavilo docela.
3: Mě
0: ale pak co
3: bavilo
0: s tím? Možná někde na chalupě, že to máte.
3: Nemáme už nikde.
0: Tak jo, Jitko, díky, naschledanou. Tak jsme se s paní Jitkou dostali až k tapiku. Kam se dostaneme teď? Dobrý den.
4: Dobrý den. Pavel, odsvíta.
0: Ano, pane Pavle.
4: Taky vám nevěřím.
0: Taky nevěříte.
4: Ne. Ohladovna to je spíš nějaký dispečing, nebo tak, ale...
0: Dispečing, nějaký dispečing v nějaké firmě.
4: Tak.
0: Kde se pohybuje hodně strojů třeba, by mohlo být.
4: No jistě, může to být.
0: Dobře, tak vám taky děkuju, nedůvěřujete, ale zůstávám si, pane Pavle, za svým a tvrdím, že je to místnost, kde se nachází tkalcovský stav. Tak si počkejte na to, jak to dopadne v každém případě a díky za to, že jste soutěživí.
4: Taky, nashledanou.
0: Krásný den. Ještě náš e-mail studio.pardubice@rozhlas.cz. Co to je ovladovna?

0: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: A nám to v sobotu v kuchyni nádherně zavoní. Připravíme si totiž palačinky, které naplníme rikotou a jahodami. A k tomu si ještě uděláme jahodový koktejl. Ať to stojí za to.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

Tak teď se tady na mě sneslo několik žen a vzpomínali jsme, jak se dělalo to tapíko. My jsme měli ještě dlouhá léta, potom takové ty koberečky, byly tam takový pestrobarevní motýlci z jednotlivých vln a bylo to docela hezké, mám na to hezké vzpomínky. Aspoň na tu ruční práci společnou s maminkou. Ale teď jsme tady u ovladovny a já jsem tvrdila, že má souvislost s tkalcovským řemeslem. Rožkovi nám píšou... Ovladovna rovná se rozčesávání lnu, ovlažovna rovná se hospoda. Proto dneska nesouhlasíme. No a já zajdu ještě dál, třeba tady k posluchači Petrovi ze Svitav, který to přesně trefil. Píše, mám dojem, že to je někde v čekárně u rentgenu. Za chvíli přijde do našeho studia zdravotní bratr Jakub Seidl, který pracuje v kardiocentru Agel v Pardubicích a připravuje pacienty ke koronarografiím a asistuje lékařům taky při zákrocích na srdci. No a svůj čas tráví na sále nebo v ovladovně. Tak tam jsem to vzala, tohle slovo ovladovna. Taky jsem nevěděla, co to přesně je, ani v tom zdravotnictví. Tak je to samostatná, často stísněná místnost, určená k obsluze velkých diagnostických a léčebných přístrojů, které buď produkují nebezpečné záření a nebo vyžadují specifické pracovní prostředí. Tak to je ovladovna. Tam musíme do zdravotnictví a tam taky zamíříme už za malou chvíli, protože, jak jsem řekla, naším hostem bude zdravotní bratr Jakub Seidl po 11. po zprávách. Ale hodně se vás účastnilo a vždycky vás prosím na tom mailu, když píšete, abyste napsali, že opravdu máte zájem o ty vstupenky, abychom potom nemuseli předávat někomu dalšímu. Takže vás tady mám. Vás, kdo jste nevěřili... A vytahuju tady pana posluchače Pavla, který nevěřil, jako jeden z posledních posílal e-mail. No tak gratulujeme. Pavel pojede na koupaliště do Slatiňan. Mimochodem, ta slatiňanská plovárna, zjišťovala jsem její historii, byla postavená v roce 1904, takže taky velmi historická záležitost. No a navíc tam zítra vystoupí Rozálie Havelková s kapelou a banjo band Ivana Mládka. A užije si to pan Pavel.

Ještě k našemu výherci, aby nedošlo ke zmatkům. Volalo vás více a psalo více Pavlů, tak naším výhercem je Pavel F. ze Svitav.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Ve Svitavách hledají v rozpočtu peníze na povinné navýšení mest nepedagogických pracovníků. Ministerstvo práce dalo 22 milionů korun na krizovou linku, která je nedohledatelná. Fotbalový trenér Radoslav Kováč skončil v Liberci a dnešek bude slunečný, teploty až 28 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Otaku Twirt. Svitavy musí zajistit vládou nařízené zvýšení mest nepedagogických pracovníků na školách. Týká se to víc než 70 zaměstnanců. Radnice na to musí najít ve svém rozpočtu 1,25 milionu, říká starosta David Šimek ze Sdružení pro město.
2: Jsme provedli analýzu všech nepedagogických pracovníků ve městě. Dochází k drobné redukci počtu nepedagogů, a to tak, že snižujeme o 3 pracovní úvazky. Nastavujeme někde efektivnější systém, ať už třeba dovozu stravy do školy, nebo právě úpravu na ekonomickém úseku.
0: Někteří zemědělci v kraji omezují produkci řepky. Počet osetých ploch v Česku klesl na úroveň roku 2006. Třeba rosické družstvo část plochy s řepkou na jaře zlikvidovalo, protože je poškodili škůdci a sucho. Podnik v Živanicích na Pardubicku plodinu přestal pěstovat úplně. Za hlavní důvod označil předseda živanického družstva Vít Hejna nízkou účinnost postřiků, které je možné na polích používat.
3: Tak je prostě problém, že ta účinnost tam je tak minimální a tak nákladný vlastně ty vstupy, že vlastně v jeden tam jedete a za dva, za tři dny tam můžete jet znova. Prostě je to dost náročné i na to ustříkání, tak proto vlastně jsme se rozhodli z toho odejít.
0: Ředitelem správy Krkonošského národního parku je pedagog České lesnické akademie Trutnov Petr Moravec. Dnes ho jmenoval ministr životního prostředí z motoristů Igor Červený. Moravec vedl kancelář bývalého ředitele parku Robina Béniše, kterého ministr odvolal z funkce letos v březnu. Nový ředitel se měl původně funkce ujmout začátkem května. Výběrové řízení se ale prodloužilo. Postup Moravce do užšího výběru kandidátů kritizovali zástupci svazku obcí Východní Krkonoše. Ministerstvo práce a sociálních věcí přiznalo spolku dohled na dosah 22 milionů na provoz krizové linky. Investigativní tým Českého rozhlasu zjistil, že je ale linka na internetu skoro nedohledatelná. Nezmiňuje ji žádný web podporující duševní zdraví ani stránky Ministerstva práce mezi organizacemi, které nabízí krizovou pomoc. Přesto poslal úřad spolku druhou nejvyšší dotaci na provoz krizových linek. Senátoři upravili změny rozpočtových pravidel. Chtějí zpřísnit podmínky pro možnost vlády zvyšovat výdaje nad schválený rámec. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO se senátními úpravami nesouhlasí. Podle ní připravila minulá vláda rozpočtovou past pro tu současnou. Například Michal Canov z klubu Starostů a nezávislých varoval, že by změna rozpočtových pravidel podpořila zvyšování inflace.
4: To je tak strašně podceňovaný ten pojem inflace naprosto šíleným způsobem. A takhle to hrozí, že to dopadne prostě příšerně. Všechny řeči o tom, jestli to může jedna vláda, nebo druhá vláda, nebo třetí vláda, jsou zcela irrelevantní před tou skutečností, že pak na to doplatíme všichni. Sport.
0: Trenér Radoslav Kováč po 2 letech skončil u fotbalistů Liberce. Slovan o tom informoval na webu. Kováčova nástupce představí severočeský klub nejbližší době. Podle médií by jim mohl být bývalý kouč Dunajské Středy Branislav Fodrek. Kováč ve své druhé sezóně na lavice Slovanu dovedl tým do nadstavbové skupiny o titul. V ní Liberec obsadil 6. místo a unikl mu postup do evropských pohárů. Počasí. Dnes bude v Pardubickém kraji slunečno, jasno až polojasno, výjimečně může být i oblačno. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Stále pozor na zavřenou dálnici D11 nedaleko Chýště, kde byla nehoda 3 kamionů.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: A my už pro vás chystáme dnešní radioporadnu a kdo bude naším hostem, to už víte vy, kdo jste dobře poslouchali třeba naši soutěž před pár minutami. Bude to zdravotní bratr, protože dnes už neplatí, že zdravotní sestra musí být vždy jen žena. Důkazem je Jakub Seidl z kardiocentra Agel v Pardubicích, který pracuje na intervenční kardiologii a denně asistuje u výkonu, kde rozhodují vteřiny. Více o jeho práci uslyšíme právě v radioporadně za pár minut.
1: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: Radio poradna.
1: Tak už tady naproti mě sedí usměvavý zdravotní bratr Jakub Seidl. Vítejte tady u nás, krásný
2: dobrý den.
1: Den.
2: Děkuji za pozvání.
1: My jsme měli s našimi posluchači před chvílí soutěž, věřte, nevěřte, a já jsem jim tam trošku si zalhala. Je to věřte, nevěřte. Mm. Tak mě napadlo slovo ovladovna, díky vám.
2: Ano.
1: A tvrdila jsem, že je to součást tkalcovské dílny. Mnoho lidí tomu nevěřilo, ale mnoho také ano. Nicméně my si to teď můžeme vysvětlit ještě jednou, co to je ovladovna, protože tam vy jste jako doma, že?
2: Přesně tak. Ovladovna je vlastně nedílnou součástí našeho pracoviště. Je to pracoviště, ze kterého sledujeme stav pacienta po jeho hemodynamické stránce, sledujeme jeho EKG křivku, sledujeme rentgenové snímky, připravujeme tam veškerou dokumentaci pro pacienta, zaznamenáváme veškeré materiály, které spotřebujeme při těch výkonech vlastně.
1: Takže je to taková místnost technická.
2: Přesně tak, říct. Dalo by se říct, že ano. Ano, určitě.
1: Dobře, takže my už jsme teď moudřejší, teď to víme, ale já se přiznám, že jsem to slovo nikdy neslyšela. Až teprve, když jsem si o vás četla, ano. Vy popisujete v článku, který, myslím, vydal deník CZ, jak pracujete, v čem ta vaše práce spočívá. No a já jsem slyšela moc hezká slova na vás, slova chvály od pana primáře Varvařovského, který je vaším šéfem v Agelu,
2: tak.
1: Což je kardiologické centrum tady v Pardubicích. Jaká byla ta vaše cesta, až jsem do toho kardiologického centra?
2: Moje cesta začala tady na kardiocentru asi před 4 lety, kdy se mi měla narodit dcera a já jsem hledal nějaké zaměstnání, které vlastně navazuje na moje vzdělání, což je vlastně praktická sestra, a hledal jsem nějaké zaměstnání, které by mi dávalo smysl. A narazil jsem nějakou náhodou vlastně na tuto práci, kde jsem vlastně, když jsem tam přišel, tak jsem okamžitě věděl, že to je to, kde bych chtěl pracovat.
1: A platí to i po těch 4 letech?
2: Rozhodně.
1: A vy jste sám řekl, že jste vystudoval ten obor praktická sestra.
2: Ano.
1: Nicméně všude se o vás píše jako o zdravotním bratrovi. Je to oficiální pojem, ten bratr?
2: To bohužel není.
1: Není.
2: A možná, že to je škoda, protože možná, že protože ten obor je braný jako sestra a je to hodně do takového toho ženského oddělení, by se dalo říct, tak možná proto těch kluků v tom zaměstnání je málo v tom zdravotnictví.
1: A možná i proto, že vyšel o vás ten článek a i celá společnost Agel se tak nějak postavila za to, že ten zdravotní bratr, ten kluk, zdravotník je potřeba ve zdravotnictví, takže byste byl proto, aby to třeba bylo aspoň půl na půl, zdravotní sestry, zdravotní bratři, toho
2: určitě
1: se asi nedožijeme. Ale
2: toho se asi nedožijeme. Žijeme, bohužel, ale určitě je to hrozně, vlastně se to doplňuje. Vlastně se to strašně doplňuje, když já, dejme tomu, hodně se věnuju tým technickým věcem, které u nás děláme, dávám dokupy rentgeny, kontrolu veškerý přístroje, kontrolu vlastně takové té technické kontroly těch přístrojů, což by třeba holky u nás úplně jako nechtěly dělat, není to úplně něco, co by je naplňovalo. A díky tomu se vlastně doplňujeme. A ano. Myslím si, že by na těch odděleních měli ty kluci pracovat i z tohohle toho hlediska.
1: I proto, že ta technika se neustále vyvíjí a přichází do toho
2: zdravotnictví. V dnešní době rozhodně. V rozvoji techniky, umělé inteligence, tak je potřeba, aby na těch místech pracovali i lidi, kteří jsou nadšení pro tyhle ty technologické
1: Novinky,
2: přesně tak.
1: My si za chvíli řekneme, jak je to s tím studiem, a potom už se vrhneme přímo do té vaší práce. Věřím, že posluchače to bude zajímat. A kdybyste měli, milí posluchači, jakýkoliv dotaz na našeho hosta Jakuba Seidla, tak určitě buď to zavolejte, nebo napište. Náš e-mail je studio.pardubice@rozhlas.cz.

0: Se zdravotním bratrem Jakubem Seidlem si tady teď povídáme o tom, jakým způsobem je připraveno školství na to připravit opravdu odborníky, co se týká zdravotních sester. A ono to bylo dříve tak, že stačila střední škola a byla to prestižní škola, to si pamatuju ještě já, že to opravdu ten, kdo vyšel z té školy, tak mohl pracovat ve zdravotnictví. A teď je to jinak, že?
1: Přesně tak. Dřív to bylo tak, že vlastně do roku 2004 vystudovaná všeobecná sestra byla vlastně po střední škole zdravotnické s maturitou a od té doby se změnila vlastně nějaká taková ta legislativa a od té doby byl vystudovaný zdravotnický asistent a vlastně nestačila střední škola, musela být a od té doby musí být ke vzdělání všeobecné sestry vysoká škola. Hmm.
0: A teď víme, jak málo je sestřiček, jak je to náročné povolání. Hmm. Vy to vidíte v praxi, neodrazuje je to, že třeba i ty starší si musí udělat nějakou tu vysokou školu nebo nástavbu, nebo nevím, jak to je, aby mohli dělat ty výkony, které dříve mohli dělat a teď už nemohou.
1: Já to tak vidím třeba i u sebe tím, že vlastně od září nastupuji na vysokou školu, tak vlastně jsem byl tak nějak, nechci říct, že donucen, sám jsem si k tomu došel, k tomu rozhodnutí, ale k tomu, abych tohleto povolání mohl dělat a mohl dělat třeba ještě na nějaké vyšší úrovni, tak tu vysokou školu k tomu prostě musím mít.
0: Jaké to bylo na střední? Byl jste tam sám ve třídě kluk?
1: Ne, byli jsme tam čtyři kluci.
0: Čtyři kluci,
1: takže jsme byli taková početnější třída.
0: A drželi jste při sobě.
1: A docela jo. Problém je spíš v tom, že vlastně po té zdravotnické škole, no, po vystudování té střední školy v nás nastoupila tak polovina asi do zdravotnictví.
0: Mm-hmm. A kam ti ostatní?
1: Všude
0: možná. Hodně do těch různých farmaceutických firm asi, že?
1: No to ani ne, spíš úplně mimo obor. Mm-hmm.
0: Nedivím se tomu na jednu stranu, protože ta práce zdravotních sester je náročná hlavně v tom, jak je nepravidelná. Nemluvím teď o soukromém sektoru, někde v ordinacích ambulantních lékařů, ale právě v těch nemocnicích.
1: Přesně tak. V těch nemocnicích jde hodně o směny, jsou to 12-hodinové směny, které jsou hodně náročné. Například třeba u nás to 12-hodinové směny nejsou, my jedeme vlastně ve směně 7 až 15.30 a poté máme akutní provoz, takže vždycky máme nějak podělené směny a jedna sestřička dojíždí na případné infarkty nebo k akutním případům z domu a jedna je neustále na pracovišti, aby připravila sál.
0: A to už je teď právě to, kam určitě se chceme dostat.
1: Přesně
0: na
1: tak.
0: Sál a tam, kde pracujete, kde vás to nejvíc baví. Jak vypadá ten váš běžný pracovní den?
1: Náš běžný pracovní den vlastně spočívá v tom, že ráno připravíme sál a postupně k nám chodí pacienti z našeho programu, který máme naobjednaný.
0: Ti jsou objednaní, už vědí, že jdou na nějaký ten výkon.
1: Přesně tak. A do toho samozřejmě máme i akutní režim, takže pokud k nám zdravotnická záchranná služba doručí nějakého pacienta, u kterého je podezření na nějaký akutní případ, tak ten jde samozřejmě jako priorita číslo jedna na sál. Mm-hmm. A my pacienta připravíme k tomu výkonu, vysvětlíme mu, co ho u nás čeká, pacienta zarouškujeme do sterilního a potom asistujeme panu doktorovi vlastně během výkonu.
0: Jaké jsou ty úplně nejčastější výkony, ty objednané u vás v Agelu?
1: Objednané, je to čistě jako koronarografie, což je vlastně to samotné vyšetření srdečních tepen.
0: Mm-hmm, takže je to preventivní
1: dalo by se říct.
0: Nebo diagnostické.
1: A poté to jsou objednané vlastně objednaní pacienti přímo k angioplastikám, u kterých už my známe jejich nález a jdeme opravovat jejich zúženou cévu.
0: A vy jste tam přímo u pana doktora podáváte různé nástroje, jak to známe z těch filmů.
1: Ano, přesně tak, v podstatě. Ano, přesně tak. A hlavně jsme tam i pro toho pacienta. To je důležitý, protože ten pacient během toho výkonu může cítit nevolnost, může cítit bolest na hrudi a cokoliv by potřeboval, tak my tam musíme být pro něj.
0: Protože tyto výkony bývají často, ne že je vyloženě v tom umělém spánku člověk, ale všechno vnímá, že?
1: Ano,
0: pro vás důležité,
1: ano,
0: aby se vám komunikoval.
1: Přesně tak.
0: Tak budeme ještě konkrétnější za chvíli.
2: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.
2: O čem se mluví?
3: Letní měsíce jsou pro řidiče tradičně symbolem dopravních omezení. Ani letošní rok nebude výjimkou. Jaké opravy nás čekají? Jsou skoordinované tak, aby provoz zůstal plynulý? Kdy bude opět průjezdný most Pavla Vonky v Pardubicích? V pořadu O čem se mluví odpoví ředitel správy a údržby silnic Pardubického kraje Zdeněk Vašák. Ve čtvrtek v 17.30.
2: Český rozhlas Pardubice, O čem se mluví, s Milenou Vápeníkovou a jejím hostem.

0: hledat svět.
1: My jsme na kardiologii, tedy obrazně. Máme tady zdravotního bratra Jakuba Seidl, který je z kardiocentra AGEL tady v Pardubicích a mluvíme o těch úplně nejčastějších zásazích, u kterých jste, Jakube, a to je zprůchodňování cév. Ať už se jedná o infarkt nebo plicní embolii, pokaždé je ta metoda trošku jiná. To znamená, jak jste říkal, ty akutní případy, když přijde někdo s podezřením na infarkt, to asi musí hodně rychle frčet.
2: Ano, ano, přesně tak. Tam je potřeba opravdu zprůchodnit tu cévu v co nejkratším čase, v co nejrychleji, přesně tak.
1: Dokážete nám popsat, jak to probíhá?
2: Určitě. Vlastně záchranná služba k nám přiváží pacienta s podezřením na akutní infarkt. Toho my připravíme na ten výkon, tak jak jsem říkal předtím. A vlastně lékař si zobrazí srdeční cévy. Už podle EKG on tuší, kde by ten infarkt na jaké cévě měl být. A při nástřiku té věnčité cévy my vidíme přerušenou cévu, což se znamená to, že tam vlastně došlo k akutnímu infarktu.
1: A je ucpaná ta cév.
2: Je tam přesně tak, ta céva je ucpaná nejčastěji. Takže v tu chvíli my jdeme tu cévu zprůchodnit, takže se k tomu vezme důležité materiály, které k tomu potřebuje, různé katetry a pokouší se například tu krevní sražinu, která pravděpodobně ucpala tu cévu, odsát nebo roztáhnout a poté vystužit stentem, což je taková kovová výstuha, kterou roztáhne a vtlačí do té cévy, aby obnovil vlastně ten průtok v té cévě, který tam byl předtím, než došlo k tomu infarktu.
1: To už se dneska dělá celkem běžně a díky tomu mnoho lidí přežije.
2: Přesně tak.
1: To jsou ty akutní záležitosti. Dostanete se někdy i přímo k tomu, abyste zasahoval do toho těla, třeba ten stent tam zprůchodňoval tím stentem, anebo to dělá vyloženě lékař a vy podáváte?
2: To dělá vyloženě lékař, ale občas si nás k tomu vezmou u těch těžších případů, když potřebují cokoliv podržet, podat, tak se nás vezmou přímo ke stolu a my jim přímo asistujeme u těch výkonů a například nafukujeme balónky nebo i ty stenty v tom místě, kde nám řeknou, kde to máme udělat.
1: A vy už víte.
2: My už trošku tušíme, ale samozřejmě my nemůžeme nic dělat bez povolení toho lékaře, takže v tu chvíli, kdy on nám řekne, tak my... Lékař má vždycky poslední slovo.
1: No a potom jsou tady ty plánované výkony, o kterých jsme tady mluvili, a to už jsou takové sofistikované, velmi náročné. Jaká operace, které jste se zúčastnil, trvala velmi dlouho nebo nejdéle?
2: Tak takové ty delší výkony u nás jsou zprůchodňování chronických uzávěrů těch tepen, což jsou cévy, které jsou uzavřené dlouhodobě, vznikly například nějakým infarktem, který se přechodil a ta céva se úplně uzavřela.
1: A krev si najde nějakou tu objížďku, aby se dostala
2: tak,
1: k srdíčku.
2: Ono to srdíčko, to tělo je takové nastavené, že ona se vytvoří samo objížďky, my jim říkáme kolaterály, které vyživují tu část toho srdíčka, u kterého došlo k nějakému nedokrvení, a hledají si ty cestičky k té uzavřené cévě. A my se pokoušíme tu cévu znovu zprůchodnit, což jsou hodně dlouhé výkony, které trvají třeba 2, někdy i 3 hodiny. A jsou to hodně složité výkony. Takže u těchto výkonů často pomáháme, asistujeme přímo u nich. A to jsou i takové hezké výkony, protože často to je u pacientů, kteří pociťují dlouhodobě nedostatek kyslíku, dušnost. A je super potom, když k nám třeba ti pacienti přijdou, potom co jim s tímhletím průchodním pomůžeme a oni najednou tyto pocity nemají a cítí se dobře a můžou zase dělat to, co dělali předtím.
1: To je super. Ano, to vlastně to pocítí téměř hned, že? Potom.
2: Ano, ono postupně, přesně tak, ono to chvilku trvá, než to srdíčko

samozřejmě se zase trošku prokrví a než dostane ten náboj, který měli předtím, přesně tak, přesně tak. Takže chvilku to trvá, ale je to tak.

0: cévy nám může ucpat více věcí. Krevní sraženina, to je takové nejčastější. Přikivuje zdravotní bratr Jakub Seidel, že to tak je, ale můžete mít zanesené cévy třeba i kamenem. A to potom Jakub vezme nějaký brousek, nebo jak se to dělá?
1: Dalo by se říct, máme různý metody, které vlastně nám pomáhají s tímto typem zúžených cév. Je to vlastně, kdy ta céva je zúžená nějakým vápníkem, kalciem a nám vlastně nezbývá nic jiného, než použít něco jiného než ty balonky, protože ty balonky s tím kamenem, by se dalo říct, moc nezmůžou. Mm-hmm. Takže u nás na pracovišti používáme různé metody. Je to orbitální aterektomie, přesně tak.
0: A to se nedivím, že jste si to nepamatoval.
1: Než jsem se k tomu slovo dostal. To je jedna metoda, anebo rotablace, což je vlastně taková rotační bruska, kdy se snažíme zvětšit aspoň částečně průměr té cévy pomocí rotací takového brusného diamantu, který obrousí to kalcium, které v té cévě je, a poté my můžeme implantovat stenty do té cévy, abychom zase zvětšili ten průměr té cévy a obnovili ho částečně.
0: A ještě, když se vrátím k tomu balonku, abych tomu přesně rozuměla, to je třeba, když je tam ta krevní sraženina, tak se dá do té cévy ten balonek, vy ho nafouknete, aby se rozšířila?
1: Přesně tak. My ten balonek tam zavedeme, roztáhneme, nafoukneme tak, aby tu cévu roztáhnul, a zase ho vytáhneme. A tím se připravíme tu cévu na to, abychom tam mohli implantovat stent.
0: Jak se cítíte pak po takové operaci 2 až 3 hodinové?
1: Cítím se dobře. Často unaveně samozřejmě, ale cítíme se dobře, že máme za sebou dobrý výsledek a je to hrozně hezký v tom, že my vidíme ten výsledek naší práce.
0: A kolik denně máte takových výkonů v průměru?
1: Denně děláme na našem pracovišti asi 15 až 18 výkonů. Máme to rozdělené na 2 sály, takže...
0: Mm-hmm. A vy jste tam sám mezi sestřičkami? Kluk.
1: Já jsem sám kluk.
0: A kolik vás tam je celkem?
1: Je nás tam asi 13, bych řekl, jako sestřiček. Pak jsme ještě rozdělili na stacionář, kde máme vlastně naše pacienty, které my si objednáváme jako na ambulantní výkony a odpoledne je pouštíme domů, tak tam máme ještě další 3 sestřičky.
0: A kolektiv dobrý?
1: Kolektiv výborný.
0: Takže si vás tam hýčkají.
1: Přesně tak, mají mě rádi, já jim hodně pomáhám, jsem všem všudy, a když já cokoliv potřebuji, tak zase pomáhají oni mě. Takže skvělá spolupráce, máme se tam všichni rádi.
0: To znamená, že byste neměnil, že tahle práce je pro vás, dá se říct, vysněná.
1: Přesně tak, přesně jak říkáte.
0: Jakube, tak já vám přeju, aby i ta škola se zvládla na výbornou, a moc ráda jsem vás poznala a děkujeme za vaši práci.
1: Moc vám děkuji za rozhovor.
0: Naším hostem byl zdravotní bratr Jakub Seidel z kardiologického centra AGEL Pardubice.

0: Co nám ještě zbývá? Určitě něco málo od dětí, malých předškoláků bychom se mohli dozvědět. Když se řeknou písmenka A, B, C, D nebo E, co vás napadne? No možná začátek abecedy, anebo třeba vitamíny. A právě na tyhle důležité látky, které jsou pro lidský organismus nepostradatelná, se dětí ptá Tereza Beránková.
1: Na co jsou dobré vitamíny?
2: Na to, když seš třeba nemocnej.
1: A proč jsou dobré?
2: Protože aby ses uzdravil.
1: A jak se uzdravíš?
2: No, když je hodně, budeš jíst a zapíjat, tak se uzdravíš.
1: Na co jsou dobré vitamíny?
2: Aby pomohl i na rýmu a i na kašel. Lidem, kteří jsou hrozně nemocní a mají to teplotu, anebo mají velikánský kašel, nebo velikánskou rýmu.
3: Vitamíny jsou takové bonbonky, které jsou dobrý na kašel a na rýmu.
1: A jak vypadají takové vitamíny?
2: Jsou třeba růžový nebo fialový a mají tvar kulatý a jsou takový jako prostřední kulatý.
4: A třeba jsou modrý a jsou ve tvaru autíčku nebo zajíčka nebo nějakého zvířátka a je tam obrázek, zajíček, auto, všechno možné.
5: Může být tam obrázek, jaký to je medicína, třeba Bčko, Ačko, Cčko,
6: nebo ještě Dčko.
1: A v čem je vitamin D?
6: Abyste byli zdraví, aby svítilo sluníčko.
1: A v čem ty si myslíš, že jsou vitamíny?
7: Paprice.
8: Jsou v krabičce, která má tvar kulatý. V hrušce, jablce a v mrkvi, ve všem.
1: V čem je vitamínu nejvíce?
9: Dračí ovoce.

0: host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude zpěvák Marian Vojtko.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice.

0: Romantická Kristýna na frekvencích Českého rozhlasu Pardubice. Ještě váhám se jmenuje tahle písnička. Pokud se vám líbila, tak si můžete někdy přát třeba v písničkách od srdce, třeba o víkendu. Ale teď je tady se mnou už Mirek Hruban, který se opravdu vzorně připravil na dnešní dobré odpoledne. Teď jsme tady probírali, co všechno uslyšíme, tak jenom pár takových momentů nám řekni.
1: No co vybrat? Tak to zásadní fotbal. Dneska hrajeme.
0: No jasně.
1: O tom budeme mluvit v dobrém odpoledni, také o chystané obnově pardubického skateparku za skoro 1,5 milionu korun a víkendové pozvánky nesmí chybět jako každý čtvrtek a písničky od srdce a ještě bych mohl pokračovat, radši mlčím už.
0: Užijte si dnešní den a zdravíme ještě jednou všechny Milany, dnešní svátečníky.

naručí, tak tedy zůstaň, moje ústa ti to poručí. Čím blíž jsme k zemi, tím víc já trpím závratím, tak co tedy mi

0: Východočeské divadlo Pardubice uvádí adaptaci básnické sbírky Karla Jaromíra Erbena Kytice.
1: Česká literární klasika jako hudebně vizuální podívaná v režii Janky Ryšánek-Šmitové a s hudbou Vladivojny Lačia.
0: Od 20. června na letní scéně Východočeského divadla pod hradem Kunětická hora.
1: Mediálním partnerem je Český rozhlas Pardubice.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Sanace zamořeného lomu ve Skutči začne o prázdninách. Vláda rozhodla, že v tomto volebním období se nebude zabývat ratifikací Istanbulské úmluvy. Čeští fotbalisté budou hrát s Jihoafrickou republikou o první body na mistrovství světa. A počasí v kraji dnes čekejte polojasno až oblačno a teploty do 28 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré čtvrteční poledne. Sanační firma začne likvidovat nebezpečnou skládku ve Skutči o prázdninách. V bývalém lomu na Horkách jsou tuny odpadu ze zkrachovalého podniku na výrobu jízdních kol. Kontaminace ohrožuje zdroje podzemních vod.
4: Firma už dokončila doprůzkum bývalého lomu, který potvrdil nadlimitní koncentrace těžkých kovů a ropných uhlovodíků. V další fázi bude nutné kontaminovaný materiál odtěžit. Radnice odhaduje, že práce potrvají minimálně 3 roky a budou stát skoro 80 milionů korun. Ze Skutče Josef Kopecký, Český rozhlas.
3: Univerzita Pardubice otevírá po roce a půl opravenou budovu dopravní fakulty za 150 milionů korun. Kromě laboratoří a učeben nabízí nově studentům i relaxační zóny s dřevěným obložením a venkovními lodžiemi. Původní stav budovy už nebyl dobrý, říká děkan dopravní fakulty Jana Pernera, Ladislav Řoutil.
5: Nově vznikají v budově i moderní zasedací místnosti, které budou využívány jak pro porady pracovišť, tak pro konzultaci se studenty, s doktorandy, s externími partnery, protože hodně spolupracujeme s průmyslem a budou plně připraveny na online meetingy, včetně meetingu se zahraničím, které jsou stále častější.
3: Přijetím Istanbulské úmluvy se vláda v tomto volebním období nebude zabývat. Rozhodla o tom v pondělí, kde o mezinárodní smlouvu Rady Evropy, která má zvýšit prevenci a potírání domácího násilí, upozornil na to náš zpravodajský server i rozhlas, který zatím neveřejné usnesení kabinetu získal. Předchozí Fialova vláda doporučila úmluvu ratifikovat, návrh ale tehdy neprošel přes Senát. Babišův kabinet teď doporučení předchozí vlády zrušil. Sport. Čeští fotbalisté nastoupí na mistrovství světa proti Jihoafrické republice. Oba týmy jsou zatím po úvodních zápasech bez bodu. Souboj v Atlantě tak může rozhodnout o jejich šancích na případný postup, který má podle kouče Miroslava Koupka i větší rozměr.
6: Jsme přesvědčeni, že stále máme velmi dobrou šanci. Po jedné porážce samozřejmě to neznamená, že něčeho konec. Naopak je to motivace to otočit. Jsme přesvědčeni, že pokud se nám to mistrovství světa povede, tak to bude určitě inspirace zase pro ty mladí hráči, kteří se v tom vidějí. Jo? To je prostě obrovský vzor. Počasí.
3: V Pardubickém kraji dnes čekejte polojasno až oblačno a na horách se při zvětšené oblačnosti velmi ojediněle objeví slabé přehánky. Večer začne oblačnost ubývat. Nejvyšší denní teploty 25 až 28, v Polabí až 30 stupňů, na horách 20 až 23 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr. Rozptylové podmínky dnes jsou většinou dobré, tlak slabě klesne a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajství. Webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Dopravní nehoda uzavřela dálnici D11 za 70. kilometrem ve směru na Hradec Králové. Policisté dopravu odklánějí na exit 68. Nehoda se stala na úrovni Chýště na Pardubicku, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Hezké poledne přejeme všem ze studia Českého rozhlasu Pardubice. Dobrou chuť, pokud obědváte, a pohodový poslech písniček Od srdce, které právě teď 4 minuty popolední začínají. A už se koukám, kdo nám dneska zahraje a také zaspívá. Těšit se můžete na Gypsy Kings, také na Honzu Nedvěda, Janka Ledeckého, Beatles, Jiří Korn tady je, Pokáč, Vašo Patejdl, Petra Janu, a startujeme s Františkem a skupinou Buty. Tak ještě jednou hezké poledne a za moment připomenu kontakty, kam můžete posílat svoje vzkazy.
2: Písničky Od srdce s Miroslavem Hrubanem.

0: Skupina Buty je za námi, ale písničky Od srdce Českého rozhlasu Pardubice, ty nás teprve čekají, v podstatě ještě celé by se dalo říct, byť už máme ukrojených 7 minut, ale pořád dost času na to, abyste napsali buď to SMS-ku, e-mail, a nebo můžete zatelefonovat sem do studia a říci to osobně, hezky svými slovy, naživo. Linka 726 46 48 48 je k dispozici, nebo nám posílejte, jak už jsem říkal, e-maily studio.pardubice@rozhlas.cz. A pokud nejste u počítače a nechce se vám třeba na mobilu otvírat e-mailová schránka, tak můžete zkusit SMSku. Vyťukáte Pardubice, uděláte mezeru a pak připojíte vzkaz, který máme vyřídit, a celé to hezky odešlete na číslo 90 011 04. Petra Janu je před námi právě teď s písní A pak, že je to hřích, a už tady zaznělo, kdo dneska slaví, tak 18. června. Máme tam dvě jména, jednak Milan, tak Milanu všechno nejlepší, a také Milana, tak i nositelkám tohoto jména posíláme gratulaci.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.

0: To byla Petra Janů s písní A pak, že je to hřích. 12 hodin 12 minut, ladíte Český rozhlas Pardubice a písničky od srdce. Během téhle muziky zatelefonoval pan Bedřich, kterého tímto moc zdravím, a mám tady vzkaz od něj, který tu nechal. Mám pozdravovat kamarády ve Dřevíkově na Vysočině, ale hlavně ten pozdrav a písnička bude pro Milana Málka, který dneska slaví svátek, takže pan Bedřich s manželkou mu přejí všechno nejlepší, ať se mu všechno daří, no a hlavně to zdraví, protože to je nejdůležitější. S pozdravem, Bedřich a Věra.
1: Na dlaní jednu z tvých řas

0: to.
1: Podvod a také Jan Nedvěd. 12 hodin 16 minut. Paní Eva telefonovala z Trnávky. Štěstí, zdraví a kupu lásky přeje k dnešnímu svátku panu Milanovi Ondráčkovi. Doufám, že poslouchá. My ho také zdravíme. Připojeme se ke gratulaci. Všechno nejlepší, jak už jsem říkal. Pozdrav a přání je od Evy.

0: sedával tiše nad sklenicí piva v Mexiku na Palackého ulici v Pardubicích. Jen málo kdo věděl, že buldozerista Bedřich Dvořák býval pilotem britského královského letectva, který za bitvu o Anglii dostal vyznamenání od samotné královny. Že ho německý Messerschmitt sestřelil nad Lamaňským průlivem a že rok kopal s dalšími zajatými letci tunel ze Saganského zajetí. Bedřich Dvořák zemřel v roce 1973 v úplném zapomnění. Poslechněte si jeho neuvěřitelný příběh. Už tuto neděli po 18. hodině seriál Královský pilot Bedřich Dvořák pro vás na nedělní vlně z Pardubic připravila Šárka Kuchtová.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
2: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

pokračují čtvrteční písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a já tady mám jedno poděkování, a to do nemocnice Pardubice na anesteziologicko-resuscitační oddělení doktorům a sestřičkám za manžela, kterému zachránili život. Moc děkuji, píše Eliška.

A Janek Ledecký, jsme skoro v půlce poledních písniček od srdce a máme tady další vzkaz k vyřízení, který jste nám napsali. Zahrajte písničku Radce Tajovské a Miladě Strachunkové k narozeninám. Holky, zdraví, štěstí, radost a pohodu přejí babička a děda.

Ani paní Boženka nevynechala příležitost napsat do poledních písniček od srdce. Milé rádio, prosím, píseň pro sebe se vzpomínkou na taťku a brášku, oba jménem Milan. Díky, Boženka.

Dobrý den, opět po roce se stáváte každodenním průvodcem na naší měsíční dovolené v bulharském Kitenu. Zahrajte něco od srdce hlavně sobě a také nám, píše posluchačka Alena. Tak my děkujeme, že si nás takhle naladíte i na dovolené, což je samozřejmě fajn. Užívejte, vraťte se ve zdraví, plní zážitku. No a když dovolená v Bulharsku, tak by to chtělo něco takového, dovolenkového. Co říkáte? Jiří Korn, windsurfing?

byla jedna veselá letní odvody, řekl bych, v podání Jiřího Korna. No a pokračujeme dál. Pan Jiří nám napsal a rád by poslal pro manželku Alenu, která oslaví 73. narozeniny. Přeju jí zdraví, štěstí. Pokud by bylo možné od Jelena, tak možné to úplně není, protože na přání hrajeme pouze o víkendu, ale věřím, že i písnička, která je před námi právě teď, udělá radost. Jinak chci říct, že se také připojujeme a paní Aleně i od nás letí veliká gratulace.

Muzika pro paní Alenu k narozeninám. Já jsem zapomněl přečíst to nejdůležitější, co stálo ve zprávě od jejího manžela Jiřího. Miluju tě. Tak, to jsem ještě doplnil a my jdeme dál. Před námi jsou Beatles a o ty si napsala posluchačka Míla. Ahoj, slyšeli jsme v nabídce Beatlesáky, tak bychom si je dali i všem, kdo poslouchá. Díky, Míla. Zdravíme nejenom Mílu, i Pepu a krásný den oběma.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Přivítáme moderátorku a influencerku Moniku Košínovou-Leovou.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. O čem se mluví?
1: Letní měsíce jsou pro řidiče tradičně symbolem dopravních omezení. Ani letošní rok nebude výjimkou. Jaké opravy nás čekají? Jsou skoordinované tak, aby provoz zůstal plynulý? Kdy bude opět průjezdný most Pavla Vonky v Pardubicích? V pořadu O čem se mluví odpoví ředitel správy a údržby silnic Pardubického kraje Zdeněk Vašák. Ve čtvrtek v 17.30.
0: Český rozhlas Pardubice. O čem se mluví s Milenou Vápeníkovou a jejím hostem.

Jednu písničku věnujte prosím mojí přítelkyni Lucce, která se v těchto dnech chystá na zkoušky, tak aby jí to šlo a všechno zvládla, moc držím palce, určitě to dobře dopadne. Díky, Jarek posílá pozdrav. No a my k tomu připojíme Luci Vondráčkovou a vzkaz v láhvi.

Písničky od srdce jsou za námi, to, co nás čeká, jsou čerstvé zprávy s Míšou Spáčilovou a po nich Alex Minářová se svým hostem. Dnes to bude operní a muzikálový zpěvák Marián Vojtko.

0: Kinoservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat?
2: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
3: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
2: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
3: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
4: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
5: V zámrzku na Orlicko-Ústecku chtějí vytvořit nové centrum obce. Křižovatka na obchvatu Chrudimi je nejrizikovější nehodové místo v Pardubickém kraji. Teploty se mohou o víkendu vyšplhat nad 34 stupňů, varují předtím meteorologové. A dnes v regionu čekejte polojasno až oblačno a teploty do 30 stupňů. Dobré čtvrteční odpoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Zámrzk na Orlicko-Ústecku chystá úpravy v centru obce. Chybí tam klasická náves a místo, kde by se lidé mohli přirozeně scházet. Chystané změny podle vedení obce takové místo vytvoří. Vznikne nové veřejné prostranství ve tvaru trojúhelníku, lemované obecní prodejnou, penzionem a hospodou.
6: Nové centrum zámrzku by mělo vzniknout do poloviny příštího roku. Obec už hledá dodavatele prací a vybrala firmu, která obnoví zeleň. V plánu je vytvoření parku s herními prvky, lavičkami, pump trackem nebo vodním prvkem. Dále pak příprava nových parkovacích míst a úpravy křižovatky. Rozpočet na všechno je odhadem asi 30 milionů korun. Ze zámrzku Barbora Soukupová, Český rozhlas.
5: Křižovatka na obchvatu Chrudimi je nejrizikovější nehodové místo v Pardubickém kraji. Uvedl to portál nehod, který využívá data od policie i pojišťoven. Podle nich se na křížení hlavních tras číslo 37 a 17 za 5 let stalo přes 30 nehod. Pojišťovny škodu vyčíslily na 12 milionů korun. V okolí hřbitova v Pardubických Pardubičkách vzniká nový park. Čtvrtý městský obvod tam už nainstaloval nové osvětlení. Buduje chodníky a dokončuje terénní úpravy pro budoucí mobiliář. Měly by tam být nové lavičky nebo altán. Práce provádí služby města Pardubice a výjdou zhruba na 3 miliony korun.
7: Pozemek budoucího parku patří čtvrtému městskému obvodu a hned vedle leží parcely města. To v dané lokalitě už několik let chystá archeopark, protože jde o místo nejstaršího osídlení. V plánu je například vybudovat tam půdorysy staveb původní osady. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
5: Česko má před sebou tropický víkend, varují před tím meteorologové. Už zítra platí jejich výstraha na většině území Čech a na jižní Moravě. Vůbec nejtepleji bude v Polabí Středočeského a Ústeckého kraje, tam mohou teploty překročit i 34 stupňů Celsia. V sobotu se výstraha rozšíří na celé území Česka. Vysoký stupeň nebezpečí bude platit v Ústeckém, Středočeském a Jihomoravském kraji. Lidé by neměli zbytečně zatěžovat organismus a naopak pak by měli dostatečně pít.
4: Počasí.
5: V Pardubickém kraji dnes čekejte polojasno až oblačno, na horách se při zvětšené oblačnosti ojediněle objeví slabé přehánky. Večer začne oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty 25 až 28, v Polabí až 30 stupňů, na horách 20 až 23 stupňů Celsia. Povane slabý, proměnlivý nebo severozápadní vítr. Rozptylové podmínky jsou dnes většinou dobré, tlak slabě klesne a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
5: Nehoda uzavřela dálnici D11 za 70. kilometrem ve směru na Hradec Králové. Policisté dopravu odklánějí na exit 76 u Přelouče a na dálnici D35 zdržuje porouchané nákladní auto před 159. kilometrem ve směru na Olomouc. Tolik doprava, Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
8: Má hlas jako zvon, uplatňuje ho v muzikálech, v opeře či ve vokálním kvartetu Čtyři tenoři. S nimi nedávno už podruhé zavítal do legendární Carnegie Hall v New Yorku. Marian Vojtko je naším hostem. Vítám tě srdečně.
9: Ahoj, dobrý den přeji.
0: Alex a host.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijal a je tady s námi Marian Vojtko, operní a muzikálový zpěvák. Celkem nedávno se navrátí vší z New Yorku. Už to bylo podruhé Carnegie Hall se 4 tenory. Bylo to teď na podruhé klidnější, můžeš porovnávat, méně nervózní?
1: No, řekl bych, že to bylo ještě víc hektičtější než předtím, protože jsme měli hosty a docela významné z broadwayských divadel, kde prostě s náma zpívali na koncertě a jsou to hvězdy broadwayských divadel. Takže vlastně my jsme se museli naučit všechny písničky v angličtině, protože před 2 lety tam bylo 80% Čechoslováků a 20% Američanů, a teď bylo 80% Američanů a jenom ten zbytek byl jako nám rozumnější, co nám rozuměli. Takže bylo to náročnější o to, že museli jsme s nima nacvičit ten program, větší tréma, ale o to to bylo krásnější a takový pompéznější, tak my máme velkou radost, protože měli jsme standing ovation a Carnegie Hall standing ovation, to se počítá.
0: To se bez pochyby počítá, takže vy jste, řekněme, tu laťku posunuli si výš.
1: Určitě.
0: Podle čeho, nebo kdo vybíral hvězdy z broadwayských divadel?
1: Tak máme samozřejmě našeho velkého producenta, což je Jany Sidovský, který to všechno i vymyslel a stará se o nás. A musím říct, že se stará velice jako VIP, máme služby, protože tam měli krásné hotely, auta nás vozili, limuzíny, všechno zázemí bylo nádherný. Jídlo jsme měli dobrý, což je důležitý pro nás, aby jsme dobře zpívali. Takže staral se o to a samozřejmě i o program. Takže zařizování a tyhle věci, všechno bylo na něm, takže my jsme opravdu jenom přišli, vzali mikrofon, předtím jsme se dobře najedli a šli zpívat, takže měli jsme ještě samozřejmě krásné zkoušky s těma umělci a myslím, že vybral dobře, protože opravdu byla to taková, jako byl takový rozptyl, jak od Fantoma, že to byla vlastně holka, která zpívala Fantoma opery, což mě bylo blízký. A pak tam byla holka, která zpívala Aladina, což jsou různý hlasy, a zase kluk, který zpíval zase jiný. Takže bylo tam škála, taková širokospektrální škála hlasů a opravdu to mělo něco do sebe a já jsem fakt šťastný, že vybral právě tyhle tři, který nám to krásně tam tak ovoněli.
0: Jany Sidovský vás tedy, si vás hýčká, už plánuje další Carnegie Hall, nebo teďka na pár let máte splněno?
1: Jo, tak já si myslím, že Carnegie Hall bylo dost, ale samozřejmě ještě plánujeme příští rok, jsme dostali nabídky, když jsme tam byli do dalších částí Ameriky, což je Florida, Atlanta, Washington a tak, že bychom udělali takový kolečko ještě, protože samozřejmě víza jsou drahý a ještě máme pár měsíců jako k dispozici, tak proč to nevyužít, takže jsme říkali, že ještě bychom mohli využít tuhle šanci a zajít se podívat. Na Floridě je krásně teplo a je tam dobrý golfový hřiště. Já jsem golfista, tak bych si to rád zkusil.
0: Takže byste si udělali takové východoamerické tour?
1: Určitě, já bych byl strašně rád. No, jednáme o tom a doufejme, že to dopadne. No.
0: Ale to musíte tedy rychle jednat, protože čas víc tady se
1: rychle,
0: možná brzy
1: máme
0: naplní.
1: To však na rok, takže na rok. Takže tenhle rok už jsme si to dali, takže myslím, že příští rok ještě by to mohlo vyjít.
0: Marian Vojtko je naším hostem.
2: Alex a host. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Povídám si s operním a muzikálovým pěvcem Marianem Vojtkem, který je už 9 let členem vokálního seskupení Čtyři tenoři, se kterým vystupuje na společných koncertech. My jsme mluvili o vlastně druhé Carnegie Hall. Z New Yorku jste se vrátili teprve nedávno, ale vy jste právě ten váš koncert a pobyt vlastně v New Yorku využili ještě k jiné aktivitě. Vy jste tam dokonce natočili klip k nové písni, kterou zpíváte, Massachusetts.
1: Yes.
0: Velice to známá píseň.
1: Yes, of course.
0: U nás ji proslal, tuším, že Václav Neckář.
1: Ano.
0: Je to tak? Tak Massachusetts jste tady nebyli, tam jste klip nenatáčeli, padlo to na New York, nebyl čas, chuť přejíždět?
1: Chuť i čas by možná i byl, ale musel by to někdo zaplatit. A jako ty přelety, už jsme měli opravdu, my jsme měli 6 přeletů, protože my jsme tam letěli nejdřív do Cedar Rapids. Tam jsme měli pro ty Čechoslováky v muzeu československým, kde je vedle něho i normálně malý orloj postavený. Tam jsme měli krásný koncert u příležitosti odevzdávání významných cen pro Čechoslováky žijící v Americe. Pak jsme pro vlastně taky Čechoslováky pro Našince zpívali v Chicagu, Chicagu, se vždycky musím opravovat, no a pak vlastně ten New York, ale mezi tím jsme ještě přelétávali, takže myslím, že jsme toho měli dost, ale Massachusetts, jak jsi říkala, že 9 let je, že to je strašný.
0: 9 let, že už hraješ a zpíváš, vystupuješ s tenory.
1: No. Jsem strávil se 4 tenorama, ale samozřejmě Massachusetts, blbě se to vyslovuje, že?
0: Tak jako zpomalím vždycky.
1: No, já jsem vždycky říkal Massachusetts, takže to se mi smáli, že neumím vyslovovat, ale byl to zážitek, protože měli jsme úžasného kameramana, který to točil a vlastně má na svědomí různý významnější, nemyslím, že my nejsme významní, ale významný jako osobnosti v tom New Yorku, že točil vlastně klipy pro broadwayské hvězdy, takže vymyslel nám nějaký scénář dramaturgii toho klipu a bylo to krásný, protože pod Brooklynským mostem jsme natáčeli. Měli jsme štěstí, že vlastně v ten den byl i krásně slunečno a západ slunce jsme stihli, takže koupili jsme si tam krásný nový kostýmy vlastně.
0: To je z New Yorku ty světle modré
1: jasně,
0: saka?
1: Ano, ano, ano. Vlastně celý oblek, takže taky vidíte, do nás investoval pan producent, aby jsme vypadali. Myslím si, že se to povedlo a je to taková jako podsta tomu Vaškovi Neckářovi, protože on to samozřejmě proslavil tu píseň a lidi ji znají od něho, ale my jsme tomu dali trošku jiný nádech, jiný kabát a myslím jiný sako bych chtěl.
0: To
1: když máme ty nový saka, tak jiný sako jsme tomu dali a myslím, že to dopadlo dobře a na ohlasy faninek taky jsou výborní, takže děkujeme za ně, že to poslouchají a sdílejí.
0: A přitom ten klip je venku teprve chvíli, není to nějaká dlouhá závratná doba a když člověk ten klip dokouká celý, tak je potom konec a teď tam jsou takové ty zákulisní, to, co vlastně kolikrát diváci a posluchači chtějí vidět a vypadá to, že jste se docela dobře bavili u toho natáčení.
1: Bavili, já jsem si tam všiml, že jsem nezatáhnul břicho, takže to potom musíte přetáčet. ale jo, bylo to fakt zábavný, prostě zkouška v Českém centru, že jo, v New Yorku, pak opravdu se o nás starali nádherně, pak ty záběry z té Carnegie a opravdu kdo četl, nebo jako kdo by měl možnost být v Carnegie a opravdu to přeji každému umělci, protože je to úplně jiný systém, jak zpívání v podstatě, nebo zpívání ne, to musíte zpívat jako jak umíte, ale vlastně ty přípravy a vlastně toho samotného koncertu je náročný v tom smyslu, že vlastně oni vám tam nepovolí zaprvé se pohybovat volně, nebo jako všechno, mají drahý piano, vlastně křídlo Steinway & Sons a to musí všechno dělat ty zaměstnanci, takže vy máte opravdu jenom určený čas na ty zkoušky a všechno za vás dělají určený daný lidi a technici, kteří za vás připravují mikrofon, nemůžete posouvat, přijde pán, řekne stop, a teď přijde další, který to posune. Nemůžete nic dělat, protože opravdu jsou tam drahé věci. hrají tam největší jako hvězdy celosvětový, takže aby se nic nepokazilo, aby to nebylo na nás, tak oni to vemou na sebe, když ten mikrofon spadne na zem, takže je to na něho.
0: To byste si vydělali, že?
1: Určitě, určitě.
0: No. Marian Vojtko je naším hostem.
2: Po loňském úspěchu Zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Je s námi Marián Vojtko, ještě zůstaňme u čtyřech tenorů, než se posuneme dál, protože čtyři tenoři na konci června by měli svým vystoupením otevřít první český koncert americké zpěvačky Deany Ross. Jak k tomuto jste dospěli?
1: No nevím, asi člověče si, ta Diana Ross si koukla nějaký video a viděla mě tam, že jo, tak řekla, jo, toho tam chci. Ne, určitě, měli jsme tenhle nápad, no nápad, to přišel, přišla nabídka, že opravdu, že ta produkce, myslím, že buď viděla nás někde zpívat, nebo nabídli náš nějaký videoklip nebo naše vystoupení a je to, strašně se jí to zalíbilo a v podstatě nebylo tam žádný váhání v tom smyslu, že jestli ano nebo ne. A my máme obrovskou čest a radost z toho, že prostě takovýhle megastar, který prostě jako i Michael Jackson jí zbožňoval a vlastně podle ní se on chtěl jako vlastně na ní se chtěl podobat. Já jsem slyšel takovouhle ještě historku. Takže vlastně Michael Jackson uznával tuhle skvostnou zpěvačku a my máme vlastně tu šanci si s ní zaspívat vlastně před ní, jako vykopávat její úžasný koncert. A bude to 29. června vlastně tohle roku v Plzni v Lochotíně, takže je to obrovský amfiteátr, tak doufám, že se tam všichni vejdeme. No a máme připravený speciální písničky, třeba i v angličtině, protože aby nám rozuměla třeba.
0: Tak jste teďka trénovaní z Carnegie Hall z New Yorku, takže nepochybuju o tom, že to zvládnete. Nicméně asi pak zůstanete všichni a užijete si i koncert samotné Diany Ross. Neumím si představit, že byste odešli po svém vystoupení.
1: To určitě ne, to jako je ta šance se opravdu, myslím, že i ona už svým způsobem, myslím, že i přemýšlela zakončit tu kariéru, takhle to turné, že bude zpívat jenom ve státech, takže vlastně tady to jeden z jejich posledních koncertů v Evropě. Takže byla by to škoda si to neužít, neužít a nevyužít toho, slyšet to na vlastní oči naživo. Takže já si myslím, dáma, která už samozřejmě má svůj věk, to se nikdy neříká, ale zpívá božsky, protože já jsem opravdu, my jsme si ji neže načetli, ale nakoukali a ty její koncerty jsou plný energie a opravdu nikdo by neřekl, že je v tomhle věku, jakým je, takže opravdu si můžeme brát jenom příklad z takovýhle profesionality a toho entuziasmu.
0: Tak dobře, tak já věk nebudu říkat, byť ho vím, ale umíš ty si představit, že ještě za 30 let
1: jo,
0: ty budeš no, zhruba tak stejně.
1: Tak teďka si to můžou všichni tady spočítat.
0: Tak budeš zpívat?
1: No hele, já jsem fanouškem obrovským Karla Gotta, takže a to byl pro mě jeden z nejlepších zpěváků, samozřejmě jak u nás, taky v zahraničí působil a měl úspěch. A je to můj idol, protože mě k tomu vedli rodiče, oni to furt poslouchali, takže já jsem to zkoušel, že jo, taky, nikdy jsem to nevyspíval jak on, ale já jsem se snažil. A samozřejmě je to taková méta, no, protože on opravdu i v těch 80. letech, když měl, tak zpíval božsky a prostě ta energie, já jsem přesně na něm viděl. On prostě, i když byl nemocný nebo něco, prostě nemám tam ten hlas, přišel na to jeviště. Všechno to opadlo. Normálně se změnil celý člověk, celý jeho já a byl jak v roku, já nevím, 60 na začátcích nebo 70. letech a zpíval jako za mlada.
0: Máš to také tak? Teď nemyslím, jako, že stoupíš na jeviště a
1: s věkem a ještě
0: asi,
1: ne.
0: Asi jsi jak za mlada, ale jestli třeba, když jsi nemocný nebo není ti dobře a vystoupíš na to pódium, vidíš ty posluchače, diváky, návštěvníky, začneš zpívat, tak se uzdravíš.
1: Je to taková druhá injekce, protože předtím jdu ještě na kapačku, když jsem nemocný. Ale opravdu ty fanoušci a ty lidi ti dávají asi takovou tu třetí hlasivku, kterou opravdu potřebuješ, protože když nejsi v pohodě a opravdu ten výkon já si taky vybírám jako vysoký písničky, těžký písničky, protože i ty lidi mají radši, co je něco zvláštního, protože něco, co zpívá každý, tak to zaspívá i on doma si ve sprše, ale to, co třeba zaspívám já, tak to už nedokáže. Tak si právě vybírám ty těžké věci a na to gro vlastně ty

0: Alex a host si povídám s Marianem Vojtkem, který kromě čtyř tenorů vystupuje také v muzikálech. Ostatně muzikál Drákula si s ním spojen.
1: Ano.
0: Řekněme od mládí, protože ty už si v jednom Drákulovi byl, dokonce si dostal příležitost ještě během studií, kdy si úspěšně udělal konkurs na muzikál Drákula. Tehdy si byl ale kněz.
1: Mm-hmm.
0: Teď si Drákula.
1: Teď jsem ano, tehdy jsem to bylo, jak jsi říkala, před 100 lety, takže my upíři žijeme dlouho.
0: To jsem tady říkala off record.
1: My žijeme dlouho, takže jako to 100 let není nic, prosím tě, v tomhle rozmezí. Ale opravdu, když jsem studoval v roku 98 dokonce, to bylo už takhle dávno, tak na Vysoké škole muzických umění v Bratislavě, tak vlastně přijel Drákula do vlastně Istropolisu, který už bohužel teďka taky neexistuje. A tam začali jsme hrát vlastně tenhle kultovní muzikál a oslovili mě jako takový, já jsem ještě mladonký klučina, jako Stevena a kněze. Takže vlastně posléze, vlastně dalším nastudování už jsem už po boku hlavního upíra jsem i já vystoupil, takže to byla obrovská šance a vlastně takový vlastně no, šance účinkovat a pracovat s těma nejlepšími.

0: lepšíma, protože Bednárik, Karel Svoboda, Richard Hess, Borovec Zdeněk, to byly jako kapacity, které prostě už myslím dlouho nebudou a nenarodí se jak dlouho, ale jsou, byli to lidi, který, na kterých jsem zhlížel, takže práce s nima opravdu mi dala něco do toho, abych vlastně mohl účinkoval v takovémhle muzikálu. Já děkuji jim za to a samozřejmě všichni vědí, že jsem účinkoval v několika muzikálech a to díky tomu, že jsem se naučil vlastně Drákulovi jak a co a že mě peskoval ten Bednárik a nadával mi a plazit jsem se musel a všechny možné věci, takže kdo s ním pracoval určitě ví, ale Drákula to je, sami všichni víme, to je náš národní muzikál a já mám radost, že vlastně pokračuje dál v divadle Karlín hudebním a že se nadále bude hrát.
1: Ano, a tam znovu ožívá a s ním i ty, tedy tentokrát už v roli Drákuly, tak jak často, nebo při zkouškách, jak moc se ti vybavoval právě ten původní Drákula pod vedením pana Bednárika, pana Hesse, Karla Svobody?
0: To se vybavuje pořád, já tam slyším, že majovojo. Nestojí tam jak ženichou, no a tak dále.
1: Ale to byly takže strašný. Se ti to vrací.
0: No, vrací se ty nadávky při každý jako příležitosti a každý scéně vidím toho Béďa, jak na mě řve. A v podstatě on měl 150 cm, taková malinká kulička, když přiběhla z ty desátý řady. A to byl mžik, že jo. A už ustal vedle vás, už vás bušil dozad a krčil vás a lámal vám nohy, ruce, takže to jako opravdu jako to nikdy nezapomenete. Takže teďka to bude pod režijní taktovkou Filipa Renče, takže já si myslím, že to je skvostný režisér taky a že takový to novum a myslím takový ten refresh ty choreografie a scény a režie, myslím, že bude na místě, ale budeme se vždycky podle mě držet toho základu, protože ten byl jedinečný a opravdu to, kdyby chtěl někdo měnit úplně, tak to by asi ani fanoušci neakceptovali a možná ani my, protože ta historie je tam krásná a prostě je z toho cítit to prostě to, co tam bylo vždycky. No.
1: Říká Marian Vojtko, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio Vaš

0: Alex a host si povídám s Marianem Vojtkem, mimo jiné tedy o muzikálech, ve kterých účinkoval nebo účinkuje, teď jsme slyšeli Drákulu, ale ty jsi se také výrazně zapsal do Fantoma opery a ty muzikály, kdybych měla vyjmenovávat, tak to zabere celý ten vstup. Tak který ten muzikál tedy, kromě Drákuly, se ti tak jako vepsal do paměti, do srdce?
1: Určitě to byl ten Fantom opery, samozřejmě, protože to je muzikál muzikálu a kdo měl šanci to vidět a poslouchat tuhle nádhernou hudbu, tak mi dá za dost, že opravdu ten Lloyd Webber věděl, o čem píše a jak to píše, takže ta hudba prostě je, to je něco nadpozemského a takového mimozemského, bych trošku říkal. Pak to byl samozřejmě Jekyll a Hyde, kdy prostě jsem začínal takového toho, pardon za výraz, hajzlíka, protože ty mi jdou a takový ty zlosinové, takže tam jsem se, ale vlastně moje prvotní počátky byly v Praze, začínaly v roku 2000 muzikálem Monte Cristo, a který prostě teďka bude mít obnovenou premiéru, ale my jsme si to s Danem rozdělili, že on bude Monte Cristo a já na chvíličku Drákula. Takže v podstatě, aby jsme se tam neprali, kdo je lepší to nebo hento, takže jsme to rozdělili a vlastně i tenhle muzikál, který se hrál od roku 2000, to byla taková jako můj takový odrazový můstek, protože vlastně, jak jsem říkal o těch velkých jménech, jako Svoboda, Hess, Borovec a Bednárik, to bylo to, že já jsem byl studentem a oni si mě vybrali, myslím, z 2000 lidí bylo na konkurzu, nevím, kolik na moji roli, ale taky asi nějaký přes 20, 30, 40 lidí, tak si vybrali právě mě. A to bylo pro mě obrovský zadozučení, že vlastně to, co jsem si vybral studovat, což byl operní zpěv v podstatě, tak jsem byl přesvědčen, že to ano, tak správně jsem si vybral, protože i někomu jinému se to páčí, líbí, ano. Jak i moji mamince, že jo, já tatínkovi. Oni mi vždycky říkali, ty jsi vynikající. No ale vlastně teďka už i ty profundovaní řekli, že ano, máte na to, takže to byla taková satisfakce a v podstatě už jsem tím muzikálem navázal na další spolupráce s produkcema, jak byla Kleopatra, divadle Broadway, Mušketýři, teďka Troju tam hrajeme. No a divadle Goya Music Hall, tam nádherný světový hity, sama si je viděla samozřejmě určitě a to bylo Fantom opery, Čarodějka, Plezupíru, Bídnici. No co si přát, než takhle jako zažít dobu, kde prostě můžeš tyhle krásný zkosty hrát a účinkovat v nich.
0: No vidíš, já jsem ti říkala, že když to všechno vyjmenujeme, tak máme po...
1: tak, máme, to jenom ještě.
0: Tak máme po vstupu, ale tak mluvili jsme o čtyřech tenorech, o muzikálech, ale ty si, jak jsi sám připomněl, také operní pěvec. Mm-hmm. A je čas i třeba na tvoji solovou dráhu? Zbývá na to čas?
1: No, určitě, protože jako tenoři jsou teďka prioritní, protože mi dávají vlastně spoustu práce, což je důležitý a vlastně i ta náplň je, že mě to baví a s klukama jsme strašně dobrý kamarádi a v podstatě je v tom něco, co prostě jsem nikdy netušil, že by mě mohlo bavit s někým zpívat, protože já jsem byl vždycky soulově zaměřený a nesnesl jsem žádný konkurence vedle sebe, takže, ale to asi myslím každý, takový kohouti, že jo, na tom smetišti jsou ty zpěváci a pěvkyně, že jo, takže to vždycky každý z ty ramena, každý si být první a tak dále. Ale samozřejmě moje solová dráha pokračuje dál, protože já mám spoustu faninek a fanoušků, kteří prostě mají rádi moje vystoupení a písničky, takže jsou to víceméně z těch muzikálů a jak jsem vzpomínal, že jsem miloval Karla Gotta, tak i jeho písně zpívám. A teďka mám takový malý tour po nějakých takových městech, což jsme byli Plzeň, Brno, Pardubice, Český Budějovice a zakončuju to tenhle rok v Lucerně, což je takový svatostánek, říkám, kulturní.
0: To je taková naše Carnegie Hall.
1: Jo, to je naše Carnegie Hall, já se na to strašně těším. Jako, ale minule jsem říkal v nějakém rozhovoru, že mám strašný strach z toho. Já jsem měl koncert v O2 Univerzu, nebo vlastně v těch velkých halách pro 4000 lidí a tam prostě mi to nepřišlo tak náročný, jako bylo to nádherný a zkusný, náročný to bylo, ale ta Lucerna pro mě jako, to je něco zvláštního. Tam je takový, jako takový zvláštní fluidum na mě působí, že hele, tady zpíval Goťák, tady zpíval Henten, tady zpíval ten z Ameriky, Vondráčko a tak dále. Všichni ty kapacity a říkám, no a teďka ty, tak se ukaž. No a z toho já mám docela strach, no ale doufejme, že to vyjde dobře a že nějaký takový ten umělecký duch na mě poklepe a říká, neboj se ty, jsem tady s tebou.
0: Tak a za pár let tam bude stát někdo další, že tady byl ta kapacita, ten Marian Vojtko,
1: no
0: to musím taky zvládnout.
1: No tak jo, tak se zapíšu do análu.
0: Análu, Marian Vojtko.
2: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen, každý všední den, od 16 hodin v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdámlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas pořad Alex a host a tím hostem je Marian Vojtko, operní, muzikálový zpěvák, který hojně vystupuje a ty jsi to nechtěl slyšet ten počet let, ale už 9 let vystupuje se 4 tenory. Příští rok 10. Chystáte něco speciálního?
1: No určitě, my máme samozřejmě 10 bude, no máme vystoupení zase, příští rok chystáme výroční koncert a těším se na něj, bude v O2 aréně, protože jednu jsme už měli a což je velkým překvapením jako pro mě, že se to normálně celá O2 arena vyprodala. Já jsem tomu nevěřil a normálně boom a bylo to tam.
0: Jako už nyní?
1: Ne, ta minulá.
0: Jo, ta minulá, už jsi se lekla, že...
1: A teďka už je vlastně z poloviny vyprodaná i ta další, protože 2027 máme úžasný koncert opět v tom největší hale tady u nás v České republice a už skoro polovina je prodaná, takže a tam budeme vlastně oslavovat těch 10 let. Tam otevřem asi největší flašku, co existuje, nějakého šampanského a pokřtíme celou tu arénu a s těma fanouškama. Takže na to se strašně těším a to je fakt jako, to je opravdu velká zodpovědnost, protože ty lidi jako přijdou poslechnout, protože my jezdíme takhle po celé České republice, jak v kulturních domech, pak pod holým nebem máme ty koncerty na zámcích, na hradech. Takže celá škála vlastně vystoupení, ale je to všechno je takový specifický a jiný, než když přijdeš do té obrovské haly a tam na tebe 12-13 tisíc lidí čumí a chce to nejlepší za ty peníze, co si kdy v životě udělal. Takže tam je to zase to i pro nás všechny, jak u mě v té Lucerně, takže já si myslím, že to všechno dobře dopadne, protože to je obrovský symfonický orchestr, obrovský přípravy. Jako kdo nezažil jako něco takového, tak neví si ani představit, co všechno obnáší připravit se na takovýhle koncert. Mm. Já mám velkou radost, že máme super producenta, super kluky, no a super muzikanty, takže milí
0: takže
1: fanoušci,
0: to musí být.
1: Milí fanoušci, máte se zase na co těšit.
0: Tak to už jsme nahlédli do příštího roku, ale teď ještě jsou před námi dva roky prázdnin, ne?
1: Dva měsíce prázdnin.
0: Budeš mít nějaké volno?
1: My máme takový zájezdový přesně představení po různých koutech a zámcích a prostě amfiteátrech České republiky, což je Drákula, Mušketýři, Kleopatra a v podstatě divadlo Broadway takhle jako prezentuje vlastně, aby nemuseli ty lidi chodit jenom do Prahy do divadla, takže i takhle chodíme k ním v létě pod holým nebem a máme koncerty s tenorama, takže v podstatě já jsem to počítal, mám asi 4 dny volna. Takže ale já se nestěžuji, já to mám opravdu rád a málo kdo se mnou vydrží, takže i ty moje frérky, ta moje frérka, tak samozřejmě to je svatozář nad hlavou, že prostě jako má se mnou strpení a ty lidi jako takhle to akceptujou, že jo, jak všichni kolem mě blízcí, tak v podstatě i ty spolupracovníci, protože já taky nejsem jako ten takový hodný kluk, že jo, a i mezi těma našima, tak tam jako když už ta slovenská natura spod tatier se jako takhle bouchne do stolu, tak tam už to jako, a já jsem klidný jinak docela.
0: Teda takové obnažení, jsem ani nečekala na závěr.
1: Já jsem úplný jako, že kliděs, pokud mě někdo naštve.
0: Tak jsem ráda, že snad mě se to teda nemohlo podařit, že jo?
1: Určitě ne, samozřejmě, my jsme na tom úplně jinak.
0: Moc děkuju, že jsi přišel a ať se všechny plány vydaří. Marian Vojtko.
1: Mnohokrát děkuji, pozdravuji vás. Alex a host.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Brandy se na Torlicí končí úpravy pamětní síně Jana Amose Komenského. V pardubickém skateparku u nádraží přibudou nové překážky a kvalitnější povrchy. Čeští fotbalisté nastoupí ke druhému zápasu na mistrovství světa proti Jihoafrické republice. Polojasno až oblačno a teploty do 30 stupňů. Takové počasí dnes čekejte v regionu. Dobré čtvrteční odpoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Brandýs nad Orlicí dokončuje obnovu pamětní síně Jana Amose Komenského. Slavný pedagog tam v letech 1622 až 1625 pobýval a napsal své nejznámější dílo Labyrint světa a ráj srdce. Stálá expozice věnovaná jeho životu a odkazu už byla zastaralá. Město jí proto s podporou Pardubického kraje nechalo zmodernizovat. Rekonstrukce vyšla zhruba na 1,25 milionu korun a návštěvníkům se expozice otevře ještě během léta. Říká starosta Roman Buchtel z uskupení Máme rádi Brandýs.
2: Vlastně změnilo se to úplně od základu, kromě dvou místností, které jsme měli, tak jsme ještě přidali jednu, která by měla být taková kreativní, kde si děti budou moct vyzkoušet psát brkem nebo perem tuží. Ta největší místnost, tam by měl být model labyrintu a v poslední místnosti projekce, bude tam několik filmů vztahujících se ke Komenskému.
0: Pardubice zaplatí za úpravu skateparku u nádraží více než 1,5 milionu korun. V areálu přibudou nové překážky. Radnice také nechá opravit pojezdové povrchy a doplnit bezpečnostní prvky. Sportoviště, které hostí republikové šampionáty, využívají jezdci z celého Česka. Říká náměstek primátora Jakub Rychtecký z Žijeme Pardubice.
3: Je to jako atraktivní místo jak pro trénink, tak volný čas, tak ale i vrcholné národní a mezinárodní soutěže, protože se tam konají i národní šampionáty a v létě tam třeba probíhají i příměstské tábory, takže ten areál, řeknu tím, že je zastřešený, tak slouží 12 měsíců v roce veřejnosti.
0: Tomáš Dropa končí v čele Státního ústavu jaderné chemické a biologické ochrany. Ministr obrany Lubomír Metnar z hnutí ANO řekl deníku N, že ho odvolá kvůli spolupráci s čínskými experty. Zástupci Pekingské vojenské akademie už třetím rokem jezdí do výzkumného ústavu u Příbrami, kde se učí detekovat chemické látky. Školili se ale i na vojenské technologie. To ministr označil za bezpečnostní riziko. Končící šéf ústavu Dropa webu řekl, že Číňané o návštěvu a kurz požádali a že se českému výzkumu vyplatí. Sport. České fotbalisty čeká druhé utkání ve skupině mistrovství světa. Po prohře s Jižní Koreou nastoupí proti Jihoafrické republice a aby zůstali ve hře o postup, musí bodovat. Kapitán týmu Ladislav Krejčí mluvil o tom, jak je duel důležitý pro další vývoj ve skupině.
4: Samozřejmě tu situaci si moc dobře uvědomujeme, ale víme, jak to musíme zvládnout, jak je to důležitý zahnání do kouta. Jako dá se to tak nazvat, já to takhle nevidím, ale děláme na absolutní maximum. Víme, jakou důležitost to má pro vývoj do zbytku turné.
0: Zápas Česko-Jihoafrická republika začne v 18 hodin našeho času.
1: Počasí.
0: V Pardubickém kraji dnes čekejte polojasno až oblačno, na horách při zvětšené oblačnosti ojedinělé slabé přehánky. Večer začne oblačnost ubývat. Nejvyšší denní teploty 25 až 28 v Polabí až 30 stupňů. Noc bude jasná nebo skoro jasná s nejnižšími nočními teplotami 15 až 12 stupňů. A zítra čekejte v regionu také jasno až skoro jasno. Na horách ojedinělé přehánky nebo bouřky. Páteční teplotní maxima 29 až 32 v Polabí až 34 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Dopravní nehoda 3 nákladních aut zneprůjezdnila dálnici D11 za 70. kilometrem ve směru na Prahu. Místo je uzavřené v obou směrech a doprava je odkloněna na exit 76 u Přelouče. A nehodu máme hlášenou také z Ústí nad Orlicí, stala se v Sokolské ulici, tak dejte pozor a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: První letní den se pomalinku blíží, bude tu v neděli 21. No a to léto o sobě dává vědět už teď. Ostatně sami jste to pocítili na vlastní kůži, pokud jste dnes vyrazili ven. Slunce svítí, no a Český rozhlas Pardubice k tomu všemu hraje. Písničky, které nestárnou, v podání Michala Tučného, Marie Rotrové nebo skupiny Krištof s Tomášem Klusem. Ale nabídneme toho samozřejmě ještě mnohem víc, co se týká muziky a nejenom co se muziky týká. U pardubického Zdymadla by mohly vyrůst nové bytové domy pro zhruba stovku obyvatel. Soukromý investor zároveň nabízí městu, že na vlastní náklady uloží podzem horkovod vedoucí po nábřeží. Podrobnosti přidáme v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Pardubice už za malou chvíli. Je čtvrtek 18. června. Milan a Milana dnes slaví svátek. Přejeme všechno nejlepší a pohodový poslech.
1: Dobré odpoledne s Miroslavem Hrubanem. Medicine man.

0: Je čtvrtek 18. června, pomalu se blíží víkend, pomalu mnozí z vás spřádají plány, kam vyrazí, co podniknou, jak se zabaví. No a kam tedy během soboty a neděle vyrazit, tak s tím vám poradíme právě teď. Tipy na nejrůznější akce připravila Barbora Bláhová.
1: Na zámku v Moravské Třebové se ode dneška můžete seznámit s panovníky českých zemí a jejich manželkami. Uvidíte tam řezbářský soubor více než 130 kolorovaných reliéfních obrazů z lipového dřeva řezbářky Jarmily Haldové. Na návštěvníky tam čekají čeští vládci od knížete Bořivoje I. až po habsburskou monarchii. No a dál se přesouváme na Bodyfest, který bude zítra a v sobotu v pardubických automatických mlýnech. Těšit se můžete na workshopy a přednášky ohledně pohybu a zdraví, na lekce různých pohybových stylů i setkání s odborníky. A pozvánka nesmí chybět ani na pravidelné letní sobotní jízdy parních vlaků. Letošní první jízda je naplánovaná už na tuto sobotu, poslední pak na 5. září. Přesné trasy a jízdní řád najdete na webu vlaky.pardubickýkraj.cz. A ještě jedna pozvánka na historické stroje, tentokrát do Litomyšle. V sobotu bude totiž na Smetanově náměstí setinová rally historických vozidel Czech Classic. Rally odstartuje v 10 hodin před hotelem Zlatá hvězda, odkud se vozidla v minutových intervalech vydají na více než 230 km dlouhou trasu. Zpět do Litomyšle se posádky vrátí kolem 17. hodiny. Dál zamíříme na mezinárodní folklorní festival Čermenské slavnosti, který můžete navštívit v sobotu. Od 14 hodin bude v Dolní Čermné nejen pro děti připravené zábavné odpoledne. Těšit se můžete na ukázky řemesel nebo taneční dílničky. Gala program pak začne v 17 hodin a vystoupí na něm taneční soubory z Česka, Slovenska i Maďarska. No a tip mám také na airshow Žamberk, která se po 2 letech opět vrací na žamberecké letiště. V sobotu od 13 hodin nabídne divákům atraktivní program ve vzduchu i na zemi. Letošní ročník leteckého dne navíc symbolicky připomene 80 let od založení aeroklubu Žamberk. V noci ze soboty na neděli se můžete zúčastnit také tradičního nočního pochodu od pardubického památníku Zámeček do Ležáků a zavzpomínat na oběti Heydrichiády a přesun Jiřího Potůčka. Na výběr budou dvě trasy, 33-kilometrová a 50-kilometrová. Registrace proběhne mezi 22. a 24. hodinou u památníku Zámeček. Zájemci pak vyrazí o půlnoci. A nakonec pozvánka na včelařský den, který je naplánovaný na sobotu na Panském dvoře v Jevíčku. Od 12 hodin tam zájemci uvidí ukázku živých včel, vyzkouší si malování na obličej nebo práci na hrnčířském kruhu, anebo se budou moct projet na koních. Pohodový zbytek týdne vám přeje Barbora Bláho.

0: Tomáš Klus, skupina Kryštof a Cesta, která doznívá ve čtvrtečním dobrém odpoledni Českého rozhlasu Pardubice. Jedna z nejstarších ulic v Pardubicích se může výrazně proměnit. V Labské ulici by přízemní historické domky mohly nahradit čtyřpatrové bytové domy. Investor tam i na přilehlém nábřeží plánuje novou čtvrť s přibližně 100 bytů. O projektu, který byl dosud spojován hlavně s plánovaným přeložením horkovodu z Opatovické elektrárny, se veřejnost dozvěděla teprve před několika dny. Návrh už stihl vyvolat řadu reakcí. Tématu se věnuje redaktorka Šárka Rusnáková. Šárko, hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Co konkrétně má v Labské ulici vzniknout?
1: Tak já nejdřív upřesním lokalitu. Jde o vlastně trojúhelník pozemků přímo u pardubického Zdymadla, tedy na soutoku Chrudimky a Labe, kde má na ploše zhruba 5000 metrů čtverečních vyrůst 7 bytových domů. Každý z přibližně 10 až 12 byty a podzemní parkoviště se zhruba 75 místy. Půjde o domy se 4 nebo 5 nadzemními podlažími. A právě to vzbudilo například na sociálních sítích rozporuplné reakce. V této části Labské totiž dnes převažuje nízká zástavba rodinných domů. Pouze jeden dům o něco dál od Zdymadla má výšku 12 metrů. Investor tam chce postavit přitom 6 domů vysokých zhruba 13 metrů a 1 až 15 metrů. A právě v tomto bodě už naráží i na legislativu. Podle nového územního plánu, který by město chtělo mít schválený ještě letos, je tam výškový limit 13 metrů. Navíc jde o ochranné pásmo městské památkové zóny, takže stavby budou potřebovat také souhlas památkářů.
0: Může to znamenat taky to, že se projekt neuskuteční?
1: Investor skupina CFIG tvrdí, že ne. Co se týče územního plánu, tak jeho stále ještě platná verze tento limit neobsahuje. A pokud už bude platit ten nový, požádají o změnu. Podle majitele skupiny Martina Chovance jsou město i památkáři navíc k projektu naklonění.
2: Tak, my už máme za sebou veškeré studie, veškeré odborné stanoviska a teďka řešíme vyloženě projektování pro stavební povolení a pro zahájení stavby. Pracujeme na tom už od začátku letošního roku, do konce tohoto roku bychom měli mít hotovo a na přelomu roku chceme jít žádat o stavební povolení a ideálně v průběhu příštího roku začít stavět.
0: A co blízkost zámku, historického centra, automatických mlýnů, nezastíní je tahle zástavba?
1: To ve skutečnosti ukáže až čas. Investor nicméně tvrdí, že ne. A podle něj architekti navrhovali projekt právě s ohledem na charakter celého území i jeho okolí. Domy tak nemají jednotnou podobu, například ze strany Labské pracují s renesančními prvky jako odkazem na pardubický zámek, zatímco směrem k řece mají přírodnější výraz. Navíc doplňují celé to území o množství zeleně a pobytové zóny. Zároveň se však podle autora projektu, architekta Davida Tichého, museli vypořádat s tím, co na místě stálo a stojí dosud.
3: To není jenom trošku zanedbané místo. Dneska je to místo, které hodně ovlivňuje třeba podoba a prostor horkovodu, který je tam v nadzemní části a znemožňuje jakoukoliv prostupnost území, vizuálně ho bohužel limituje velmi. Takže cílem toho projektu je přeložit poměrně náročným způsobem ten horkovod nebo podzem, tak aby tam právě šlo udělat veřejný prostor, parkově upravený a vztáhnout ho k tomu nástupu od Tryšových sadů směrem k parku na Špici.
1: O uložení horkovodu pod zem uvažovalo už před časem samo město, když chtělo vybudovat stezku z Labské na nábřeží. Cena ale byla příliš vysoká. Ve stejné době se ozvala společnost CFIG, která už plánovala výstavbu těchto viladomů a začala s městem jednat o tom, že přeložku horkovodu zaplatí. Stát by to mělo zhruba 70 milionů korun.
0: O chystané výstavbě nedaleko Zdymadla a Labské ulice mluvila Šárka Rusnáková. Děkujeme za informace. Hezký den, naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezký den.
4: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
1: Obcí s názvem Bělá je v Česku víc než 20. Ta Rohovládova je ale jen jedna. Řekneme vám, jak vesnice přišla ke svému neobvyklému názvu. Zjistíme, jestli má nedaleká studánka opravdu léčivé účinky, jak věřil místní lékař. Prolistujeme obecní kroniky a pozveme vás taky na makový cheesecake do vyhlášené cukrárny. Provede vás Vilém Branda.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Krejčovská dílna pardubické scény, tak to je místo, které teď v reportáži navštívíme. Mají tam stále napilno a není divu, když patří mezi nejvyhlášenější mezi ostatními v Čechách i na Moravě. Její šéfová Jana Kosejková a pravá ruka Helena Krejčová jsou věrné svému povolání úctyhodnou dobu. Jana 40 a Helena 30 let, takže mají co slavit. Milena Velehradská je zastihla při práci na inscenaci Erbenovy kytice a tak se jich zeptala, co tento poetický český klenot pro ně znamená.
1: To je retro, je to vzpomínka na školu. Všichni jsme se balady učili, takže dneska si je i tady recitujeme. Když přijde herec a řekne, že dělá pachole, začneme recitovat báseň.
2: Já vím jenom kousek. U lavice dítě stálo, splná hrdla křičelo. Jsme z toho docela měli strach, ale to je taková spíš jako dobovka, takže i když těch kostýmů je hodně.
1: No je tam hlavní série vlastně těch 15 ženských, který mají stejný kostým a chlapů je tam 8. No a pak se na to vršejí ty další, ten baladán.
2: Do vodníka třeba Verunka Malá, ta tam bude mít takovej hezký kostým jako overall. A Martinka Sikorová má šatičky takový hezky s velkýma rukávama. Využili jsme tam i kostýmy z Boženy Němcový.
3: V jakém duchu retro se to tedy nese?
1: Jakoby jsou tam prvky lidovky, je to 30. 40. léta.
2: Co mají ty holky vlastně nabíraný, sukinky, tam je to takový promotaný, je to poskládaný.
1: Ale dává to hlavu a patu.
2: No.
3: Mluvíte holky, a jak na tom budou kluci?
2: Taky ty mají základní kostým, kalhoty, sako, akorát, že to budou mít ve zkrácených dílkách. A pak tam budou vlastně andělíčci, jakoby svěrací kazajky, tak to mají kluci, kabáty dlouhý. Záleží, která balada se hraje. Nikdy tam nebudou hrát všichni, jako ty, co mají větší role v té baladě, tak budou mít jiný kostým.
3: Takže to bude pestré. Jaké materiály používáte?
1: Plátna, na kabátky jsme tady měli šatovku, kterou jsme sdělali.
2: Aby to bylo takový jako do staré doby, těch 30. let, takže to nejsou žádný brokáty, jsou to obyčejné vlastně látky.
3: Máte nemálo zakázek z jiných divadel. Jste prostě partneři pro ty, co sem jezdí.
2: Je fakt, že kdyby ty kostýmy nebyly pěkný, což vytváříme my s těma výtvarníkama, si budou jezdit do jiných divadel.
4: Divadlo je věčné a jsme rádi, že ho máme.
1: Já jsem s ním spojila 30 let. Nastoupila jsem, když mi bylo 30, dneska mi je 60. Takže vlastně půl života já jsem s Východočeským divadlem spojená.
3: A ráda.
1: Ráda. Tady je prostě bezvadná parta, bezvadný lidi. Tady je všechno super.
0: Říkají Jana Kosejková a Helena Krejčová, se kterými si povídala redaktorka Českého rozhlasu Pardubice Milada Velehradská.

0: Zkoumali jste někdy sněhovou vločku? Pokud máte dobrý zrak, je to skoro neuvěřitelná podívaná. O čem mluvím? No tak tajemství sněhových vloček odhalí Martin Písařík v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že zkoumání sněhových vloček zajímalo už německého matematika a astronoma Johannese Keplera? Dokonce o nich v roce 1611 napsal pojednání. O čtvrtstoletí později je pozoroval také francouzský fyzik René Descartes. Sněhová vločka, vědecky nazývaná ledový dendrit, je fascinujícím důkazem geometrické preciznosti přírody. Tyto ledové květy vznikají v atmosféře při specifických teplotách, které určují jejich výslednou podobu. Od klasických šestiúhelníků až po vzácné trojúhelníkové krystaly vznikající při minus 2 stupních Celsia. Ačkoliv se dlouho tradovalo, že nenajdete 2 identické vločky, fyzikálně to vyloučené není, i když pravděpodobnost shody je mizivá. Sněhové vločky jsou maličké zázraky nekonečné krásy, řekl Wilson Alvin Bentley, zvaný Vločka. Tento pán v roce 1885 jako první na světě zachytil krystal na fotografii pomocí mikroskopu a fotoaparátu. Bentley vločky chytal na černý samet, zdokumentoval jich přes 5000 a potvrdil jejich unikátní symetrii. Tato souměrnost je výsledkem stejných fyzikálních podmínek, které na vločku během jejího růstu působí.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Přivítáme moderátorku a influencerku Moniku Košínovou Leovou.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
2: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
3: A nám to v sobotu v kuchyni nádherně zavoní. Připravíme si totiž palačinky, které naplníme rikotou a jahodami. A k tomu si ještě uděláme jahodový koktejl. Ať to stojí za to.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

starým mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat, až budu starým mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky a budu

starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna, kavárny, avion. Koupím si pergamen na štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi.

0: starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čpánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už, starý muž.
1: Do Zámrsku se vypravíme právě teď ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Tamní obyvatelé se mají na co těšit. Obec totiž chystá úpravu svého centra. Ono Zámrsk nemá klasickou náves ani nějaké hlavní místo, kde by se lidé přirozeně scházeli. Veřejný prostor obce je rozdělený, chybí mu středobod a chystané úpravy takové místo vytvoří. V prostoru, který dnes nemá jasnou náves, vznikne nové veřejné prostranství ve tvaru trojúhelníku. Lemovat ho bude obecní prodejna, penzion a hospoda, a pokud všechno půjde podle plánu, tak hotovo by mělo být v polovině příštího roku. No a součástí plánu je i vytvoření parku, kde budou také dětské herní prvky, pump track nebo pingpongový stůl, dále lavičky, vodní prvek, chybět nebudou listnaté stromy a jedna jedle, ta by se v budoucnu měla stát vánočním stromkem. No a součástí prací má být také vybudování parkovacích míst a úprava křižovatky. Rozpočet celé téhle akce je 30 milionů, ale díky soutěži se snad povede výslednou cenu snížit. Navíc obec má slíbené dvě dotace, takže snad to taková suma nakonec bude. Nicméně věřím, že se celá akce povede, no a že Zámrsk získá to, co si zaslouží, nějaké pěkné centrum, kde se místní obyvatelé budou moci scházet.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Ve služební pistoli chybějí dva náboje a na oddělení inspektorky Candice Renoirové operuje generální inspekce. ČT2. Jaké otisky nechal největší český génius v Praze? Stopy Járy Cimrmana. A ČT Art uvádí v přímém přenosu závěrečný koncert sezóny Karlovarského symfonického orchestru s událostmi v kultuře a dokumentem Karlovy Vary Sadové město v přestávce. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Tati, můžou v muzeu lítat letadla, jezdit kola a houkat hasiči?
3: Tak to by mohlo jít jedině v Krajském technickém muzeu ve Vysokém Mýtě.
2: Opravdu?
3: No jasně. A ještě se podíváš na slavná auta, hasičské stříkačky nebo nebeskou blechu. A spoustu věcí si můžeš sám vyzkoušet, abys poznal, jak to funguje.
2: Tyjo, to je bezva, tam jedeme.
4: Krajské technické muzeum ve Vysokém Mýtě. Technika, která žije.
5: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
6: Ulice Labská v Pardubicích plánuje investor novou čtvrť se stovkou bytů. Moravská Třebová připravuje proměnu místa po zbourané městské tržnici. Šéf starostu Rakušan pozval na další schůzku k veřejnoprávním médiím i zástupce hradu. A počasí na zítřek. V kraji čekejte jasno až skoro jasno a teploty do 34 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré čtvrteční odpoledne. U pardubického Zdymadla má vyrůst nová obytná čtvrť přibližně se stovkou bytů. Převážně přízemní zástavbu v ulici Labská tak nahradí několikapatrové domy. Některé z nich s plánovanou výškou 15 metrů, což přesahuje výškový limit nového územního plánu. Území zároveň spadá do ochranného pásma městské památkové zóny a tak stavba bude muset získat souhlas památkářů. Přesto investor věří, že začne příští rok stavět, potvrzuje majitel společnosti CFIG Martin Chovanec.
7: Tak my už máme za sebou veškeré studie, veškeré odborné stanoviska a teďka řešíme vyloženě projektování pro stavební povolení a pro zahájení stavby. Pracujeme na tom už od začátku letošního roku, do konce tohoto roku bychom měli mít hotovo a na přelomu roku chceme jít žádat o stavební povolení a ideálně v průběhu příštího roku začít stavět.
6: Moravská Třebová začne revitalizovat ještě letos uvolněný prostor po bývalé městské tržnici. Městu teď slouží jako odstavná plocha pro auta. První etapa obnovy vyjde na 40 milionů korun. Co bude její součástí, vysvětluje vedoucí odboru investic Petr Matějka.
8: Vybudovat tady nové odstavné plochy pro automobily, veřejné WC, propojení z ulice Cihlářová směrem parkovišti, tak, aby to odpovídalo potřebám města Moravská Třebová a zároveň bylo tohle důstojným vstupem do města.
6: Předseda opozičních starostů Vít Rakušan pozval zástupce prezidentské kanceláře na další schůzku k budoucnosti veřejnoprávních médií, kterou jeho hnutí organizuje. Řekl to po dnešním jednání s prezidentem Petrem Pavlem na Pražském hradě. Účast na jednání už podle Rakušana přislíbili ředitelé České televize a Českého rozhlasu Hynek Chudárek a René Zavoral i šéfové opozičních stran. Vláda v pondělí schválila návrh na zrušení televizních a rozhlasových poplatků. Českou televizi a Český rozhlas chce od příštího roku financovat ze státního rozpočtu. Opozice i ředitelé obou veřejnoprávních médií to kritizují. Kulatý stůl bude podle Rakušana 1. července.
9: My chceme od šéfů veřejnoprávních médií slyšet, co tahle legislativní změna bude znamenat. Co bude znamenat pro to, jak budou pracovat. Budou se vytvářet dokumenty, bude na sportovní přenosy, budou moci plnit veřejnoprávní média svoji roli, aby v krizových chvílích poskytovali informace i v regionech, když se budou rušit regionální vysílání.
6: Rakušan se podle svých slov chystá pozvat na jednání i zástupce koalice. Sport. Čeští fotbalisté se ve druhém zápase na letošním mistrovství světa utkají s Jihoafrickou republikou. Aby si udrželi šanci na postup ze základní skupiny, musí Češi alespoň remizovat. Zápas v Atlantě začne v 18 hodin našeho času.
5: Počasí.
6: Noc bude jasná nebo skoro jasná s nejnižšími nočními teplotami 15 až 12 stupňů. Zítra čekejte v regionu také jasno až skoro jasno. Na horách ojediněle přehánky nebo bouřky. Páteční teplotní maxima 29 až 32, v Polabí až 34 stupňů Celsia. Na horách 23 až 27 stupňů. Rozptylové podmínky budou zítra ráno a večer mírně nepříznivé, přes den dobré, tlak bude kolísat a bio bude na dvojce, to je střední zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
6: Dobrou zprávu máme z dálnice D11. Provoz je po nehodě 3 nákladních aut za 70. kilometrem obnovený v obou směrech. V místě je stále snížená rychlost a svodidla budou silničáři opravovat během noci. Tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Hodin 4 minuty pokračuje čtvrteční Dobré odpoledne Českého rozhlasu Pardubice. Skatepark u nádraží v Pardubicích bude mít ještě letos nové překážky a opravené povrchy. Město za úpravy sportoviště zaplatí víc než 1,5 milionu korun. Více informací dodáme za chvilku. Koukám, že i muzika je připravená, takže tentokrát nám zaspívají a zahrají Smoky, Věra Špinarová nebo skupina Reddy Kirken. V kalendáři Milan a Milana přejeme všechno nejlepší k svátku a pohodový poslech.
5: Dobré odpoledne s Miroslavem Hrubanem.

0: Valentino a také Věra Špinarová doznívá ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Za chvilku slibování Smoky je také třeba Meky Žbirka ještě zaspívá v dnešním dobrém odpoledni a bude toho mnohem víc. Počasí. Dneska máme čtvrtek, zítra nám odstartuje po té pracovní době víkend, nebo tedy mnohým z vás odstartuje víkend a jaké to bude v příštích dnech s počasím, zjistíme právě teď, a to s Českým hydrometeorologickým ústavem Hradci Králové a hlavně s meteorologem Tomášem Popelkou, se kterým jsme ve spojení. Dobré odpoledne.
1: Dneska odpoledne.
0: Tak nejdřív se zeptám na ten dnešní den. Já jsem tady ve studiu klimatizovaném, je mi dobře, jak to vypadá venku teď?
1: Tak, teploty se nám momentálně venku pohybují o 26 do 28 stupňů a zatím ještě budou chvíli stoupat. No někde v těch středních polohách se pohybují okolo 21 až 24 stupňů, až tam je to celkem příjemné ještě.
0: Mm-hmm. Nějaké bouření dneska?
1: Zatím, co vidím bouřky, tak jsou v oblasti Šumavy.
0: Dobře.
1: K nám by se dostat neměli, až jak to vypadá až v sobotu.
0: Tak, pojďme kouknout na to, co nás čeká v noci na zítřek a zítra.
1: No tak, ještě dneska odpoledne jako je jasné oblačné počasí, pouze jak to vypadá v oblasti Karkonoši by se mohla objevit slabá přeháňka. Teploty dneska by se dostaly většinou mezi 25 až 28 stupňů a v Polabí by se mohly dostat až ke 30. Vítr bude foukat slabý, proměnlivý nebo severozápadní do 4 metrů a v noci už bude jasno nebo skoro jasno. Teploty nám klesnou na 17 až 14 a vítr bude foukat slabý, proměnlivý do 3 metrů nebo bude bezvětří.
0: Dobře. No a když se koukneme na víkend, který se blíží, tam nás čeká co?
1: No takový skoro víkend páteční, tam už bude asi ráno jasno, skoro jasno, odpoledne polojasno. No a jak to vypadá, zase pouze na horách, tam by se mohly objevit nějaké ojedinělé slabé přeháňky, případně v Krkonoších bouřka, ale ta pravděpodobnost je hodně malinká, na čem se bude vyjasňovat. Teploty zítra 29 až 32, v Polabí až 34. No a v sobota bude nejvůbec nejteplejší, tam začneme jasným polojasným a odpoledne už přece jenom zkrátě hlavně kupují ta oblačnost a později odpoledne k večeru se mohou objevit už i přeháňky nebo i bouřky a ojedinělé i silné bouřky. Tam to vypadá, že nejčetnější by byly spíš té severozápadní polovině východních Čech. Teploty po ránu 21 až 17 a teploty 30 až 34, v Polabí až 36.
0: A na první letní den? Ten bude letní.
1: No, v neděli zatím taky bude hezky teplý, ale už to nebude tak tragické jako tragické, tak pro koho sobotu. No, takže zase je polojasné, jasné počasí a zase denní chodem schvát, že kupujte oblačno, odpoledne večer se zase začnou objevat přeháňky, případně i bouřky. No a teploty ráno 21 až 17, podobně jako v sobotu, ale odpoledne už by to bylo 28 až 32 a v Polabí až 34, že o něco pocitově chladnější než, než sobota.
0: Dobře, tak my děkujeme za informace o počasí. Do Hradce Králové přejeme pěkný den a naslyšenou.
1: Hezký den.

0: Tereza Mašková, Marek Lambora. Náš příběh je 15.20. Jezdci v pardubickém skateparku u nádraží se dočkají nových překážek i kvalitnějších povrchů. Město do úprav investuje víc než 1,5 milionu korun. Areál patří mezi největší freestyle sportoviště v Česku a ročně ho navštíví tisíce lidí. Více o plánovaných změnách zjišťovala reportérka Anna Svobodová. Dobré odpoledne.
1: Hezký den.
0: Co se ve skateparku změní?
1: Město nechá rozšířit jednu ze stávajících překážek, přibude taky nový prvek typu bank to bank s railem, který využívají především skateboardisté a BMX jezdci při skocích a tricích. Součástí projektu bude i nové demontovatelné zábradlí, opravy pojezdových ploch a zvýšení bezpečnosti. Všechny nové prvky budou zároveň vyrobené z odolných materiálů.
0: Proč se město rozhodlo investovat právě do skateparku?
1: Podle radnice patří skatepark mezi nejvytíženější sportoviště svého druhu v regionu. Využívají ho nejen místní skateboardisté, koloběžkáři, BMX jezdci a bruslaři, ale také sportovci z dalších částí republiky. Říká náměstek primátora Jakub Rychtecký z ŽM Pardubice.
2: Je to jako atraktivní místo jak pro trénink, tak volný čas, tak ale i vrcholné národní a mezinárodní soutěže, protože se tam konají i národní šampionáty a v létě tam třeba probíhají i příměstské tábory, takže ten areál, řeknu tím, že je zastřešený, tak slouží 12 měsíců v roce veřejnosti.
1: Město proto chce udržet areál v dobrém stavu a zachovat jeho pověst jednoho z nejvýznamnějších freestyle sportovišť v Česku. Radnice do skateparku investuje dlouhodobě. Před 2 lety zaplatila za úpravy 5,5 milionu korun. Součástí modernizace tehdy byla výměna části překážek a výstavba tribuny, která nahradila nevyhovující zázemí.
2: Když se zeptáte těch lidí, kteří se tomuhle sportu věnují, tak řeknou, že v Pardubicích je vlastně nejlepší skatepark právě pro účely i soutěží. Dneska některé disciplíny jsou i olympijské, to znamená, bavíme se o olympijském sportu jako takovým. A z tohohle pohledu právě rozšíření jsou zkrátka věci, které ten areál zase posunou o fous vejš.
0: Kdy budou práce hotové?
1: Nejprve musí město vybrat dodavatele stavby. Samotné práce by pak měly trvat přibližně 15 týdnů. Pokud se podaří zakázku vysoutěžit podle plánu, mohlo by být hotovo už ke konci letošního roku.
0: O chystaných úpravách pardubického skateparku mluvila reportérka Anna Svobodová. Díky, hezký den.
1: Krásný den, naslyšenou.
3: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
3: Herečka a autorka několika kuchařek Markéta Hrubešová nám poví, proč jí učarovaly recepty a jaká je její nejoblíbenější jarní zelenina. V modních trendech si představíme práci modní policie. V kosmetickém rádci povíme, jak dlouho trvá bělení zubu a proč je nutný dohled odborníka. A chybět nebude ani další díl seriálu o etiketě s Danielem Šmídem.
2: Šarm. V sobotu po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Vlka.
1: Yes, we can.
2: Dobrý den, je tady čtvrtek, 18. června a svátek má milý nebo milovaný nositelé jihoslovanského jména Milan. Tady je Petr Jungmann. Nádherné Alžbětiny lázně v Karlových Varech byly slavnostně otevřeny před 120 lety v roce 1906. Lázně pojmenované po císařovně Alžbětě Bavorské, Sisi, byly tenkrát jedním ze 6 karlovarských veřejných balneoprovozů. 20 dní čekali českoslovenští parašutisté z výsadku Anthropoid v kryptě kostela svatého Cyrila a Metoděje v Reslově ulici v Praze na záchranu nebo na smrt. 18. června 1942 se přihnalo 800 německých vojáků. 7 výsadkářů v čele s Janem Kubišem a Josefem Gabčíkem, kteří provedli útok na Reinharda Heydricha, statečně bojovalo 7 hodin až do posledního dechu. První obyvatelé pražského jižního města převzali dekrety na byty před 50 lety v roce 1976. Jednalo se o ještě nedokončené panelové domy v dnešní Hvězdoslavově ulici. Do bytů se nastěhovali o několik měsíců později v září. Jižní město je největší sídliště v zemi. Žije tady asi 80 tisíc lidí a na počet obyvatel by bylo 11. největším městem České republiky. Neviditelný americký bombardér Lockheed F-117 Nighthawk vzlétl k prvnímu letu před 45 lety v roce 1981. Jeden stroj byl sestřelen během války v Jugoslávii. První díl americké filmové akční série Rychle a zběsile měl svou světovou premiéru před 25 lety v roce 2001. Let's go for a little ride. Vin Diesel, Paul Walker a Michelle Rodriguez to tehdy rozjeli s plynem na podlaze. Dnes má tato řada 10 filmů a jeden spin-off Hobbs and Shaw. Plánován je finální film Fast Forever na březen 2028. Turistická ponorka Titan se ztratila v mezinárodních vodách Severního Atlantského oceánu u pobřeží kanadského ostrova Newfoundland před 3 lety. Plavidlo implodovalo se všemi 5 členy posádky během turistické výpravy k vraku Titaniku. Narodil se jako František Moravec, ale babička mu říkala Fanánku. Měl rád Lou Reeda a Ninu Hagen a tak všechna jména spojil v jedno Lou Fanánek Hagen. Dneska je mu 60, tak všechno nejlepší a vám všem pěkný den.

0: Česká reprezentace má před sebou zápas, který napoví, jestli se kvalifikuje do vyřazovací části mistrovství světa ve fotbale. Šampionát spolupořádají Spojené státy americké, Kanada a Mexiko. Národní tým po porážce 1-2 s Jižní Koreou čeká druhé utkání na turnaji. V Atlantě svěřenci trenéra a Koubka vyzvou Jihoafrickou republiku. Mikuláš Jáša má k zápasu více informací.
1: Tým, kterému nikdo neřekne jinak než Bafana Bafana, je na tom stejně jako ten český. Taky nemá na turnaji zatím ani bod, když úvodní zápas šampionátu prohrál 0-2 s Mexikem. Gól na mistrovství světa tak nedali fotbalisté Jihoafrické republiky už dlouhých 16 let. Víme, co pro celou Jihoafrickou republiku znamená, že jsme na mistrovství světa. Je to až neuvěřitelné, kolik lidí jsme inspirovali. Byly to roky dřiny a odříkání. Nikdy jsme nepřestali věřit.
2: Řekl Ron Van Williams, kapitán fotbalové reprezentace Jihoafrické republiky. Williams se ale bude starat spíš o to, aby Bafana Bafana gól nedostali, protože to je brankář. Góly bude chtít dávat největší útočná hrozba českého soupeře, Lyle Foster. Lyle Foster, útočník Burnley, který v nedávno dohraném ročníku Premier League vlastně rozhodl o vítězství 3-2 na hřišti Wolverhamptonu. Na straně poražených u toho byl i český kapitán Ladislav Krejčí.
3: Ano, hráli jsme proti sobě, co se týče jeho kvalit, tak si uvědomujeme, jak silový hráč to je. Připravovali jsme se ale nejenom na něj, víme o dalších kvalitách po celé šíři toho kádru, takže musíme si na tu útočnou fázi, kde jsou více hráčů velice šikovních, dávat pozor a zabránit v tom, aby ukázali svoje přednosti.
4: Jižní Afrika neukázala v zápase s Mexikem své šikovné útočné hráče.
2: Možná i lehce poupravil kapitána národního týmu Ladislava Krejčího trenér české reprezentace Miroslav Koubek.
4: Jižní Afrika zvolila trošičku netradiční styl proti Mexiku. Nehrají takhle vždycky. Myslím si, že dostali přednost hráči jiné typologie, než který hrají standardně. Bylo tam trošku změna rozestavení, takže teďko nečekám úplně stejný projev a čekáme jiný herní způsob Jižní Afriky.
2: Předvídá Koubek, utkání proti Jihoafrické republice napoví, jestli se Česko dostane do vyřazovací části mistrovství světa. Zápas začne v 18 hodin a my vám ho nabídneme v přímém přenosu na digitální stanici Radiožurnál Sport. Z Atlanty Mikuláš Jáša, Český rozhlas.

0: čem se mluví?
1: Letní měsíce jsou pro řidiče tradičně symbolem dopravních omezení. Ani letošní rok nebude výjimkou. Jaké opravy nás čekají? Jsou skoordinované tak, aby provoz zůstal plynulý? Kdy bude opět průjezdný most Pavla Vonky v Pardubicích? V pořadu O čem se mluví odpoví ředitel správy a údržby silnic Pardubického kraje Zdeněk Vašák. Ve čtvrtek v 17.30.
0: Český rozhlas Pardubice, O čem se mluví s Milenou Vápeníkovou a jejím hostem. Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Pardubice.

0: Nádherná láska Pavla Nováka doznívá ve vysílání Českého rozhlasu o Pardubice. Za chvilku nás čeká třeba slza, také samozřejmě humoriáda dnes s Libuší Švormovou a Patrikem Rozehnalem, ale nebude chybět ani rada našeho spotřebitelského odborníka. Tentokrát jste nám napsali, protože si nejste jistí, zda má prodejce 100% pravdu. A tak to posoudí Josef Černý.
1: Pan Leoš si koupil drahou pračku, která má pouze dva servisy pro celou republiku. Z toho vyplývají velké vzdálenosti k zákazníkům a proto má každý zákazník v uvozovkách povolenou pouze jednu vodu za rok. Pokud jich bude víc, prý si musí sám uhradit cestovné. Pane posluchači, pokud reklamujete oprávněně, může to být libovolně často a platit nemusíte samozřejmě nic.
2: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Většina přírodních koupališť v Pardubickém kraji je vhodná ke koupání. Křižovatka na obchvatu Chrudimi je nejrizikovější nehodové místo v Pardubickém kraji. Základní úroková sazba stoupla o 0,25% bodu, rozhodla o tom centrální banka. V regionu zítra čekejte jasno až skoro jasno a teploty do 34 stupňů. Dobré čtvrteční odpoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Přírodní koupaliště v Pardubickém kraji jsou zatím většinou čistá a vhodná ke koupání. Hygienici upozorňují na horší stav vody v rybníku Dlouhý u Lančkrouna, kde zjistili vyšší množství sinic a chlorofilu. Doporučují lidem, aby se po koupání v rybníku osprchovali.
2: Mírné znečištění hygienici zjistili taky v rybníku Hluboký na Pardubicku a ve vodní nádrži Březina na Svitavsku. Voda je tam ale stále vhodná ke koupání. Naopak čistá voda je podle rozboru v přehradách Seč a Pastviny, Písnících Mělice a Březhrad nebo v nádrži Konopáč. Hygienici letos sledují taky několik nových lokalit. Mezi nimi je například Písník Hrádek na Pardubicku, kde první odběry ukázaly dobrou kvalitu vody. Z Pardubic Anna Svobodová, Český rozhlas.
0: Křižovatka na obchvatu Chrudimi je nejrizikovější nehodové místo v Pardubicku. Kraji. Uvedl to portál nehod, který využívá data od policie i pojišťoven. Podle nich se na křížení hlavních tras číslo 37 a 17 za 5 let stalo přes 30 nehod. Pojišťovny škodu vyčíslili na 12 milionů korun. Nehoda dvou nákladních aut dnes na 6 hodin uzavřela dálnici D11 v obou směrech. Na 70. kilometru u Nového Města na Hradecku jeden z vozů, který převážel písek, prorazil po střetu svodidla. Skončil v protisměru převrácený na boku. Podle krajské záchranné služby není po nehodě nikdo zraněný. Policie odkláněla dopravu na objízdné trasy. Teď už je dálnice plně průjezdná v obou směrech, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
3: Po vážné nehodě dvou kamionů na dálnici D11 na kilometru 70 před Hradcem jsme už vraky vyprostili, dálnici uklidili a provoz tedy teď už jede v obou směrech. Ovšem pozor, je tam 80, protože na místě havárie jsou ještě pořád rozbitá svodidla.
0: Úklidové práce budou podle Riedla pokračovat v noci. Česká národní banka zvýšila základní úrokovou sazbu o 0,25% bodu na 3,75%. Informoval o tom ředitel odboru komunikace banky Jakub Holas. Jde o první úpravu měnové politiky po 13 měsících a zároveň o první zvýšení sazeb od roku 2022. Od základní sazby se odvíjejí úroky u bankovních vkladů i úvěrů. Vyšší sazby tak mohou znamenat dražší půjčky pro domácnosti i firmy. Zároveň ale zvyšují zhodnocení peněz na spořících účtech.
1: Počasí.
0: Noc bude jasná nebo skoro jasná s nejnižšími nočními teplotami 15 až 12 stupňů. Zítra čekejte v regionu také jasno až skoro jasno, na horách ojediněle přehánky nebo bouřky. Páteční teplotní maxima 29 až 32 v Polabí až 34 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky budou zítra ráno a večer mírně nepříznivé, přes den dobré, tlak bude kolísat a bio bude na dvojce, to je střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Porouchané auto překáží na dálnici D11, stojí před 17. kilometrem ve směru na Prahu a pokud míříte do sousedního Hradce Králové, čekejte komplikace. Na pražské třídě bourala tam dvě osobní auta. Tolik doprava, Český rozhlas Pardubice přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Vysíláme, připraveni jsme s ukázkami, telefony v provozu, taky host už přede mnou, Libuška Švormová. Libuško, zdravím a přeju hezký den.
5: Taky přeju krásné naše prostředí, krásný, příjemný člověk proti mně, co víc si můžu přát.
4: Třeba soutěž pro posluchače, a tu máme v červnu, navíc o jednu se z knížek a jedna z nich je i ta tvoje, děkovačky, Libuši Švormové.
5: Ta tvoje.
4: Dávali jsme ji dohromady. Stejně tak jako třeba s Nadějou Konvalinkovou, s Uršulou Klukovou, Pepou Dvořákem nebo Jiřím Krampolem. Jednu z těch knížek můžete vyhrát. Celý červen takhle soutěžíme a v pátek navíc dáváme ještě digitální rádio.
1: Humoriáda.

0: Začínáme naplno vysílat Humoriádu dnes s Libuší Švarmovou. Co si vybereš, Libuško, ze seznamu?
1: Já bych dala Pavla Trávnička, jmenuje se to Nevěrník, to já nevím, ale je to z kabaretu U dobré pohody s Dagmar Veškrnovou, kterou já už znám spíš jako Dášu Havlovou.
0: Ano, ano, tak prostě dvě dámy, jeden pán, manžel, manželka a milenka na jednom gauči v podstatě.
2: Vůbec nic z toho nedělejte, Katým... Promiňte, Blaničko, já mám se Katinka. Katinka. Poslyšte, Miláčku, ty si to nějak přehodil, víš? A on musí brát kapky. Já mu pro ně skočím, jinak potom bývá agresivní. A zapni vzadu, slečně šli. Ano, ona to má rozepnuto, ona tam dozadu nevidí. Než aj mi našli! Co je? Erotomanie. Kdyby to neventiloval pomocí hodných slečen, tak by mohl skončit tragicky. Chodil by do parku, tam by jako... Co? Nějakou neposlušnou by mohl i třeba, no, taky. Neskoušel to na vás?
3: Prosím tě, nevěří, to je podraz, to je podraz.
2: Ano, to je podraz, abys věděl, to je podraz, ano, to je, protože kdyby si to slečně řekl, tak teď nemusela mít šok, miláčku.
4: Já tedy s dovolením tady být nemusím, to si vyřešte sami. Já jsem tady nikdy nebyla, nebudu tady.
2: Ne, naopak vy tady zůstanete, protože já odcházím a sice odcházím za Ludovou.
3: Cože? Ludova? Jak je Ludova?
2: No, Ludva, no.
3: Cože, moment, promiň, no. Ludva, jak je Ludva?
2: No, můj Ludva. No,
3: mě chceš vyprovokovat?
2: Ale
3: moment, vyprovokovat, buchty, prosím, ty jsi přivezla buchty, no, a takový buchty peče jenom teta Anča.
2: Ty můj Otelo, takový buchty peče i Ludva, víš, on je cukrář. Ochutnejte, slečno, podívejte se, jsou strašně výborní.
4: On má Ludvu, on má buchty, já tady nebudu.
2: Ale budete se sem ráda vracet, víte, že se sem vrátíte.
4: Já se sem vrátím, ale to nikdy.
3: Prosím tě, nevěří ani slov, já nemám slov.
4: Proč by se mi asi tak nevěřila, ty erotomane jeden prolhane?
3: Kačenko,
2: ani hodnej a žádný násilnost.
4: No, věříte, že takovému manželi přejde chuť na buchty i... na buchty?
0: Manželka Dáša, tedy Veškrnová, dnes Havlová, milenka Jana Paulová a mezi tím vším Pavel Trávníček. Libuška, se skoro bojím zeptat, ale zeptám se, třeba z toho bude nějaké zajímavé povídání, co ty a nevěra?
1: No, mě právě jednou, jak jsou furt ty rozhovory, tak se mě někdo ptal, jestli bych svému muži eventuálně odpustila nevěru. A zajímavé je, že já jsem to řekla správně, já jsem řekla, že bych mu ji odpustila, protože když ho miluju a jsme spolu, já nevím, přes 40 let, tak nevím proč, bych mu odpustila. A druhý den vyšel bulvár a tam bylo napsáno, Švormová odpustila svému muži nevěru. Jak stačilo vynechat to jedno slovíčko, takže si každý říkal, ježišmarja, co on jako udělal.
0: A hned všichni volali a zjišťovali, ne, a litovali a utěšovali. No, by... Taky takovouhle zkušenost tedy máš s bulvárními médii a s těmi tištěnými tedy, že takhle se ozvou. Ty si naznačila, že Dášu tehdy Veškrnovou, dnes Havlovou, znáš hlavně jako Havlovou. Potkali jste se v divadle asi na Vinohradech.
1: No, potkali jsme se, nehráli jsme spolu teda, ale často jsme se tam vídali a tak jsem ji měla i potom, jsem ji viděla v některých inscenacích, ve kterých hrála, a tak jsem ji měla ráda jako herečku.
0: Mimochodem, jak se teď díváš na to, že Vinohradské divadlo čeká rekonstrukce, bude se stěhovat, bude hrát v náhradních prostorech. Teď vlastně na konci června čeká to poslední představení v té staré budově, ještě postaru před rekonstrukcí.
1: No, to si vůbec nedovedu. Já jsem tam hrála teda naposled asi 7 let v Pygmalionu a tam stěžejní roli hrály právě ty nádherné tahy, které bohužel v tom Radiopaláci nejsou. Tak to bude asi trošku hold jiný, no, tak co může v Radiopaláci nejsou. Není to, co je v divadlech, že jo? Že
0: vysoké provaziště.
1: Vysoké provaziště a tam to jede nahoru. nahoru, ale... jde to dolů a je to hned změna okamžitě prostoru a všeho, tak jsem zvědavá, no tak oni tam jsou, tak byli tak skvělí vždycky technikáři na Vinohradech. Já jsem je obdivovala teda, protože oni se dokázali ze všem jako vyrovnat, tak asi se budou muset vyrovnat i s tím. Už jenom ten střídavý repertoár je strašný. Většinou v Evropě a všude v divadlech se hraje třeba 14 dní jeden kus, kdežto tady je, tady se hraje každý den něco jiného, tak to je pro tu techniku strašný záhul. Teda to. Oni ještě, když my už jsme skončili, byl aplaus a my jsme šli domů, tak oni teprve je volali technika na scénu, bourat. No, tak, to...
0: tak jim to snad půjde potom o něco lépe s moderní technikou, no, pak ve zrekonstruovaném divadle. Libuše Švormová je naším dnešním hostem Humoriády, vybrala si Pavla Trávnička, mimochodem můžeme s ním pokračovat jeho povídání a vzpomínky humorné na babičku, anebo gratulace zelenáčům uslyšíte z úst Jaroslava Štercla, třeba Antonína Pokorného. To nabízím já proti, varianta B. Vy si vybíráte, jako vždycky, je to telefon do studia 731 800 900, je tu SMS-kové číslo 90 011 04, posílejte humor mezera A nebo B a my budeme vaše hlasy sčítat v pořadu
5: Humoriáda.

0: kinském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
3: Humoriáda, pokračujeme s Libuškou Švormovou, nabíráme hlasy, jak se taky dá říct. Po telefonu 731 800 900 se můžete odstnout ve vysílání a vybrat si z ukázek nabízených. Buď ta s Pavlem Trávničkem, vzpomínky na babičku, nebo Jaroslav Štercel, gratulace zelenáčům. Tak telefonní číslo můžete použít, anebo taky SMSky na čísle 90 011 04, humor mezera A nebo B. Kdo nám volá? Dobrý den, přejeme.
4: Dobrý odpoledne. Andrej Zemník vás zdraví, Patrikovi a paní Švoro, a chtěl bych pokračování.
3: No, s Pavlem Trávničkem, tak děkujeme za to a jdeme za dalším. Dobrý den.
5: Dobrý den. Dobrý den. Já vás zdravím.
3: Poprosím stišit rádio, dělá to tohle neplechu, já to zatím stáhnu.
5: Už po něm.
3: Šáhnu. Ještě ne, tak pojďte.
5: No dobrý, já zdravím Libušku, protože ona, já nevím, jestli bude mít svátek, nebo za chvíli, nebo jak už to bylo, ale...
6: Něco budu. S nějakou Amálií se dělím.
3: Dneska je Milana.
5: Ne, to já si myslím, ale nějaký den zpátky.
6: V červenci, no.
5: Příště, a takže jako...
3: A co vybíráte? To je důležité říct. Ačko nebo Bčko?
5: Já bych chtěl asi Štercla, a to je jedno, to jako...
3: Dobře, tak zapisujeme Jardu Štercla, bod pro něj a ještě někdo. Dobrý den po telefonu.
7: Tady Roma Mesovec, vysvětlí Patriku, já i zdravím paní hostů.
3: Ano.
6: Paní Švormovou, ano.
7: A Patriku, děkuji. Je tady strašně horko.
3: Bude ještě hůř. Musíme to přežít, vydržme to a třeba nás rozptýlí teď Pavel Trávníček, vzpomínky na babičku, protože tahle ukázka to u vás v prvním souboji vyhrála.
8: Moje babička, to byl můj první herecký velký vzor, jo, protože ona byla taková bezvadná, rozená vypravěčka a nejlepší bylo, když už ke konci, jako už byla starší a ty moderní slova už nekapírovala, už je moc nebrala, tak mi právě jednou říkala, Pavlíku, a ona byla z Hané, moje babička hanácky mluvila. Podle toho taky byla lakomá, co si bude říkat, no, tak to jenom tam na okraj. A říkala, Pavlíku, byla jsem ti nadovolený v tom NDR, bylo to tam nádherný u toho Baltu, všude tma, zima, už tam nikdy nepojedu. No nádherný to bylo, nádherný. A tak ti jedeme zpátky z té dovolené a spali jsme ti v Pekingu. Já říkám, kde babi? On říká, v kempingu, promiň, už se to motá. Ona byla skvělá vypravečka a ona ty situace tak tropila, aniž to chtěla, tušila. Ona mě vzala třeba do restaurace, tehdy jsem se strašně styděl, dneska, když si na to vzpomenu. Sedneme do té restaurace, že jo? A ona tou hanáčtinou na toho vrchního, synku, pojď sem, ten se díval, jako já. A on říká, no ty synku, na tebe ukazuj, pojď sem. Podívej se, jde mě jídelní lístek, tak jí to dal. Babička si vybrala, samozřejmě to nejlovnější byla zase Hané, že jo? Tak dala mu to, on to přinesl za chvilku. Babička se na to jídlo podívá, říká, tož synku, podívej se, toto je nějaký řízek, já přes něho vidím až k nám na Hano, naseber si to, utíkej s tím do kuchyně, anebo počkej, půjdu sama. A už si to metelila, do té kuchyně, já jsem říkal, to je mostu, na všichni po nás koukali. A za čtvrt hodiny takhle vylezla z té kuchyně a přes celou tu restauraci na mě volala, Pavlíku, to je dobrá hospoda, vylazila jsem z toho kuchaře sviňáka, 4 masa sem budeme chodit.
0: Yeah.
3: Pavel Trávníček a jeho babička. Libuško, co tvoje babička je?
6: Já jsem měla dvě babičky, ani bohužel jednoho dědečka, to už umřeli, ale babičky jsem měla obě z obou stran a ta ze strany tatínka, to byla velmi nobl dáma, protože byla v Nymburce a její manžel byl vrchní rada na železnici a my jsme, když jsme babičce psali třeba k svátku nebo k Vánocům, tak jsme museli napsat jméno a vdova po vrchním radovi. To bylo jako její téměř zaměstnání.
3: Ano, no tak to byly vážené funkce v té době. Kdo byl na železnici, u pošty, nebo učetnictva, nebo učitel, to byla vážená. No, no. Pan lékárník taky třeba taky, ještě. Ano. Já si pamatuju, že mě babička také kdysi do ciziny, když jsme žili s rodiči část mého dětství v cizině, tak poslala dopis a že máme odpovědět také naší příbuzné a tam byl předepsaný dopis, ta obálka do písnice a na tom bylo velevážený pán Emil Konvička, ředitel gymnázia toho času ve výslužbě.
6: No to je právě ono, že přece to tak bylo, měli jako povolání téměř. Vdova po vrchním radově.
3: Ano, tak, přesně. Vážení, teď soutěž přichází na řadu, protože jsme vyčerpali dvě ukázky s Pavlem Trávníčkem. V této čase nebudete hlasovat, tady budete bojovat o knížku, jednu z pěti. Jednou z těch pěti knížek jsou i děkovačky Libuše Švormové, ta naše poslední knížka z edice Humoriády. Ale třeba tu je taky ve hře titul Radovánky Nadi Konvalinkové nebo Vylomeniny Jiřího Krampula, Kulišárny Josefa Dvořáka nebo Klukoviny Uršuly Klukové. Odpovídá ten, kdo se dovolá za chvíli, až otevřu linku 731 800 900 jako první a dostane otázku, která se týká dnes hosta. Tak otevírám telefonní linku. Jako vždycky velmi rychlé. Kdo nás přepadá v éteru a ve studiu? Dobrý den.
9: Dobrý den, no tak to je šok, protože já jsem vzala mobil, jednou to zazvonila, vy jste mi to vzal,
3: no jo.
9: Takže mě to teď překvapilo. Tak to je krásný.
3: Kdo se dovolal, vaše jméno?
9: Antonie Střerová.
3: Antonie, jak nás dlouho posloucháte Humoriádu, Antonie?
9: Ježišmarja, to je druhý, já nevím jak dlouho, možná od začátku, ale skoro každý den.
3: To je dobře. Tohle ještě nebyla soutěžní otázka.
9: Já vím a teď nevím, jestli budu vědět.
3: Já myslím, že jo, jestli dobře posloucháte a jste takhle pravidelnou posluchačkou, vědět budete. Ptám se, kam se Libuše Švormová zhruba před 2 lety přestěhovala z Prahy. Za A do Berouna nebo za B do Brna?
9: Do Berouna.
3: Libuško?
6: Ano, potvrzuju.
3: Je to tak? No tak bylo to jednoduché, ne? Nebolelo to?
9: Ano, ne, nebolelo.
3: Tak a teď přemýšlejte, a ne moc dlouho, co si vyberete za knížku?
9: No, jestli můžu, tak na děnku.
3: Radovánky, dobře. Tak pošleme s podpisem a ještě nám zůstaňte na tom telefonu, ať víme taky kam, ať nadepíšeme i vám tu správnou adresu, když jsme tady o nich mluvili před malou chvílí. A poslouchejte samozřejmě dál Humoriádu a hlavně v pátek, už zítra, protože se bude hrát ještě o digitální rádio, budeme z těch všech výherců losovat ve hře jste i vy. Mm-hmm. Tak držím palce a ještě jednou velká gratulace. Ať se daří, mějte se pěkně.
6: Naslyšenou Toničko.
9: Pozdravuju.
3: Taky a děkujeme. Poslouchejte dál a vy ostatní nevěžte hlavy. Knížky se dají pořídit přes stránky humoriada.cz.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Ještě jednou gratulace Toničce Antony z Přerova, která vyhrála tedy knížku a vybrala si Radovánky. Jenom připomínám, knížky vydala Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu, jsou stále ještě k dostání a ve hře tady u nás ve vysílání až do konce června. Máte tu šanci takhle bojovat a v pátek vždycky losujeme ještě digitální rádio, což je vlastně za dveřmi, to další losování zítra nás to čeká. Teď je a ve čtvrtek s námi Libuše Švormová. Co si vybereme jako ukázku další, Libuško?
2: Tak dáme, kdyby někdo nevěděl, ale jako moment, já se tady dívám. Bošek?
1: Pavel Bošek, je
2: Pavel
1: tam.
2: Bošek, no je, tam ve hře. A kdyby někdo nevěděl, jsou to odpovědi na silvestrovské otázky, tak to bude legrace.
3: Jaký je váš vztah k Big Beatu?
4: K Big Beatu můj vztah je vřelej, protože jsem před mnoha lety sám působil v Big Beatu vojenském, který se jmenoval Bodák 1. A v něm zpíval Karel Černoch. A to byl zajímavý takový Big Beat. Po letech on ještě trval, protože se pořád obnovoval, že dokonce Šimek s Jirkou Grossmanem, když byli u téhož útvaru po mnoha letech, tak se stejným Big Beatem, ale s jiným osazením dělali. A za mě se ten Big Beat jmenoval The Smokes a za Šimka se jmenoval The Vojsko.
3: Zkráceně
4: tedy
3: boj.
4: The Vojsko. A mně pořád nešlo do hlavy, proč to The Vojsko. A oni mě řekli, že je to útvar technicko-hospodářské evidence.
3: Tady je přímo specializovaná otázka.

0: Tak si říkám, proč rozkvetlé jabloni, když štrúdl je štrúdl, že?
1: To je tak. A zvláště ten, který dělá vaše paní. Chtěl jsem mít sourozence, samotnému je mi smutno. Jak to mám zařídit?
0: No, já jsem se dozvěděl, že přijde doktor Plzák a nesnad, že by to zařídil na místě, ale řekne vám k tomu víc rozhodně.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak dramatik, organizátor, taky herec příležitostný Pavel Bošek jako součást jednoho silvestrovského pořadu odpovědi na otázky, co a jak tedy zařídit. Tam se mluvilo o básnicích. Ty jsi, Libuško, vždycky měla ráda básníky a
4: recitace. No,
3: a
4: já jsem vlastně na takovém recitování trošku začala vůbec svoji kariéru. No. Já jsem se naučila ráda znaspamět spoustu básní, které jsem si říkala třeba doma, mě to těšilo. A takže vlastně potom nějaký profesor češtiny mě řekl, když to slyšel, že prý mám fotogenický hlas, tehdy řekl, a že bych teda se měla věnovat tomuhle povolání. Ale začala jsem opravdu s básničkama. Jsem měla ráda poezii a dodnes ji mám ráda a některý básně přímo miluju. A umím je naspaměť, takže Skácela třeba, takový to miluju, tyhle básníky.
3: Je dnes ještě příležitost takhle někde zaujmout, něco přednést,
4: pobavit? Když někde přijdu do takový na tu besedu třeba se seniory, tak poznám podle toho, podle skladby a podle jejich reakcí, jestli by se jim tam nějaká malá básnička třeba od toho Skácela hodila. A řeknu ji a oni ku podivu velice dobře poslouchají a tleskají, protože třeba se s tím nikdy takhle jinak nesetkají. Tak to se mě někdy podaří tam takhle vetknout.
3: Máš to všechno v hlavě nebo doma i knížky k poezii?
4: No, dřív jsem měla, já teďka už tolik nečtu, protože mám potíže trochu s očima, ale jako ty básničky, které říkám, ty jsem dávno, dávno uměla nazpaměť. No, protože mě to bavilo se je naučit.
3: Libuška Švormová, naším dnešním hostem v Humoriádě, vybrala silvestrovské odpovědi na otázky. Můžeme v nich pokračovat. Už Pavel Bošek naznačil, že záhy by mohl přijít Miroslav Plzák. Jestli přijde do vysílání, je na vás. Pokud mu chcete dát hlas, tak humor mezera a v SMS-kách, nebo prostě řekněte Ačko do telefonu. Nebo se rozmyslete, jestli nevěnujete ten svůj bod a hlas třeba Karlu Šípovi, Jaroslavu Uhlířovi a Luďku Sobotovi. Nabízím já proti scénku rozhovor se slavným diskžokejem. Vybíráte si tedy na telefonním čísle do studia mířícím 731 800 900 pro přímé volání, pro SMS-kaře je tu kombinace 90 011 04. Myslím, že víte všechno důležité, je to na vás.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
5: Ten, kdo nezná hukot vody, lopatkama vířený, jako já,

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Zavysílejte si s námi tu dnešní humoriádu a podělte se o své favority. Ačko, Bčko vybíráte na telefonu 731 800 900 a naslouchá a bude se mnou píše dnes ve studiu Libuše Švormová. Kdo tam je?
2: Aranka Plzeň.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím vás, zdravím všechny posluchače, zdravím samozřejmě vás, Pavlíku, a zdravím paní Angeliku Markýzu Andělů a přála bych si šípa.
1: Dobře, děkujem. Píšeme jim bod té trojice, děkujeme za zavolání. Kdo další v této chvíli je připraven? Někdo?
3: Ano, dobrý den, já vás zdravím.
4: Dobrý
3: ano.
4: den.
3: Pana redaktora i váženého hosta paní Švormovou. A chtěla bych Ačko.
1: Píšu Ačko. Vy tam máte velký hluk, to se luxuje, nebo někdo jede na ulici? Ne, paní už pověsila, tak se nedozvíme. S kým si popovídáme teď?
5: Dobrý den, Božina, já se zdravím vás, Patriku, a milou paní Libušku Švormovou.
4: Dobrý den.
5: A byla bych pro Ačko a přeju vám krásný den.
1: Dobře, ano. Děkujeme. Nezapomínejte, prosím, také stišit rádio, když se k nám dovoláte. Kdo tam je teď? Ozvěte se nám, prosím, prosím, ve spojení s námi jste. Telefon je přepojen, nikdo nemluví, tak dobře, půjdeme za někým dalším, kdo je rychlejší. Dobrý den.
6: Dobrý den, Brněz Martina.
1: Ano.
6: Hlasujem za Bečko a paní Švormová, buďte veselá a zdravá. Prajem vám pohodový deň.
1: Děkujeme moc za to přání i pro Libušku. Už můžu říct, že to ve dvou třetinách hlasů vyhráli s převahou, asi bylo jich víc. Karel Šíp, Jaroslav Uhlíř, Luděk Sobota, rozhovor se slavným diskjokejem.
7: Až do nedávna platilo ve světě rčení, co Čech, to muzikant. Víte, my jsme shodou okolností nedávno byli za hranicemi.
8: V Lipníku nad Bečvou.
7: Ano, to jsme byli taky. To bylo za hranicemi, na Moravě jsme byli v Lipníku. To je kousek, víte, ale já myslím jindy, když jsme byli s Čedokem za hranicemi takhle těch předních dnů a tam jsme zjistili, že tohleto rčení už neplatí. Tak schválně řekni jim, co teď ve světě platí.
9: Dolar.
7: Já myslím to rčení. To rčení, že už neplatí. Jo, teď platí ve světě, co Čech, to... No, to D.
9: Co Čech, to dolar.
7: Ano, tak jistě, taky někdy v létě, občas. Ale já jsem teďka nemyslel naše turisty, kteří chodí po světě s napěchovanými kapsami příslibem. Já jsem měl na mysli to rčení, že už teďka neplatí ve světě. No, teď přeci platí to rčení, napsaný. Platí rčení, no.
9: Co Čech, to disc jockey.
7: Správně, konečně. Přátelé, a my vám teď chceme představit člověka, který má na tom vlastně největší zásluhu. Možná to nevíte, ale minulý týden se v Bruselu konalo mistrovství světa disc jockeyů. No a samozřejmě jsme tam i my měli svého zástupce. Měli jsme tam prostě svoje želízko. Přátelé, to je ono, naše želízko. Mezi námi DJ Pepa Želízko. Vítáme vás, ano.
9: Podle agenturních zpráv se náš reprezentant umístil na velice pěkném místě.
7: Ano.
9: Ovšem, na kolikátem to už agenturní zprávy neuvádí.
7: No, ale... turnaj to byl náročný a velice obtížný. Mimochodem, ten turnaj byl otevřený pro amatéry i profesionály, takže vlastně open by se dalo říct, že?
4: Co?
7: Open, to cizí, to se otevřený, jako open se to píše, jo? A nebo nebyl ten turnaj open?
4: No byl open. Byl pro amatéry byl open drag. A pro profesionály byl open easy.
7: Byl vlastně open, by se...
9: Dobrý. Zeptám se jinak.
7: Ano.
9: Podívejte se, vy jste prý při svém soutěžním vystoupení vsadil celé na domácí repertoár. Ne na zahraniční hity jako někteří, že? To je potěšitelné. Dokonce, když jste začal svoje vystoupení, v sále to prý zašuměl.
4: No, ta deska zašuměla. Oni totiž ty naše gramofonové desky tak nějak šuměly.
7: Tak víte, tuhle tu výtku byste možná měl adresovat výrobcům našich desek v Loděnicích.
4: Tady...
7: No, v Loděnicích, tam my vyrábíme gramofonové desky.
4: A kde vyrábíme lodě?
9: Gramofonové desky vyrábíme v Loděnicích, to je název obce u Berouna, ale mě by spíš
7: zajímalo,
4: takže on tam ten šum asi prolejzá z Berounky. Jestli oni by přece jenom tam neměli vyrábět ty lodě.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Kombinace tedy šípovského a sobotovského humoru v téhleté ukázce, kde je navíc ještě Jaroslav Ulíř, rozhovor se slavným diskžokejem. Jakou první desku třeba měla, nebo si pouštěla, pořídila si Libuška Švormová, takovou tu klasickou gramofonovou
10: desku? No, díky tomu, že můj otec byl veliký ctitel vážné hudby, takže moje vlastně většina desek byla vážná hudba, ale naše samozřejmě, Smeta na Dvořák. Já mám dodnes ty desky, já se jich nedokážu zbavit, dokonce jsme si kvůli tomu pořídili nové šasy, takzvané, aby jsme si je mohli pouštět, protože to byly krásné desky, a takže mám Beethovena a tyhle skladatele. Já nějak pop music nějak na deskách moc nemám, člověče. Mně to stačí v rádiu, já mám celý den puštěný rádio, tak tam se popů dočkám dost.
1: Zpívala jsi i někdy?
10: No, bohužel jsem byla donucena někdy, my jsme hráli takovou hru, Rozmarný duch se to jmenovalo, s Irenkou Kačírkovou, která zpívala výborně, a strašili jsme Václava Vosku, že jsme byli jeho dvě zemřelé ženy, takže jsme ho chodili strašit v takových řízách, jako, a já jsem tam teda tím pádem taky musela zaspívat. A vím, že to byl pro mě docela problém, protože já nejsem žádná zpěvačka. A dodnes si ale pamatuju, že jsem té Ireně zpívala: byla krásnější než já, štíhlejší než já, když ti vstříc šla po chodníku, byla kouzelnější než já. To se musela zpívat, si představ.
1: Dobrý. Mimochodem, vzpomínky na tyhle kolegy jsou i v té tvé knížce Děkovačky Libuše Švormové, tak kdo ji nemá, může si ji pořídit, když ji nevyhraje a nemá možnost si vybrat jako výhru. humoriada.cz, tam je to všechno k dostání. A teď je třeba vybrat poslední ukázku, ať uzavřeme dnešní příjemné setkání a povídání v Humoriádě. Bude to ještě to setkání se slavným diskžokejem, naším zástupcem Želízkem v ohni v cizí soutěži. A nebo když už to máme Libušku Švormovou, já navrhuju, že by to byl Láďa Županič a povídání o dabingu. Co říkáš, Libušku? Mm-hmm. Mohlo by být?
10: Může.
1: To je varianta
10: ráda.
1: B. Ačko, Bčko za slovem humor, posíláno v SMSce, anebo volejte přímo na číslo 731 800 900. Taková jsou pravidla. A SMSkaři, číslo jenom připomenu, 90 011 04. Je to Humoriáda.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Váš oblíbený pořad Humoriáda pokračuje. Vybíráme poslední ukázku, s kým se pobavíme. S Karlem Šípem, s Luďkem Sobotou, s Jaroslavem Uhlířem nebo s Ladislavem Županičem. Rozhodujete vy na telefonu. Čekáme na vaše rozhodnutí s Libuší Švarmovou. Kdo pak tam je?
2: Ano, dobrý den, já vás zdravím. Prosím, já řeknu, co budu chtět, ale chtěla jsem se zeptat, vy prosím jako hosté jezdijou k vám do Brna, jako z Prahy do Brna, jezdijou k vám do studia, prosím?
1: Vysíláme z Prahy.
2: Z Prahy vysíláte, já jsem to nikdy nevěděla, vždycky říkám, musím se jedno v životě zeptat.
1: Ano, tak když se nezeptám, nevím, správně děláte.
2: Ano, a paní Švrmovo pozdravuji, je šikovná, je zdravá, hlava myslí, nohy chodí, prosím vás, jak se učíte ty texty, mručka, že chce být herečka, ale ona se nechce učit ty a štverky na
3: no
2: paměť.
3: To se musí učit, hlavně
2: no,
3: se musí
2: to
3: učit.
2: To nepůjde.
1: No,
2: to
1: vlastně se celý život bude učit, pokud
2: bude asi buď to zubařko nebo právničko, nebo ona se to učí.
3: A ti radši zubařkou, těch je málo, herců je dost.
2: Herců je dost a obdivuju vás, jaká jste šikouka, jak vám všechno krásně klape, moc
3: děkuju,
2: závidím.
3: Děkuju.
2: Chtěla bych taky tak být.
1: Ať to klape i vám. A pro co jste se rozhodla, Ačko nebo Bčko?
2: Ačko, prosím, ano. Mějte dobře. Se hezký a pěkný den. Nashledanou.
1: Díky. Vám taky, děkujeme moc. Kdo další?
4: Dobrý den, tady je Karel z Krakova, Kolína a prosím si Ačko a oba vás zdravím, mějte
1: děkujem.
4: Se krásně.
1: Vy taky, ať se daří, děkujeme moc. Ještě někdo se přidá?
5: Dobré odpoledne, Honza Zvokavy, Patriku, zdravím vás i paní Švarmovou a já bych hlasoval pro pana Županiče.
1: Dobře, píšu mu bod a už se nám to, řekl bych, i rýsuje, asi to nezmění už i dalším hlasy, které bychom nabrali. Zase se posouváme dál, asi zabralo to téma, dubbing, takže o dubbingu bude mluvit Ladislav Županič, náš bývalý kolega.
3: No to jsem
1: kolega.
3: Zvědavá.
6: Ahoj. Láďo, tak vy zdravé. Tak se tady šermoval, já jsem se něco vzpomněl. No. My jsme jednou točili v dabingu takový film, ne, že by se v dabingu šermovalo, ale jako ty herci tam šermovali. A byla to nehorázná taková blbost španělská a jmenovala se to Dick Turpin, jo? Takové, ale bylo to romantický. Já jsem mluvil toho Dicka Turpina, toho mýho přítele mluvil Jirka Zahajský. A v tom filmu nám už bylo divný, že ty hoši, co to hrají, tak jsou takový velice štíhlí a mají vykrojený obočí a všichni mají růžové rtíky a tak. A jako jsme si říkali, no tak ono asi to patří k tomu koloritu. A teď tam byl takový jako záběr, kdy oni spolu takhle jako šermujou, že jo, a já tam říkám, a takhle musíme naučit šermovat celé Španělsko, aby Španělé vyhnali Francouze ze své vlasti. A jak on se zakecal, tak zapomněl se vykryt a ono trefil do toho, do košile, roztrh mu je, jo. A normální herec, že by udělal takový a jo, a najednou ten herec, co hrál toho Dicka Turpina, udělal takový a. A já jsem říkal, aha, a tak jsme říkali, tak uděláme smyčku pro střižnu, jo, to je taková ta, aby se střihač pobavil, když tam někam co přijde. A namluvíme to takovým zvláštním jazykem, jak bych to řekl, no, jako je jidiš, tak je bizyš. A tak jsme se domluvili tajně, Vítě Olmer to nevěděl, to režíroval a teď, jako já tam přijímám, a celé Španělsko, ať povstane proti Francouzům a tečlo. 3, 2, 1, klap a já říkám najednou, říkám, on píchl, říkám, Ježíši Kriste, ty jsi mě propích celýho, košilku jsi mi roztrh. A ten Zájský říká, já můžu píchat kam chci a čím chci. A bylo to jako obvykle tyhle kuňárničky, bylo velice perfektně synchronní, dokonce lepší, než pak jsme to natočili normálně, že jo, bych to dal a pak byla v Olympiku předávka Brandovu a my jsme se tam občas chodili dívat na to, jak jsme to zvedli. A tak jsme tam jako se šel podívat a teď takhle sedím vedle mě ten Vítě Olmer a byla paní z toho Barandova, co si to objednala, jako na schvalování a teď jako ten dubbing opravdu dobrý a ty přichází to místo a on propíchne, já říkám, celé Španělsko musí povstát o ně, píkne, Ježíši, ty jsi propíchl košilku, já si můžu píchat, to jsem stuhnul a už to sešlo dál a celé Španělsko povstane. Já říkám, Kriste pane, on to si dělal perna, tak on se chtěl pobavit taky, tak tam ve střích, víš, tady tuhle tu vizí svičku a teď já říkám, Kriste pane, co bude? A tak jsme si říkali, no nic nebude. Protože jsme jeli, že ten perna to tam jako vystříhne na zpátek, říkám, my budeme dělat, jakože to tam není. A ta paní, já se nepomněl, jak se jmenuje, ona měla tik normálně, jo, takový vždycky, jako, tam se dělá, a teď to skončilo, a my jdem za ní a suverně říká, dobrý dubbing, že jo? A ona říká, No, dobrý, ale... Vy jste se tam ničeho nevšimli a my jsme říkali, čeho? No, to mi Ježiši Kriste, teď, jak on tam propít, ty hoši začali mluvit, no, já se to až stydím říct. Říká, já? A ten mi tě říká, teď mluvili normálně, jak my se to pustíme znovu? Říká, teď najednou přijde to místo a najednou se znovu zvolal. Ježiši, ty jsi nepropít koši. A my jsme se šli takhle už smát, protože to bylo divné a ta paní říká, vidíte to? Vidíte to? Já jsem opravdu magor, já to slyším znovu.
1: Humoriáda. Silvestrovský kufr, taky úžasný pořad, ze kterého bereme tuhle ukázku v režii Jana Bonaventury. Mimochodem, dramaturka a spolumoderátor tohoto pořadu bude zítra hostem naší Humoriády, Aleš Ulm. Libuško, to naše dnešní setkání v rozhlase skončilo.
3: No, dyk, se zase uvidíme, ano, doufejme.
1: Ano. Vysíláme i přes prázdniny.
3: Přeju hezké léto a ne tak moc horké.
1: Ano, zvládněte to a nebo se osvěžte Humoriádu každý všední den po 16. hodině. A nezapomeňte, že v červnu navíc to je ještě s výhrou pro některé z vás, kteří se dovoláte a vyhrajete knížku z naší edice Humoriádnické. A zítra budeme bojovat ještě o digitální rádio. Tak krásný den, jeho zbytek dnes a zítra se zase těším na slyšenou. Mějte se pěkně.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Sanace zamořeného lomu ve Skutči začne o prázdninách. V pardubickém skateparku u nádraží přibudou nové překážky a kvalitnější povrchy. Čeští fotbalisté nastoupí na mistrovství světa proti Jihoafrické republice. Zítra čekejte v regionu slunečno a teploty do 34 stupňů. Dobré čtvrteční odpoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Sanační firma začne likvidovat nebezpečnou skládku ve Skutči o prázdninách. V bývalém lomu na Horkách jsou tuny odpadu ze zkrachovalého podniku na výrobu jízdních kol. Kontaminace ohrožuje zdroje podzemních vod.
3: Firma už dokončila doprůzkum bývalého lomu, který potvrdil nadlimitní koncentrace těžkých kovů a ropných uhlovodíků. V další fázi bude nutné kontaminovaný materiál odtěžit. Radnice odhaduje, že práce potrvají minimálně 3 roky a budou stát skoro 80 milionů korun. Ze Skutče Josef Kopecký, Český rozhlas.
2: Pardubice zaplatí za úpravy skateparku u nádraží více než 1,5 milionu korun. V areálu přibudou nové překážky, radnice také nechá opravit pojezdové povrchy a doplnit bezpečnostní prvky. Sportoviště, které hostí republikové šampionáty, využívají jezdci z celého Česka. Říká náměstek primátora Jakub Rychtecký z Žijeme Pardubice.
4: Je to jako atraktivní místo jak pro trénink, tak volný čas, tak ale i vrcholné národní a mezinárodní soutěže, protože se tam konají i národní šampionáty a v létě tam třeba probíhají i příměstské tábory, takže ten areál, řeknu tím, že je zastřešený, tak slouží 12 měsíců v roce veřejnosti.
2: Ředitelem správy Krkonošského národního parku je pedagog České lesnické akademie Trutnov Petr Moravec. Dnes ho jmenoval ministr životního prostředí z motoristů Igor Červený. Moravec vedl kancelář bývalého ředitele parku Robina Béniše, kterého ministr odvolal z funkce letos v březnu. Nový ředitel se měl původně funkce ujmout začátkem května, výběrové řízení se ale prodloužilo. Postup Moravce do užšího výběru kandidátů kritizovali zástupci svazku obcí Východní Krkonoš. Chorvatský první důstojník katamaránu odmítá vinu za nedělní srážku s plachetnicí, kterou nepřežili 4 Češi. Podle muže, kterého úřady zadržely včera, druhé plavidlo neustále měnilo kurz. Informovala o tom chorvatská stanice HRT. Vyšetřovatelé prvního důstojníka podezírají ze zanedbání nutných opatření, která by srážku mohla odvrátit. Chorvatský ministr vnitra Davor Božňovič uvedl, že zadržený v době nehody údajně ani katamarán neřídil. Prvnímu důstojníkovi teď podle stanice N1 hrozí trest 3 až 15 let ve vězení. Sport. Čeští fotbalisté mají před sebou možná klíčový zápas na mistrovství světa. Za necelou hodinu nastoupí v Atlantě proti Jihoafrické republice, která stejně jako Češi úvodní duel na turnaji prohrála. Hlavní ofenzivní hvězdou Jihoafričanů je útočník Burnley Lyle Foster, kterého z anglické ligy dobře zná reprezentační kapitán Ladislav Krejčí.
5: Co se týče jeho kvalit, tak si uvědomujeme, jak silový hráč to je. Připravovali jsme se ale nejenom na něj. Víme o dalších kvalitách toho kádru, takže musíme si na tu útočnou fázi, kde jsou více hráčů velice šikovních, dávat pozor a zabránit v tom, aby ukázali svoje přednosti.
2: Utkání Česko-Jihoafrická republika začne za necelou hodinu. Počasí. Noc bude jasná nebo skoro jasná s nejnižšími nočními teplotami 15 až 12 stupňů. Zítra čekejte v regionu také jasno až skoro jasno, na horách ojediněle přeháňky nebo bouřky. Páteční teplotní maxima 29 až 32, v Polabí až 34 stupňů Celsia. Na horách 23 až 27 stupňů. Rozptylové podmínky budou zítra ráno a večer mírně nepříznivé, přes den dobré, tlak bude kolísat a bio bude na dvojce. To je střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Záchranáři zasahují u dopravní nehody osobního auta a cyklisty ve Střemošnici na Chrudimsku. Nehoda se stala na silnici nižší třídy v zákrutě. Jeden pruh je tam neprůjezdný, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Den v kraji.
6: Je 18. června a začíná čtvrteční den v kraji Českého rozhlasu Pardubice. Dobré odpoledne. A co nás dnes čeká? Tak už za chvíli se vypravíme k pardubickému Zdymadlu, kde by mohly vyrůst nové bytové domy pro zhruba stovku obyvatel. Záměr soukromého investora ale budí vášně a víc nám poví Šárka Rusnáková už za 10 minut. No a v 17:30 se v pořadu O čem se mluví budeme věnovat omezením v dopravě, se kterými je potřeba v čase prázdnin počítat. Opravovat se totiž bude poměrně dost úseků v Pardubickém kraji a tak Milena Vápeníková vyspovídá ředitele správy a údržby silnic Pardubického kraje Zdenka Vašáka.
1: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.
7: S Petrem Seidlem.

0: Je přesně 9 minut po 17. hodině, posloucháte čtvrteční den v kraji Českého rozhlasu Pardubice a co se dnes v Pardubickém kraji událo, ví Michaela Spáčilová.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Pardubickém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Dobré odpoledne. U pardubického Zdymadla má vyrůst nová obytná čtvrť s přibližně 100 bytů. Převážně přízemní zástavbu v ulici Labská tak nahradí několikapatrové domy. Podrobnosti k tématu nabídneme za okamžik. Univerzita Pardubice otevírá po roce a půl opravenou budovu dopravní fakulty za 150 milionů korun. Kromě laboratoří a učeben nabízí nově studentům i relaxační zóny s dřevěným obložením a venkovními lodžiemi. Jak říká děkan dopravní fakulty Jana Pernera Ladislav Žoutil, vznikají i nové zasedací místnosti,
3: které budou využívány jak pro porady pracovišť, tak pro konzultaci se studenty, s doktorandy, s externími partnery, protože hodně spolupracujeme s průmyslem.
2: Přírodní koupaliště, u nichž hygienici v Pardubickém kraji sledují v létě kvalitu vody, jsou zatím většinou čistá. Mírné znečištění zaznamenaly jen v rybníku Hluboký na Pardubicku a vodní nádrži Březina na Svitavsku. Zhoršená je jakost vody v rybníku Dlouhý u Lančkrouna na Orlicko-Ústecku. V okolí hřbitova v pardubických Pardubičkách vzniká nový park. Čtvrtý městský obvod tam už nainstaloval nové osvětlení, buduje chodníky a dokončuje terénní úpravy pro budoucí mobiliář. Měly by tam být nové lavičky nebo altán. Moravská Třebová začne revitalizovat ještě letos uvolněný prostor po bývalé městské tržnici. Místo teď slouží jako odstavná plocha pro auta. První etapa obnovy vyjde na 40 milionů korun. Co bude její součástí, vysvětluje vedoucí odboru investic Petr Matějka.
4: Nové odstavné plochy pro automobily, veřejné WC, propojení z ulice Cihlářová směrem parkovišti.
2: Brandýs nad Orlicí dokončuje obnovu pamětní síně Jana Amose Komenského. Slavný pedagog tam v letech 1622 až 1625 pobýval a napsal své nejznámější dílo Labyrint světa a Ráj srdce. Stálá expozice věnovaná jeho životu a odkazu už byla zastaralá, město jí proto s podporou Pardubického kraje nechalo zmodernizovat. Návštěvníkům se otevře ještě během léta.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Jedna z nejstarších ulic v Pardubicích se může výrazně proměnit. V Labské ulici by přízemní historické domky mohly nahradit čtyřpatrové bytové domy. Investor tam i na přilehlém nábřeží plánuje novou čtvrť s přibližně 100 bytů. O projektu, který byl dosud spojován hlavně s plánovaným přeložením horkovodu z opatovické elektrárny, se veřejnost dozvěděla teprve před několika dny a už návrh stihl vyvolat řadu reakcí. Tématu se věnuje redaktorka Šárka Rusnáková. Šárko, hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Co konkrétně má v Labské vzniknout?
1: Tak já nejprve upřesním lokalitu. Jde o trojúhelník pozemků nedaleko pardubického Zdymadla, tedy na soutoku Chrudimky a Labe, kde má na ploše zhruba 5000 metrů čtverečních vyrůst 7 bytových domů, každý z přibližně 10 až 12 byty, a podzemní parkoviště se zhruba 75 místy. Půjde o domy se 4 nebo 5 nadzemními podlažími a právě to vzbudilo například na sociálních sítích rozporuplné reakce. V této části Labské totiž dnes převažuje nízká rodinná zástavba. Pouze jeden dům o něco dál od Zdymadla má výšku 12 metrů. Investor tady chce přitom postavit 6 budov vysokých zhruba 13 metrů a jednu až 15 metrů. A právě v tomto bodě už naráží i na legislativu. Podle nového územního plánu, které by město chtělo schválit ještě letos, je tam výškový limit 13 metrů. Navíc jde o ochranné pásmo městské památkové zóny, takže stavby budou potřebovat také souhlas památkářů.
0: Může to teda znamenat taky to, že se projekt neuskuteční?
1: Investor skupina CFIG tvrdí, že ne. Co se týče územního plánu, tak jeho stále ještě platná verze tento limit neobsahuje. A pokud už bude platit ten nový, požádají o změnu. Podle majitele skupiny Martina Chovance jsou město i památkáři navíc projektu naklonění.
2: Tak, my už máme za sebou veškeré studie, veškeré odborné stanoviska a teďka řešíme vyloženě projektování pro stavební povolení a pro zahájení stavby. Pracujeme na tom už od začátku letošního roku, do konce tohoto roku bychom měli mít hotovo a na přelomu roku chceme jít žádat o stavební povolení a ideálně v průběhu příštího roku začít stavět.
0: No a co blízkost zámku, historické centrum, automatické mlýny, nezastíní je tato zástavba?
1: To ukáže až čas. Investor nicméně tvrdí, že ne. A podle něj architekti navrhovali projekt s ohledem právě na charakter celého území i jeho okolí. Domy nemají zcela jednotnou podobu. Ze strany Labské pracují s renesančními prvky jako odkazem na pardubický zámek, zatímco směrem k řece mají přírodnější výraz. Navíc doplňují celé to území o množství zeleně a pobytové zóny. Zároveň se však podle autora projektu, architekt Davida Tichého, museli vypořádat i s tím, co na místě stálo a dosud stojí.
3: To není jenom trošku zanedbané místo. Dneska je to místo, které hodně ovlivňuje třeba podoba a prostor horkovodu, který je tam v nadzemní části a znemožňuje jakoukoliv prostupnost území, vizuálně ho bohužel limituje velmi. Takže cílem toho projektu je přeložit poměrně náročným způsobem ten horkovod nebo podzem, tak aby tam právě šlo udělat veřejný prostor parkově upravený a vstáhnout ho k tomu nástupu od Tryšových sadů směrem k parku na Špici.
1: O uložení horkovodu pod zem uvažovalo už před časem samo město, když chtělo vybudovat stezku z Labské na nábřeží. Cena ale byla příliš vysoká. Ve stejné době se ozvala společnost CFIG, která už plánovala výstavbu veladomů a začala s městem jednat o tom, že přeložku horkovodu zaplatí. Stát by to mělo 70 milionů korun.
0: Tak tolik redaktorka Šárka Rusnáková. Šárko, děkujeme za aktuální informace a přejeme hezký zbytek čtvrtečního dne. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
4: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.
1: Český rozhlas Pardubice.

0: Počasí.
1: Venkovní teploty nám den za dnem rostou a tento trend bude pokračovat i v dalších dnech. Co nás čeká v noci na zítřek a hlavně o blížícím se víkendu nám prozradil pan Tomáš Popelka z Českého hydrometeorologického ústavu.
2: Už bude jasno nebo skoro jasno, teploty nám klesnou na 17 až 14 a vítr bude foukat slabý, proměnlivý do 3 metrů nebo bude bezvětří. Páteční ráno jasno, skoro jasno, odpoledne polojasno. No a jak to vypadá, zase pouze na horách, tam by se mohly objevit nějaké ojedinělé slabé přeháňky, případně v Krkonoších bouřka, ale ta pravděpodobnost je hodně malinká, na čem se bude vyjasňovat. Teploty zítra 29 až 32, v polabí až 34. No a v sobota bude vůbec nejteplejší, tam začneme jasným polojasným a odpoledne už přece jenom skáče hlavně kupují ta oblačnost a později odpoledne k večeru se mohou objevit už i přeháňky nebo i bouřky a ojedinělé i silné bouřky, tam to vypadá, že nejčetnější by byly spíš té severozápadní polovině východních Čech. Teploty po ránu 21 až 17 a teploty 30 až 34, v polabí až 36. V neděli zatím také bude hezky teplý, ale už to nebude tak tragické, jako tragické, ne pro koho, sobotu. No, takže zase je polojasné, jasné počasí a zase denní chodem schváče kupují ta oblačnost, odpoledne večer se zase začnou objevat přeháňky, případně i bouřky. No a teploty ráno 21 až 17, podobně jako v sobotu, ale odpoledne už by to bylo 28 až 32, v polabí až 34, takže o něco pocitově chladnější než sobota.

0: čem se mluví.
1: Dobré odpoledne, přeji od mikrofonu Českého rozhlasu Pardubice Milena Vápeníková. Dnešní téma se bude týkat dopravy a často nepříjemných, ale nutných omezení spojených s opravami silnic. Kde řidiči neprojedou letos v létě? Komunikují krajští silničáři s obcemi a ředitelstvím silnic a dálnic při plánování oprav? Nejen na to odpovíme v následujících minutách. Mým hostem je ředitel správy a údržby silnic Pardubického kraje Zdeněk Vašák. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Český rozhlas Pardubice, o čem se mluví?
1: Uzavírky a opravy silnic se, pokud to jde, plánují na letní měsíce, kdy je obecně menší provoz. Ani letošní rok tedy není výjimkou a už teď víme, kterých úseků

0: části rozhovoru, ale co mě teď zajímá, existuje komunikace mezi vámi a těmi dalšími úrovněmi správců jednotlivých silnic, to znamená mezi ředitelstvím silnic a dálnic a mezi obcemi, tak, aby se co nejvíc eliminovalo to, že se opravují silnice různé třídy, různých druhů, vlastně ale v jedné lokalitě.
1: K této komunikaci určitě dochází a musí docházet, protože musí být zajištěna dopravní dostupnost a obslužnost každého místa v České republice. To znamená, že je potřeba jednotlivé stavby naplánovat a skoordinovat tak, aby vždycky ta dopravní obslužnost byla zajištěna. My jako správa údržba silnic Pardubického kraje v letošním roce realizujeme více než 50 investičních staveb. A je to poměrně vysoké číslo a to znamená, že musíme dopředu se bavit s těmi ostatními partnery v území, co plánují oni, aby jsme to v čase nějakým způsobem poskládali.
0: Ale z praxe známe, neříkám, že často, ale zcela jistě k tomu dochází, takový případ, že jedu po jedné objížďce a tam vlastně mě čeká další objížďka na té objížďce. Takže úplně eliminovat to asi nejde.
1: Úplně to eliminovat nejde z jednoduchého důvodu. Ono ve chvíli existuje nějaký plán, tak potom realizujeme veřejnou zakázku, která se může nějakým způsobem také zpozdit a ta realizace se tím posouvá a může se to dostat do určitého překryvu. Potom je složité pro toho dalšího partnera, aby posouval tu další realizaci. Nicméně vždycky tam ta dopravní obslužnost musí být zajištěna.
0: Ta komunikace jste říkal, že probíhá. Jak to vypadá v praxi? Vyplňují se nějaké žádosti, probíhají nějaké plánovací pracovní schůzky společné?
1: Když to popíšu čistě prakticky, tak teď v srpnu bude svolávat krajský úřad koordinační jednání, kde budeme my za správu a údržbu silnic, bude tam i ředitelství silnic a dálnic a budeme komunikovat plány na příští rok, tak abychom si v tom předběžném pohledu řekli, co kdo kde plánuje a tam, kde se narazí na nějaký konflikt, tak to už potom budeme řešit z hlediska nějakého načasování, kdo bude řešit tu situaci dřív, protože je pro něj prioritnější a kdo ji může případně odložit.
0: Když jsem zmínila ty možné kolize jednotlivých oprav a vlastně souběžné opravy, tak nedávno k něčemu podobnému došlo mezi Pardubicemi a Sezemicemi. Zavřený most v Kuněticích, zavřená silnice ze Sezemic na Veskou a do toho se ještě frézovalo na Dubině v ulici Na Hurkách. Víte o tom? Dá se to nějak okomentovat? Jak k tomu došlo?
1: O tom víme a jako správa údržba silnic, jako Pardubický kraj jsme se na to snažili reagovat tím, že jsme urychlili opravu na mostu v Kuněticích. Ta oprava byla plánována v podstatě na celý měsíc, ale my jsme ji zhruba o 14 dní zkrátili. To znamená, snažili jsme se maximálně víc říci těm partnerům, aby opravdu ty své akce mohli realizovat a mělo to co nejmenší dopad na řidiče.
2: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
0: Hostem dnešního pořadu, o čem se mluví, je ředitel správy a údržby silnic Pardubického kraje Zdeněk Vašák. V létě budou kvůli stavebním pracím uzavřené také některé silnice nižších tříd, které máte jako krajští silničáři ve správě. Vy například v Bohumilči, Klášterci nad Orlicí, Zámrsku, tam to bude zavřené včetně průtahu do Dobříkova, dále v Jiříkově a ve Skuhrově. Neprůjezdné budou také mosty v Moravské Třebové a v Nasavrkách. Co můžu dělat já jako řidič, pokud třeba zrovna na téhle trase nebo na jakékoliv jiné dotčené trase jezdím denně do práce a opravdu mě to ovlivňuje.
1: Tak my se snažíme tyto informace dávat dopředu na vědomí. Řidiči se můžou podívat na mapovou aplikaci na webových stránkách doprava.pardubickýkraj.cz, kde jsou informace o veškerých stavbách, které realizujeme jako správa údržba silnic Pardubického kraje. Jsou tam informace o těch časech, kdy k té realizaci dochází.
0: A propisuje se to třeba do navigací?
1: Ano. Propisuje se to i do navigací.
0: Takže ta reakce je v podstatě v dnešní době okamžitá.
1: Je to tak.
0: Jedna věc je celkový stav těch silnic a ty dlouhodobé a plánované opravy, ale pak jsou určitě i akutní opravy, které se musí řešit po zimě, po nehodách, nedej bože třeba po záplavách, těch důvodů může být samozřejmě víc. Jak do toho vašeho plánovaného rozvrhu zasahují tyto věci?
1: Jsou to činnosti, které souvisí s údržbou našich silnic, zajišťuje náš provozní úsek a jsou to činnosti,

0: činnosti, které jsou běžně vykonávány za provozu. To znamená, je tam určité dopravní omezení, je tam provoz řízen, nicméně není tam úplná uzavírka.
1: A co se týká peněz, pracujete s nějakou neurčitou množinou, která má jenom takový ten základní obrys a postupně během toho roku se to konkretizuje?
0: My máme v rámci rozpočtu vyčleněny finanční prostředky právě na tyto údržbové práce související s opravou výtluků a nebo nějakých větších ploch na našich silnicích. Je to částka zhruba 200 milionů korun, kterou každoročně dáváme do těchto oprav.
1: 200 milionů, to je na ty akutní opravy, tak s jakým rozpočtem hospodaříte celkově?
0: Pokud jde o investiční prostředky, Pardubický kraj dává na rekonstrukce, výstavbu silnic v tomto roce 800 milionů korun. Dalších 500 milionů korun je příspěvek ze Státního fondu dopravní infrastruktury na dálniční přivaděče, což je jedna z priorit Pardubického kraje vytvářet síť dálničních přivaděčů na novou dálnici, která v našem kraji vzniká. A potom Pardubický kraj čerpá finanční prostředky z evropských fondů ve výši zhruba 1 miliardy korun.
1: Stačí to, ty částky?
0: Těch finančních prostředků by bez pochyby bylo potřeba daleko, daleko víc. Nicméně určitě ten rozpočet krajský je limitován a krajský úřad Pardubického kraje se snaží poskytovat maximum prostředků, které v danou chvíli může.
1: Vy jste zmínil konkrétní čísla za to aktuální období, ale jak to vypadá v čase? Navyšují se ty prostředky v letech?
0: Pokud jde o příspěvek z krajského rozpočtu, tak tento příspěvek se navýšil proti loňskému roku zhruba o 100 milionů, což jsme velmi rádi. Je to i z toho důvodu, že to pokrývá úbytek prostředků ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Státní fond ze státního rozpočtu přispíval na opravy krajských silnic ve výši 100 milionů korun. V letošním roce však tento příspěvek není, je v nulové výši a tyto peníze samozřejmě chybí. Takže jsme rádi, že Pardubický kraj se snažil nahradit a mírně doplnit tento nedostatek.
1: Takže víceméně jste ale na stejné části jako loni. Na jedné straně 100 milionů
0: téměř
1: minus
0: ano.
1: A na druhé
0: téměř
1: straně
0: ano.
1: 100 milionů plus. Když se podíváme na ten delší časový horizont, tam to jde nahoru, protože zejména v covidu jsme všichni zaznamenali skokový nárůst a zvýšení cen stavebních materiálů. To se muselo promítnout přece i u vás.
0: Ano, k nárůstu cen materiálu dochází. Teďka v souvislosti s navýšením ceny ropy se také náklady staveb v podstatě navyšují. U těch smluv, které máme podepsány na letošní akce, se to ještě nepromítne, protože ty smlouvy jsou uzavřeny. Uvidíme, jak se to bude odrážet do veřejných zakázek, které budeme vyhlašovat v průběhu podzima na akce příštího roku.
2: Český rozhlas Pardubice, o čem se mluví s Milenou Vápeníkovou a jejím hostem.
1: Hostem dnešního pořadu O čem se mluví zůstává ředitel správy a údržby silnic Pardubického kraje Zdeněk Vašák. V posledním bloku bych ráda probrala most Pavla Vonky v Pardubicích, který se opravuje od poloviny roku 2024, teď tedy v podstatě přesně 2 roky. Ten provoz tam zůstal po většinu času zachovaný, alespoň jedním pruhem tam, druhým pruhem zpět. Kdy bude hotovo definitivně?
0: Ten provoz přes Vonkův most byl zajištěn jedním pruhem po celou dobu té realizace. Takže nikdy nedošlo k situaci, že by tam doprava byla úplně uzavřena. Tady míříme do finále a Vonkův most bude otevřen na konci července.
1: Co všechno se tam muselo udělat, jestli se to dá shrnout?
0: Tím hlavním problémem byl špatný technický stav lan volného předpětí, která se musela vyměnit. Bylo nezbytné udělat masivní bourací práce, aby se stavební firma dostala k těmto lanům a mohla je vyměnit. I z toho pohledu došlo teďka v rámci nového projektu k vytvoření 2 tunelů na každé straně mostu, kdy v podstatě ta lana teďka jsou vyústěna do těchto tunelů a budou moci v následujících letech probíhat veškeré revize, případná výměna některého lana právě z těchto tunelů, aniž by to znamenalo nějaký stavební zásah do vozovky.
1: To je určitě pozitivum té moderní technologie, protože dřív to nebylo takhle jednoduché. Jak často se hlavně ty starší mosty a jejich kvalita kontrolují, protože na ten Vonkův Karlův most se přišlo po tragické nehodě v Itálii, když se tam zřítil dálniční most.
0: Ono to není v návaznosti na nějakou konkrétní situaci u nás nebo ve světě. Mosty se pravidelně kontrolují, jsou na nich prováděny běžné prohlídky každoročně a potom to jsou hlavní prohlídky a četnost těch hlavních prohlídek se odvíjí právě od stavu konkrétního mostu. O špatném technickém stavu Vonkova mostu se vědělo, byla projektována rekonstrukce a ta rekonstrukce byla i právě zasazena do nějakého času v souvislosti s dalšími stavbami, které na území Pardubic probíhaly. Právě, aby doprava v Pardubicích nebyla úplně ochromena. Bez pochyby rekonstrukce Vonkova mostu znamenala a znamená omezení dopravy v Pardubickém kraji poměrně zásadní, ale snažili jsme se s partnery, což je ředitelství silnic a dálnic a magistrát města Pardubice, právě to načasování zvolit tak, aby se to nepřekrývalo s jinými stavbami, ale navazovalo to na sebe.
1: Na druhou stranu do toho vstoupil špatný stav mostu kapitána Bartoše, který tedy není ve vaší gesci, ale je to ta souhra náhod, které se asi nedá úplně zabránit. Jak dlouho vydrží Vonkův most po té rekonstrukci v dobrém stavu?
0: Tak my říkáme, že rekonstrukce Vonkova mostu v Pardubicích je investice do budoucnosti na dalších 100 let. Takže ty práce, které tam jsou v tuhle chvíli realizovány a budou zrealizovány, tak věřím, že budou znamenat, že opravdu minimálně několik desítek následujících let nebudou vyžadovat žádnou rozsáhlejší stavební opravu.
1: To zní pozitivně. Na závěr říká ředitel správy a údržby silnic Pardubického kraje Zdeněk Vašák, který byl mým dnešním hostem v pořadu O čem se mluví. Děkuji. Nashledanou.
0: Také děkuji. Nashledanou.
1: A od mikrofonu se loučí i Milena Vápeníková. Hezký den.
2: Český rozhlas Pardubice. O čem se mluví?

0: sedával tiše na sklenicí piva v Mexiku na Palackého ulici v Pardubicích. Jen málo kdo věděl, že buldozerista Bedřich Dvořák býval pilotem britského královského letectva, který za bitvu o Anglii dostal vyznamenání od samotné královny. Že ho německý Messerschmitt sestřelil nad Lamaňským průlivem a že rok kopal s dalšími zajatými letci tunel ze saganského zajetí. Bedřich Dvořák zemřel v roce 1973 v úplném zapomnění. Poslechněte si jeho neuvěřitelný příběh. Už tuto neděli po 18. hodině seriál Královský pilot Bedřich Dvořák pro vás na nedělní vlně z Pardubic připravila Šárka Kuchtová.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
1: Český rozhlas Pardubice.

0: Přesně za 8 minut bude 18 hodin, víkend klepe na dveře a kam o něm vyrazit nám teď poradí Barbora Bláhová.
1: Na zámku v Moravské Třebové se ode dneška můžete seznámit s panovníky českých zemí a jejich manželkami. Uvidíte tam řezbářský soubor více než 130 kolorovaných reliéfních obrazů z lipového dřeva řezbářky Jarmily Haldové. Na návštěvníky tam čekají čeští vládci od knížete Bořivoje I. až po habsburskou monarchii. No a dál se přesouváme na Bodyfest, který bude zítra v sobotu v pardubických automatických mlýnech. Těšit se můžete na workshopy a přednášky ohledně pohybu a zdraví, na lekce různých pohybových stylů i setkání s odborníky. A pozvánka nesmí chybět ani na pravidelné letní sobotní jízdy parních vlaků. Letošní první jízda je naplánovaná už na tuto sobotu, poslední pak na 5. září. Přesné trasy a jízdní řád najdete na webu vlaky.pardubickýkraj.cz. A ještě jedna pozvánka na historické stroje, tentokrát do Litomyšle. V sobotu bude totiž na Smetanově náměstí setinová rally historických vozidel Czech Classic. Rally odstartuje v 10 hodin před hotelem Zlatá hvězda, odkud se vozidla v minutových intervalech vydají na více než 230 km dlouhou trasu. Zpět do Litomyšle se posádky vrátí kolem 17. hodiny. Dál zamíříme na Mezinárodní folklorní festival Čermenské slavnosti, který můžete navštívit v sobotu. Od 14 hodin bude v Dolní Čermné nejen pro děti připravené zábavné odpoledne. Těšit se můžete na ukázky řemesel nebo taneční dílničky. Gala program pak začne v 17 hodin a vystoupí na něm taneční soubory z Česka, Slovenska i Maďarska. No a tip mám také na airshow Žamberk, která se po 2 letech opět vrací na žamberecké letiště. V sobotu od 13 hodin nabídne divákům atraktivní program ve vzduchu i na zemi. Letošní ročník leteckého dne navíc symbolicky připomene 80 let od založení aeroklubu Žamberk. V noci ze soboty na neděli se můžete zúčastnit také tradičního nočního pochodu od pardubického památníku Zámeček do Ležáků a zavzpomínat na oběti Heydrichiády a přesun Jiřího Potůčka. Na výběr budou 2 trasy, 33-kilometrová a 50-kilometrová. Registrace proběhne mezi 22. a 24. hodinou u památníku Zámeček. Zájemci pak vyrazí o půlnoci. A nakonec pozvánka na včelařský den, který je naplánovaný na sobotu na Panském dvoře v Jevíčku. Od 12 hodin tam zájemci uvidí ukázku živých včel, vyzkouší si malování na obličej nebo práci na hrnčířském kruhu, anebo se budou moct projet na koních. Pohodový zbytek týdne vám přeje Barbora Bláhová.
0: No a zítra vás ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice pozveme na Mezinárodní folklorní festival Čermenské slavnosti, který v sobotu proběhne v Lanškrouně. 8:55 vás Jakub Malý pozve společně s organizátorem Petrem Rybou. V radioporadně společně s muzikoterapeutkou Markétou Havlovou poradíme, jak zatočit se strachem, který na děti občas skočí. Navštívíme taky Den otevřených dveří v hasičské stanici ve Vysokém Mýtě. Pozveme na sobotní legendární turnaj v dřevěné pálce v Rosicích nad Labem a prozradíme, kde v Pardubickém kraji řidiči nejčastěji bourají. Tak takový bude páteční den v Pardubickém kraji. Společně ho po 17. hodině prožijeme znovu. Naslyšenou se těší Petr Seidl.
2: Český rozhlas Pardubice, Den v kraji.

0: Východočeské divadlo Pardubice uvádí adaptaci básnické sbírky Karla Jaromíra Erbena Kytice.
1: Česká literární klasika jako hudebně vizuální podívaná v režii Janky Ryšánek-Šmitové a s hudbou Vladivojny Lačia.
0: Od 20. června na letní scéně Východočeského divadla pod hradem Kunětická hora.
1: Mediálním partnerem je Český rozhlas Pardubice.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Ulice Labská v Pardubicích plánuje investor novou čtvrť se stovkou bytů. Svitavy hledají v rozpočtu peníze na povinné navýšení mezd nepedagogických pracovníků. Česká národní banka zvýšila základní úrokovou sazbu na 3,75%. Premiér Babiš ji za to kritizoval. Zítra čekejte v kraji slunečno a teploty do 34 stupňů. Dobrý čtvrteční podvečer u zpráv přeje Michaela Spáčilová. U pardubického Zdymadla má vyrůst nová obytná čtvrť s přibližně stovkou bytů. Převážně přízemní zástavbu v ulici Labská tak nahradí několikapatrové domy. Některé z nich s plánovanou výškou 15 metrů, což přesahuje výškový limit nového územního plánu. Území zároveň spadá do ochranného pásma městské památkové zóny a tak stavba bude muset získat souhlas památkářů. Přesto investor věří, že začne příští rok stavět. Potvrzuje majitel společnosti FIG Martin Chovanec.
4: Tak my už máme za sebou veškeré studie, veškeré odborné stanoviska a teďka řešíme vyloženě projektování pro stavební povolení a pro zahájení stavby. Pracujeme na tom už od začátku letošního roku, do konce tohoto roku bychom měli mít hotovo a na přelomu roku chceme jít žádat o stavební povolení a ideálně v průběhu příštího roku začít stavět.
3: Svitavy musí zajistit vládou nařízené zvýšení mezd nepedagogických pracovníků na školách. Týká se to více než 70 zaměstnanců. Radnice na to musí najít ve svém rozpočtu 1,25 milionu korun, říká starosta David Šimek ze Sdružení pro město.
5: Jsme provedli analýzu všech nepedagogických pracovníků ve městě. Dochází k drobné redukci počtu nepedagogů a to tak, že snižujeme o 3 pracovní úvazky. Nastavujeme někde efektivnější systém, ať už třeba dovozu stravy do školy nebo právě úpravu na ekonomickém úseku.
3: Bankovní rada České národní banky dnes rozhodla o zvýšení základní úrokové sazby o 0,25% na 3,75%. Pro rozhodnutí zvýšit hlavní sazbu hlasovalo 6 ze 7 centrálních bankéřů.
6: Podle guvernéra Aleše Michla vidí bankovní rada jako největší problém zvýšenou jádrovou inflaci, tedy růst cen bez potravin a pohonných hmot.
7: Jejího snížení je možné dosáhnout dostatečně přísnou měnovou politikou. A k tomu právě přispěje to dnešní zvýšení sazeb.
6: Premiér Andrej Babiš z ANO naopak považoval už předchozí úroveň sazeb ve srovnání se sazbou Evropské centrální banky za příliš vysokou.
8: Já nechápu, proč by měla ČNB navyšovat sazby.
6: Vyšší základní úroková sazba může mírně zvýšit výnosy na spořících účtech, ale také zdražit úvěry firmám. Zpomalit ekonomiku by ale neměla. Tomáš Jeník, Český rozhlas.
3: Česko má před sebou tropický víkend, varují před tím meteorologové. Už zítra platí jejich výstraha na většině území Čech a na jižní Moravě. Vůbec nejtepleji bude v Polabí Středočeského a Ústeckého kraje, tam mohou teploty překročit i 34 stupňů Celsia. V sobotu se výstraha rozšíří na celé území Česka. Vysoký stupeň nebezpečí bude platit v Ústeckém, Středočeském a Jihomoravském kraji. Lidé by neměli zbytečně zatěžovat organismus a naopak měli by dostatečně pít.
2: Počasí.
3: Noc bude na východě Čech jasná nebo skoro jasná s nejnižšími nočními teplotami 15 až 12 stupňů. Zítra čekejte v regionu také jasno až skoro jasno, na horách ojediněle přehánky nebo bouřky. Páteční teplotní maxima 29 až 32 v Polabí až 34 stupňů Celsia, na horách 23 až 27 stupňů. Rozptylové podmínky budou zítra ráno a večer mírně nepříznivé, přes den dobré, tlak bude kolísat a bio bude na dvojce, to je střední zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
9: Z
2: Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Nohu z plynu dejte na dálnici D35 za 172 km ve směru na Olomouc zbouralo nákladní a osobní auto. Místo je se zvýšenou opatrností průjezdné. Dopravní nehodu máme hlášenou z Vysokého Mýta, stala se v Chocinské ulici a porouchané auto překáží také na dálnici D11, stojí za 10. kilometrem ve směru na Hradec Králové. Tolik doprava, dobře dojeďte.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Na vlnách Českého rozhlasu Pardubice právě začíná pořad Kdo umí, ten umí. Mým dnešním hostem je mistryně České republiky v olympijském boxu Markéta Tojnarová. Jaké to je vstupovat do ringu, kde není prostor pro zaváhání? Co člověku vrcholový sport dává a co si naopak bere? A co vede úspěšnou mladou boxerku k tomu, že po letech strávených v prostředí profesionálního sportu hledá sklidnění, věnuje se meditaci a pracuje v domově pro seniory? Nejenom o tom si budeme povídat v následujících minutách. Příjemný poslech přeje Vilém Branda.

0: Posloucháte Český rozhlas Pardubice a pořad Kdo umí, ten umí. Mým hostem je dnes mistryně České republiky v olympijském boxu Markéta Tojnarová. Nejdřív ji ale musím najít. My jsme si rozhovor domluvili v jedné pardubické posilovně, kde vede soukromou lekci boxu. Takže já teď stoupám po schodech do patra sportovního centra. A zpoza dveří se už ozývají údery a pokyny trenérky. Markéto, před chvílí skončila soukromá lekce boxu, kterou jsem chvíli pozoroval. Já jsem byl radši v rohu, aby mě nepřilítla nějaká rána pro jistotu. Dnes jsi měla dva klienty. Trénuješ vždycky spíš menší skupinky lidí, nebo to jsou i větší skupiny?
1: Já trénuji takhle v dopoledních hodinách spíš menší nebo jednotlivce, ale dřív jsem trénovala i hromadné tréninky, což bylo třeba 50 lidí naraz ve věku od 13 až klidně do 65 let. Měli jsme tam nejstaršího 64-letého pána. A zároveň jsem trénovala i dětské tréninky, ale to teď už končím, takže teď už finalizuji jenom ty individuální nebo takhle páry trénovat.
0: Ty jsi říkala 50 lidí, že bylo naraz na jednom tréninku třeba i.
1: Ano. Já vlastně jsem trénovala dřív pro box klub Pardubice na Dubině a tam takhle na ty hromadné tréninky vlastně chodí v rozmezí třeba 30 až 50 lidí.
0: Kdo za tebou na tréninky nejčastěji chodí? Jsou to aktivní sportovci nebo spíš třeba lidé, kteří se jenom chtějí hýbat, chtějí si to vyzkoušet, box, chtějí poznat, o čem to je?
1: Tím, že se ptáš, kdo přímo za mnou, tak já osobně myslím, že díky mému přístupu nebo kvůli mému přístupu za mnou chodí spíš lidi, kteří se chtějí udržovat v kondici, nějak poznat třeba svoje tělo a naučit se i zdravě s tím svým tělem cvičit a fungovat. Já vždycky na začátku říkala, že moc nemám preferenci někoho připravovat na zápas a do ringu, takže za mnou moc nechodí vlastně aktivní závodníci.
0: Z čeho se taková soukromá lekce skládá, protože já si dokážu představit asi jenom nějaké úvodní rozcvičení, rozhýbání, ale jaké jsou ty další části toho soukromého tréninku, soukromé lekce?
1: To asi záleží tím, že už to nese ten název soukromá lekce nebo individuální trénink, tak se snažíme vždycky postavit to podle těch individuálních potřeb daného sportovce nebo klienta. Samozřejmě je tam nějaká část rozhýbání, potom trocha techniky z toho boxu, pak boxování do pytle, můžeme vzít lapy, boxování do lap, nějaký třeba posilovací cvičení a jak jsem říkala, já se snažím tam vždycky zahrnout i zdravý cvičení na záda nebo vnitřní stabilizační systém a tak celkově, co vlastně jednotlivci potřebují.
0: To je asi taky potřeba, možná mít zpevněný střed těla při tom boxu.
1: Určitě ano.
0: Ještě mě zajímá možná nějaké potřebné vybavení, jaké je na těch lekcích boxu, co musíš mít k tomu, aby si mohla provést celou tu lekci. Viděl jsem boxerské rukavice, lapy, ještě něco dalšího.
1: Asi když jsou pytle k dispozici, tak se to taky hodí, ale ten box jako sám o sobě je celkem nenáročný sport na vybavení, takže vřele to doporučuji právě i všem dětem, že pro rodiče to není tak náročný vlastně na nějaké zajištění těch pomůcek. Většinou to jsou prostě sálové boty a boxerky.
0: Už za chvíli se do boxerské tělocvičny vrátíme. Šel.

0: S mikrofonem Českého rozhlasu Pardubice jsem se dnes vydal za Markétou Tojnarovou, mistryní v olympijském boxu. Jsme stále v pardubické tělocvičně, ve které se trénuje. My dva se známe z dětství. Pokud si dobře vzpomínám, tak nám bylo kolem 12 let, když jsme se potkávali v základní umělecké škole na hodinách hudební nauky. A člověk by tehdy spíš asi typoval, že se z tebe stane hudebnice, nebo že se vydáš uměleckým směrem. Jak se stalo, že ses nakonec vydala právě cestou boxu?
1: No, to je dobrá otázka. Já myslím, že jsem vždycky byla na nějakém pomezí, protože ze strany mamky jsem byla vedena k něčemu, což byla právě spíš ta hudba, a ze strany otce jsem byla vedena víc k tomu sportu a já jsem si nějak nakonec zvolila teda tu sportovní dráhu, takže asi mi to bylo bližší.
0: Jak reagovali rodiče nebo třeba i příbuzní, když se začala věnovat právě tomu bojovému sportu, akčnímu?
1: To se neneslo úplně s nějakým souladem. Můj otec ten si přál pro mě úplně jiný sport. Já jsem v dětství dělala závodně 7 let tenis, což bylo spíš přání mého táty, a s boxem jsem vlastně začala, až když jsem šla na vysokou školu a mohla jsem si o tom sportu rozhodnout sama, který chci dělat, takže asi to byla spíš taková moje volba.
0: Takže až se začátkem vysoké školy si začala s boxem?
1: Ano, začala, což je právě pak na nějakou tu dlouhodobou vrcholovou úroveň, si myslím, poměrně pozdě. Teď, když mám možnost to vidět, v jakém věku začínají třeba ti sportovci, co se na ty olympiády dostanou, tak je to podstatně dřív.
0: Myslíš, že to pro tebe bylo náročnější právě kvůli tomu, že jsi začala později? Chyběly ti třeba nějaké základy, které ostatní sportovci mají právě, když se tomu věnují odmala?
1: Já osobně myslím, že to bylo spíš takový jako tlak toho, že bych chtěla být na stejné úrovni, ale zároveň to prostě nejde ten čas dohnat. Takže člověk si dělal jakýsi ideály nebo ideje toho, že se na tu úroveň taky dostane, ale někdy je to prostě nemožný, když někdo dělá ten sport třeba od 5 let a má za sebou mnohem víc zkušeností než oproti člověku, co s tím začíná v dospělosti.
0: Mimochodem, setkáváš se stále s nějakými mýty a stereotypy ohledně boxu, protože řada lidí si možná představí agresi, údery, násilí. Něco takového, setkáváš se s tím?
1: Setkávala jsem se s různými mýty, ale já musím říct, že já jsem se pohybovala i v prostředí, kde ten sport nesl právě takovou tu pěknou kulturu boxu, takže mě se to až moc netýkalo, ale vím, že právě k tomuhle sportu se nesou někdy určitý nepříjemný řeči, nebo že se tam škatulkují určitý skupiny třeba lidí, ale potom už v tom vrcholovějším boxu to tak určitě není.
0: Posloucháte pořad Kdo umí, ten umí, dnes s mladou boxerkou Markétou Tojnarovou.

0: Pořad Kdo umí, ten umí dnes trávíme v jedné z pardubických posiloven. Jsme v takovém obklopení boxovacích pytlů a mým hostem je mladá boxerka Markéta Tojnarová. Markéto, kdy přišel okamžik, kdy jsi řekla, že to s boxem myslíš opravdu vážně a že by celá tvoje kariéra mohla být vrcholová, sportovní a spojená právě s boxem?
1: To je asi docela těžká otázka. Já mám totiž takový pocit, že s touhle myšlenkou jsem to asi nikdy ani nedělala. A ono to byl pak takový zvláštní sled událostí, kde jsem nečekala, co se jako uděje, a pak už se na sebe začaly nabalovat další a další věci a už nějak z toho kolotoče bylo těžký vystoupit. Takže já si myslím, že jsem úplně prvotně nešla se záměrem vrcholového sportu. A popravdě, když jsem začínala s boxem, tak mě se jenom ve filmu líbily, jak ženy měly na copánky, namotaný copánky, takže já jsem vlastně chtěla začít box, abych si mohla dát copánky. Ale pak to nějak prostě pokračovalo, vyhrála jsem to mistrovství České republiky a pak už se na sebe začaly nabalovat další věci a vlastně trvalo mi 2,5 roku, než jsem dokázala procitnout z toho, že ten kolotoč už nechci zažívat.
0: K tomu se určitě ještě dostaneme, ale možná ještě k tomu mistrovství. Jak dlouhá to byla cesta k tomu titulu mistryně České republiky a co všechno si musela udělat pro to, aby si obstála?
1: Mistryní České republiky jsem se stala po 4 letech, co jsem začala s boxem, a jak říkám, já jsem to asi 100% nevnímala, nebyl to můj 100% cíl, protože vím, že na začátku jsem si říkala jako takový, že by bylo krásný, kdybych jednoho dne stála na mistrovství České republiky. A to vlastně bylo všechno. A ten rok, kdy jsem se mistryní České republiky stala, tak popravdě já sama za sebe jsem to nějak jako nečekala. Řešila jsem si mnohem důležitější zdravotní věci a nebyla to pro mě priorita, to mistrovství. Ale jako stalo se, teď jsem za to ráda. Každopádně, jak jsem říkala, pak to spíš sebou přineslo už sled nějakých těch událostí.
0: Jak vypadá životospráva sportovce a co všechno musíš udělat pro to, aby ses dostala do té určité váhové kategorie?
1: Já jsem nikdy nedělala takové ty extrémy ohledně hubnutí týden před zápasem nebo vypocení. Já jsem si stabilně udržovala dlouhodobě nějakou váhu. Ale samozřejmě ta životospráva sportovce je podstatně jiná než běžného člověka. Neslo to sebou několik let zapisování jídla, kalorií, odvažování. Řešila jsem, co si dám před tréninkem, jaké komplexní sacharidy nebo rychlé cukry dám po tréninku. Takže určitě jakožto vrcholový sportovec ty lidi musí stravu řešit a já sama jsem pak právě zjistila, že už to zašlo možná do toho, že nejím vůbec s radostí a intuitivně, ale už jsem se ocitla v nějakém zase procesu jenom kontroly toho jídla pro vrcholový sport.
0: V jaké váhové kategorii si tedy nastupovala?
1: Já jsem si prošla různýma, ale nejdelší dobu jsem boxovala váhou kategorii 66 kg.
0: Stále zůstáváme v boxerské tělocvičně a už za chvíli budeme v rozhovoru pokračovat.

zemí. Ladíte Český rozhlas Pardubice a pořad Kdo umí, ten umí, dnes s mistryní České republiky v olympijském boxu Markétou Tojnarovou. Povídáme si o sportu, který jí hodně dal, ale určitě si také něco vyžádal. Ty už si to, Markéto, naznačila, jeden náročný trénink za druhým. Muselo

0: vlastně nedovedu si představit. Ne, teď už zpětně nechápu, jak jsem to mohla přežít, když to takhle řeknu. A bere si ten vrcholový sport jako ze všeho, ať už zdravý, mentální, fyzický, takže to nebylo určitě jen o tom jídle.
1: Měla jsi čas na nějaký svůj osobní život, na nějaké třeba i další koníčky, nebo si opravdu v té době žila sportem, měla si jeden trénink za druhým, k tomu ještě ta škola?
0: No, myslím, že se to hodně točilo jen okolo toho sportu a trénování. Tu školu, já jsem vždycky studium měla ráda, takže to jsem ráda, že jsem v průběhu toho sportu pokračovala dál se studiem. Ale osobní život, jsem si vědoma, že jsem hodně zanedbávala mezilidský vztahy, což je něco, na čem teď poslední dva roky víc pracuju, protože to mi přijde dost podstatný pro život.
1: Zažila jsi teda situaci, kdy jsi třeba úplně sáhla na dno a říkala si, že jsi narazila na nějakou hranici svých možností, nějaký takovýhle moment, který by přišel?
0: Určitě ano. Já si pamatuju hlavní dva takové momenty. Jeden ten se vázal k zápasu s, nevím jestli je ještě aktuální, ale před dvěma lety s aktuální mistryní světa z Číny. A to pro mě byl psychicky tak náročný zápas, že to byla opravdu jiná třída než já, že z toho zápasu jsem se dlouho dostávala po mentální stránce, že to bylo náročný a frustrující. A potom můj poslední zápas, tak to jsem si sáhla na takové dno, kdy to bylo velmi nekomfortní s mým trenérem a vlastně tam jsem tak nějak poznala, že tímhle směrem já už nechci a ani nemůžu jít dál, takže to jsem, řekla bych, došla k jakémusi vyhoření.
1: V čem to bylo náročné, možná právě po té psychické stránce, protože tu fyzickou si asi dokážu představit v tom smyslu, že tréninky musí být vyčerpávající, musíš vydat hodně síly, a v čem možná je to náročné po té psychické stránce?
0: Já myslím, že moje situace byla taková trošku specifická. Mně se tam tak nějak jako do toho profesionálního sportu propletla ještě vztahová rovina právě s trenérem, takže to bylo takový dlouhodobě psychicky náročný, že jsem hodně vydávala i do toho sportu, ale zároveň tím sportem jsme ještě žili v tom partnerském vztahu, takže dá se říct, že jsem několik let žila ať už fyzicky, anebo v hlavě jen tím sportem, takže to bylo spíš takové náročné, že jsem si neoddechla, proto jsem se vždycky moc těšila do školy.
1: Takže škola byl takový ten relax potom.
0: No, paradoxně ano.
1: Stále posloucháte Český rozhlas Pardubice, za chvíli budeme v rozhovoru pokračovat. Spíš.

0: Boxerka Markéta Tojnarová je hostem pořadu Kdo umí, ten umí. My jsme probírali, jaká jsou úskalí vrcholového sportu a těch vysokých nárocích na jídelníček, dodržení konkrétní váhy. Markéto, ty už si naznačila, že jsi byla v jeden moment velmi fyzicky i psychicky vyčerpaná. Potýkala ses taky s nějakými zdravotními problémy?
1: Ano, potýkala, ne teda žádná zranění, to musím říct, že jsem ráda, že asi to moje tělo hezky ustálo a mám dobré, silné tělo, za které děkuju každý den, ale potýkala jsem se v průběhu té kariéry boxerské se ztrátou menstruace, což bylo něco, co jsem dlouhodobě řešila a až minulý rok se to začalo stabilizovat, kdy jsem opravdu ty tréninkové jednotky stáhla. Na nějaký čas jsem přestala i boxovat, zvýšila jsem příjem, zvýšila se mi celkově váha a tak nějak se to moje tělo stabilizovalo do toho, co je člověku jako běžné, ale potýkala jsem se s tímhle a vidím to v tom sportu, že mnoho žen se zrovna se ztrátou menstruace tam potýká. Nevím, jestli jen v boxu nebo obecně v profesionálním sportu, ale spousty žen jsem tam viděla.
0: Takže i to byl třeba jeden z těch důvodů, kvůli kterému jsi řekla, že už ti to za to nestojí a že chceš vystoupit z toho kolotoče, tak jak jsi o tom mluvila, a že zdraví a nějaký vnitřní klid je pro tebe víc než vrcholový sport.
1: Rozhodně ano, jo. Nejen ta menstruace, ale začala jsem si uvědomovat, že jednoho dne chci mít děti, mám ráda děti a na to je potřeba taky nějaká příprava a další jsem si začala pak uvědomovat, že už mi asi nestojí za to dostávat rány nejen do hlavy, protože pracuji i na částečný úvazek v domově pro seniory, kde pečuji o seniory s Alzheimerem a demencí, takže dá se říct, na denním pořádku to tam vidím, jak vlastně dopadají lidi pak třeba s demencí. A stejně tak mi začalo být pak nepříjemné dostávat rány i do podbříšku, protože jsem si uvědomovala, že tam jednoho dne třeba bude to dítě. Takže dala jsem si na misku vah a usoudila jsem, že to mi asi za to nestojí, že to zdraví je pro mě důležitější.
0: Takže potom si začala s nějakou regenerací celkovou, duševní i fyzickou?
1: Ano, přesně takhle to je. S tou fyzickou to jsem si začala tak nějak pozvolna podle sebe, co jsem cítila, že potřebuju. Přestala jsem tak nějak kontrolovat, vážit to jídlo, ubrala jsem ty tréninky, už jsem to ani nenazývala jako profesionální tréninky, ale spíš, že se jdu pro radost prohýbat, protože zase ten pohyb a sport to k životu potřeba je, jenom je důležité to nepřehnat na nějakou tu míru, která není pak už únosná. A co se týče té mentální, tak to jsem zvolila odborníka a nastoupila jsem do psychoterapeutického procesu, protože už jsem cítila, že to sama nezvládnu nebo že budu potřebovat právě pomoc odborníka.
0: Zajímá mě taky, jak moc se proměnil tvůj vztah k boxu za celou tu dobu, jestli ho třeba ještě stále dokážeš mít ráda. Potom všem, co se stalo, potom opravdu velkém vypětí.
1: Ten sport jako takový ráda mám. A vlastně i jsem si hledala dlouhodobě v tom terapeutickém procesu a následně pak sama cestu, jakým způsobem vlastně ten box chci a můžu provozovat. Takže to byla taky delší cesta, než jsem pochopila a poznala, jakým způsobem je to jenom pro mě únosné. Teď musím říct, že ráda si zajdu jednou, dvakrát za týden na trénink, spíš jako taková kondiční příprava nebo kondiční trénink a popravdě už dlouho jsem ani neboxovala s někým jako sparingy jeden na jednoho, protože teď v tuhle chvíli mi to nějak přestává dávat smysl, ale třeba někdy, ale teď v tuhle chvíli cítím, že jako boxovat jako sparingy nebo zápasy už nechci.
0: Mistryně Česka v olympijském boxu Markéta Tojnarová je hostem pořadu Kdo umí, ten umí.

0: Hostem pořadu Kdo umí, ten umí je dnes boxerka Markéta Tojnarová z Pardubic a já jsem se během našeho rozhovoru dozvěděl, že kromě posilovny pracuješ taky v domově pro seniory. Pro mě na první pohled úplně dva odlišné světy. Dá se to vůbec skloubit?
1: No, je to určitě zajímavá kombinace a já myslím, že je to tím, že od jak živa jsem měla tak ty dvě strany mince. Jak jsem říkala, jedna byla ten sport a druhá třeba to vzdělání a umění. Takže já vlastně i školy, které jsem studovala, byly zaměřeny do sociálních oborů. Poslední mám vystudovanou sociální pedagogiku, takže vždycky mě to lákalo i tímhle směrem práce s lidma.
0: A na jaké pozici, co přesně tam děláš?
1: Klasická péče o seniory, 12-hodinové směny, jakákoliv denní péče a pomáhání v nějaké soběstačnosti a celkovému fungování.
0: My jsme mluvili o tom, jak ten box byl pro tebe náročný psychicky i fyzicky. Pro řadu lidí je i práce v domově pro seniory určitě náročná, tak bylo to tak i pro tebe?
1: Já popravdě musím říct, že jsem si tam mnohdy chodila odpočnout i třeba od těch tréninkových procesů, protože tam to je zase trošku jiný svět a tam jsem se hezky střetávala s tou realitou, kam vlastně se můžeme všichni dostat a že to tam někdy nejsou jednoduché pohledy, takže já sama jsem tam chodila moc ráda a vlastně i s těma seniorama a s jejich pomalejším tempem jsem si tam mnohdy odpočala.
0: Zpátky k boxu, ty jsi mi říkala, že dnešní lekce, kterou si tady v posilovně vedla, je jedna z posledních a s tréninky už končíš.
1: Já v tuhle chvíli, vlastně posledního června, mám koupenou jednosměrnou letenku, začínám do Gruzie a rozhodla jsem se, že chci teď nějaký čas žít a žít mimo prostředí tělocvičny a posilovny, kde už jsem byla několik let, můžu říct, zavřená a opravdu jsem spoustu času věnovala tomu sportu a byla jen v tomto prostředí. Takže byl k tomu delší proces, kdy jsem poznávala, co teď v tuhle chvíli potřebuji, až jsem po nějakém roce došla k tomu, že teď chci chvíli žít, takže balím batoh a vydávám se do světa a dám si nějaký čas ve světě a poznávání jiných kultur.
0: Ty už jednu zahraniční zkušenost za sebou máš, protože jsi nedávno odletěla do Asie.
1: Já jsem byla nějaký čas v Nepálu a pak jsem pokračovala ještě do Thajska.
0: Co ti to dalo a jaké země jsi navštívila, jaká místa jsi navštívila?
1: No, to bylo právě v kontextu i toho poznávání, co pro mě ten box jako znamená a jestli v tom chci pokračovat. Takže v rámci toho terapeutického procesu jsem se tak nějak dostávala víc k otázkám o sobě a co vlastně bych teď já potřebovala a chtěla. A začala jsem zjišťovat, že to hlavní, co potřebuji, je trochu zpomalit. A tak nějak mi přišlo příznačný, teď se dost povídá o meditacích, takže musím říct, že ano, začínala jsem těma komerčníma meditacema z podcastu. Začala jsem zjišťovat, že to trošku funguje, když si díl dýchám, když se trošku sklidňuji, takže já jsem vlastně plánovala do toho Nepálu odjet přímo do klášteru, kde jsem doufala, že se mi zadaří, abych byla přijata do toho kláštera a abych mohla se naučit nějakým způsobem ty meditace s profesionálními mnichy, což musím říct, že se mi zadařilo a nějaký čas jsem tam teda pobývala v klášterech a tak nějak jsem víc pronikla do spirituality, začala jsem objevovat, co je to buddhismus a uvidíme, kam se teďkon tahle cesta vydá, jestli budu dál v tom pokračovat nebo ne.
0: Pořad Kdo umí, ten umí je u konce. Dnes jsme si povídali s boxerkou Markétou Tojnarovou z Pardubic. Děkujeme, že jste poslouchali a od mikrofonu Českého rozhlasu Pardubice se loučí Vilém Branda.

0: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.rozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Většina přírodních koupališť v Pardubickém kraji je vhodná ke koupání. V Zámrsku na Orlicko-Ústecku chtějí vytvořit nové centrum obce. Ambulantní specialisté a nemocnice se s pojišťovnami nedohodli na úhradách zdravotní péče pro příští rok. V regionu zítra čekejte slunečno a teploty do 34 stupňů. Dobrý čtvrteční večer u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Přírodní koupaliště v Pardubickém kraji jsou zatím většinou čistá a vhodná ke koupání. Hygienici upozorňují na horší stav vody v rybníku Dlouhý u Lančkrouna, kde zjistili vyšší množství sinic a chlorofilu. Doporučují lidem, aby se po koupání v rybníku osprchovali.
2: Mírné znečištění hygienici zjistili taky v rybníku Hluboký na Pardubicku a ve vodní nádrži Březina na Svitavsku. Voda je tam ale stále vhodná ke koupání. Naopak čistá voda je podle rozboru v přehradách Seč a Pastviny, Písnících Mělice a Březhrad nebo v nádrži Konopáč. Hygienici letos sledují taky několik nových lokalit. Mezi nimi je například Písník Hrádek na Pardubicku, kde první odběry ukázaly dobrou kvalitu vody. Z Pardubic Anna Svobodová, Český rozhlas.
1: Zámrsk na Orlicko-Ústecku chystá úpravy v centru obce. Chybí tam klasická náves a místo, kde by se lidé mohli přirozeně scházet. Chystané změny podle vedení obce takové místo vytvoří. Vznikne nové veřejné prostranství ve tvaru trojuhelníku, lemované obecní prodejnou, penzionem a hospodou.
3: Nové centrum Zámrsku by mělo vzniknout do poloviny příštího roku. Obec už hledá dodavatele prací a vybrala firmu, která obnoví zeleň. V plánu je vytvoření parku s herními prvky, lavičkami, pump trackem nebo vodním prvkem. Dále pak příprava nových parkovacích míst a úpravy křižovatky. Rozpočet na všechno je odhadem asi 30 milionů korun. Ze Zámrsku Barbora Soukupová, Český rozhlas.
1: Nemocnice, ambulantní specialisté a rentgenová pracoviště se dnes s pojišťovnami nedohodly na výši plateb za zdravotní péči. Třeba ambulantní specialisté chtějí za výkony proti letošku o 3% více. Ostatky Milana a Věry Kunderových jsou ode dneška uložené na brněnském ústředním hřbitově. Na poslední volné nejčestnější místo je uložili zástupci města a Moravské zemské knihovny. Spisovatel zemřel před 3 lety, jeho manželka o rok později. Žili v Paříži, ale přáli si být pochovaní právě v Brně, kde prožili velkou část života. Sport. Čeští fotbalisté hrají na mistrovství světa druhý duel ve skupině. Po prohře s Jižní Koreou aktuálně bojují s Jihoafrickou republikou. Před začátkem druhého poločasu Češi vedou 1-0. Počasí. Noc bude jasná nebo skoro jasná s nejnižšími nočními teplotami 15 až 12 stupňů. Zítra čekejte v regionu také jasno až skoro jasno, na horách ojediněle přehánky nebo bouřky. Páteční teplotní maxima 29 až 32, v Polabí až 34 stupňů Celsia. Na horách 23 až 27 stupňů. Rozptylové podmínky budou zítra ráno a večer mírně nepříznivé, přes den dobré, tlak bude kolísat a bio bude na dvojce, to je střední zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Nohu z plynu dejte na dálnici D35 za 172. kilometrem ve směru na Olomouc, bouralo nákladní a osobní auto, místo je se zvýšenou opatrností průjezdné. A porouchané auto překáží na dálnici D11, stojí za 10. kilometrem ve směru na Hradec Králové. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Co se mi muselo stát v mozku, paní magistro, abych řekl to dobrý den? Čemu se smějete? Já se ptám na to, jak vznikají ta slova. I to musí odborník na češtinu přece umět.
2: Pokud se budeme bavit o tom principu fungování řeči, lidské řeči, tak tam můžeme samozřejmě obecně mluvit o tom, co neurolingvisté a neuropsychologové za pomoci tedy medicínských věd vyzkoumali, a to už někdy v polovině 19. století. A sice, že na produkci řeči se podílejí dvě hlavní centra v mozku, a to je takzvané centrum mluvení, to znamená toho výkonu řeči, té produkce řeči. Tomu se říká Wernickovo centrum a je ve spánkovém laloku, nebo respektive ve spánkových lalocích, máme je dva, v každé hemisféře jeden. A pak máme druhé základní centrum a tomu se někdy říká centrum slyšení řeči, neboli toho dešifrování, to, abychom pochopili to, co slyšíme. A to je Brockovo centrum a je v čelním laloku levé poloviny mozku.
1: Nevíte, jestli je to, že jsi jak Brok, je od toho Broka?
2: Myslím si, že ne.
1: Dobře. Paní magistro, tak pak jsou tam prostě ta nervová vlákna, nervová propojení, ono to vznikne. To je spíš pro biologii a pro psychologii, ale co se týká češtiny, tam hodně řešíme různé poruchy produkce řeči, když to řeknu tak učeně. Co se týká dětí, tak tam máme dysgrafii, dyslexii, dyskalkulii. To je porucha už při vnímání vlastně, že to dítě špatně vnímá, takže to pak špatně napíše, ne?
2: Ano, to se týká většinou té neschopnosti porozumět, ale i tvořit. Třeba dysgrafie, tam jde o sníženou schopnost tvořit text, ale psaný. Je to zařazováno mezi takzvaná malá poškození mozku, celkem jaksi léčitelná, řekněme.
1: Tak, ale tam jde o to psaní hlavně, ale co se týká projevu, bavíme se o řeči, tak napadá mě, že koktavost může být řečovou poruchou. Asi je hodně těžko léčitelné, když si vzpomenu na zelinářku Jiřinku z Ženy za pultem.
2: Tyhle ty poruchy jako koktavost nebo breptavost nebo oněmění taky se tam řadí, patří mezi neurózy řeči, takže tam nejde o fyzické poškození jako takové,
1: psychický blok,
2: ale
1: tedy
2: o psychické bloky, když to takhle zjednodušíme, ale taky se do jisté míry samozřejmě dají odstranit.
1: Tam jsou určitě různé stupně a tak dále, ale někdy to je horší, někdy to je lepší. No a pak to u dětí, jsem zaslechl pojem jako mluvní negativismus, vy nám ho objasníte určitě.
2: No, jen velmi povrchně, tak co o něm vím, kdy to dítě zase pod nějakým psychickým blokem odmítá mluvit vůbec nebo v určitých situacích. A to je zase otázka pro psychology, někdy psychiatry, kteří jsou schopni toto rozpoznat a potom nějakým způsobem řešit.
1: Magistra Dagmar Magincová, která netrpí ani koktavostí, ani breptavostí. Teď jsme si to ověřili. Díky, nashledanou.
2: Nashledanou.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Magincovou. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že zkoumání sněhových vloček zajímalo už německého matematika a astronoma Johannese Keplera? Dokonce o nich v roce 1611 napsal pojednání. O čtvrtstoletí později je pozoroval také francouzský fyzik René Descartes. Sněhová vločka, vědecky nazývaná ledový dendrit, je fascinujícím důkazem geometrické preciznosti přírody. Tyto ledové květy vznikají v atmosféře při specifických teplotách, které určují jejich výslednou podobu. Od klasických šestiúhelníků až po vzácné trojúhelníkové krystaly vznikající při minus 2 stupních Celsia. Ačkoliv se dlouho tradovalo, že nenajdete dvě identické vločky, fyzikálně to vyloučené není, i když pravděpodobnost shody je mizivá. Sněhové vločky jsou maličké zázraky nekonečné krásy, řekl Wilson Alvin Bentley, zvaný Vločka. Tento pán v roce 1885 jako první na světě zachytil krystal na fotografii pomocí mikroskopu a fotoaparátu. Bentley vločky chytal na černý samet, zdokumentoval jich přes 5000 a potvrdil jejich unikátní symetrii. Tato souměrnost je výsledkem stejných fyzikálních podmínek, které na vločku během jejího růstu působí.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Oroma Vakeren.
1: Dobrý večer, lačerat šukar šuněbena. Vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny Lucie Fuková v úterý oznámila rezignaci. Své rozhodnutí zdůvodnila změnami v koordinaci romské agendy a přesunem jejího odborného zázemí z úřadu vlády na Ministerstvo práce a sociálních věcí. Podle ní nové nastavení neumožňuje funkci vykonávat v souladu s původním smyslem a vizí této pozice. Na protest proti změnám rezignovali také místopředseda Rady vlády pro záležitosti romské menšiny Marián Dančo a člen rady Tomáš Ščuka. Obávají se oslabení nadrezortního charakteru romské agendy a posilování pohledu na Romy především optikou sociální problematiky. Za chvíli se dozvíte více.

0: Poslech nám zpříjemnil Zdeněk Lázok a posloucháte u Roma Vakeren. Pěkný večer. Lucie Fuková rezignovala na funkci vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny. Své rozhodnutí zdůvodnila nesouhlasem se změnami v systému koordinace romské agendy a oslabením kompetencí této pozice. Nové nastavení podle jejího vyjádření neumožňuje vykonávat funkci v souladu s jejím smyslem.
1: Fungování vládní zmocněnkyně, protože já se rozcházím s tou vizí současné vlády a na základě toho rozhodnutí, které padlo před těmi 4 týdny, tak se upřesňovalo, jak by mohla fungovat pozice vládního zmocněnce a jak se zdá, tak ta pozice by měla být více reprezentativní a to je vlastně úplně jiné vidění toho, jak by měla ta pozice vypadat, takže jsem se rozhodla odejít.
0: Lucie Fuková byla v prosinci 2022 jmenována první vládní zmocněnkyní pro záležitosti romské menšiny v historii České republiky. Své 3,5leté působení hodnotí jako období posilování participace Romů a Romek, rozvoje dialogu mezi státem a romskou občanskou společností a prohlubování spolupráce s partnery na regionální i mezinárodní úrovni. V současné chvíli se její profesní vize neslučovala s návrhem vlády.
1: V té formě fungování toho vládního zmocněnce, to, že pod úřadem vlády nemůže vznikat další pracovní místa, jsem věděla, ale ta vize, že jednou bude vládní zmocněnec a bude tu fungovat úřad, je není vize za jeden rok, za 2 roky. Mně se podařilo s norskými fondy domluvit předem definovaný projekt, který by právě od ledna mohl posílit tu pozici vládního zmocněnce třeba o několik pracovních míst a různých aktivit a projektů, které by právě podporovaly tu činnost romské agendy ve vztahu právě k různým rezortům. Nastavovala se tam spolupráce s ministerstvem zdravotnictví, ministerstvem školství a podobně.
0: Lucie Fuková spolu se členy Rady vlády pro záležitosti romské menšiny byly vyzváni Ministerstvem práce a sociálních věcí, aby předložili zprávu, která se bude týkat komunikace a koordinace. Dokument připravili a předložili Ministerstvu práce a sociálních věcí.
1: Byly tam vytyčeny ty témata a na těch tématech se tak nějak jako shodujeme, na těch tématech, které jsou důležitý k řešení. Nicméně tam byla i praktická část, která mohla definovat lépe naše fungování, ale ten dokument byl jako celek shozen ze stolu.
2: A můžete nám přiblížit, co bylo psáno v dokumentu?
1: Kompetence vládní zmocněnkyně, ministerstva práce a sociálních věcí, náměstkyně ministerstva, jakou plní roli Rada vlády pro záležitosti romské menšiny, jak se často budou scházet, že bude vytvořen roční plán priorit. To opravdu se jednalo o dokument, který měl zajistit plynulou komunikaci mezi mnou, radou a ministerstvem. Odpověď byla to, že není potřeba žádný dokument k zajištění komunikačních kanálů, protože pro mě bylo důležité to, co bylo komunikováno poslední 3 týdny, aby jsme dali na stůl a měli něco v ruce, aby jsme se měli o co opřít.
0: Mezi konkrétní výsledky své práce řadí podporu komunitního vzdělávání prostřednictvím programu Pro Roma, přijetí definice anticikanismu vládou i parlamentem a rozvoj spolupráce s policií České republiky při řešení napětí v regionech. Boj proti romským předsudkům považuje za jednu z nejdůležitějších součástí své agendy. Přijetí definice anticikanismu označuje za důležitý krok k účinnějšímu rozpoznávání a řešení těchto projevů.

0: je 20 hodin. Český rozhlas zprávy. Meteorologové varují před víkendovými vedry. Vláda zrušila už dřív schválenou dotaci pro Černošický městský úřad. V noci bude 17 až 13 stupňů, v pátek se teploty dostanou až na 35. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Česko čeká tropický víkend. Meteorologové varují před vysokými teplotami. V pátek může být například v Plzeňském kraji až 34 stupňů, v Polabí Středočeského a Ústeckého kraje až 35. V sobotu se výstraha rozšíří na celé Česko. Lidé by měli omezit námahu, dost pít a chránit se před sluncem. Nejvíc ohrožení jsou seniori, malé děti, diabetici a lidé se srdečními nemocemi. Jak horka zvládnout, poradí plzeňský záchranář Martin Štěpán.
1: Tekutiny bychom měli doplňovat průběžně během celého dne, ideálně vodu a neslazené nápoje. Doporučujeme vyhýbat se pobytu na přímém slunci a omezit fyzickou námahu v nejteplejší části dne, tedy přibližně mezi tou 11. a 17. hodinou. A samozřejmě nějaké lehké světlé oblečení, pokrývka hlavy, snažit se vyhledávat nějaký stín.
0: Vláda Andreje Babiše z Hnutí ANO zrušila už dřív schválenou dotaci pro městský úřad v Černošicích. Upozornil na to server iRozhlas.cz, který získal jinak neveřejné usnesení vlády. Bývalý kabinet Petra Fialy z ODS schválil městu 221 milionů korun na stavbu nové budovy úřadu. Současná vláda dotaci zrušila na návrh ministerstva vnitra. Rezort to zdůvodňuje stavem státního rozpočtu. Černošický úřad v roce 2019 udělil Babišovi pokutu 200 000 korun kvůli střetu zájmů. Sankci pozdější zrušil Středočeský krajský úřad. Podle starosty Černošic Filipa Kořínka z Věcí černošických, ale sdílené prostory zatěžují fungování obou institucí. Ostravští celníci letos odhalili 110 případů nelegálního prodeje naplní do elektronických cigaret, nikotinových sáčků a zahřívaného tabáku. Daňový únik přesáhl víc než milion korun. Nejčastěji kontroly odhalily nelegální výrobky v maloobchodních prodejnách a večerkách.
2: Při jedné z největších letošních razií zajistili celníci přes 23 tisíc náplní do elektronických cigaret. Celníci upozorňují, že takové výrobky představují pro spotřebitele riziko, protože nemají garantovaný původ ani složení. Z Ostravy Andrea Brtníková, Český rozhlas.
0: Americké motorky Indian brázdí ode dneška jihočeské silnice. Do Lipna nad Vltavou se sjíždějí účastníci festivalu Indian Raiders Fest. Potrvá do soboty a nabídne přehlídku strojů, spanilé jízdy i koncerty, říká Vojen Smíšek z pořadatelského týmu.
3: Indian Raiders Fest se koná na pláži v Lipně nad Vltavou přímo u vody, kde probíhá ten hlavní program festivalu, ale v podstatě celé Lipno je už teď plné motorek a ty parkují v hojném počtu třeba na nábřeží v Maríně, kam se lidé mohou podívat i bez vstupenky na festival. Sport.
0: Čeští fotbalisté hrají na mistrovství světa s jeho Africkou republikou 1-1. V Atlantě už běží závěr utkání. Češi vedli od 6. minuty po gólu Michala Sadílka. Jihoafrická republika ale v 83. minutě vyrovnala. Prosadil se Teboho Mekoana. Pro český tým je zápas důležitý. Po úvodní porážce s Jižní Koreou potřebuje bodovat, aby se udržel šanci na postup ze skupiny. Počasí. Pátek bude slunečný a tropický a nejvyšší teploty vystoupí na 30 až 35 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 z Prahy do Brna je hustý provoz od sjezdu na Velké Popovice mezi 18. a 23. kilometrem. U omezení u Šmejkalky se tvoří nesouvislá kolona. Přejeme vám šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už si poslechněte reprízu pořadu Alex a host.
4: Alex a host.
5: Má hlas jako zvon, uplatňuje ho v muzikálech, v opeře či ve vokálním kvartetu Čtyři tenoři. S nimi nedávno už podruhé zavítal do legendární Carnegie Hall v New Yorku. Marian Vojtko je naším hostem. Vítám tě srdečně.
6: Ahoj, dobrý den přeji.
4: Alex a host.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijal a je tady s námi Marian Vojtko, operní a muzikálový zpěvák. Celkem nedávno se navrátí vší z New Yorku. Už to bylo po druhé Carnegie Hall se 4 tenory. Bylo to teď na podruhé klidnější, můžeš porovnávat, méně nervózní?
1: No, řekl bych, že to bylo ještě víc hektičtější než předtím, protože jsme měli hosty a docela významné z broadwayských divadel, kde prostě s náma zpívali na koncertě a jsou to hvězdy broadwayských divadel. Takže vlastně my jsme se museli naučit všechny písničky v angličtině, protože před 2 lety tam bylo 80% Čechoslováků a 20% Američanů, a teď bylo 80% Američanů a jenom ten zbytek byl jako nám rozumnější, co nám rozuměli. Takže bylo to náročnější o to, že museli jsme s nima nacvičit ten program, větší tréma, ale o to to bylo krásnější a takový pompéznější, tak my máme velkou radost, protože měli jsme standing ovation a Carnegie Hall standing ovation, to se počítá.
0: To se bez pochyby počítá, takže vy jste, řekněme, tu laťku posunuli si výš.
1: Určitě.
0: Podle čeho, nebo kdo vybíral hvězdy z broadwayských divadel?
1: Tak máme samozřejmě našeho velkého producenta, což je Jany Sidovský, který to všechno i vymyslel a stará se o nás. A musím říct, že se stará velice jako VIP. Máme služby, protože tam měli krásné hotely, auta nás vozili, limuzíny, všechno zázemí bylo nádherný. Jídlo jsme měli dobrý, což je důležitý pro nás, aby jsme dobře zpívali. Takže staral se o to a samozřejmě i o program. Takže zařizování a tyhle věci, všechno bylo na něm, takže my jsme opravdu jenom přišli, vzali mikrofon, předtím jsme se dobře najedli a šli zpívat, takže měli jsme ještě samozřejmě krásné zkoušky s těma umělci a myslím, že vybral dobře, protože opravdu byla to taková, jako byl takový rozptyl, jak od Fantoma, že to byla vlastně holka, která zpívala Fantoma opery, což mě bylo blízký. A pak tam byla holka, která zpívala Aladina, což jsou různý hlasy, a zase kluk, který zpíval zase jiný. Takže bylo tam škála, taková širokospektrální škála hlasů a opravdu to mělo něco do sebe a já jsem fakt šťastný, že vybral právě tyhle tři, který nám to krásně tam tak ovoněli.
0: Jany Sidovský si vás hýčká. Už plánuje další Carnegie Hall, nebo teďka na pár let máte splněno?
1: Jo, tak já si myslím, že Carnegie Hall bylo dost, ale samozřejmě ještě plánujeme příští rok, jsme dostali nabídky, když jsme tam byli do dalších částí Ameriky, což je Florida, Atlanta, Washington a tak, že bychom udělali takový kolečko ještě, protože samozřejmě víza jsou drahý a ještě máme pár měsíců jako k dispozici, tak proč to nevyužít, takže jsme říkali, že ještě bychom mohli využít tuhle šanci a zajít se podívat. Na Floridě je krásně teplo a je tam dobrý golfový hřiště. Já jsem golfista, tak bych si to rád zkusil.
0: Takže byste si udělali takové východoamerické tour?
1: Určitě, já bych byl strašně rád. No, jednáme o tom a doufejme, že to dopadne. No.
0: Ale to musíte tedy rychle jednat, protože čas víc tady se
1: rychle,
0: možná brzy
1: máme
0: naplní.
1: To ještě tak na rok. Takže tenhle rok už jsme si to dali, takže myslím, že příští rok ještě by to mohlo vyjít.
0: Marian Vojtko je naším hostem.
2: Alex a host. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Povídám si s operním a muzikálovým pěvcem Marianem Vojtkem, který je už 9 let členem vokálního seskupení Čtyři tenoři, se kterým vystupuje na společných koncertech. My jsme mluvili o vlastně druhé Carnegie Hall. Z New Yorku jste se vrátili teprve nedávno, ale vy jste právě ten váš koncert a pobyt vlastně v New Yorku využili ještě k jiné aktivitě. Vy jste tam dokonce natočili klip k nové písni, kterou zpíváte, Massachusetts.
1: Yes.
0: Velice to známá píseň.
1: Yes, of course.
0: U nás ji proslal, tuším, že Václav Neckář.
1: Ano.
0: Je to tak? Tak Massachusetts jste tady nebyli, tam jste klip nenatáčeli, padlo to na New York, nebyl čas, chuť přejíždět?
1: Ale chuť i čas by možná i byl, ale musel by to někdo zaplatit. A jako ty přelety, my jsme měli 6 přeletů, protože my jsme tam letěli nejdřív do Cedar Rapids, tam jsme měli pro ty Čechoslováky v muzeu československým, kde je vedle něho i normálně malý Orloj postavený. Tam jsme měli krásný koncert u příležitosti odevzdávání významných cen pro Čechoslováky žijící v Americe. Pak jsme pro vlastně taky Čechoslováky, pro Našince zpívali v Chicagu, Chicagu, se vždycky musím opravovat, no a pak vlastně ten New York, ale mezi tím jsme ještě přelétávali, takže myslím, že jsme toho měli dost, ale Massachusetts, jak jsi říkala, že 9 let je, že to je strašný.
0: 9 už, let, že už hraješ a zpíváš, vystupuješ tenory. No.
1: Jsem strávil se 4 tenorama, ale samozřejmě Massachusetts, blbě se to vyslovuje, že?
0: Zpomaly vždycky.
1: No, já jsem vždycky říkal Massachusetts, takže to se mi smáli, že neumím vyslovovat, ale byl to zážitek, protože měli jsme úžasného kameramana, který to točil a vlastně má na svědomí různý významnější, nemyslím, že my nejsme významní, ale významný jako osobnosti v tom New Yorku, že točil vlastně klipy pro broadwayské hvězdy, takže vymyslel nám nějaký scénář dramaturgii toho klipu a bylo to krásný, protože pod Brooklynským mostem jsme natáčeli. Měli jsme štěstí, že vlastně v ten den byl i krásně slunečno a západ slunce jsme stihli, takže koupili jsme si tam krásný nový kostýmy vlastně.
0: To je z New Yorku ty světle modré
1: jasně,
0: saka?
1: Ano, ano, ano. Vlastně celý oblek, takže taky vidíte, do nás investoval pan producent, aby jsme vypadali. Myslím si, že se to povedlo a je to taková jako podsta tomu Vaškovi Neckářovi, protože on to samozřejmě proslavil tu píseň a lidi ji znají od něho, ale my jsme tomu dali trošku jiný nádech, jiný kabát a myslím jiný sako bych chtěl.
0: To
1: když
0: také.
1: Máme ty nový saka, tak jiný sako jsme tomu dali a myslím, že to dopadlo dobře a na ohlasy faninek taky jsou výborní, takže děkujeme za ně, že to poslouchají a sdílejí.
0: A přitom ten klip je venku teprve chvíli, není to nějaká dlouhá závratná doba a když člověk ten klip dokouká celý, tak je potom konec a teď tam jsou takové ty zákulisní, to, co vlastně kolikrát diváci a posluchači chtějí vidět a vypadá to, že jste se docela dobře bavili u toho natáčení.
1: Bavili. Já jsem si tam všiml, že jsem nezatáhnul břicho, takže to potom musíte přetáčet. ale jo, bylo to fakt zábavný, prostě zkouška v Českém centru, že jo, v New Yorku, pak opravdu se o nás starali nádherně, pak ty záběry z té Carnegie a opravdu kdo četl, nebo jako kdo by měl možnost být v Carnegie a opravdu to přeji každému umělci, protože je to úplně jiný systém, jak zpívání v podstatě, nebo zpívání ne, to musíte zpívat jako jak umíte, ale vlastně ty přípravy a vlastně toho samotného koncertu je náročný v tom smyslu, že vlastně oni vám tam nepovolí zaprvé se pohybovat volně, nebo jako všechno, mají drahý piano, vlastně křídlo Steinway & Sons a to musí všechno dělat ty zaměstnanci, takže vy máte opravdu jenom určený čas na ty zkoušky a všechno za vás dělají určený daný lidi a technici, kteří za vás připravují mikrofon, nemůžete posouvat, přijde pán, řekne stop, a teď přijde další, který to posune. Nemůžete nic dělat, protože opravdu jsou tam drahé věci. Hrají tam největší jako hvězdy celosvětový, takže aby se nic nepokazilo, aby to nebylo na nás, tak oni to vemou na sebe, když ten mikrofon spadne na zem, takže je to na něho.
0: To byste si vydělali, že?
1: Určitě.
0: No. Marian Vojtko je naším hostem.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Je s námi Marián Vojtko, ještě zůstaňme u čtyřech tenorů, než se posuneme dál, protože čtyři tenoři na konci června by měli svým vystoupením otevřít první český koncert americké zpěvačky Deany Ross. Jak k tomuto jste dospěli?
1: No nevím, asi člověče si, ta Diana Ross si koukla nějaký video a viděla mě tam, že jo, tak řekla, jo, toho tam chci. Ne, určitě, měli jsme tenhle nápad, no nápad, to přišel, přišla nabídka, že opravdu, že ta produkce, myslím, že buď viděla nás někde zpívat, nebo nabídli náš nějaký videoklip nebo naše vystoupení a je to, strašně se jí to zalíbilo a v podstatě nebylo tam žádný váhání v tom smyslu, že jestli ano nebo ne. A my máme obrovskou čest a radost z toho, že prostě takovýhle megastar, který prostě jako i Michael Jackson jí zbožňoval a vlastně podle ní se on chtěl jako vlastně na ní se chtěl podobat. Já jsem slyšel takovouhle ještě historku. Takže vlastně Michael Jackson uznával tuhle skvostnou zpěvačku a my máme vlastně tu šanci si s ní zaspívat vlastně před ní, jako vykopávat její úžasný koncert. A bude to 29. června vlastně tohle roku v Plzni v Lochotíně, takže je to obrovský amfiteátr, tak doufám, že se tam všichni vejdem. No a máme připravený speciální písničky, třeba i v angličtině, protože aby nám rozuměla třeba.
0: Tak jste teďka trénovaní z Carnegie Hall z New Yorku, takže nepochybuji o tom, že to zvládnete. Nicméně asi pak zůstanete všichni a užijete si i koncert samotné Diany Ross. Neumím si představit, že byste odešli po svém vystoupení.
1: To určitě ne, to jako je ta šance se opravdu, myslím, že i ona už svým způsobem, myslím, že i přemýšlela zakončit tu kariéru, takhle to turné, že bude zpívat jenom ve státech, takže vlastně tady to jeden z jejich posledních koncertů v Evropě. Takže byla by to škoda si to neužít a nevyužít toho, slyšet to na vlastní oči naživo. Takže já si myslím, dáma, která už samozřejmě má svůj věk, to se nikdy neříká, ale zpívá božsky, protože já jsem opravdu, my jsme si ne že načetli, ale nakoukali a ty její koncerty jsou plný energie a opravdu nikdo by neřekl, že je v tomhle věku, jakým je, takže opravdu si můžeme brát jenom příklad z takovýhle profesionality a toho entuziasmu.
0: Tak dobře, tak já věk nebudu říkat, byť ho vím, ale umíš ty si představit, že ještě za 30 let
1: jo,
0: ty budeš
1: no,
0: zhruba
1: to už
0: tak stejně.
1: Tak teďka si to můžou všechno spočítat.
0: Tak budeš zpívat?
1: No hele, já jsem fanouškem obrovským Karla Gotta, takže a to byl pro mě jeden z nejlepších zpěváků, samozřejmě jak u nás, taky v zahraničí působil a měl úspěch. A je to můj idol, protože mě k tomu vedli rodiče, oni to furt poslouchali, takže já jsem to zkoušel, že jo, taky, nikdy jsem to nevyspíval jak on, ale já jsem se snažil. A samozřejmě je to taková méta, no, protože on opravdu i v tom, těch 80. letech, když měl, tak zpíval božsky a prostě ta energie, já jsem přesně na něm viděl. On prostě, i když byl nemocný nebo něco, prostě nemám tam ten hlas, přišel na to jeviště. Všechno to opadlo. Normálně se změnil celý člověk, celý jeho já a byl jak v roku, já nevím, 60 na začátcích nebo 70. letech a zpíval jako za mlada.
0: Máš to také tak? Teď nemyslím, jako, že to bych dal na jeviště. A,
1: s věkem ještě
0: asi,
1: ne.
0: Asi si jak za mlada, ale jestli třeba, když jsi nemocný nebo není ti dobře a vystoupíš na to pódium, vidíš ty posluchače, diváky, návštěvníky, začneš zpívat, tak se uzdravíš.
1: Je to taková druhá injekce, protože předtím jdu ještě na kapačku, když jsem nemocný. Ale opravdu ty fanoušci a ty lidi ti dávají asi takovou tu třetí hlasivku, kterou opravdu potřebuješ, protože když nejsi v pohodě a opravdu ten výkon, já si taky vybírám jako vysoký písničky, těžký písničky, protože i ty lidi mají radši, co je něco zvláštního, protože něco, co zpívá každý, tak to zaspívá i on doma si ve sprše, ale to, co třeba zaspívám já, tak to už nedokáže. Tak si právě vybírám ty těžké věci a na to gro vlastně ty lidi to chtějí vidět a já, když nemám ten hlas takový, jak bych chtěl, tak opravdu potřebuju tu takovou, jakože tu další sílu, energii od nich a což mi jako doteďka vždycky dávali, musím zaklepat a za to jim děkuju.
0: Marián Vojtko je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s Marianem Vojtkem, který kromě čtyř tenorů vystupuje také v muzikálech. Ostatně muzikál Drákula si s ním spojen.
1: Ano.
0: Řekněme od mládí, protože ty už si v jednom Drákulovi byl, dokonce si dostal příležitost ještě během studií, kdy si úspěšně udělal konkurs na muzikál Drákula. Tehdy si byl ale kněz.
1: Mm-hmm.
0: Teď si Drákula.

0: syna a kněze. Takže vlastně posléze, vlastně dalším nastudování už jsem už po boku hlavního upíra jsem i já vystoupil, takže to byla obrovská šance a vlastně takový šance účinkovat a pracovat s těma nejlepšíma, protože Bednárik, Karel Svoboda, Richard Hess, Borovec Zdeněk, to byly jako kapacity, které prostě už myslím dlouho nebudou a nenarodí se jak dlouho, ale byli to lidi, na kterých jsem zhlížel, takže práce s nima opravdu mi dala něco do toho, abych vlastně mohl účinkoval v takovém muzikálu. Já děkuji jim za to a samozřejmě všichni vědí, že jsem účinkoval v několika muzikálech a to díky tomu, že jsem se naučil vlastně Drákulovi jak a co a že mě peskoval ten Bednárik a nadával mi a plazit jsem se musel a všechny možné věci, takže kdo s ním pracoval určitě ví, ale Drákula to je, sami všichni víme, to je náš národní muzikál a já mám radost, že vlastně pokračuje dál v divadle Karlín hudebním a že se nadále bude hrát.
1: Ano, a tam znovu ožívá a s ním i ty, tedy tentokrát už v roli Drákuly, tak jak často, nebo při zkouškách, jak moc se ti vybavoval právě ten původní Drákula pod vedením pana Bednárika, pana Hesse, Karla Svobody?
0: To se vybavuje pořád, já tam slyším, že majovojo. Nestojí tam jak ženíchou, no a tak dále.
1: Takže se ti to vrací.
0: No, vrací si ty nadávky při každý jako příležitosti a každý scéně vidím toho Béďa, jak na mě řve. A v podstatě on měl 150 cm, taková malinká kulička, když přiběhla z ty desátý řady. A to byl mžik, že jo. A už ustal vedle vás, už vás bušil dozad a krčil vás a lámal vám nohy, ruce, takže to jako opravdu jako to nikdy nezapomenete. Takže teďka to bude pod režijní taktovkou Filipa Renče, takže já si myslím, že to je skvostný režisér taky a že takový to novum a myslím takový ten refresh ty choreografie a scény a režie, myslím, že bude na místě, ale budeme se vždycky podle mě držet toho základu, protože ten byl jedinečný a opravdu to, kdyby chtěl někdo měnit úplně, tak to by asi ani fanoušci neakceptovali a možná ani my, protože ta historie je tam krásná a prostě je z toho cítit to prostě to, co tam bylo vždycky. No.
1: Říká Marian Vojtko, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si povídám s Marianem Vojtkem, mimo jiné tedy o muzikálech, ve kterých účinkoval nebo účinkuje, teď jsme slyšeli Drákulu, ale ty jsi se také výrazně zapsal do Fantoma opery a ty muzikály, kdybych měla vyjmenovávat, tak to zabere celý ten vstup. Tak který ten muzikál tedy, kromě Drákuly, se ti tak jako vepsal do paměti, do srdce?
1: Určitě to byl ten Fantom opery, samozřejmě, protože to je muzikál muzikálu a kdo měl šanci to vidět a poslouchat tuhle nádhernou hudbu, tak mi dá za dost, že opravdu ten Lloyd Webber věděl, o čem píše a jak to píše, takže ta hudba prostě je, to je něco nadpozemského a takového mimozemského, bych trošku říkal. Pak to byl samozřejmě Jekyll a Hyde, kdy prostě jsem začínal takového toho, pardon za výraz, hajzlíka, protože ty mi jdou a takový ty zlosinové, takže tam jsem se, ale vlastně moje prvotní počátky byly v Praze, začínaly v roku 2000 muzikálem Monte Cristo, a který prostě teďka bude mít obnovenou premiéru, ale my jsme si to s Danem rozdělili, že on bude Monte Cristo a já na chvíličku Drákula. Takže v podstatě, aby jsme se tam neprali, kdo je lepší to nebo hento, takže jsme to rozdělili a vlastně i tenhle muzikál, který se hrál od roku 2000, to byla taková jako můj takový odrazový můstek, protože vlastně, jak jsem říkal o těch velkých jménech, jako Svoboda, Hess, Borovec a Bednárik, to bylo to, že já jsem byl studentem a oni si mě vybrali, myslím, z 2000 lidí bylo na konkurzu, nevím, kolik na moji roli, ale taky asi nějaký přes 20, 30, 40 lidí, tak si vybrali právě mě. A to bylo pro mě obrovský zadozučení, že vlastně to, co jsem si vybral studovat, což byl operní zpěv v podstatě, tak jsem byl přesvědčen, že to ano, tak správně jsem si vybral, protože i někomu jinému se to páčí, líbí, ano. Jak i moji mamince, že jo, já tatínkovi. Oni mi vždycky říkali, ty jsi vynikající, no ale vlastně teďka už i ti profundovaní řekli, že ano, máte na to, takže to byla taková satisfakce. A v podstatě už jsem tím muzikálem navázal na další spolupráce s produkcemi, jak byla Kleopatra, divadle Broadway, Mušketýři, teďka Troju tam hrajeme. No a divadle Goya Music Hall, tam nádherný světový hity, sama si je viděla samozřejmě určitě a to bylo Fantom opery, Čarodějka, Plezupíru, Bídnici. No co si přát, než takhle jako zažít dobu, kde prostě můžeš tyhle krásný zkosty hrát a účinkovat v nich.
0: No vidíš, já jsem ti říkala, že když to všechno vyjmenujeme, tak máme po...
1: tak máme, a to jenom čtvrtka
0: ještě. Tak máme po vstupu, ale tak mluvili jsme o čtyřech tenorech, o muzikálech, ale ty si, jak jsi sám připomněl, také operní pěvec. Mm-hmm. A je čas i třeba na tvoji solovou dráhu? Zbývá na to čas?
1: No, určitě, protože jako tenoři jsou teďka prioritní, protože mi dávají vlastně spoustu práce, což je důležitý a vlastně i ta náplň je, že mě to baví a s klukama jsme strašně dobrý kamarádi a v podstatě je v tom něco, co prostě jsem nikdy netušil, že by mě mohlo bavit s někým zpívat, protože já jsem byl vždycky soulově zaměřený a nesnesl jsem žádný konkurence vedle sebe, takže, ale to asi myslím každý, takový kohouti, že jo, na tom smetišti jsou ty zpěváci a pěvkyně, že jo, takže to vždycky každý z ty ramena, každý si být první a tak dále. Ale samozřejmě moje solová dráha pokračuje dál, protože já mám spoustu faninek a fanoušků, kteří prostě mají rádi moje vystoupení a písničky, takže jsou to víceméně z těch muzikálů a jak jsem vzpomínal, že jsem miloval Karla Gotta, tak i jeho písně zpívám. A teďka mám takový malý tour po nějakých takových městech, což jsme byli Plzeň, Brno, Pardubice, Český Budějovice a zakončuju to tenhle rok v Lucerně, což je takový svatostánek, říkám, kulturní.
0: To je taková naše Carnegie Hall.
1: Jo, to je naše Carnegie Hall, já se na to strašně těším. Jako, ale minule jsem říkal v nějakém rozhovoru, že mám strašný strach z toho. Já jsem měl koncert v O2 Univerzu, nebo vlastně v těch velkých halách pro 4000 lidí a tam prostě mi to nepřišlo tak náročný, jako bylo to nádherný a zkusný, náročný to bylo, ale ta Lucerna pro mě jako, to je něco zvláštního, tam je takový, jako takový zvláštní fluidum na mě působí, že hele, tady zpíval Goťák, tady zpíval Henten, tady zpíval ten z Ameriky, Vondráčko a tak dále, všichni ty kapacity a říkám, no a teďka ty, tak se ukaž. No a z toho já mám docela strach, no ale doufejme, že to vyjde dobře a že nějaký takový ten umělecký duch na mě poklepe a říká, neboj se ty, jsem tady s tebou.
0: Tak a za pár let tam bude stát někdo další, že tady byl ta kapacita, ten Marian Vojtko,
1: no
0: to musím taky zvládnout.
1: No tak jo, tak se zapíšu do análu.
0: Análu, Marian Vojtko.
2: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas pořad Alex a host a tím hostem je Marian Vojtko, operní, muzikálový zpěvák, který hojně vystupuje a ty jsi to nechtěl slyšet ten počet let, ale už 9 let vystupuje se 4 tenory. Příští rok 10. Chystáte něco speciálního?
1: No určitě, my máme, samozřejmě 10 bude, no máme vystoupení zase, příští rok chystáme výroční koncert a těším se na něj, bude v O2 aréně, protože jednu jsme už měli a což je velkým překvapením jako pro mě, že se to normálně celá O2 aréna vyprodala. Já jsem tomu nevěřil a normálně boom a bylo to tam.
0: Jako už nyní?
1: Ne, ta minulá.
0: Jo, ta minulá, už jsem se lekla, že...
1: A teďka už je vlastně z poloviny vyprodaná i ta další, protože 2027 máme úžasný koncert opět v tom největší hale tady u nás v České republice a už skoro polovina je prodaná, takže a tam budeme vlastně oslavovat těch 10 let. Tam otevřem asi největší flašku, co existuje, nějakého šampanského a pokřtíme celou tu arénu a s těma fanouškama. Takže na to se strašně těším a to je fakt jako to je opravdu velká zodpovědnost, protože ty lidi jako přijdou poslechnout, protože my jezdíme takhle po celé České republice, jak v kulturních domech, pak pod holým nebem máme ty koncerty na zámcích, na hradech. Takže celá škála vlastně vystoupení, ale je to všechno je takový specifický a jiný, než když přijdeš do té obrovské haly a tam na tebe 12-13 tisíc lidí čumí a chce to nejlepší za ty peníze, co si kdy v životě udělal. Takže tam je to zase to i pro nás všechny, jak u mě v té Lucerně. Takže já si myslím, že to všechno dobře dopadne, protože to je obrovský symfonický orchestr, obrovský přípravy. Jako kdo nezažil jako něco takového, tak neví si ani představit, co všechno obnáší připravit se na takovýhle koncert. Mm. Já mám velkou radost, že máme super producenta, super kluky, no a super muzikanty. Takže milí
0: takže
1: fanoušci,
0: to musí být.
1: Milí fanoušci, máte se zase na co těšit.
0: Tak to už jsme nahlédli do příštího roku, ale teď ještě jsou před námi dva roky prázdnin, ne?
1: Dva měsíce prázdnin.
0: Budeš nějaké mít, budeš mít nějaké volno?
1: My máme takový zájezdový přesně představení po různých koutech a zámcích a prostě amfiteátrech České republiky, což je Drákula, Mušketýři, Kleopatra a v podstatě divadlo Broadway takhle jako prezentuje vlastně, aby nemuseli ty lidi chodit jenom do Prahy do divadla, takže i takhle chodíme k ním v létě pod holým nebem a máme koncerty s tenorama, takže v podstatě já jsem to počítal, mám asi 4 dny volno. Takže, ale já se nestěžuji, já to mám opravdu rád a málo kdo se mnou vydrží, takže i ty moje frérky, ta moje frérka, tak samozřejmě to je svatozář nad hlavou, že prostě jako má se mnou strpení a ty lidi jako takhle to akceptujou, že jo, jak všichni kolem mě blízcí, tak v podstatě i ty spolupracovníci, protože já taky nejsem jako ten takový hodný kluk, že jo, a i mezi těma našima, tak tam jako když už ta slovenská nátura spod tatier se jako takhle bouchne do stolu, tak tam už to jako, a já jsem klidný jinak docela.
0: Teda takové obnažení, jo, jsem ani nečekala na závěr.
1: Já jsem úplný jako, že kliděs, pokud mě někdo naštve.
0: Tak jsem ráda, že snad mě se to teda nemohlo podařit, že jo?
1: Určitě ne, samozřejmě, my jsme na tom úplně jinak.
0: Moc děkuju, že jsi přišel a ať se všechny plány vydaří. Marian Vojtko.
1: Mnohokrát děkuji, pozdravuji vás.
2: Alex a host.
3: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají.

0: Servis představuje
1: knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
2: Je 21 hodin.
3: Český rozhlas. Zprávy.
4: V Králově dvoře na Berounsku střílel muž po policistech. Češi remizovali s Jihoafrickou republikou 1-1. V pátek se teploty dostanou až na 35 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Muž v Králově dvoře na Berounsku střílel po policistech. Zásahová jednotka ho následně našla v domě, kde se předtím zabarikádoval mrtvého. Kriminalisté to oznámili na síti X. Nikdo další nebyl zraněný. Podle policistů už v tuhle chvíli nehrozí žádné nebezpečí. Okolnosti teď budou vyšetřovat. Horské hotely a penziony v Jizerských horách a Krkonoších mají na letní prázdniny stále volné pokoje. Zhruba polovina termínů není obsazená. Podle zjištění Českého rozhlasu turisté s rezervací čekají do poslední chvíle. I délka pobytů se v posledních letech zkracuje.
5: Teď ten trend je, že ty lidi vlastně si rezervují de facto na poslední chvíli a na kratší pobyty.
6: Říká David Jiráček z prezidentské chaty nad Bedřichovem. Nejčastěji do Jizerských hor jezdí Češi na prodloužené víkendy. Přibylo i přespání na jednu noc. S rezervací pobytů turisté čekají do poslední chvíle, říká majitel harochovského penzionu Krakonoš Daniel Beneš.
7: Určitě takhle jakoby špatně půlce června vlastně 14 dní před začátkem prázdnin, že by toho bylo takhle málo, to si snad ještě asi nepamatuju.
6: Penzion je na léto zaplněný jen zhruba z pětiny. Ostatní oslovená zařízení mají k dispozici asi polovinu pokojů. Viktoria Židlíková, Český rozhlas.
4: Brno připravuje rekonstrukci 7 ulic v centru. Opravy se týkají vodovodů, kanalizace i silnic, například v Jezuitské, Kozí a Rooseveltově ulici. Město teď vybralo firmu, která připraví projektovou dokumentaci.
8: První etapu chce Brno zahájit v příštím roce v Jezuitské ulici. Na tamním vodovodu z 19. století město eviduje časté havárie, které často zasáhnou i sklepy okolních domů. Část kanalizací dělníci opraví pomocí štoly, kterou pod ulicemi prorazí. Ulice potom opraví podle studie z kanceláře architekta města Brna. Kromě oprav chodníků v ulicích vzniknou i nová stromořadí. Šimon Franz, Český rozhlas.
4: Vedení psychiatrické nemocnice Kosmonosy na Mladoboleslavsku otevřelo centrum ambulantních služeb. Lékaři tam poskytnou psychiatrickou péči, včetně využití nejnovějších metod, takzvané neurostimulační léčby. Podrobnosti o ní přidává lékař Gabriel Dvořák.
9: Používáme vlastně při léčbě různých jako psychiatrických poruch, jako například deprese nebo úzkosti nebo bažení při syndromu závislosti a tak dále.
10: Sport.
4: Čeští fotbalisté remizovali na mistrovství světa v Atlantě s Jihoafrickou republikou 1-1. Ve skupině šampionátu tak získali po úvodní porážce s Jižní Koreou premiérový bod. Jediný gol Čechů vstřelil Michal Sadílek. Češi zakončí základní část turnaje za týden proti domácímu Mexiku.
3: Počasí.
4: Pátek bude slunečný a tropický, nejvyšší teploty 30 až 35 stupňů na severovýchodě a východě na 28 až 31 stupňů. Na horách se ojedinělé můžou objevit přehánky nebo bouřky.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
4: Na D1 ve směru na Ostravu leží u 257. kilometru zbytky pneumatiky v obou pruzích. Na místo jede policie, na D35 je ve směru na Olomouc zavřený nájezd u exitu 281 kvůli požáru vozidla. A na D1 směrem na Prahu je mezi 108. a 107. kilometrem porouchané auto.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: A teď už country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Pavel Bobek a vyznání krásné Amandě. S ním se díky textu Víta Hrubína dlouhá léta toulá éterem. Jedna z nejpovedenějších country balad Baba McDilla, kterou premiérově uvedl na desky Texas and Don Williams v roce 73, ale až na samotný vrchol hitparády vyvedl o rok později Waylon Jennings.

Honky Tonk Heroes, titulní skladba 19. alba Waylona Jennings z roku 73, tak jak ji o 3 roky později naspíval Olda Nussberger se skupinou VO, kterou v roce 75 založili v Praze studenti konzervatoře v čele s Jiřím Hoškem, Markem Ebenem a banjistou Ivanem Preisslerem. O rok později si odvezli z Ústí nad Labem Portu a nahráli hitparádovku Johnnyho Rodrigueze Pass Me By jako přiznání, jen já vím, co zbylo z mých snů.

Všechno zlato Kalifornie leží v bankách pod jiným jménem. Veleúspěšná lamentace Texasa na Larryho Gatlina, která jej v roce 79 držela 2 týdny na vrcholu hitparády. Tu v té době pečlivě sledoval i Karel Gott a ještě v době její slávy ji nabídl s textem Zdeňka Rytíře Dlouhý proud mě stále láká. Dlouhý.

už dneska ne. Byl jsem cowboy, ale už dneska ne.

Eduard Žovinec kytara, Ivan Lamser baskytara, Karel Brožek bicí, Eva Trnková mandolína a v jejich čele solový kytarista Radim Zelina, tedy brněnská parta Radimec and Old Horses, která letos oslavuje 9. narozeniny, a Cowboy z jejího 2. alba. To první vyšlo už v roce 2014 a právě odtud je Radimovo přiznání To jsem já.

0: ptá chodil čert. Čerti měli svoje povinnosti a lidé se jich proto báli. Jednou se zatoulal jeden čert až do vzdálených hor, kde potkal mladíka, co hrál ohnivě na housle, a volal na něj.
1: Hej, chlapče, jsem taky houslista a chceš-li, uzavřu s tebou sázku. Vidím, že ti to pěkně hraje, tak

Čert si otevřel futrál a začal svoji produkci. Oheň sršel z jeho prstů a jen jak přijel smyčcem přes struny, vydali housle přímo ďábelský zvuk. A potom snad sama pekelná kapela si k němu přidala.

legendární plavci se solovými houslemi i zpěvem Jirky Weisera a dokonale vystižený louisianský příběh Jirka a čert. O 5 let dříve, tedy v roce 79, jej proměnil v platinový single nezapomenutelný velikán jižanského roku Charlie Daniels.

Majitel Porty z roku 1980 budějické zřídlo, které v roce 79 založil jako pokračování úspěšných bobrů mimořádně činorodý Karel Tampír se svou ženou Jitkou, Honzou Bicanem a benžistou Romanem Procházkou. Jejich společná postel byla z živého záznamu z Porty 84. A ještě jednou vás vrátím ke skupině Vio, která, jak už jsem říkal, vznikla v roce 1975 a po třech letech se přejmenovala na Nevio. Ale ještě předtím stihl Olda Nussberger proměnit Haggardovu Here in Frisco na Sníh ve vlasech.

brněnská parta Radimec and All Horses a jeho boty. O 5 let mladší než její velikánské odhodlání rozkážeme svým snům.

Micky Rivola z gramofonové skládačky Trampských elit, mimořádně vytrvalá poslední píseň z roku 1991. Na úplný závěr našeho dnešního toulání světem country, folku a trampské písně vám ještě připomene člen nešvilské dvorany slávy Eddie Arnold, tak jak i o 43 let dříve zpíval celých 9 týdnů na vrcholu hitparády. Tak dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.
1: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Finanční podpora na výstavbu dostupného nájemního bydlení se od příštího roku sníží. Speciální aplikace usnadňuje pacientům kontakt se Strakonickou nemocnicí a v pátek se teploty dostanou až na 35 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Stát od příštího roku sníží podporu na dostupné nájemního bydlení. Nový program představila ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z ANO. Dotace mají nově pokrýt nejvýš 30% nákladů. Celková podpora může dosáhnout 85% ceny. Peníze mají přednostně získat žadatelé, kteří dřív neuspěli. Nová aplikace Strakonické nemocnice s názvem mZdraví usnadňuje lidem poradenství s lékaři i jednotlivými odděleními. Pacienti díky ní můžou žádat o vybrané zdravotní záznamy, laboratorní výsledky, přehled předepsaných léků nebo jejich dávkování. Podrobnosti přidává mluvčí nemocnice Kateřina Koželuhová.
2: Součástí aplikace je také notifikace, která pacienta upozorní na důležité informace přímo v telefonu. Cílem aplikace není nahradit osobní kontakt s lékařem, ale umožnit zájemcům rychleji a pohodlněji řešit situace nevyžadující návštěvu nemocnice.
1: Ostrava zahájila řízení o povolení demolice haly Tatran v centru města. Stavba má ustoupit rozšíření silnice na Frýdek Místek a nové protihlukové galerii. Fanoušci architektury ale varují před ztrátou cenné budovy s unikátní střechou. Podle stavebního experta Martina Mlčáka ze serveru MS Stavby by ale silnici bylo možné rozšířit i při zachování haly Tatran.
3: Obecně je složité zasahovat do velkých, již v legislativním procesu běžících staveb. Jsou však možnosti, například v rámci změny stavby před dokončením, provést úpravy projektu tak, aby hala s galerií byla propojena. Musí zde však být někdo, kdo to vše skoordinuje. Otázkou pak také je, zda nelze unikátní zastřešení aspoň demontovat a uskladnit.
1: Organizátoři největších vánočních trhů v Praze začali hledat adventní strom. Jako tradičně vypsali soutěž, ve které můžou lidé zasílat tipy na urostlý jehličnan. Musí růst v Česku a být alespoň 23 metrů vysoký. Vítěz soutěže navíc získá finanční odměnu, vysvětluje mluvčí pořadatele Hana Týce.
4: Strom bude zdobit staroměstské náměstí po celou dobu adventu. Tipy na urostlý jehličnan mohou zájemci posílat na e-mail info@tajko.cz a to až do 15. září. Sport.
1: Čeští fotbalisté remizovali na mistrovství světa s Jihoafrickou republikou 1-1. Ve druhém skupinovém zápase na šampionátu tak získali premiérový bod. V Atlantě vedl národní tým po gólu Michala Sadílka ze 6. minuty. V závěru ale inkasoval z penalty. Reprezentační kapitán Ladislav Krejčí byl zklamaný.
5: Řekl bych, začátky poločasu byly od nás velice slušný. Cítil jsem odhodlání, cítil jsem odvahu a bohužel se to časem vytráselo. Musíme si teď říct to čiru oči, kde je ten problém. Zároveň přepnout do toho, že pořád žijeme a dokud je víra, tak je šance. Takže takhle pojeme do posledního zápasu a víme, že nic jiného nám nezbývá, než vyhrát.
1: Pátek bude slunečný a tropický. 30 až 35 stupňů na severovýchodě a východě 28 až 31. Na horách se ojedinělé můžou objevit přehánky nebo bouřky.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D55 ve směru na Zlín stojí na 30. kilometru porouchaný nákladní vůz s návěsem, je v odstavném pruhu a čeká na odtah, na místo míří policie. V Karviné je nehoda v Ostravské ulici, havarovalo tam auto a na místě probíhají záchranné a vyprošťovací práce. Nehoda je se zraněním. A na dálnici D1 ve směru na Brno je mezi 257. a 256. kilometrem nebezpečná překážka. Tak šťastnou cestu a nohu z plynu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A teď už divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak možná bych vás měl teď přivítat spíš trochu s brněnským přízvukem Karla Hügera. Kdybych to ale uměl, protože právě on, pan Karel Heger, bude dnes naším hlavním hostem v rozhlasovém archivu. Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Když se řekne Karel Heger a rozhlas, většina starších posluchačů okamžitě, ale okamžitě doplní Rudolf Těsnohlídek a Liška Bystrouška. Ano, je to tak. A možná právě v Lišce Bystroušce zůstal Karel Heger dodnes takovým, jak to říct, nadčasovým interpretem Těsnohlídkova textu, protože ono vám to čtení nebo vyprávění zní bez ohledu na technické podmínky záznamu velmi moderně i dnes.
2: Od doby, kdy Rudolf Těsnohlídek napsal svou Lišku Bystroušku, uplynula už hezká řádka let. Její kouzlo se nevytratilo a milý humor knížky nevyprchal. Dodnes zametá Bystrouška cestičky české literatury svou huňatou červenou oháňkou. A právě, protože je málo knih tak veselých, lirických a tak lidských, přestože Bystrouška je obyvatelkou lesa a její stránky se hemží zvířátky. Když Těsnohlídek svou Lišku vymýšlel, toulal se lesními žleby kolem Brna a přemýšlel o lidech, o tom, jaké je znal. Smutné, veselé, domýšlivé, pokorné, no všelijaké. Bystrouška mu pomohla a on to všechno sepsal. No a my si to třeba po letech s chutí přečteme, protože se v tom pořád ještě poznáváme.

0: Drva hladionky, bílonky a takový kruci luntí mě je u nosa zeberou, vrčel revírník Bartoš, když vyšel z četnického stanoviště. Vztek už ho pomalu přecházel, jako přechází bouře, ale hromobití se dosud ozývalo z nejzamračenějšího kouta jeho duše. Hladionky, bílonky jako ženský kolena. Hřmělo v duši revírníkovi dále. A všecko to zebrali, ani třísečky nenechali. Ale kdybych já nekryho lunta chytnul, lotra, zloděja, grázla, nejgrázlovatějšího, já bych si to s ním vypravil aj bez žandáru a bez všeckých soudů. Bez tak včel krom slušního člověka nikého nezavřelo. Sed, sakra pes. No, strážmistr Venclík ho potěšil, že dřevo najde, i kdyby z něho už byla hotová postel. Revírník uchlácholen zvolna nabýval rovnováhy ducha. Takovou však měl žízeň a jelen na štítu páskovy hospody tolik vábil. Je možno tam jít, aniž by byl splněn slib? Měl z to chuti zahromovat, než ještě zavčas se vzpamatoval. Ejhle, důstojný pán Batoli se právě taky k páskům už ho spatřil. Ne, nelze se vyhnout, ještě by řekli. Rektor je taky z těch rejpalů nepokojných, že se stydí. To by tak hrálo, aby si pomyslili, že jsou špína chlap a že utíkám před lidima, řekl si v duchu. Pokročil hbitě vpřed a pozdravil, až to zahlaholilo. Pěkně vítám, že vás konečně zase vidíme. Už jsme si říkali, že vás nespatříme, leda půjdeme-li vás zaopatřovat. Usmál se farář, ale to by nebylo tak brzy, co? No to tak, velebníčku, to tak, sed sakra pes. No, deo gracias, že jsme tady. Rektor čeká a tož bude náš Mariášek jednou zas pohromadě. Síň páskový hospody rozléhala se smíchem a za chvílečku trojice starodávných přátel pustila se do bohulibého díla. Revírníkovi padal dnes list, eso za esem a pivo bylo jako sirup, krejcar mohl na pěnu položit. Poslední hromy zmkly a v jeho duši sklenula se jasná duha. V hnízdě plotníčka střízlíčka je prý nejútulněji a nejtepleji ze všech míst ptačích. Panská světnička u pásku překonala toho večera, kde které hnízdečko i plotníčkovo. A když pan revírník pyšně hlásil sedmica na zadek a rektor prohrál své supra, přiťukli si všichni tři poprvé, nikoli však naposledy. A tu vscházel již bílý den a slunce již dostrojeno, jako oslňující krasavice vyskočilo nad vrchol báby. Farář byl zřejmě dojat nádherným jitrem, sklonil se nízko k zemi a co soudruzi drželi jej jako děcko v náručí, jel se vykonávat jakýsi obřad, jehož významu zbožný komár nechápal. Leč pojednou naplněn byl vnuknutím a vzpomněv Davida krále zanotoval žalm. Hory poskakovaly jako skopci a pahrbkové jako beránkové ovcí. Co je ti moře, že jsi utíkalo, a ty, Jordáne, že ses obrátil. Než přespíval, vyjasnila se farářova tvář a lehčej nyní vykročil ku předu. Na křižovatce rozloučil se revírník s ním a s rektorem a namířil k lesu. V černém žlebu býval osvěžující chlad, vstoupil-li tam, jako by spil vody léčivé. Tam zamířil zatím revírník a toužebně vyhlížel k temeni báby, kdy konečně dostihne vrcholu. Slunce pálilo, žluva naříkala žíznivě, dusno začínalo hned po ránu. Dostaneme bořku, vzdychl revírník. Posmekl a utíral pod z čela, ale hlava bolela a bolela. Koňa by to porazilo. Spolehnu se na chviličku. Paní mámě se řekne, že jsme číhali na puberti. Však je dobrá k ženská a uvěří. V několika minutách ležel na trávě hebké jako aksamit. Zezulka zakukala mu nad hlavou, holub doupňák zavrkal, skalní hrdlička rozesmála se jako čtveračivá dívčice. Revírníkovi bylo nesmírně blaze uprostřed chladu a líbezních těch zvuků jeho milovaného lesa. Slunce hodně již vysoko a blízko polední pronikalo haluzemi a revírník k nesmírné radosti postřehl na zemi uzoučkou stezku Vida Vexl, o kterém jsi nevěděl, řekl si spokojeně. Jaká pak zvěř tudyma chodí? Alo, po něm. Na svahu k černému žlebu hověla si v tu chvíli požehnaná lihčí rodina po snídaní. Matka podřimovala, ježto maličká bystrouška proplakala celou noc a nedala jí spát. Lezli jí zuby pod očáky a to je s maličkým vždycky svízel. Teď se sice bystrouška již upokojila, ale přece nešla si hrát s ostatními sourozenci a držela se vytrvale mami na hřbetu jako sukní.
1: Jeda, mane, tutni se, mami, co to je?
0: Zažvatlala. Černonoska, oháněček, peřiderka, všecka ta drobotina ustala rázem v dovádivé hře a seskupila se kolem podivného tvora, který spadl doprostřed odkud si z nebe a seděl tu udýchán s očima vyvalenýma, jako by byl mílý utíkal. Bystrouška k němu přičichla.
1: Je, ten je studený,
0: vykřikla.
1: A holý jako kameň,
0: prohodila překvapeně peřiderka.
1: Oháňku zapomněl doma,
0: divil se oháněček.
1: Mami, pjosím vás, a jí se to?
0: Zaškemrala mazlivě bystrouška. Stará Liška neodpovídala, líbovala si nenadálý příchod žáby. Děti si pohrají a ona se aspoň trochu prospí. Mládež se skupila se pěkně do kolečka a živě rokovala, jak si s divným tvorem pohrát. Byla tak zabrána dětinskou hašteřenicí a matka Lištica poklímávala, že nikdo nepostřehl podezřelého šustotu v mrází. Dravčí tvář lidská vynořila se z houští. Okamžik sledoval revírník hru Lišči rodiny, potom odsunul haluze, jež mu překáželi, a jako šelma vral se po nejbližší Lištičce. Prut rozmazlené bystroušky uvízl v kleštích jeho prstů, zatímco matka se čtyřmi zbývajícími dětmi dala se do divokého útěku do hlubin lesních. Bystrouška vzpamatovávala se zatím z úleku a umínila si, že neprojeví ani mrknutím bázně. Netušila chuděra, že ji očekává tvrdá budoucnost mezi lidmi, dny otroctví a po nich teprve po mnohém pokoření návrat k volnosti, doba odvety a konečně také čas štěstí. Revírník Bartoš uchopil bystroušku nelidsky za límec jako psa a vítězoslavně si ji prohlížel a už čuřoval se. Tož tak, ty kujone, včil se vymluvíme doma na tebe. Řekneme, že jsem si na vás šel počíhat a že proto jsem nemohl tak dlouho dom. Škoda, že jsem vás nemohl pochytat všecky, bez tak naděláte nepleche nad pytláka. Blech máš dost, ale z toho si mocká nedělej. My je máme taky, chudáci a i bohatí. Podržíme si tě hezky a doneseme tě dom, ať z tebe majou dětská radost. Vesele vykračoval si revírník širokou sečí k jezerské myslivně, nesa Lišku pod paží jako školáci knihy. Nyní nebylo se třeba strachovat domácí přehánky. Manželka, i kdyby byla rozzlobena navrch hlavy, změkne a zjihne vždy, přesvědčili se, že pamatoval na vnuka Pepíka. Mohl si lozit po nejvyšších borech za vraním hnízdem, mohl si noc a den se toulat za mladými sojkami, bylo-li to kvůli Pepíčkovi, domácí mír nebyl porušen. Škoda, že vnuk neoceňoval po zásluze dědouškovou lásku a lehkomyslně tropil nejhorší uličnictví, jež by jinak byla uváděla revírníka Bartoše v záchvaty zuřivosti. Liška se cestování zcela nic nevzpírala, prohlížela si zvědavě skupiny stromů, podívila se, když vyšli do polí, která se rozléhala hlasy pracujících, ale začalo jí srdce bít, když se blížila k myslivně.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Taky jste si mysleli, že při čtení Lišky Bystroušky Karel Heger hodně čerpal ze svého dětství v Brně, Králově Poli? No, nejste sami. A přitom je to vlastně trochu jinak. Ostatně, jak dokazuje i starší rozhovor Antonína Přidala s Karlem Hegerem, natočený v brněnském rozhlasovém studiu.
2: Vy znáte dobře dialekt Lišky Bystroušky. Liší se hodně od toho zvláštního jazyka, kterým jste v Brně mluvíval jako kluk?
3: Liší. Počkejte, to dialekt Lišky Bystroušky. Jak to teď tady právě u vás natáčím, tak se mi zdá, že Rudolf Těsnohlídek není Moravák a tím méně Brňák.
2: Narodil se v Čáslavě.
3: No, tak tím je to vysvětleno, protože on tam opravdu neužívá toho čistého nářeči horáckého, na které já si pamatuju ještě jako kluk, které je mou tedy rodnou řečí, ale proplítá tam do toho, nacházím tam výrazy třeba ze Slovácka, nacházím tam i takovou nepěknou řeč pražskou. Takže když tedy Rudolf Těsnohlídek dovolí, tak při tomto čtení já si to musím upravovat do té původní nářečové podoby, kterou velmi dobře znám a na kterou jsem zvyklý a která právě tím, že jsem přišel sem do Brna, se mě zase obnovila, zase mě vyprovokovala k tomu, že Liška Bystrouška mě nesmírně zachutnala.
2: Já myslím, že Rudolf Těsnohlídek by jako novinář citem pro tyto věci s malými opravami aktuální místě souhlasil. Vy jste v rozhlase, myslím, začínal pracovat stejně v brněnském studiu. Kdy to bylo poprvé?
3: Počkejte, kdy to bylo? No, to bylo tehdy, kdy jsem vlastně přišel k divadlu a to bylo v roce 1932.
2: Začínalo to rozhlasovou hrou?
3: A to vám řeknu, že nevím. To už je tak tuze dávno. Já si jenom pamatuju jenom na takové nějaké výrazné věci, které se tehdy v brněnském rozhlase dávaly. Například to bylo první dramatické zpracování Šrámkova Stříbrného větru, který udělal František Kožík, který režiroval Bestíček a kde já jsem tenkrát hrál Jana Radkina a Aničku hrála Jiřina Čermáková. Víte, ta brněnská stanice ta byla malá a ona to byla taková rodina. Tady se všichni znali a v té době kulturní Brno opravdu vedlo, ať to bylo v muzice, anebo ať to bylo v literatuře. To se projevovalo třeba na symfonických abonentních koncertech v Zemském divadle. To se projevovalo třeba v operní dramaturgii, operní ansambl a vedení bylo tak opravdu výtečné a můžeme říct tedy hudebně pokrokové, že hudební skladatelé naši zadávali své premiéry do Brna. A teprve potom, až jak to tam dopadlo, tak pak se to hrálo v Praze. To byla činohra, to byla opereta. V operetě to byl náš známý a nestárnoucí Oldřich Nový, který dělal výtečnou operetu jako šéf i jako přední představitel operetních milovníků.
4: Ale když už jsme se přece k dnešnímu večeru sešli a už se nám pomalu stmívá, vidíte, a posloucháte-li mladí, kteří dnes pracujete v nádherných a komfortních studiích našeho rozhlasu, musím vám říci, že zrození brněnského radiožurnálu v té jedné budce na Zemském domě, když se i říkal pavilon, tak to byla budka, tedy bylo sice slavné, ale neskonale stísněné. A myslím si, že i když je tak vysoko, že by měla být povýšena na pomník, protože tam pracovali mnozí umělci, na které se časem zapomnělo, s nesmírným nadšením pro věc. A pod tímto studiem se vinula Veveří ulice, kde jsem hrál divadlo, kde jsem bydlel, kde byla herecká hospůdka u Kálů, kam jsem chodíval s herci Jaroslavem Aursvaldem, Karlem Urbánkem a dramaturgem Vilémem Skochem na Deci.

0: krásný, všecky jež znáš a ty pravé srdce dáš.
1: Věř, že jedno je, když ta tvoje snad manekínkou uši znešenou velkou dámou je.
0: Láska se nedá splyt
1: a jde za cílem svým.

0: Já vím, že máte velice málo volného času, ale když se někdy stane, že zjistíte, že máte tento volný čas, co v něm nejraději děláte?
1: No, chtěl bych spát. Třeba. Když mě ten volný čas chytne na ulici, tak si skočím na nějakou výstavu. Teď jsem zrovna se koukal na Jiřího Trnky a kdyby tam nebylo tolik lidí, tak by byl opravdu pokleknul a hluboce se mu poklonil. Ne, on tam sám přítomnem nebyl, ale tomu jeho dílu, tomu, co jsem tam viděl, to byl překrásný zážitek. No a když mám víc času, tak jsem si opatřil magnetofon a tak si nahrávám. No a nahrávám si všechno možné. Nahrávám si jazz, nahrávám si klasickou hudbu, tu si nahrávám ze svých desek, ze své diskotéky. Jazzovou hudbu si chytám, tu si nahrávám přímo z éteru a pak si dělám takový, jednak svůj archiv si přetáčím, kterým si dělám už od 35. roku. To si zachycuju, teda jednak sebe, ne snad z nějaké samolibosti, ale samozřejmě z toho, abych viděl, jak to jde a kde mám všelijaké chyby, byť technické jenom. A pak si nechávám přetáčet z rozhlasu různé zajímavosti, třeba celé hry. A když si tak člověk najednou pustí třeba z roku 1942 nějaké zachycené vysílání, nějakou činohru a teď najednou je tam přerušení a ozve se Achtung, Achtung, wir geben die Luftlage Meldung. Tak je to taky zajímavý dokument. A teď hlavně sbírám ony chvilky v zákulisí, které se dělaly v Praze a v nich jsou zachyceni i členové zdejšího brněnského divadla. Já myslím, že se také stane v Praze, že se to smaže a pak budu nakonec jediný já, který bude mít nějaký takový dokumentární záznam.
0: Takže ve vás má rozhlas svou zlatou železnou rezervu.
1: Já zatím to neví, aby se nestalo, že by měl tuto jistotu a ty pásky smazal.
0: Nebudeme to prozrazovat.
2: Tak, ale vy už to teď víte. Lecos ze zvukového archivu Karla Hegera se po letech vrátilo po jeho smrti zpátky do rozhlasu. Respektive velkou část pozůstalosti získalo i divadelní oddělení Národního muzea v Praze. A mimochodem, když tu byla řeč o chvilkách v zákulisí, to vám byl, jistě si pamatujete, oblíbený publicistický seriál. No a mezi jeho hosty nemohl svého času chybět ani Ladislav Pešek.
3: Dámy a pánové, ještě jednou a naposledy Archie Rice, Milánek paní Riceově, to jsem já. Má poklona, pane řediteli, tak dneska naposled, to se nedá nic dělat. Dámy a pánové, tak jsme vás tady dneska bavili 2,5 hodiny, chudáci, museli jste to vydržet. Já se totiž pojistil, dal jsem zavřít všechny dveře, tamhle. Co? Nic, no proto. Děkuji za ten výbuch smíchu. Karlíku, my tu máme dneska intelektuály. Naštěstí nemám brejle, abych viděl, jak trpíte. No to nic. Jistě si myslíte, že mám báječné časy tady nahoře se všemi těmi slečnami, víte? Mám. To jsou holky, co? Klasa. Ale to víte, já už tak radši sklenici piva dnes a denně. No ale co abych spustil, ne? Abych spustil. Karlíku, S! Je vám jeden domeček.

0: Borna komik z prostředí kabaretních umělců, že?
1: Ano. Studovali jsme Osbornova komika s režisérem Radokem. Věděl jsem, že v Anglii má v této hře velký úspěch Laurence Olivier, pro kterého byla psána, ale netušil jsem, že se stane skoro událostí i u nás. Jistě k tomu dopomohla vynikající společná práce režiséra Radoka, výtvarníka Svobody, baletního mistra Borise Milce a hudebního skladatele Zdeňka Petra. A nejkrásnější vzpomínku mám na komika v Bratislavě, kdy jsem tuto namahavou roli hrál dvakrát po sobě jeden den a zapomněl jsem na všecku únavu dík vynikajícímu bratislavskému publiku.
0: Stejně namahavou rolí je přece i Chlestakov v Revizoru.
1: Ano. Prvního mě chtěl dát šéf činohry doktor Hilar už v roce 1934, ale zemřel dřív, než se mohl dát do Revizora. Hilar měl tuto představu Chlestakova. Prosím, pane, víte, to je takový pekařský učedník s drábkem, víte? On škrabe. No, a tak první můj Chlestakov byl u přítele Jiřího Frejky v roce 1936. Frejka mě zase postavil před fakt. Víš, to jsou jedny dveře, 10 dveří, 100 000, milion dveří, zkrátka je to sen. A minulého Chlestakova jsem pak dělal v roce 1948 s režisérem Honzlem a ten chtěl na scénu postavit člověka, jevištního člověka, kde hrál hlavní roli Gogolův smích. Pleskot mě dal ne konkrétního Chlestakova, nýbrž pojem chlestakovštiny. Jako je oblomovština, tak chlestakovština. Gogol sám říká, každý aspoň na okamžik, ne-li na okamžiku několik, Chlestakovem byl nebo se jim stal. A měl by si vyhledat svůj podílek z této role.
2: S Peterburkem se to ovšem srovnat nedá. Peterburg, tam je život, opravdu v skutku. Vy si snad myslíte, že já tam jen opisuju nějaká akta? Ne. Náš přednosta úřadu je se mnou jedna ruka. Poklepá mi každou chvíli na rameno a povídá, přijď k nám dnes, kamaráde, na oběd. Přijď k nám, přijď. No já jdu. Do departmentu zaskočím každý den jen tak na pár minut, jenom abych rozdělil práci. Tohle tak a onohle zas takhle. Šup. A už písař. Taková kancelářská myš se pustí do psaní perem. Tr. Ale co stojíte, pánové? Prosím, račte se posadit. Ne, posaďte se bez ohledu na šarže. Já nemám velké ceremonie rád. Naopak, já vždycky hledím proklouznout co nejnepozorovaní. Ale to nejde, to nejde, to vůbec nejde. Víte, já jen tak vyjdu a už si lidé šeptají. Tamhle jde Ivan Aleksandrovič. A jednou mě dokonce pokládali za vrchního velitele. Vojáci se vyřítili ze strážnice k postě, zbraň trubaž spustil generál Marš, to je vám úžasné. Víte, já už jsem tak všude známý, znám také lidi od divadla. Já tu a tam i sám nějakou tu frašku, ta. A s Puškinem si tykám. Často ho vydávám a říkám mu, tak co Puškine, co milý brachu, jak pak se nám vede? No. A to víš, říká Puškin, tak. Ani tak, ani ona. To je vám strašně zvláštní chlap, ten Puškin. A píšu taky do novin, už jsem toho napsal strašně moc. Figarova svatba, Nemá sporty, či Mlynáře a jeho dítě. Já si ani nevzpomenu, co jsem všechno napsal. A všechno jenom tak levou rukou, já ani psát nechtěl. Ale to víte, divadelní ředitele, pořád na mě a napiš něco, kamarádičku, napiš. A tak jsem to, myslím, za jeden večer všechno napsal. Já taky pořádám domácí bály.
0: Už jste řekl, že vašeho prvního Chlestakova režíroval Jiří Frejka. S tím jste hodně pracoval?
1: S tím jsem pracoval snad nejvíc. A také nejraději. Víte, to byla slavná éra činohry Národního divadla. Frejkova představení byla vždycky sváteční divadelní událostí. Neznám jeho prohry. V jeho režích byla velká poezie. My dva jsme se doplňovali a rozuměli jsme si dokonale. On už mě ani nerežíroval slovy. Jiří jenom třeba vyhrkl ze sebe zvuk nebo zamňoukal určitým tónem a já jsem přesně věděl, co v tom okamžiku chce.
0: Za druhé světové války režíroval Frejka také vašeho Plautova lišáka Pseudola, o kterém sám Eduard Bass napsal, že to byl váš veliký den.
1: Ano, to bylo v roce 1942. Bylo to velké představení Jiřího Frejky a Jiřího Trnky, který dělal výpravu. Pseudola se miloval. Zoufalá doba protektorátu nedovolovala svobodný projev A tak jsme sáhli 2000 let zpátky po Plautovi.

0: aby mluvil za nás.
1: A tak vznikl váš paťatý, spocený otrok se splihlým břichem a upracovanýma rukama, který se musí rvát o vlastní sousto přes nepřízeň doby.
2: Jisto je, že třeba užít vždycky příležitostí, pak ti řeknou moudrý člověk. A zatím jsme hloupí všichni. A náš cíl je vždycky sázka. Toužíme a pachtíme se a nevíme vlastně po čem, ani co by nejlíp mohlo touhu naši podepřít. A tak zahazuje člověk často jisté pro nejisté. Štvem se marně, až nás doštve v jalovém tom zhonu smrt. Ale dost už průpovídek, dost už filozofie. Protože
3: ten, kdo má za ušima, se nemusí už ptát. Pustíme z klece tygra, jde pán Jona štvát.
4: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
5: Karel Höger a děti. No, to je velké téma. Karel Höger sám říkával, že možná právě ten fakt, že děti nikdy neměl, způsobil to, že o to víc a taky častěji se k mikrofonu, do rádia nebo do televize kvůli dětem a jejich rodičům tak rád vracel. Nakonec, jak si dnes jinak růmcaj se takové to růmcaj sí, nebo pejska a kočičku, jak si jinak představit než s těmi hegrovskými brněnskými koncovkami. Tak a na závěr dnes ještě dvě malé pohádky. U té první si pozor všimněte, jak se Karlu Hegerovi náramně hodil hlas jeho kolegy Jaroslava Vojty. To máte ode mě ty pohádky jako pozdrav na dobrou noc. A dobré dny a brzy naslyšenou.
6: Když se zas jednou sešla kapela, aby si zahrála, řekl fagot. Dámy a pánové, mám pro vás překvapení. Přivedl jsem vám nový hudební nástroj. Bude hrát s námi. Je to veliký umělec. Tady je. Všichni hleděli zaraženě na malinkou černou krabičku.
7: To je nástroj? Divil se kontrabas. Kde má struny? Nebo klapky?
6: On jich nemá zapotřebí, řekl fagot. On hraje bez strun i bez klapek.
7: A jak se jmenuje?
6: Ptal se pozoun. Tran zí Stor, řekl tajemně fagot.
7: Divné jméno, dumal kontrabas. No tak mu řekni, ať zahraje.
6: Fagot otočil jedním kolečkem a z krabičky se ozvalo.
7: Ten hraje jako já. Vydechla harfa, jenže neví, jak dál. Dál to asi neumí.
6: Začal znovu
7: a neví, jak dál. Zůstal zase trčet. Nějak mu neslouží paměť.
8: Za okamžik uslyšíte časové znamení, bude 7 hodin.
7: Co to říká?
6: Šeptal pozoun. Prý za okamžik něco uslyšíme. Asi nějakou skladbu. Nějakou bude 7 hodin. Bručel pozoun. A proč až za okamžik? Ten si dává na čas.
7: A to je všechno, divil se klarinet. To je divná skladba. Píp, píp, píp. To bych uměl taky.
6: Náhodou umí ohromné věci, bránil se fagot. To stačí takhle, že ano, takhle zakroutit tím kolečkem.
7: To je krása, vydechla harfa.
9: to je jako v kostele.
6: No, že jo, potěšil se Fagot a zase zatočil kolečkem.
9: Tak to přece jen bude umělec.
6: Minila kytara.
9: No Nino, tomuto jde, no výborně, výborně je přijat.
6: Zvolal kontrabas.
9: A teď mu řekni, Fagote, že si smí zahrát s náma. My spustíme předehru a až řeknu teď, ať začne solo.
6: A teď.
10: Vážení přátelé, nijak se nám to nechce líbit. Hráči jsou asi unaveni, já nevím. Hra je pomalá, úplně bez vtipu, bez vervy.
9: Co to tam křičí?
6: Diví se kytara. No, do toho, vysvětluje Fagot. Nějak se mu to nelíbí. Prý hrajeme bez vervy.
9: Oho, zatroubí pozoun. Dobrá tedy, ještě s vervou.
6: A teď.
10: Ale, zase. Tak takhle nám boši moc radosti neuděláte, to ne. Plno nepřesností, souhra žádná, ajaj.
9: Ale sofraporte, ten tomu nějak rozumí.
6: Durdí se kontrabas.
9: Ty s nám sem Fagote přivedl pěkného šťourala.
6: Fagot už byl tak nešťastný a začal honem kroutit kolečkem.
11: Dobrý travení, přátelé, jste jistě všichni připravení, můžeme začít. Tak a teď budeme zhluboka dýchat. Vdech. Výdech, odněs...
9: Co? Vykřikl pozoun. Ten mě bude učit dýchat? Já mám plíce jako měchy.
11: A teď na špičky výpon a natáhnout krk.

0: Co? Zahučel kontrabas. Já že mám natáhnout krk? Já ho mám dost dlouhý. Ať si natahuji svůj. Mně to není zapotřebí. O takový instrument my tu nestojíme. Fagote, vrať ho, odkud ho vzal.
1: Ale já to myslel dobře, breptal Fagot.
0: No to my víme a nikdo se na tebe nezlobí. Jen když bude pryč ten. No, jak se jmenuje?
1: Transistor.
0: Jo, ten. No, ten srandistor. No, tak teď si zahraješ s námi ty, Fagote. Prosím, tak pozor, předehra.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, děti. Věřte nebo ne, jednou se to stalo. Když zafoukal první říjnový severák, všechny malostranské děti se někam ztratili a nikdo nevěděl kam. Ani bílá kočka s červeným obojkem nevěděla, kde je hledat. Potom jí napadlo, že by mohli být v cukrárně na zmrzlině. Kočka vyšla na ulici a tu zafoukal tak chladný vítr, že se honem přikrčila do kouta průjezdu. Sotva odletěl jinam, šla dál, až přišla ke vchodu do malostranského kina. Stál tam biletář a zeptal se jí, jestli má lístek. Kočka se zarazila, protože žádný neměla, ale tu letěl kolem jeden zažloutlý list platanu, který roste nad čertovkou. Kočka po něm hned chňapla a podávala ho biletáři. Ten si lístek prohlédl, utrhl půlku a hodil ji do koše. Ach jo, povzdychl si, nastává nám smutný čas, vidíte, bude pršet a můj nos dostane takovou rýmu, že celý zčervená. Kočka pohlédla na smutný bilitářův nos a musela uznat, že až dostane rýmu a zčervená, bude na něj opravdu neradostný pohled. No, každý máme něco. Mně se zase ztratili všechny malostranské děti. Nejsou u vás v kině? A nevím, odpověděl biletář, protože mi slzí oči. A když mi slzí oči, nevidím vůbec nic, natož nějaké děti, které se vám ztratily. Bílá kočka s červeným obojkem se tedy běžela přesvědčit sama. Vyšla do kina a rozhlédla se po sále. Nespatřila však nikoho, jenom v první řadě někdo seděl a byl tak malý, že mu nad opěradlem sedadla vykukovala sotva nazezlá čupřina vlasů. Hej ty, zašeptala bílá kočka s červeným obojkem tiše a sedla si vedle čupřiny, co tu děláš? Čupřina se ohlédla a řekla, jsem tady v kině, protože se mi ztratili všichni malostranští kluci a holky. No, nejsou ani na kampě, ani neběhají po Petříně, ani nelížou zmrzlinu na malostranském náměstí, no zkrátka zmizelí. Povzdychla si čupřina. No, však to byl Péťa Všetečka, co byli v Mostecké ulici a je nejvšetečnější ze všech dětí, které kdy běhali po malostranském břehu. No, kdo ví, jestli je neodnesl ten sichravý podzimní vítr, zamyslel se Všetečka. Malostranské děti se nedají nikam odnést, zavrtěla kočka hlavou. V tom bude jistě něco jiného. No, ale co? No, nejspíš budou zalezlé někde v koutku a budou celé smutné, že už se neprodává zmrzlina a že se ulicemi prohání klikatý severák, který pronikne do každé skuliny. A tak přijdou večer o celou slávu, vzdychl si Péťa Všetečka. Je mi ne, spráskla kočka přední tlapky. No, s tím se musí něco udělat. Vždyť oni určitě zmeškají lampionový průvod. To znamená, povídá Péťa Všetečka, že to musíme napravit my dva. Musíme vyrobit ten nejkrásnější lampion na světě. Lehonký jako vánek a tak veselý, aby se musel každý, kdo ho uvidí, ať chce nebo nechce smát. Pojď, řekla kočka a seskočila se sedadla. Vyběhli z kina a běželi honem napravit to, co zavinil klikatý severák, který dnes letěl ulicí. Nakoupili špejle a papír a barevné tušky s lepidlem, stříhali, lepili a přivazovali a nakonec měli tak krásný lampion, jaký ještě nikdy nikdo neviděl. Sami se divili, že se jim tak povedl. Ale bylo to tím, že v něm bylo zalepeno přání, aby se líbil všem lidem, kteří ho spatří. Kočka i Péťa Všetečka na něj byli náramně pyšní. Když se setmělo, vyšli s ním na ulici. Bylo tu mnoho lidí, vlajky vlály a hudba hrála. A jak tak jdou a jdou, vidí po jednou, že proti ním jde jiný lampion a že je stejně hezký jako ten jejich. A ten lampion nesli dva kluci, kteří chodili do školy s Péťou Šetečkou. Potom se objevili další a další lampiony a všechny byly stejně krásné a pod všemi byly malostranští klukové a holčičky. Tady jsou, volala kočka se Všetečkou dvojhlasně. Už se našli. Kdo se našel? Zeptal se jeden chlapec. No přece vy, dneska odpoledne jste se ztratili a my vás nemohli najít. Nikam jsme se neztratili, volali kluci a děvčata. Chystali jsme přece své lampiony na dnešní průvod. Chtěli jsme, aby byly co nejkrásnější a do každého jsme zalepili své přání. Zrovna jako my, řekla kočka. My jsme také zalepili do svého lampionu své přání, aby byl co nejhezčí. A jaké přání máte? Zeptal se Péťa Všetečka ostatních dětí a natáhl ruku, aby se podíval. V tu chvíli se však všechny ty nádherné lampiony zvedly jako motýly a vznesly se k promodralé zimní obloze. Letěly pěkně pohromadě vzhůru, protože v nich byla ta nejkrásnější přání, jaká jen člověk může mít. A když doletěli až tam, co jsou hvězdy, spojili se všechny lampiony a utvořili jedno veliké společné přání, plné krásy a štěstí, přání, které mají všechny děti na celém světě stejné. A malostranští kluci a děvčata se radovali, a klikatý severák přestal foukat. Dobrou noc.

0: Krásný čtvrteční večer, respektive už skoro noc, vám přejeme teď krátce po 23. hodině, kdy začíná další vydání Noční linky Českého rozhlasu. Ať už jste doma, na chalupě, na cestách nebo třeba v práci, budeme rádi, když nás necháte dělat vám společnost i během následujících 2 hodin. Dnešní povídání možná v mnohých z vás probudí vzpomínky na časy, kdy jsme netrpělivě vyhlíželi pošťáka a s radostí otevírali schránku. Budeme si totiž povídat o dopisech, o pohlednicích a vůbec o psané korespondenci. A tak se rovnou ptám, psali jste si dopisy s někým pravidelně? Posílali jste pohled z každého výletu nebo dovolené a schováváte si dodnes psaní od prvních lásek, z vojny, z táboru nebo ze škol v přírodě? A kdo vám napsal dopis, na který nikdy nezapomenete? No a zároveň se můžu zeptat, jak to vnímáte dnes? Nahradili ručně psané řádky e-maily a zprávy z mobilních telefonů nebo si s někým stále píšete, tak říkajíc, po staru? Zazpomínáme i na sbírání známek, pohlednice z různých koutů světa i na chvíle, kdy jsme čekali na odpověď, která ne a ne přijít. No možná zjistíme, že i v dnešní uspěchané době má takový obyčejný dopis stále své kouzlo. Do našeho nočního povídání se můžete zapojit na telefonním čísle 731 800 900. Psát nám můžete také prostřednictvím internetových stránek rozhlas.cz/linka anebo na e-mailovou adresu linka@rozhlas.cz. Těším se na vaše příběhy, vzpomínky i zajímavá setkání s dopisy, které vám život přinesl. Z pardubického studia Českého rozhlasu vám příjemný večer a pohodový poslech Noční linky přeje Mirek Hruban.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
2: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná. Kdybych se narodil před 100 lety, byl bych vazačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to brál bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30. Celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

0: večer by zněla od Moisese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka. Vidím to jako dnes šťastného sebe, ženu a děti a těšínské nebe, ještě že člověk nikdy neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Noční linka Českého rozhlasu, tohle byl Jaromír Nohavica a ve vysílání už vítám paní ano. Ivetu, která telefonuje z Hradíkova, jste říkala, u Olomouce.
2: Ano, Olomouc, Hradíkov, ano.
1: Na samotě u lesa.
2: Mě už znají, že volám do noční linky.
1: Tak, paní Ivetu, vy jste začala to povídání nějaké k těm dopisům, že ve 12 letech
2: ano,
1: a já
2: ano,
1: jsem to zastavil, abyste nám to řekla.
2: Mně bylo 12 let, mně bylo 12 akorát. A my jsme s rodiči jezdili na dovolenou Štenberg, jo, do toho Štenberka tam, na ty chatky, na dovolenou. A já jsem se tam seznámila s jedním klukem.
1: Ano.
2: Mě bylo 12, mu bylo 18. A my jsme si začali psát, jo. On žil v Německu, NDR, to nebyl Západ, on byl NDR. A my jsme si začali psát a oni měli ve Štenberku tam rodinu a já jsem si s ním začala psát, s tím chlapcem, a já jsem každý týden čekala na jeho dopis, jo. On mě psal, já jsem mu psala, tenkrát nebyly mobily, nic.
1: No, jasně.
2: Takže my jsme si psali, no, a já jsem na ten dopis čekala. Strašně jsem na to čekala.
1: Takže to byly,
2: jo,
1: takové
2: to
1: zamilované dopisy to byly.
2: Úplně, jo, no, já jsem byla mladý děvče.
1: No ve 12 letech, to jste byla hodně mladá s 18-letým klukem, o čem jste tak psali?
2: No, že jsme si psali, jak se máš, mám tě ráda, jo, jak se ti daří. A takový, jo, já jsem uměla německy, anglicky.
1: Jo, takže jste ještě trénovala jazyk na tom.
2: Já jsem mluvila, já jsem chodila do němčiny, angličtiny, jsem uměla anglicky, německy, rusky, jo, a naši neuměli nic říct, nic. A my jsme se tenkrát aj stykali s těmi rodiči, když tam každý rok přijeli do toho Štenberka. To byl Dolní Žleb, jo. Teď jsem si vzpomněla. Dolní Žleb.
1: Ano.
2: Do Dolního Žlebu, jo. Tak oni tam měli rodinu, ti jeho rodiče, toho chlapce. On se jmenoval George. George. Oni mu říkali Georgi, jo. George.
1: Ano.
2: A oni mu říkali George. A oni tam jezdili za tou rodinou.
1: Takže jste se občas i viděli?
2: Každý rok. A moje rodiče, ano, každý rok. My jsme jezdili s rodiči do toho Dolního Žlebu na dovolenou. Tam byly takové chatky.
1: Ano, ano.
2: To byla perfektní dovolená, jo. Tam bylo jezero. Tam dál,
1: jo,
2: my jsme se tam koupali.
1: Takže vzpomínky na mládí, na dětské lásky. Paní Iveto, řekněte mi, jestli pak máte dopis od George schovaný nějaký?
2: Víte, že nemám.
1: No.
2: A lituju toho do dneška, nevím. Já jsem to nějak ztratila, povyhazovala. Já nevím prostě. Já jsem toho člověka milovala a jsem teďka vzpomínala na něho, že on byl potom chirurg, on vystudoval, jo, lékařství, doktor. A já jsem na to vzpomínala, že to mohl být můj manžel.
1: A když jste si přestali psát?
2: Přestali jsme si pak psát, co on mě pak napsal. On za mnou jezdil na motorce, jo.
1: Ano.
2: On měl perfektní motorku, jo. A on za mnou jezdil do Olomouce na motorce z toho Německa. On byl Hamburg, Barleben tam bydlel.
1: No, takže to byla oboustranná láska.
2: Jo, my jsme se milovali. A já jsem měla 18 let tenkrát, jsem za ním jela v 18 letech do toho Německa, Uh-huh. Maminka říkala, ježišmarja, co blázníš. Já říkám, ne, mami, já tam musím jet. Já jsem za ním jela v 18 letech do toho Barlébenu, Hamburg Barlében to bylo, jo, na mých 18 letech jsme to tam spolu oslavili, on za mnou jezdil do Olomouce na té motorce, on měl perfektní motorku.
1: A pak to skončilo, bol. Ale.
2: A potom mě napsal, ano, a já jsem to strašně to oplakala, on mě napsal, že si našel holku. Prostě si tam našel holku v tom Německu.
1: Takže to takhle prostě skončilo.
2: No, ta láska na dálku pro něho nebyla. A napsal mě, promiň, já jsem si našel děvče. A já jsem plakala hrozně.
1: No jo, tak už to bývá v tom životě.
2: Já jsem ho milovala, toho
1: rozumím,
2: kluka.
1: Rozumím.
2: George.
1: Ale zůstaly vám hezké vzpomínky.
2: Jiří. Já do něho, na něho do dneška vzpomínám a on už dneska může mít 70 let.
1: No jo, tak
2: 70 let.
1: Uvidíme.
2: A
1: tak
2: tenkrát mu bylo takových 18.
1: 18, ano. Tak jo, tak já vám moc, paní Iveto, děkuju za to krásné vyprávění o lásce, o dopisech.
2: No,
1: zdravíme George, třeba to k němu. Rozumím tomu.
2: George.
1: Rozumím tomu.
2: Můj George. Tak já jsem ho milovala.
1: Rozumím.
2: Já jsem ho prostě milovala.
1: Tak zdravíme George a třeba to uslyší.
2: Já to milovala.
1: Třeba
2: ano.
1: Se to k němu nějakým způsobem donese.
2: Dneska je to starý chlap.
1: Ale to nevadí přece, ty vzpomínky zůstávají a můžete s úsměvem.
2: Já jsem ho milovala, hrozně moc.
1: Tak se mějte hezky. Jo? Moc vám děkuji za zavolání. Ať se daří.
2: Ano.
1: Naslyšenou.
2: Dobrou noc, zdravím
1: vám
2: všechny
1: taky.
2: Lidičky.
1: Ano, ano.
2: Ano, ano.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Banky štěstí, Karel Gott, Darinka Rolincová a pokračuje noční linka, pokračuje telefonátem a povídáním s paní Eliškou, která volá také z Olomouce. Předchozí posluchačka Iveta byla nedaleko Olomouce, paní Eliška je přímo v Olomouci, dobrý večer.
1: Dobrý večer, já vás zdravím srdečně a zdravím všechny posluchače a chtěla bych se zmínit o korespondenci, kterou jsem opravdu provozovala. Měla jsem přítele, který bydlel v Plzni. A my jsme totiž měli trošku, on byl o 7 roku ode mě mladší. A měli jsme stejné osud. Mu ve válce zabili při náletě tatínka. A mě v Brně, já jsem pocházím z Brna, zase při náletě zemřela moje maminka a moji sourozenci a my jsme si měli právě o čem povídat. Takže jsme se seznámili, když už mě bylo 37 a on byl o 7 roku, takže on byl ještě mladý. A my jsme se seznámili v Lázních. No a tak jsme si začali dopisovat. Byl to vynikající přítel, že když jsem potřebovala nějakou radu, tak stačilo napsat.
0: Ano.
1: Okamžitě přišel dopis nebo telefonát mě do zaměstnání. No a tak jsme si dopisovali 25 let.
0: Pane jo.
1: 25 roku jsme si dopisovali, až těžce onemocněl a dostal rakovinu prostaty. Takže byl trošku tvrdší, já jsem mu vyčítala, že s tím nechce jít na operaci. On mě říkal, že ne. A pro mě byla teda hrůza, když jsem zjistila, že teda zemřel. Bylo to pro mě trošku těžké, ale mám tady těch dopisů 150.
0: No, tak to je ale pěkné číslo.
1: A může to přečíst každý, není v tom nějaký zamilování nebo prostě přátelství tak, jak má být. No takže jsem byla ráda kolikrát, že jsem šla z práce a už jsem čekala, jestli mám ve schránce dopis.
0: Ano.
1: A už jsem měla trošku větší děti a vždycky dcera mě mávala z okna. Mami, přišel ti dopis.
0: Je tam dopis, jasně, jasně. No,
1: takže jsem si to tak střádala a bojím se to číst.
0: No to jsem se chtěl zeptat.
1: Mám je tady všechny uschovaný.
0: Takže nepročítáte.
1: Ale bojím se to číst, že mě to citově rozpoloží.
0: Jo takhle, že vás to třeba dojme, nebo nějak, že vám bude smutno z toho.
1: Přesně. Že, takže mám je uschovaný a poručila jsem mojim dětem, až jednou zemřu, že si přeju, aby ten balík těch dopisů mě dali do rakve. Že to prostě je to moje takový, že skutečně jsem si toho člověka vážila a postrádala jsem, protože jsem byla už sama rozvedená a potřebovala jsem trošičku poradit, ale bylo to opravdu. Já jsem řekla, on by se hodil ke mně jako bratr. Tak jsme byli přátelé.
0: Ano, ano, přátelé takže přes dopisy, rozumím tomu. No a řekněte mi, v dnešní době ještě si píšete s někým klasické dopisy, nebo už to řešíte moderními způsoby, nebo jak to je dneska?
1: No teď už ne, teď už jsem vůbec, já to ani, já totiž nemám ráda ani mobily.
0: Jo takhle, takže ani telefonování.
1: Já mám pevnou linku a chci podat na pevné lince. A já už ani ty mobily nemám ráda, takže já když jdu na někde, já jsem pořád někde na výletě,
0: ano,
1: tak jdu bez telefonu a dětka mi to vyčítají, mami, kdyby se ti něco stalo,
0: mají
1: tak
0: strach.
1: Nemáš
0: no.
1: telefony, musíš mít u sebe a já ho nechci. Ten
0: máte to ráda po staru.
1: Já po staru, prostě taky se mě stalo, že jsem měla třeba úraz, a šla jsem do nemocnice a děcka o tom nevěděli. Protože jsem neměla ten mobil u sebe.
0: No, vidíte to, jak by se hodil.
1: Takže,
0: helejte, ale Eliško, ještě vy jste mi...
1: Já já si říkám, že jsou starodávný. Ale...
0: starodávný člověk. Vy jste mi říkala, že hodně jezdíte na výlety, že hodně chodíte, že jste pořád taková aktivní. Posíláte pohledy?
1: No, já vždycky teda na Velikonoce posílám.
0: Jo, takhle, přáníčka.
1: Tak, až já nikou volomoči nemám ze svých dětí, tak já jim posílám o Velikonocích, o Vánocích, tak to jo.
0: Tak jo.
1: A já nejezdím moc daleko. To já takových 5-6 kilometrů.
0: No to vůbec nevadí. To vůbec nevadí. Hlavně, ale... že nesedíte doma pořád jenom.
1: Ne, nedokážu to.
0: To je dobře.
1: Já jsem se dneska vrátila jsem se na oběd a pokračovala jsem až do 5 hodin.
0: Jo, zase jiným směrem potom po obědě. Perfektní.
1: Ale já si potom, když jsem doma, tak si uvařím, abych... to měla pohotový, takže já tu ráda venku mezi lidma.
0: Jasně.
1: Já nedokážu být sama.
0: Tak jo, no tak o těch výletech si třeba můžeme povídat zase někdy příště.
1: A jo, určitě.
0: Já vám moc krát děkuju, že jste zavolala do noční linky.
1: Taky.
0: Ať se vám daří, pozdravujte
1: vám
0: v Olomouci.
1: Ano, děkuju.
0: Naschledanou.
1: Děkuju, a vy taky, naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: závidím. Ještě bych potřeboval chvilku, aby Naďa Urbánková záviděla, abych si mohl popovídat s paní Dášou, která už čeká na telefonu, ale Naďa dospívala, tak pojďme na to. Dobrý den.
1: Krásný, dobrý večer.
0: Dobrý večer, tedy vlastně, já mám pořád den, tak dobrý večer, aby jsme byli přesní. Dáša momentálně na cestách a vy jste říkala, že také pro nás máte nějaké zajímavé povídání, které se týká dopisování.
1: Ano, ano, já teda nejsem tak to vrala, jako byly předchozí účastnice tohle vysílání, teprve 2.40. Takže, ale taky jsem zažila krásný takovýto dopisování z táboru a přesně taky ty brieffreundy, což bylo jako milý, ale ačkoliv se to nezdá v dnešní době běžné, tak já si třeba znova píšu, neb muže, kterého miluju, tak mi zabásli a vlastně jediný kontakt, který máme poslední rok, jsou ty dopisy. Jo, samozřejmě vidíme se v rámci nějaké návštěvy jednou za měsíc, ale znova jsem se přistihla při tom, že opravdu každý den dychtivě běžím do té schránky a doufám, že se tentokrát Česká pošta vytáhla a ten dopis mi doručí. Jako. takže jsem zase zpátky v té fázi toho dychtění a těšení se na ten dopis a je to jak, jsem chtěla říct za mladá, ale já se pořád cítím teda nesmírně mladá a tak, ale je to vlastně okouzlující a musím se přiznat, že vlastně mám ráda i klasický přání k Vánocu. A vlastně mě obtěžuje, jak mi telefon v době svátků zahltí desítky hromadných zpráv od lidí, který za celý rok se neozvou. A říkám, a to, přesně podle toho poznáte, že to je ta hromadná zpráva, jednak to není vůbec personalizovaný, žádný oslovení jménem. Takže ano, takže já jsem na tom podobně jako kočky, co volali přede mnou a mám radši osobní kontakt a příroda je taky skvělá a myslím si, že je to škoda, že dneska ty mobily sebraly lidem možnost se opravdu potkávat a opravdu prožívat a opravdu se setkávat jako přítomný, protože vlastně teď se mi stalo, setkala jsem se po nějaké době s přáteli, se kterýma jsme chodili cvičit. A my jsme seděli v té restauraci a bylo nás tam 7.
0: Ano.
1: Já a 6 kluků ve věku třeba 17 až 28. A já jsem byla jediná, kdo neměl telefon v ruce. A vlastně oni celou tu dobu místo nějakého hovoru mezi náma strávili koukáním do mobilu. Takže si myslím, že zlatý dopisy.
0: To by mělo být zakázané, tak když sedíte, že v nějaké společnosti.
1: Já říkám, hele, kuty, já vím, že bych vám mohla dělat mámu, ale uvědomujete si, jak je tohle neslušný k těm ostatním lidem, kteří jsou s váma u toho stolu a vlastně přišli proto, aby s váma konverzovali. Já říkám, já jsem se nepřišla najíst, já jsem s váma přišla strávit čas. A vy vlastně se ke mně chováte teď neúctivě. A vidím to všude. Vidím to na dětském hřišti, vidím to v tramvaji, v autobuse, ve vlaku, když jsem jediný člověk, který tam čte knížku. A říkám si, tyjo, kam se to podělo? A potom přesně se mladí lidi ptají, že tu GPT, jak oslovit holku, jak oslovit kluka, nebo jak se chovat v takový a takový situaci. A vlastně se připravují o strašně moc krásných okamžiků toho seznamování, toho vlastně přátelského kontaktu, kdy jenom třeba jdete, podíváte se někomu do očí, potkáte se očima, usmějete se na sebe a vlastně si vzájemně zpříjemníte den, aniž byste cokoliv říkali nebo dál tu interakci rozvíjeli a tohle je něco třeba, co mě nesmírně baví. A proto jsem vlastně i ráda, že jsem se dovolala, mohla jsem tohle s váma rozdílet.
0: Ale je to tak.
1: A vlastně se mi krásně ukrojili ten čas na té cestě.
0: Máte naprostou pravdu, kdo kouká do mobilu, ošizuje se o ten reálný svět a může mu uniknout spousta krásných věcí. S tím s vámi souhlasím. Ty vánoční hromadné SMSky, asi bych to neměl říkat nahlas do vysílání, ale také nemám úplně rád ty veršované, co přijdou od 20 lidí, stejná zpráva.
1: Ano, ano.
0: No, to prostě není úplně ono. Ale já bych se ještě vrátil k vám a k vašemu příteli. To znamená, že vy se vidíte jednou měsíčně, jo?
1: Ano,
0: a jinak veškerý ten kontakt závisí na těch dopisech, na té korespondenci, no tak to musí být úplně hodně intenzivní psaní. Já nechci vědět, co si píšete, ty detaily úplně ne, ale vy to vlastně všechno musíte dát tomu papíru.
1: Ano, je to tak. Máme teda možnost, nebo takhle, právně by měla být možnost, že by mohl telefonovat 20 minut denně, ale bohužel samozřejmě zaměstnanců vězenské služby je málo, vězňů asi hodně, takže není bohužel možné, abychom se slyšeli každý den, ale i těch 20 minut se vám tak zdá tak nesmírně vzácný. A musím se přiznat, že ze začátku opravdu ty moje dopisy měly 10 stránek třeba. Jo, já říkám, ale jestli to fakt někdo čte, tak je mi ho skoro líto, protože jako samozřejmě je to zamilovaný, je to hezký, spoustu vděčnosti, jo, do toho samozřejmě, protože mám 3 děti, 2 pubertáky, 13, 11 a do toho 2letáčka, který je totální torpédo, tak vlastně samozřejmě potřebuju pozdílet, že jo, co ty děti, jak jestli zlobí, nezlobí, samozřejmě tatínkovi nepíšeme, že i když zlobí, protože mu nepředěláváme starosti, ale i pořád je co, ano, jako opravdu, já kdybych každý den večer, kdybych na to měla sílu každý den, tak každý den večer mám co psát. Jo, ale je pravda, že jsou dny a nebo týdny, kdy jsou ty dopisy stručnější. Ale pravda je, že někdy je to taková forma terapie, kdy tomu papíru dáte všechno. Jo, ten, tu vlastně touhu, to těšení, ale zjistila jsem, že mi nesmírně pomáhá. Samozřejmě, že bych tam mohla do každého dopisu psát, strašně mi chybíš. Jo, hrozně je mi smutno, ale zjistila jsem, že mě samotný je líp, když napíšu těším se. Těším se na to, co bude. A ano, teď ještě máme prostě pár třeba týdnů, možná měsíců před sebou toho odloučení. Ale to nemění absolutně nic na tom, že pak máme zbytek života.
0: Lepší se dívat dopředu spolu. Prostě.
1: Ano, jo, strávíme to spolu vlastně v harmonii a v obrovské vděčnosti. Protože znám příliš mnoho párů, příliš mnoho lidí, kteří spolu žijou, nebo respektive žijí vedle sebe, ale nejsou, vlastně nevyužijou ten potenciál toho času.
0: Ano.
1: Jo, protože znám ženy, které si stěžují na svý muže a spoustu mužů, kteří si stěžují na své ženy.
0: A tak vy jste vlastně díky té situaci pochopila, že čas je vzácný.
1: Ano, přesně tak. A hlavně, že některé věci, některé situace, a bych stoprocentně vím, že je budu řešit jinak, víc v klidu a paradoxně musím říct, že tohle odloučení náš vztah velmi posílilo a opravdu si vážíme jeden druhýho obrovský moc, protože přesto, že můj muž teďka jako zavřený, tak přesto je mi obrovskou oporou a vlastně tolik krásných slov, který já teda obdržím v těch dopisech, který si čtu kolikrát opakovaně. Tak, vlastně vždycky, jo, takže je to tak,
0: protože
1: to je taková moje ukolíbavka před spaním. Tak to jsou slova, které si myslím, že by každá žena si přála od svého muže slyšet. Že si jí váží, že si váží toho, co pro něj dělá, toho, jak se stará o jejich děti, o rodinu a to, že vlastně pořád, jo, v radosti, snažím se i tak, navzdory situaci, žít v radosti
0: a že se těšíte.
1: A dělat radostním ten svět prostě kolem sebe, protože ano, někdy jsou ty dny těžký a někdy jsou prošoupu nohama, ale prostě jsem šťastná, že žiju.
0: Perfektně.
1: Jo, to já teďka jsem stála, to vám ještě řeknu, protože to si myslím, že je něco, nad čím by se lidi asi měli zamyslet.
0: Ano.
1: A staly se mi ty dvě situace a jedna byla, že jsme stáli v koloně, protože tam byla obrovská nehoda. A lidi v té koloně strašně nadávali, že tam musí čekat a tohle. A já jsem si říkám, ano, my tady teď čekáme, ale čekáme tu ve zdraví. A mohli bychom být tamhle, jo, mezi těma tělama, co tam vytahují ty hasiči z těch aut. A to si myslím, že je něco, co by si lidi měli uvědomit.
0: To je přístup.
1: Že prostě, že ano, jako, jo, opravdu ten náš život je strašně vzácný.
0: Je to tak.
1: A teď jsem mluvila se svojí kamarádkou, která je úžasná žena, ale bohužel umírá. Jo, ten stav je nezvratný a ona mi řekla nesmírně silnou věc. Ona mi řekla, Dáši, já už se na nikoho nezlobím, protože na to nemám sílu, ale hlavně na to nemám čas.
0: Tak, a tím bych
1: proto,
0: to
1: když
0: uzavřel.
1: Vidím, někoho, jak se rozčiluje v obchodňáku, protože nemají něco v akci, tak si říkám,
0: jak je to zbytečný.
1: Ano, to je tak zbytečné, jo, prostě lidi mějte Mějte radost ze života, protože vaše radost nezávisí na tom, jestli to zboží ve slevě bude, nebo jestli prostě pojedete celou cestu a budete mít zelenou, ale ta radost je o tom, jak vnímáte ten svět kolem sebe, že si řeknete, to je tak skvělý, že prostě dneska se mi hezky dejchá, nebo dneska se mi dobře chodí a ty brďo, jako tyjo, když potkám nějakého vrstevníka, tak vypadám o 20 let mladší, jo, nebo a nakonec si řeknete, tyjo, můžete se dostat do fáze, že si

0: týdnem, před rokem, před 10 lety.
1: Zkrátka, buďme na sebe hodní, buďme šťastní.
0: Ano, a
1: už jsme utekli od těch dopisů někam úplně hrozně moc daleko, ale ano. To nevadí. Tak Dášo, nic se neděje. Já vám moc děkuju za úžasné, no chtěl jsem říct povídání, spíš jsem jenom poslouchal, jak to máte v životě hezky nastavené. Ať se vám daří a přeju šťastnou cestu domů, abyste v pořádku dorazila.
0: Děkuju mějte vám se. Za opravdu příjemnění téhle cesty. Přeju vám krásný zbytek
1: díky.
0: Tohoto vysílání a vlastně krásný zbytek vůbec léta.
1: No počkejte, zbytek, ještě to začíná.
0: Ano, určitě, jo.
1: Tak díky.
0: Pojďte ty tropy, tak nestěžujme si, že je vedro, užijme si, že je krásně.
1: Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: 23.40, posloucháte noční linku Českého rozhlasu a ta telefonní linka, ta je opět obsazená. Tentokrát tam čeká paní Elena. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: A vy jste říkala, že máte sice nějakou krátkou, ale možná přímo napínavou příhodu, která se týká dopisu, tak já jsem zvědavý, co to bude.
1: Taková vzpomínka. Když mi bylo 15, tak jsem byla na Slovensku Bardějově a vždycky pátek nás propouštěli domů. A ještě s kamarádkou,

0: domoch hýť, že si s kamarátkou k sobie domu na víkend. Trvali na Biskej. No a z Prešova, z Bardejova, večer sme jeli vlakem do Prešova. A tam sme čekali na vlak, ktorý sme potom pokračovali smer Vranov na Toplov.
1: Áno.
0: No, my sme tam chceli po 8 z toho do Prešova, tak sme museli čekať. A plno lidí v hospodě sa kouřilo túto, no v zimě, bylo to hezky. Kluci k nám chodili, sedli si, dali nám večeři, kecali sme, zasmali sme sa. A ten večer nám uběh.
1: Áno.
0: A ráno ve 4 hodiny hlasili se čtvrtou, že osobný vlák Prešova směr, který bude pokračovat směr ty vesnice a takhle a Vranou na Toplou. Tak říkám kamarádce, pojď, budeme dovnitř, tam si sedneme.
1: Mm-hmm.
0: Ale nebyla jsem si jistá, že to je ten vlák, tak říkám, hele, já se zeptám tej slečni, takhle, naproti ona takhle stála, tak se zeptám tej slečni, jestli je to ten vlak osobný do Vranova.
1: No.
0: No, tak jsem tam přišla dnesní a říkám, prosím vás, slečno, je to ten vlak do Vranova osobný? Odpověď mi, jo, jo, je to on. Tak jsem si sedla, stali jsme, za chvíli jsme se rozjeli, jenomže ta slečna přišla ke mně, vedla si ke mně a začala se ze mnou bavit.
1: No?
0: No, jenomže z tej slečny vyšlo na to, že to nebyla slečna, ale to byl kluk.
1: Aha.
0: On měl krásný modrý oči, dlouhý vlasy až po pás.
1: No.
0: To tak rozpustený. Tak mi to vůbec nepřišlo, že to je kluk. No, tak jsme se takhle po těch tým, jak jsme jeli, tak jsme se bavili. Já jsem mu řekla, kde jsem, on odkud je a takhle. No, a když jsme vystupili ve Vranově, tak on je jiným autobusem, zase jiným směrem. No a já s kamarádkou zase s jiným autobusem na jinou stranu. Napsali jsme si adresy, jsme si dali. Jo, no rozloučili jsme a kašli jsme ještě spolu. A dali jsme si slib, že si budeme psát.
1: Mm-hmm.
0: A že kdo jste z nás první. Buď když já se vdám, takže mu napíšu a tím párem se skončíme spolu. A nebo on.
1: Mm-hmm.
0: Tak můžu vám říct, 2 roky jsme si psali dopisy pravidelně.
1: Ano.
0: Jo, o zážitku a o všechno možný, kam jsem jezdil. Jsem jezdila s kamarádkama a takhle. No, zkrátka všechno možný. A on mi taky takhle psal. No a já jsem se potom zeznámila s mým manželem.
1: Mm-hmm.
0: No a on na to tajně přišel.
1: Jejda.
0: Jsem měla i fotku na tom a vzadu bylo napsáno, že jednou na mě zapomeneš, tak tu fotku roztrhej.
1: Ano.
0: No, jenže já jsem ji neroztrhala, ale roztrhal on, protože ten hrozně žárlil.
1: Hmm.
0: No, tak jsem mu naposled napsala dopis, že už mám jinýho, jo, a že se budeme brát. A takové ještě podrobnosti, aby se nezlobilo.
1: A s tím to skončilo.
0: A s tím pádem to skončilo.
1: A od té doby už jste si nikdy nenapsali?
0: Ne, už nenapsal. No, mě bylo 15, když jsem jako s tím, a jemu bylo 25.
1: Mm-hmm.
0: Jo. No, takže takhle nám ten příběh skončil, ale hrozně ráda si na to vzpomenu, a když jedu kolem, mm-hmm. jo, vždycky na nic vzpomenu.
1: Tak vám to naskočí na tu mysl, jasně, rozumím. No jo, tak bylo to opravdu napínavé, teda musím uznat, paní Eleno, moc díky za váš příspěvek do naší noční linky. Mějte se moc hezky, ať se vám daří a naslyšenou.
0: Jo, a všechny, co poslouchají a mluví, tak je pozdravu.
1: Dobře.
0: Tak jo, dobrou noc.
1: Dobrou noc. Noční linka.
2: Čas pro vaše příběhy.

0: Desatero Lucie Bílé doznívá ve vysílání Českého rozhlasu z pardubického studia. Zdravíme, ano. Noční linka v plném proudu, no a z Teplic nám telefonuje Iveta, dneska druhá v pořadí. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Míro, i zdravím všechny posluchače Noční linky. Tak my jsme psali hojně dopisy i pohledy dříve.
0: Ano.
1: Psali jsme k přání, k narozeninám, k svátku, pak k vánočním a k velikonočním k svátkům pohledy. Pak já jsem z nich vždycky strhávala ty známky a dávala jsem si je do alba. A pak také to na poště prodávají takové malé obálky a v nich byly všelijaké známky.
0: To takže si to pamatuju, jsem si taky vždycky, to si pamatuju,
1: no, tak
0: ano.
1: To jsem si taky zakládala do alba. No, z dopisu taky, jo, to byly všelijaké květinky, prezidenti a kde co, autíčka tam byly, takže jsem to všechno slepovala a zakládala jsem si takový album.
0: Takže pak, vy jste filatelistka.
1: A to mám schovaný dodnes. No, to jsem si schovala, že to mám dodnes. A ty pohledy právě jsem si taky schovávala, ty vánoční i z těch přání, že byly krásně prostě motivovány, jo, prostě byly krásné pohledy, no, takže to mám taky dodnes schované na památku. No, potom jako jsme psali příbuzným do Bratislavy, protože maminka pocházela z Bratislavy, takže taky vždycky dopisy během roku se několik jich napsalo. No, pak ještě taky psala své sestřenice do Mladé Boleslavy, i vždycky nějaký pohled jí tam poslala, která fotku jako. No, pak já jsem si dopisovala s dvěma děvčaty z Ukrajiny, z Ivanova.
0: Ano.
1: To jsme dostali adresy na hodině ruštiny od ruštinářky, takže s nima jsem si taky, to jsme asi v pátý třídě nám to dala, no a tak to se drželo až asi myslím do prvého ročníku, pak na gymnáziu, že ještě jsem jim psala a potom už jsem to utla, no. Tam jsem dokonce dostala od té jedné, jak byla v roce 1980 olympiáda, tak toho medvídka, ten odznáček mi poslala. A nebo by poslala násobilku a na přední straně byla taková ta měnivá, jako, jak se měnilo, vlk a zajíc, jen počkej, zajíci z toho seriálu. Tak to mi taky poslala, různý pohledy jsme si tam taky v těch dopisech posílali. Tak to byla taková rarita, že do zahraničí. No, pak jsme psali, že jo, dopisy, když byl bratr na vojně, tak jsme mu napsali různě takhle, no, a i pohled se mu někdy poslala. Tak mě maminka psala do školy přírody, když jsme jeli pohledy a dopisy. No, takže jsme to využívali, jako hojně, tu poštu.
0: Po všech stránkách. No a co dneska píšete?
1: A korespondiáky jsme ještě posílali na různé soutěže, nebo hlasy, když se hlasoval o československý slavík, že
0: ano,
1: jo?
0: Aha.
1: Tak to se posílalo na korespondiáku. No, takže jako všechno možný, no. Prostě jsme to využívali, tu poštu, protože to dříve bylo za pár korun, jo. Dneska právě to upadá. Jednak to, že ty známky jsou drahý, jak na pohled, tak na dopis, že jo. A takže už proto lidi od toho ustupují, že využívají ty mobily a e-maily, no, takže...
0: No a co teda zkusit napsat nějaký dopis v dnešní době někomu,
1: co? No já taky píšu, jo, že třeba někdy taky tomu, ještě tam mám nějaký bratrance se střenice na tom Slovensku, takže někdy jim napíšu.
0: Takže to funguje pořád.
1: A nebo jako kamarádku mám v Ostravě, tak tam teď jsem jí posílala na Velikonoce balíček, tak do toho jsem jí napsala taky takový dopis, no, takže... Mě to baví psaní, no, jako já ráda psala, no, ale říkám, za tu cenu, aby potom člověk posílal k Vánocům, jo, za 400, za 3, jo, takhle ty...
0: No jo, tak jako dneska jsou ty ceny jinde, to je pravda, to pak poslouží ta SMSka.
1: A oni to furt natahují a natahují, kdyby to bylo za 10 korun, jo, tak prostě, že jo, tak to lidi budou využívat víc, no, ty pohledy a to.
0: No tak myslíte si, že třeba jednou textovky úplně nahradí dopisy a pohledy?
1: No já si myslím právě, jo, že právě to v tom hraje ta cena, no, že tady máte SMSku za 2 koruny, že jo, do zahraničí za 5, no takže to je úplně rozdílný než 36 korun potom, že jo, za jeden pohled nebo dopis.
0: Ale no, takový tak... neosobní, ne?
1: No je to tak, no ale potom raději se potom člověk setká, jo, že... Když je tak ta možnost se sejít, no, že když tam jedete na dovolenou, že s těma příbuznýma nebo tak, no. A měla jsem i kamarádku, že z Týny jsem si opsala adresu, že tam byla Slovenka jako, a nakonec to byla těžka provdaná na Slovensko, no.
0: Jo, takhle.
1: Tak v tom jsem si taky několik let jako psala, no, že teď je někde v Rajci, jako tam asi postavili domeček a to už potom jsme taky, jak když jsem se já vdála, tak i jako ona, tak potom jsme to nějak taky, no, už si přestali psát. A tu adresu taky mám někde ještě schovanou, no.
0: Mm-hmm.
1: Možná i ty dopisy třeba, no, pár taky, že mám schovaných.
0: Jedna taková otázka na zamyšlení, paní Iveto. Kdybyste mohla napsat dopis komukoliv na světě, kdo by to byl?
1: No, kdyby to šlo tak mamince do nebe, no.
0: Čekal jsem
1: prostě
0: to trošku.
1: A prostě tátovi i bráchovi, no, že ty už jsou v nebi, takže já jsem v té původní rodině zbyla já, no. Že.
0: Takže jim. No tak...
1: Takže jim bych poslala nějaký hezký psaníčko.
0: Dopis jim poslat.
1: O tom, že ráda prostě mám život, jo, že ano. I když jsem zůstala já jako jedna z nich sama, tak prostě mám ráda všechny zážitky, takže užívám si toho života, no, naplno.
0: To je správný, to jde. To je správný, tak bezvadný.
1: A to by měli všichni, že prostě by furt ten, jo, že ten život tak rychle utíká, že prostě nesmíme ho promarnit.
0: Jo, jo, jo. Jak to říkala paní Dáša?
1: Ano.
0: Ona to tak hezky rozvedla tady před chvílí. Dobře, tak jo, tak já vám moc děkuju za zavolání. Zdravíme do Teplic.
1: Já taky jsem ráda povídala, no, a těším se zase někdy příště naslyšenou.
0: Taky, taky. Dobrou noc naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Ve mně na kosmický vandr, přece bys

0: Před malou chvílí odbyla půlnoc, začal nový den, pátek 19. června a my vám přejeme klidnou noc ve společnosti Českého rozhlasu. Pokračuje noční linka, ve které si dnes povídáme o dopisech, pohlednicích, známkách a vzpomínkách, které jsou s nimi spojené. Možná si ještě pamatujete, jakou radost udělal dopis od kamaráda z tábora, pohlednice od příbuzných z dovolené, nebo několik řádků od někoho, kdo vám byl blízký a možná někde doma stále schováváte krabici plnou dopisů, které byste nikdy nevyhodili. O své příběhy se s námi můžete podělit na telefonním čísle 731 800 900, psát můžete na rozhlas.cz/linka a nebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Mě tady blikají telefony, no tak asi dáme možnost a prostor někomu dalšímu a nevím, kdo tam teď bude, bude to překvapení pro mě. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, dobré skoro ráno.
0: No o to snad tady ještě ne.
1: Tady je Božena z Uherského Brodu.
0: Dobrý večer.
1: A pane redaktore, já jsem nedávala pozor, jak se jmenujete přesným jménem.
0: Já jsem se nepředstavil teď na začátku hodiny. Zdravím z pardubického studia, Mirek Hruban.
1: Mirek Hruban, no, děkuji vám tak, pane Mirku.
0: Ráno se stalo, paní Boženko. Tak co vy a pohlednice?
1: Budeme spolu komunikovat.
0: Ano, už komunikujeme, už jsme slyšet i ve vysílání.
1: Už vysílání.
0: No jo, no.
1: Ježiš, tak já zdravím. Všichni noční myšky. No. No, takže já o té korespondenci.
0: Ano.
1: Tak vám povím, my jsme byli jako dosti korespondenční rodina. Já jsem ročník 1937, moje maminka byla 1903. Byla z 9 dětí pátá a její maminka, babička naša, která u nás dožila, byla rok 1870. Uh-huh. Takže měli 9 dětí a z těch 9 dětí bylo 7 dětí roztroušených po Čechách.
0: Aha.
1: Takže u nás se hodně psalo. A víte mi, jako když já jsem teda pocházám z Kunovic, mluvím s noma nářečím, ale v Kunovicích se mluvilo ještě ináč. Uh-huh. A to byla taková říkánka, můžu vám to říct?
0: No jsem s ní.
1: Čuva jsem šua, našua jsem kus skua. Nebylo to skuo, bylo to miduo. Já su ale trduo. No, takže to jako prostě ukazovalo to kunovské nářečí, takže ale by se psalo, že? Babička teda hodně psávala a furt snad až do těch 80. roku vždycky, drahé děti, ingustovou tušku, jestli se to ještě dělá, ty tušky nevím, na pěkný dopisní papír, ale vždycky se říkalo, toto je pokunovsky a toto je spisovně. A i ta babička, která byla 1870 rozená, psala spisovně. A měla syna, jednoho byl v Praze, ale ve 47. roku se s toma odstěl, tak jsme si psávali, hodně nám psával ten strýc a posílával aj nám často pohledy. A většinou to byl pohled z Karlova mostu Hradčany.
0: Mm-hmm.
1: No, jenomže, víte, bylo to ve válku a já, když jsem viděla, už vidím někde pohled s Hradčanama, nebo prostě nějaký obrázek, nebo aj když jsem v té Praze byla a dívala jsem se, přesně co tak je, ty Hradčany, jak dát jich pohledat. Já tam vždycky vidím tu známku toho Hitlera.
0: Jo, takhle to máte spojené s tím.
1: No, a tož, ale tak tímto pádem, že psávali, tak vím, kde byli. Třeba jeden strýc měl manželku z Chaloupek na Královéhradecku, potom bývali v Podolí bez. Manželka jednoho strýca, ta byla ze Zvíkova, to byla, tam se šlo z Lechanic, potom do toho Zvíkova pěšky. V Kojicích, tam se měla tetu, tam měla 10 dětí. Jedna moja, jak když od bratranca holka žije, dokonce v Pardubicích, no v České Lípě.
0: Všude prostě.
1: No takže já jsem se tak docela, jsme se orientovali více po těch mapách. No.
0: Jo, takže byste...
1: To je, no a počkajte, ještě se mi po mamince byl ještě bratrodní, potom o 2 roky mladší. A ten, to jste nevěděl, lesti říká slovo, lesti vážně, nebo ne.
0: No.
1: nehnul brvu a takový, tak vám aj nám psával takovým stylem. Třeba vám aspoň řeknu tu adresu. Aha. Na obálce. Familia Josefa Zábojníka na Rybníku Pochodníku číslo 1118 Kunovice, důležitá železniční stanice, okres Uherské Hradiště, konečné skladiště.
0: A dorazilo to?
1: No, což ba, ale on a v tom duchu takto napsal celý ten dopis.
0: Jo.
1: No, tak maminka si říkal, bože, to je starý blázen. A ten žije na Valbrechici. Od Krnova, pak se odstěhovali do Ostravy, takže to bylo na Vánoce, na Velikonoce pohledy, potom jsem to zdědila. Já jsem psávala 23 pohledů. No a tak teď jich píšu tak třeba 6-7, no a ještě od toho jednoho maminčiného bratra po jeho dceři, jak když je to jako moje neteska, žije v Čachovicích, tak s ní se stýkám, několikrát tady byla u nás, zbožňuje Bílé Karpaty, prochodili to předloni tam všechno, ale to všechno, co spolem korespondujem, to s telefonem.
0: Dobře. No jo, tak jako je potřeba jít vstříc těm moderním technologiím taky trošku, ale říkala jste, že dodnes si tedy něco pár dopisů napíšete, pošlete,
1: určitě,
0: takže furt to funguje.
1: Ano.
0: Dobře.
1: No a měla jsem bratránca, to byl jako bratr její matky tady této holky, tak ten žil v Praze nad Zbraslavi, tak jsem k němu jezdila od roku 2003, 2002 byla v Praze ta povodeň, že?
0: No.
1: No a já potom, myslím, 5 roků jsem k ním jezdila na pár dní a psávala jsem jim dopisy, co se děje u nás a to. Mm-hmm. No tak on je 26. ročník, takže měl 89 roku, když odešel, takže už jako korespondence žádná, ale vzpomínám na to velice ráda, protože vždycky jsem si poručila, kam chci jít a on tam šel se mnou, mě tam zavédl.
0: A ukázal, dobře.
1: Víte, kde se ještě, že se vám tak trochu pochválím. Byla jsem v Tichém údolí, v Zdenky Braunerové ateliéru a to prostě to byl zážitek. No a potom ještě generála Pelého Vila. Tak, no měl tam výstavu Jiří Andrle, takže to díky korespondenci stále tady s tímto bratrancem bylo toto umožněno.
0: No tak super, tak. Vidíte to, co všechno je díky korespondenci
1: zařídit. Ale ano,
0: zařídit.
1: Samozřejmě.
0: Tak jo.
1: Takže to je tak v kostce, co jsem vám chtěla říct a přeju vám hodně zdaru.
0: Vám též, díky moc.
1: A držím vám palce.
0: Držte, mějte se krásně.
1: Děkujem.
0: No, dobrou noc.
1: Mějte se krásně, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Už je pátek 19. června, posloucháte Český rozhlas Noční linku. Dneska si povídáme o dopisování, o pohledech, o korespondenčních lístcích, ale také o tom, jak se píše dnes, SMSky, maily. Zkrátka doba jde dopředu, i na tohle je potřeba si zvykat. No a já teď narazil na příběh od Daniely z Prahy, která napsala, a to musím tedy přečíst, to je úplně neskutečné. Dobrý večer, miluji pohledy, které mi v rámci rodinné tradice posílají všichni potomci. Byť už pohled z Řecka jednou přišel 3 měsíce po návratu vnuka od moře. To se někdy stává, to známe, myslím, všichni. Pohledy na Vánoce a Velikonoce řešíme elektronicky, dopisy jsem milovala a mám mnohé dodnes schované. V roce 1961 jsem jela z cestovní kanceláří mladých do Sovětského svazu a poslední den v Kyjevě jsme šli na výstavu úspěchů a tam nás zastavil sympaťák s mikrofonem a zpovídal nás, odkud jsme a jak jsme byli s pobytem spokojeni. Byl reportérem kyjevské televize a já v té době pracovala v krajské rozhlasové stanici. Večer jsme nastoupili do vlaku a těsně před rozjezdem přiběhl Vitali a dal mi okénkem kytičku a krabičku, ve které byla jeho adresa. Začali jsme si psát dlouhé dopisy spíš filozofického rázu. Diskutovali jsme o situaci ve světě. I když mě 68. rok šeredně poznamenal, tak jsme i potom v dopisech diskutovali a naše přátelství přežilo. Pak jsem několikrát byla u nich na návštěvě a jeho žena s dcerkou zase přijeli do Prahy. V polovině 90. let Vitalij zemřel a pokračovali jsme v psaní s jeho ženou. Dnes už Světlana má víc roků než já a těžce snáší situaci v Kyjevě, a tak si píšu s její dcerou, se kterou už mnohem lépe a anglicky píše můj vnuk, ale ti už nelepí známku, ti si e-mailují. Začalo to mladickým pozdravem a s rodinou udržujeme přes všechny kotrmelce světového dění písemné i osobní přátelství 65 let, píše Daniela. Tak díky za tenhle nádherný, neuvěřitelný příběh. No a jdeme se podívat opět na telefonní linku. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer, jste vysílání u telefonu Mirek Hrubán. Zdravím vás. Koho a kam?
1: No, tady je Anna z Brna. Já bych napojila právě na podobný příběh, co je v rozhlase před chvilkou byl.
0: Ano.
1: Ale obávám se, že je to málem trošku politikum. Ale já bych to tak nezdůrazňovala. Mm-hmm. Pokud by se vám to nezdálo, tak mě nemůžete zkrotit. Já jsem jako mladá holka v 69. třeba jezdila do Bulharska s kamarádkou na dovolenou k moři. A stalo se mně, že to jsme vždycky večer chodili na posezení, tak na večeři a tak, a seznámili jsme se s těma místníma nebo tak. Teď jsem se poznala s chlapcem, řeč k řeči, při tanci, že byl z Libanonu. A teď z toho Libanonu právě se divil, jak se domluvíme.
0: No to taky si říkám.
1: No právě. No, jenže on mě řekl, on mluvil krásně rusky a já, když jsem řekla, že jsem z Česka, no tak asi pochopil, že mluvím taky rusky, ale já jsem v té době už lapala, já jsem si učila soukromně, tak lehce něco z angličtiny jsem pochopila, ale on začal normálně rusky, že on robota je v rádiu Libanon, v rádiu Bejrut a že ho zajímá tak o světě, takže cestuje s kamarádem a tak. A tak mě to teda zajímalo taky, a tak jsem se ho vyptávala rusky, on mě, a mezi tím jsme špitl nějaký anglicky, a tak jsme se prostě bavili. No a teď mě právě řekl, no, já bych se s váma rád setkala i třeba v Česku, ale já třeba nemůžu tak nějak, ale můžu vám potom třeba napsat a rád bych vás poznal, protože jste, zajímáte se o svět a tak. To mě na tom zajímalo nejvíc a tak, tak jsme se prostě stýkali. No a já jsem chtěla tady k tomuto vlastně říct jenom tohle, že stýkali jsme se jenom teda na té dovolené.
0: Ano.
1: A když jsme končili tu dovolenou, tak on mě chtěl po mně adresu a že mě určitě napíše. A napsal právě, že vzpomíná I remember all your time in Varna. A teď k tomu připsat tu ruštinu. Da, da. Tak mně to připadlo tak strašně vtipné. A byl to pohlednice Baalbeku, což je rozvalina římského hlediště, římského divadla, ano, tam v tom Libanonu. Mm-hmm. No, já jsem chtěla podotknout jenom tohle, že když sleduju kdykoliv teď rozbořeniny Bejrútu, mm-hmm, takže vždy si vzpomenu na něho, že tam někde třeba je, nebo jeho děti a tak. Mm-hmm. Jedinou pohlednici, ale často ji prohlížím a vzpomínám na něho. A v souvislosti právě tady s tím. Jo, a když jsme byli právě v tom, tak on zase vzpomínal na to, jak nás v tom 68. zase napadli ti. A takže já teď zase vzpomínám naopak na ně, mm-hmm, na ně, jak jsou napadeni.
0: Jo.
1: Tak to je moje vzpomínka na Eliase.
0: To je škoda, že to máme spojené s takovými nepěknými historickými událostmi, některé ty naše soukromé věci, ale tak to prostě je a je fajn, že tedy to přátelství nějakým způsobem fungovalo a že jste si psali takhle hezky anglicko-rusky, teda to je úplně, to je úžasný. Tak, Elias jste říkala, že se jmenoval?
1: Elias, no. Uh-huh. Takže kdyby náhodou pracoval v rozhlase, třeba by se to k němu mohlo dostat.
0: Těžko říct. Tyto cesty jsou nevyzpytatelné, možná se to dostane, možná ne, takže chápu to dobře, že v kontaktu už dneska nejste, nic o něm nevíte.
1: Ne, nevím. On měl staré rodiče a byl sám syn. Hmm. Rodiče bydleli někde v horách, to říkal. Byli křesťané, to jsem se dozvěděla. A že on by neopustil je ty rodiče právě.
0: Jo, takže
1: to bylo zřetelné. Ale mně to stačilo těch pár dní třeba, co jsme tak se setkávali a tak. A musím na něho vzpomínat, kdykoliv se podívám na zprávy a vidím právě ten...
0: To dění. Dobře, tak...
1: Taky to je jenom moje vzpomínka. Mám jedinou pohlednici, ale je to hezké.
0: No jo, tak o to víc těch událostí ta pohlednice nese, zkrátka.
1: Určitě. Děkuji vám.
0: My také děkujeme, zdravíme do Brna, paní Ano, a dobrou noc.
1: No, nashledanou.
0: Děkuji. Taky.
1: Dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrou noc přeje Pavel Bobek. My ještě ne, my pokračujeme. Noční linka je v plném proudu. No a teď nám, tuším, že z Mladé Boleslavy telefonuje posluchač Milan. Trefil jsem to, je to Mladá Boleslav, dobrý večer.
1: Ano, správně, dobrý večer. Velice vás zdravím. Vás, pane redaktore, což je velmi úžasné, už delší dobu sledu Český rozhlas. Chtěl bych všem posluchačům Českého rozhlasu popřát krásnou, hezkou dobrou noc. A potom...
0: Vy jste říkal, že posluchačka před chvílí vás vyprovokovala přímo k tomu, abyste se ozval, že máte také něco, na co byste chtěl navázat.
1: No, jenomže já jsem jaksi nestarší dámy.
0: No?
1: To jako pro mě jsou přitažlivé, ale abych se neodbíhal od tématu.
0: Ano, já napjatě poslouchám.
1: No, já jsem armádní důstojník, lítal jsem s vrtulníkem. Mm-hmm. Já nevím, koho to zajímá. Posluchačům Českého rozhlasu přeju krásný večer a je taková fajnová noc a zítra přijde ještě peprnější.
0: Teda tak teďka
1: smyslu,
0: úplně... No, v jakém smyslu?
1: Ve smyslu meteorologie, jakože bude ještě o 5 stupňů víc, než bylo dneska. Ale máme to krásné, klimatizované, jakože... omlouvám se, promiňte.
0: Nic se neděje, v pořádku. Já jenom, abychom se dostali k tomu tématu, my si dneska povídáme o dopisech, tak pořád čekám, jestli máte také něco, co byste k tomu řekl.
1: To si pište, že mám.
0: No, já to,
1: já to mám tolik na srdci, no. To už ani nevím, kudy kam.
0: Tak to zkusíme, nebo to necháme na jindy?
1: No, zkusme to.
0: Tak pojďme do toho.
1: No, musíme, pane redaktore, ukládám za vaši povinnost, vzhledem k tomu, že znám Lídu Rakušanovou jako taky velice peprnou a hlavně, co se týče českého jazyka, úplně superovou slečnu, která se už jak ty... já ji poslouchám jako mladý kluk ze svobodné Evropy, ale říkejte mi
0: no.
1: Ty krásné vaše skladby a ta vaše skladba Českého rozhlasu, to nemá konkurenci. Já si poslouchám i konkurence a říkám, já budu radši poslouchat Český rozhlas. To je pro mě prioritní.
0: Tak to
1: já
0: jsme rádi.
1: Já sloužil v armádě.
0: Jo, lítal se s vrtulníkem, ano. Helejte, pane Milane, asi to necháme na jindy, to naše povídání, protože vy toho máte tolik na srdci, jak jste říkal, že nevíte, kde začít, tak to pojďme nechat, jak jsem říkal, třeba na zítřek, na pozítří, ale já bych se ještě chtěl dostat tady k některým vzkazům, které píšou ostatní a které se věnují právě tomu tématu, které dnes večer rozebíráme, což jsou dopisy a dopisování. No a my tady máme i pozdrav od Michala Sedláka z Myšlína. Vůbec nevím, kde je Myšlín, budu se muset podívat. A ten píše, že patří k těm, kteří také rádi píší a posílají papírové dopisy, udržuje mezinárodní korespondenční styk s několika cizojazyčnými kamarádkami. Takový dopis se sice neobejde bez známky a putuje světem třeba i několik dlouhých týdnů, ale milovníci dopisování se mnou budou jistě souhlasit, že své kouzlo to má a kvůli tomu kouzlu to člověk také dělá. U doporučených dopisů nabízí Česká pošta službu sledování zásilek. Jsou tedy k dispozici údaje o tom, kdy byla zásilka převzata do přepravy, odeslána do země určení, tam převzata vyměňovací poštou, převzata do přepravy a připravena k doručení. A právě Michala tohle baví sledovat. Má i sbírku známek, mezi nimi mimo jiné protektorátní známky s Heidrichem. No taky si je rád prohlíží. Líbí se mi třeba známka s vyobrazením majáku na Fajerském ostrově Mykines. V těch končinách ale žádnou korespondentku nemám. Tedy alespoň zatím, uzavírá Michal. Tak díky i za tento vzkaz. No my si dáme další písničku, čeká nás Michal Prokop a pak dáme prostor ve vysílání někomu dalšímu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Kousínek po půl jedné v noci. My tady ukazují naše rozhlasové hodiny, pokračuje noční linka, zdravíme vás z pardubického studia. No a zdravíme do sousedního Hradce Králové, kde poslouchá i paní Magdalena, se kterou jsme ve spojení. Dobrý večer.
1: Dobrý večer všem.
0: Tak paní Magdaleno, jak to máte vy s dopisováním? Také nám máte co říct?
1: Já bych chtěla na začátek říct takovou raritku. No. Můj trenér si působil v Africe, v Sudánu a posílal svým známým pohledy. A měl jednoho kamaráda, který byl hodinář, jmenoval se Mirek a poslal mu pohled. Mirek, hodinář, Hradec Králové, Československo.
0: Takhle jenom a takhle adresa?
1: Ano, ten pohled došel.
0: No tak
1: já jsem ho viděla na vlastní oči.
0: Mirek, hodinář, Hradec Králové, Československo a stačilo, aby dorazil z Afriky. No tak to je ale perfektní. To ta pošta tehdy fungovala naprosto skvěle.
1: To určitě.
0: No.
1: Protože my jsme si psali, já jsem od něj dostávala na trénink různý pokyny, takže jsem tady mývala dopisy během několika dnů, já už si to přeci nepamatuju, že to už další dobu. Jinak dopisy, já jsem mám ráda prostě psaný slovo. A myslím si, že to je taková nejslušnější komunikace.
0: Ano.
1: Nepovažuju za nějakou jako slušnost velkou. Asi já jsem teda už starší, takže tyhle ty SMSky a tyhle ty vzkazy a hlavně přání. Já si potrpím posílat svým největším přátelům jako pohledy.
0: Ano.
1: Ať jsou to vánoční, velikonoční, k svátku, k narozeninám, to považuju prostě za takový slušnou komunikaci. Taky. Ale od dětství jsem si psávala s přáteli ze Sovětského svazu, z NDR, z Polska a mě to i trvalo až do pozdních let za socialismu.
0: Ano.
1: Pak se to nějak jako přetrhalo a ať to byli sportovci nebo školní družba, tak si myslím, že jsem, jo a mám ty dopisy ještě schovaný některý a nejdůležitější dopis, který uchovávám, je od přímo šéfa Alexandrova souboru.
0: Ano.
1: Když tady byl asi v 50. roce.
0: Počkejte, takže... No vy jste si psala jako takhle se známými osobnostmi, jako se sportovci, anebo

0: deti posiali medzi sebou psanička a my vedoucí jsme jim dělali takový zprostředkovatele. Byly to takový nevinný ty dětský tábornický lásky.
1: Ano, ano, ano.
0: Většinou to končilo i nějakou svatbou, kterou jsme jim v rámci karnevalu vždycky udělali.
1: Jo, takhle, já myslel, že to přetrvalo až do dospělosti, že se pak vzali nakonec.
0: Ne.
1: Jenom prostě táborová svatba.
0: Ano. Aha. A když jsem měla svého kamaráda na vojně v Dukle, tak on si psal s Emilem Zátopkovým.
1: Mhm.
0: A ten mu posílal, jako, jak trénuje a to. A mě posílal taky, jak mám trénovat a kolik těch dávek a to. A to byly třeba 14 stránkový dopisy.
1: Pane jo.
0: Tak. A z družebního z Banskou Bystricí jsme měli i družební manželství.
1: Mm-hmm.
0: Manžel pocházel z Banské Bystrice a já Hradečana a seznámili jsme se tady při družební akci.
1: Jo. A takhle vám to hezky klaplo. No jo, tak dobře, vidíte to, co všechno dokáže dopisování a udržování kontaktů takhle přes dopisy. Nebo dokázalo. Dneska těžko říct, jestli by to šlo.
0: Mrzí mě to opravdu, protože já i s noučaty, který žijí v zahraničí, si píšu, protože oni mají velkou radost.
1: Pořád klasicky papírově si píšete, jo?
0: Ano. Aha. Mají velkou radost, když dostanou dopis.
1: Tomu rozumím. Je to prostě hezké dostat ten dopis do ruky a vrátit se k němu kdykoliv.
0: I když je ta známka drahá, tak prostě já to tak neberu.
1: Rozumím.
0: Prostě je to tak a když chci někomu udělat radost, tak udělám i takovou maličkosti a nehledím na to, že to je o nějakou korunu víc, než to stálo. Ale mám sbírku starých pohledů, který s dětma, když přijdou noučata, tak je probíráme a já jim k tomu vypravuju, kdo to byl, od koho to někdy to poslali. Ale nedávno jsem našla i sbírku pohledu vánočních, velikonočních, ještě nepoužitých a staré korespondenční listy nepoužité.
1: No jo, tak to nevím, jestli ještě půjde poslat, ale ty staré pohledy, to by bylo docela takové zajímavé, to někomu zkusit poslat na Vánoce, historický pohled.
0: Jo, budu toho teď užívat.
1: To by asi koukali a určitě budou mít radost. Tak paní Magdaleno, moc díky, zdravíme do Hradce Králové.
0: Děkuji vám zbytek večera příjemné společnosti.
1: Díky. Tak jo, naslyšenou. No a ještě doplním, že když jsem se chystal na dnešní večer, tak jsem schválně lovil, jak staré jsou dopisy, jak dopis sám o sobě má dlouhou historii a vůbec nejstarší dochovaný osobní dopis byl napsaný v Babyloně před 4000 lety. Představte si, a nejhezčí na tom je, že to byl dopis milostný.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Český rozhlas, Noční linku, dnes je to o dopisech, o dopisování, o pohlednicích, možná trošku i o známkách a jsem moc zvědavý, o čem bude mluvit pan Miloš, který na telefonu. Zdravíme do Říčan, dobrý večer.
1: Dobrý večer. Tak jak už jsem vám říkal, už je mi přes 70 jemně a moc rád na korespondenci vzpomínám. A nejvíc asi první, co bylo, byly dva roky vojny v Popradě a v Písku. Obě dvě teda moc krásná města a dostal jsem se domů minimálně, ale měl jsem něco málo kamarádek a víc kamarádů a domů samozřejmě a psal jsem každý den, na tenkrát, já nevím, ani ne korunu, stál dopis a pohledy taky, no ale na těch 90 korun za měsíc, no měl jsem nějaký peníze, takže jsem psal, mám ještě 100 dopisů od svých kamarádek a přítelkyň a kamarádů, takže to bylo moc pěkný a teďka jsem rád, když mi napíšou moje vnučky, který tady bydlejí od Říčan 50 kilometrů a s těmi známkami, s těmi cenami, to je taky zajímavý, že to tam nedojde někdy ani za týden do těch otic tady a že ty známky, když to vemu a jedu za mladší vnučkou do Benešova, která tam chodí do školy, takže to vyjde stejně jako ta známka.
0: Jízdenka ale, jako známka, jo?
1: No, tak známka stojí 36 a zpáteční do Benešova a do Říčan stojí 72, jo, takže to je takový humorný, ale jsem strašně rád, když mi napsali vždycky pohledy, kde byli na dovolený a kde byli na táboře a když tam něco namalovali a je to moc pěkný, no samozřejmě jsem psal, když ještě mobily nebyly, ale taky tady byly na vesnici dva telefony v těch
0: budky.
1: 60. 70. letech, tak jsem chodil k jedný paní a vždycky za korunu jsem volal.
0: Jo, takhle.
1: Spolužačce 3 kilometry, aby koupila lístky do kina.
0: To byly takové...
1: A to jsme si taky, no. Na ty 3 kilometry jsme si psali pohledy a dopisy taky a normálně se známkou. Přitom jsme se viděli každý den ve škole.
0: Ale prostě jste si chtěli napsat.
1: Tak jsme si takhle psali. No a pamatuju si, že tenkrát v těch 60. letech taky byla taková hra, jako potom v 90. tady s těma finančníma obnosama,
0: jo.
1: Pošli 10 známým, tak tenkrát to bylo jenom z dopisy, jo, a moc toho nechodilo, zrovna ta pyramida, nebo jak se to jmenovalo.
0: Ano, vzpomínám, ano.
1: No, takhle to bylo s těma pohledama, bylo to hezky, no pár mi přišlo, ale tolik, co jsem třeba odeslal, ne. No.
0: No, tak on asi ne každý to dodržel a pak, když to někdo přetrne,
1: jasně,
0: tak to nefunguje
1: tím,
0: úplně.
1: Tím spíš s těmi penězi, no, tak to.
0: No jo, to už odbíháme někam úplně jinam. Já jsem se teďka vybavil ještě, jak jste říkal, že jste si psal s kamarádkou na těch pár kilometrů, tak mě zase kamarádi dělali to, že mě posílali z hospody pohledy a nedávali na to známky a já to pak musel doplácet.
1: Jo, to je možný tohle, že jsme taky dělali jako nevyplacený, to byly takový humorný.
0: Ano, to bylo popukání, věci, skutečně, no.
1: A nebo se psalo kamarádům, jeli jsme do Prahy, tak jsme to tam vždycky po ulici a aby se tam princezny, co šly kolem jdoucí, aby se podepsali na ten pohled.
0: Jo.
1: Posílali jsme jim to domů a tak takovýhle, nebo do školy přímo, jako do té třídy, z čeho měli učitele velikou radost v uvozovkách, tak takovýhle. Takové, ale strašně rád píšu. Teďka už tolik moc ne, mám tady několik pohledů a přání a známky nakoupený mám a to jim tam ještě dám zpátky známku, aby napsali. No,
0: aby
1: taky už teďka moc neposílej. Tak telefonujeme, no. Aspoň
0: že jste v kontaktu.
1: Nebo jedu do toho Benešova, nebo do těch Votic, jedu tím vlakem.
0: To vyjde teda levnějc, nebo skoro stejně, jste říkal.
1: No, takhle to je. A nebo... No, ty známky teda, já se nedivím, že lidi jako nepíšou, protože, no, tak za těch 630 korun s prominutím není ani pivo, jo, tak lahový, no.
0: Dobře, tak Miloši, zdravíme do Říčan, moc díky za zavolání. No, přeji vám krásnou dobrou noc. Taky.
1: Mějte se pěkně, ať vám taky někdo pošle na vaší redakci nějaký
0: dopis.
1: Pohled.
0: Jo, tak jo, tak uvidíme, třeba se tak stane. Dobrou noc a naslyšenou.
1: Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Zdravím všechny posluchače i vás, Miroslave. Zrovna nedávno mi přišla polhednice krásného západu slunce z Austrálie, ze Sydney. Co mi na ní ale přišlo ještě hezčí než ten západ slunce, byla známka, která nesla jméno Melbourne a město také zobrazené. Samozřejmě mě ale nejvíc potěšil krátký vzkaz od vnučky a taky to, že pohlednice ještě nejenom existují, ale že ta generace, která někdy, myslím, neprávem schytává kritiku, je dokáže najít a udělat tolik radosti. Píše posluchačka Helena, tak i za tento vzkaz děkujeme. Opět najdete je na našich internetových stránkách, když se kouknete na rozhlas.cz/linka. No a my pomalinku jdeme do finále. Myslím si, že stihneme poslední hovor v dnešní noční lince a ten bude s kým? Dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím do východních Pardubic.
0: Dobrý večer. A kdo nám volá?
1: A všechny zpravce, Iveta.
0: Iveto, tak co vy a dopisování, jak to máte?
1: Já jsem jako dítě měla kamarádku a její tatínek byl, pracoval na velvyslanectví. A ona s tatíkem hodně cestovala po světě. A já měla od ní spousty různých z celého světa.
0: Pohlednic.
1: Pohledu. A i dopisu, a hlavně pohledu. A tak jsem je začala sbírat. A potom mi ještě moje prababička dala svoje pohledy, které měla od svých dětí. A takže jsem měla i starý pohledy, takový ty historický pohledy měst různých. No, pak jsem to všechno plakala, protože když jsem se vzdala, tak to maminka vyhodila.
0: Je, a já myslela, že se pochlubíte, jakou máte velikou sbírku a maminka vám to vyhodila, jo.
1: Byla to velká krabice, takové ta krabice od margarínu, to vy asi nepamatujete.
0: To asi
1: ale
0: ne.
1: Ale to jsem měla plnou.
0: No.
1: Ta byla plná. Ale protože jsem věděla, že děti hrozně rádi jako dostávají pohledy a já jsem jich dívala na tábory a viděla jsem, že některé děti dostávali pohled nebo jakoukoliv korespondenci každý, třeba obden, často, ale někteří nedostávali nic.
0: No.
1: A ty byli pak hrozně smutný. A tak, když jsem potom pracovala ve školce, jezdila jsem s dětma na školu v Přírodě, tak jsem nakázala rodičům, že chci od každého dva pohledy napsaný.
0: Jo, takhle, už jako do kapsy rovnou, jo, že to vezmete sebou.
1: Ano, ale jsem si zahrála na pošťáka.
0: Aha, no tak to se to vyřešilo ale krásně.
1: A když jste viděl ty rozářený oči dětiče, když dostali obyčejný pohled, maminka tam tu známku nakreslila, byl to pohled pejska nebo kotičky, nebo prostě takováhle nějaká blbost, ale ty děti prostě z toho měly obrovskou radost.
0: No jo, to je jasné, no.
1: Já mám kamaráda, dneska už jsme teda oba, já už jsem vdova, on je taky sám, bydlí tam na Drožnově a my si spolu píšeme už příští rok, to bude 40 let.
0: Ale tyhle dopisy máte schované?
1: Některé ano, některé ne, některé zmizely při stěhování v propadlišti dějin taky, ale většinu mám teda schovanou. Byli jsme tenkrát v Karlových Varech v Lázních, posadili nás 6 lidí k jednomu stolu. Ze začátku jsme si psali všichni, ale myslím, ty dvě paní už ani nejsou, to už by bylo přes 90 a my dva teda jsme vydrželi.
0: Ano.
1: A píšeme si do dneška.
0: No tak to je úžasný teda. Tak mám lepší konec noční linky jsme si nemohli přát snad ani.
1: Dřív jsme si psali pohledy, dopisy, no a dneska vzhledem jaksi důchodům a zase rychlosti pošty.
0: Ano.
1: Sedneme v počítači a já to tady večer napíšu. A on si to ráno přečte, no. Nebo on to večer napíše a já si to ráno přečtu.
0: Takže už jako i ta moderní technologie pohltila i vás.
1: I tuhle malému 80-letou bábu. Takže, ale opravdu jako ty pošty, myslím si, že to s těma s financema přehánějí. No, to si budeme povídat.
0: Ale
1: to s tím prostě nikdo nic nenadělá, prostě peníze vládnou světu, nedá se nic dělat. A ještě, když už teda jsem u těch peněz, chtěla bych všem novinářům, rozhlasákům, televizákům, aby konečně vláda dostala rozum. A jsem na vaší straně.
0: Děkujeme. Díky moc.
1: Mějte se hezky.
0: Taky.
1: Přeju hezké léto.
0: I vám.
1: A dobrou noc.
0: Dobrou noc a naslyšenou. A neloučím se jenom s posluchačkou Ivetou, loučím se s vámi všemi, kteří jste naladili dnešní noční linku. Díky všem, kteří jste do ní přispěli, ať už slovem nebo textem. A dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Jsem rád, že mohu v některých našich divadlech, alespoň v některých, reagovat na vaše ohlasy, e-maily a vzkazy, mezi kterými nechybí ani přání o výběr těch slavných, než kvůli přímo legendárních historek a scének z vysílání rozhlasu anebo televize. Tak zase dnes večer pro jednou na veselou notu, jak se říká. Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Když jsem vám tu nedávno nabídl humorný monolog Jana Libíčka a taky Heleny Růžičkové, napsal mi jeden z vás posluchačů. Vidíte stand-up vystoupení nebo na stojáka jako vyšité, akorát se tomu tak dřív neříkalo. To je pravda. A společné mají ty tehdejší monology nebo čtení z povídek s těmi dnešními jedno. Totiž musí se to umět, ať už ve studiu nebo před publikem. Jak ostatně v zápětí dokáží Jaroslav Štarcl, anebo taky Oldřich Nový, ten tedy v roce 1953 s povídkou stejně noblesního humoristy Achille Gregora. Jak se jim asi psalo oběma pánům a četlo o jídle a závodní kuchyni.

Tedy to neříkám, všude tak není, ale u nás tak opravdu bylo. Takový případ se u nás udál s biologickými hodnotami v závodní kuchyni. Ale jinak jsme si stěžovat nemohli, ani jsme si nestěžovali. Jídla bylo dost a rozmanité, hodnotné živiny. Na druhé straně zase opravdu jsme si nevybírali. Všecko jsme snědli, beze zbytku skonzumovali. Jednou i připálené a pak zase přesolené. Nejsme zíčkaní, to je pravda. Detaily nerozebíráme. Někde se vyskytnou takový individualisté a to, aby závodní kuchař přišel o nervy. Nic jim pod nos neleze, v jídle se ponípají a kazí jen apetit ostatním spolustolovníkům. A připálené vůbec nejedí, nechají to. Takovým vařit, marná sláva, nezavděčíš se. Tak třeba uvaříš nějakou krmi a prohnaný strávník má apetit na jakousi docela jinou spécí. Ale nelze vařit individuálně, i špekun má jen dvě ruce a nemůže se kvůli individualistickým přáním přetrhnout. U nás, zaplať pán Bůh, takových individualistů není. U nás závodní kuchyně prosperuje i bez individuálních specí. Od samého vzniku ještě nikdo neudělal kravál, to je na mou duši pravda. Vařila se hlavně jídla národní a žádné individuální extravuřty. Knedlíky se zelím a kus uzeného k tomu. Nebo knedlíky se zelím a karbanátek. Nebo knedlíky se zelím a kotleta. Jindy jsme zase měli knedlíky se zelím a biftek. Skutečně strava byla rozmanitá, vydatná, ale hlavně nejednotvárná. Úplná fantazie. Ku příkladu na Štědrý den. Co bylo na Štědrý den? Les kdo by myslel, knedlíky se zelím a vepřová. Ne, ne, to bylo den předtím. Na Štědrý den byly knedlíky se zelím a kapr. Náš závodní kuchař se překonával. Jenom ne jednostranou stravu varoval. To vede k překyselení, nadbytečným šťávám a různým obtížím žaludku. Protože byl objektivní. V tom smyslu jsme také měli schůzi. Přednášel závodní lékař. O lidské stravě referoval. Předtím jsme ani nevěděli, jak je potrava důležitá. Nic jsme neslyšeli o fyziologii trávení a výměně látek. No daleko sáhlé věci, občané. Kdo se dřív o to staral? Výživa lidu a tak dále. No, hotová věda. Zvykli jsme si, pravil doktor. Všelijak si žaludek hňácat. Nejíme, pravil, uvědoměle. Ale z toho hlediska zaostale si cpeme břicho všelijakými dežiny a jinými neřády, hodnoty biologické pomíjíme, kalorií nedbáme a metabolismus máme v nepořádku. No toho bohu dík v naší závodní kuchyni není. Něco takového by se u nás ani netrpělo. My bohu díky už nejsme tak zaostalí, abychom v kaloriích měli nepořádek. Hned druhý den při obědě byly knedlíky se zelím a játra, trousili se pracovní síly do kuchyně a dotírali na kuchaře. Pověz, špekoune, dal si dost kalorií a do polévky dal si metabolismu, ale stala se taková věc, čerta by se v ní vyznal. Kuchař dal na tabuli vývězku, že jsme se zavázali pomocí nastatku, kde máme patronát, vykopat brambory. To je pravda. A že jsme tam brigádu neposlali. No, to je taky pravda. A že tedy brambory pro závodní kuchyni nebudou. Nebyla výroba, nebude distribuce. Budou se za příkrm podávat knedlíky se zelím a tak dále. Ale dal si plavajzník. Srotili se u vývězky, přečetli, uplivli a vydali se za kuchařem. Kam na nás lezeš s distribucí, figuro, dotírají. Neovládáme snad fyziologii trávení a výměny látek? Chceš zavést nepořádek do kalorií, porušit výživu lidu? A co metabolismus? Snad nakonec metabolismus přestaneš dávat a biologické hodnoty porušíš, to divo neudávili. Ukázali mu, že si nenechají na biologii sahat, ani od kuchaře. A hned zatepla svolali schůzi, ustanovili brigádu k vykopání brambor i s kuchařem. V sobotu brigáda odjela a v neděli večer přivezla nákladní dvoutunkou brambory. Soběstačně. Vlastníma rukama biologické hodnoty ze země vyrvali. I s kuchařem. Dnes je naše závodní kuchyně biologicky hodnotná. Poučili jsme špekouna. Žádná omezená distribuce, larvolína, ale výměna látek. Nedáme si, kdo ví, jakými dežiny žaludky hňácat. Občas také kuchař udělá bramborové knedlíky. Odváží se.
ale i v těch jsou biologické hodnoty, pravil závodní lékař. No proto...

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Dnes mě není opravdu do smíchu. Natož do řeči. Nezlobte se, odcházím. Pa. Vlastně jaký pak s Bohem, jo? Jaký pak odchod, to vím, to byste mě nechali bloudit bezútěšnou silvestrovskou nocí bez honoráře, co? Naopak vy všichni musíte pozorně vyslechnout, co mě vůbec trápí. Soužír moutí, mučí, hněte. A kde mě bota tlačí? Víc výrazů jsem ve slovníku nenašel. Ano, je strašné, že není možno žít se ženami ani bez nich. Ale sakra, to mám zas na jinou estrádu, to je ke dní žen, Ano, milí přátelé, kdo se je vítr, sklízí bouři. A proto, kdo by chtěl zůstat smuten na naší dnešní veselé dožínkové estrádě... To ne. Promiňte, to jsem zase sáh vedle. To je zase družstevní den, já to mám. Ano. Ano, vidíte, občané, jaký jsem gigantický somlař. Smolař. To je prosím na začátku a hned překlep. To je. Samozřejmě, jako vždycky, mě to potká na třetí stránce, ano. Tedy nejsem pověrčivý, chraň Bůh. Pověry jsou hloupost, tedy. Pokud ovšem nejede 13 namazaných ve 400-dadlovém autě. Ale pevně věřím, že má smůla je původu rodového. Pratetička ze strýčkovy strany Slula Pechová, provdaná Smolíková křtěná Kazy. Šťastná to paní. Kam šlápla tam 7 let, museli meliorovat louky. Když si měla položit základní kámen ke stavbě jeslí a poštěstilo se jí pustit ho panu starostovi na nohu. Starosta se naštěstí jmenoval Kulhánek už předtím. Od té doby ovšem nepřekvapí naši rodinu ni žád nezdar. Jsme smíření se vším. Sestřenice mlada se ohne pro 4 lístek a udělá si průh. Co jiného se dalo čekat? Bratr Albín navštívil Petřínské bludiště. Za 3 dny ho našli, jak hltavě chroustá zrcadlo. Inu, stalo se stalo. A že strýc Ctirad obdržel k svátku masožravou květinu. A ta hned večer prokousla tetě Bůček. Nad podobnou prkotinou už ani nemáváme rukou. Mě tedy osobně se tak dlouho lepila smůla na paty, až jsem si musel začít kupovat obuv o 3 čísla větší a tím pádem žít na velké noze. Rozjímám o těchto věcech z ústa i zřídka, jak kdy, a uvažuji o problémech bytí. Vím, bytím se nic nespraví, tedy vy smakarenko. Na nejvejš se prodřou kalhoty. Ale mnohé záhady v bytí člověka palčivě jitří mojí senzitivní duši. Co jsem se napřevaloval na gauči i na sofa? Co jsem se naptal hvězd, pokud nebylo zataženo? Když si šofér uhelník skladu dodá uhlí do vlastního sklepa, musí si taky převažovat putny. Je lepší řezané moravské víno, než řezaný hokejový soudce na Moravě? Až se stanou všechny zdejší děti kosmonauty, přiletí k nám někdo z Marsu učit se komíníkem nebo ševcem? Proč nemůžeme vzít trpaslíka do distribuce, když ho bereme do výroby? Tam se úpěnlivě hvězd. A chodím denodenně na observatoř. Na observatoř. Ne, protože se říká obzírati. Ale nebe. To kruté nebe mlčí jako zařezané a dále nechává moje nitro rozdrásané otazníky na kadeřnicích. Na holičkách. Nestýskám si. Vím, že nejsem sám. Všude je něco, Všude se s něčím potýkají. Každý zápasí s tím bivším. Každý má problémy. I přísný vedoucí pohostinství, když se ptá zmoženého hosta. Nejste náhodou šofér?
2: Ne. Ne, pokrýváš.
1: No tak to vám ještě můžu nalejt. U Čirůvku dvakrát vyhořel jenom proto, že si otec rodiny nosil práci domů. Dělal u asfaltéru. I přítel Kustřebka si nežije bezstarostně. V novém bytě získal intimní kuchyňku jako klícku. Chce-li paní dělat nastavovanou kaši, musí ji zkrátit, aby nevyrazila dveře na balkon. A nemalé svízele jim působí i panelozvuková izolace. Kvůli tchýni. Jednou takhle po obědě tloukla špačky a na to šup tam byl zástupce spolku pro ochranu zpěvného ptactva. Pochopitelně mají-li své potíže jednotlivci, nevyhnou se jim ani kolektívy. Okresní stavební podnik v Trdlicovaté Usni se dostal do nepříjemného konfliktu s kolaudační komisí. Nemohla zjistit v novostavbě jednu jedinkou závadu. Jak vešla, propadlo se s ní schodiště. To zase družstvo vynadil. Výroba náhradních dílů k náhradním dílům do zemědělských strojů muselo pro nedostatek náhradních dílů k strojům na výrobu náhradních dílů převzít náhradní díly národního podniku Navnadil. Ano. Ano, chystá se meziplanetární doprava. Věda triumfuje, lidstvo jása. A opět, kdo na tom bude nejhůř? Kdo? Alkoholici. Ve vesmíru nikdy nepoznají, kdy mají dost. Stav bez tíže jim nedovolí, aby spadli pod stůl. Že trpěl pro vědu Galileo, no budiš. Ale dnes? Ještě jednou mě přijdeš ve 2 hodiny v noci domů. Laje rozuřen otec dceři a uvidíš, co se stane. Tatí, sledovali jsme 3. kosmický koráb, říká Věruška. Byl právě v Perigeu. Mlč! Já ti dám astronomický kroužky. Já to potom budu živit, ne? Nic na plat. Humor je vzácné koření. A proto ji i dikobraz odměřuje jako šafránek. Jak jsem již výše uvedl, nenaříkám si. Jiní jsou na tom mnohem a mnohem hůře. Dostavil jsem se pouze proto, že mě cosi nutkalo, abych si zde před fórem odlehčil. Ten fór zní. Patronem zlepšovatelů a novátorů je Karel Hynek Mácha. Již v minulém století zvolal prorocky. Dalekáť cesta má, marnéť voláníť. I já vykonal v tyto dny velkou zlepšovatelskou túru. Moje druhé já zavelelo. Jardo, jdi do sebe, alou. Moc se mi nechtělo, nemám na to boty. Ale vzpomněl jsem si na onoho novináře, který nadepsal článek Více odvahy a pak se utíkal poradit, jestli může ten titulek pustit. Ano, nechci stále kýdat i bláto pouze na jiné. Velmi rád říznu i do vlastního masa. Mou směl rozepnout kabát, košili, nastavit svoji obnaženou hruď a zvolat, kdo si bez viny udeř. Ale šikovně. Aby mě doktor uznal.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Asi mi dáte za pravdu, že paní Dana Medřická, ačkoliv sama o sobě prý velký smíšek a milovník dobrého humoru, sama zase tolikrát v humorných skečích a scénkách v rozhlase nebo v televizi nehrála. A možná je to škoda, jak o tom svědčí ten krásný unikát Americké dědictví, napsaný snad přímo na tělo právě Daně Medřické vedle pánů Miloše Kopeckého a Eduarda Dubského. Inu, to je tak, když se potkají herci, kteří znají a přesně respektují zvolený autorský styl a taky míru gegu nebo vtipu.
2: Ano, ano, ano, pane Hubáček, dneska se váš případ projednává. Čekáme na vás. Tak tedy, vy jste paní Kovářová Karla, rozená Vejrašková, narozená v Krčicích, okres Příbram, 12.11.
3: No, na čtyhle ty podrobnosti, pane notáři, tady podle fotky vidíte, že je to všecko úplně jasné.
2: Ano, ano, jak už jsem vám psal, jedná se o pozůstalost vašeho zesnulého strýce, pana Johna Vejraška.
4: Chudák strejček. Já tomu pořád nemůžu věřit, když tady v loni v létě byl na návštěvě, tak byl takovej veselej, čipernej, no, takový mladý mi připadá.
2: Ano, ano, 76 roků, paní, jak tady čtu.
4: No dobře, ale jako mladík, kdybyste ho viděl, jako mladík. A jak mu chutnalo. Já vyvářela 12 knedlíků, flák svíčkový, šveskový knedlíky, štrůdl, no, no, jako v oposvícení. Taky jsem si musela dvakrát vyzvednout peníze z knížky. No, čekala jsem, že mi na to taky třeba nějaký ten dolárek přidá, že? Ale on ne, on, chudák drahej, porád jenom říkal, já ti to, Karličko, všecko jednou vynáhradím.
2: Rád věřím, že byl zdrav. Podle zprávy taky nezemřel na žádnou nemoc, ale následkem úrazu při automobilové nehodě.
4: Chudák drahej, no to tady mohl být ještě léta.
3: A on měl taky auto? A to zůstalo celý?
4: Taky nemusel v jeho letech jezdit jako blázen, že jo, jenomže oni v té Americe snad ani neumějí chodit pěšky.
2: Je pan strýc nejle, prosím, svým vozem, ale z vlastní neopatrnosti vběhl pod kola cizího auta. Řidiči byla jasně prokázána nevina.
3: No jen jestli, pane notáři, strejček už se nemůže bránit. Ale jestli tady byla pojistka?
2: Bohužel pojistka nebyla, případ byl řádně vyšetřen a svědecky doložen.
3: On nebyl pojištěný?
4: No to je nemožný. Ten dědek se zbláznil, on není pojištěný a lítá si po ulicích jak zbláznil. To je nezodpovědnost.
2: Ale abychom se dostali k věci, paní Kovářová. Jak jistě víte, jste jedinou příbuznou zesnulé.
3: Ano, ano, ano, to ano. On strejček měl jenom mě. V roce 1912 se s rodičema vystěhoval do Ameriky. Tam se tedy nikdy neoženil, bohužel, drahoušek. A děti taky nikdy žádný neměl, jenom mě.
2: Podle právoplatné závěti...
3: Jenom mě.
2: A podle právoplatné závěti může ve státech každý jedinec odkázat svůj majetek komu chce, bez ohledu na příbuzenské vztahy.
3: To snad to neodkázal všecko nějakýmu třeba útulku pro kočky. To tam jsou v módě prej teďko v Americe kočky.
2: Ne, nic takového se nestalo, to bych vás sem přece vůbec nezval.
3: No jo, no, já jsem taky jenom špásovala, nebak strejček a kočky. Ten měl jenom mě. My jsme se měli rádi jako otec s dcerou.
2: Ale pokud jsem vyrozuměl z této zprávy, viděli jste se poprvé při jeho loňské návštěvě v Praze a předtím jste o sobě nevěděl.
3: No to ano, to jo, ale já jsem na něj myslela denně. Denně. A když v loni na jaře přijel, prohlásil se jako příbuzný, to já jsem ho popadla. Ne, do hotelu, vyloučeno, u mě musel bydlet. A měl se jak v bavlnci, já ho hejíčkala, já s ním na Hračana, do Vikárky, no kam si vzpomněl? Já si byla pomyslela, že tady teďko takhle budu sedět.
2: Zmínil se vám někdy váš pan strýc o jistém panu Kubáčkovi?
3: Hubáčko? No to jako má bejt?
2: Ze závěti vyplývá, že při pražském pobytu poznal váš pan strýc jistého pana Josefa Hubáčka a pojal k němu hlubokou náklonost. Zdá se, že spolu chodili k flekům na pivo.
3: No to jo, to k flekům strejček chodila sám, protože já po hospodách nevysedávám.
2: V závěti odkázal váš pan strýc celý svůj majetek rovným dílem vám a zmíněnému panu Josefu Hubáčkovi. Ovšem s jistou podmínkou.
3: Cože? Já se mám dělit s nějakým Hubáčkem? Já? Jediná právoplatná příbuzná?
2: Tak zní ověřená závěť Johna Vejrašky. A ta podmínka je, že svolíte provrat se za pana Josefa Hubáčka a že on svolí oženit se s vámi. Když odmítnete, připadne celé jmění panu Josefu Hubáčkovi, odmítne-li on, připadne vám.
3: Jak prosím?
2: Když odmítnete, celé jmění připadne panu Hubáčkovi, odmítne-li on, připadne vám.
3: Vodu. Ten dědek se zblází. Já si mám vzít nějakého Hubáčka, kterého jsem ve svým životě neviděl.
2: Vrácio, prosím, nemusíte, nikdo vás přece nemůže nutit.
3: Jo, a on to všecko schrábne, že jo? To zrovna. Rekurs. Musí se podat rekurs, ten ožrala na něj udělal nátlak.
2: Tak to jste na omilu, paní Kovářová. Pan Hubáček byl stejně překvapen jako vy a nemá rovněž chuť vstoupit s vámi ve stav manželský.
3: Nemá?
2: Ne.
3: No tak to je vyhráno. Ať to podepíše pěkně a máme ho z krku. A on si může dál pěkně vysedávat tu fleku.
2: Mám takový dojem, paní Kovářová, že váš pan strýc velice trpěl pocitem osamělosti. Celá ta věc se u něho vyvinula v jakýsi komplex. Pan Hubáček je starý mládenec, jako byl. On nemá nikoho na celém světě, vy jste také osamělá. Měl vás oba rád a chtěl vám oběma nějak pomoci zbavit vás osamělosti. Jeho úmysl byl jistě velice dobrý.
3: Prosím vás, co mi to tady vykládáte? Zpak já se cítím osamělá. Asi uvařím, asi vyperu a nikoho nepotřebuju. Hubáčka.
5: Dobrý den. Pěkně prosím, já se hlásím.
2: Dobrý den, pane Hubáček. Jsem rád, že jste přišel. Dobrý. Tady prosím, paní Kovářová.
5: Na, koukám, že jste z toho celá pav, co? Pěkný filuta Honzíček, co?
3: Můj drahej strejček byl veselá kopa. On si z vás udělal dobrý den.
5: No tak, což o to šprýmař to on byl. Na druhé straně zase, jak si chápu, že dáma vaší, jak si, opulence, korpulence a elegance se nebude jak si vázat na cizího mužského, že ano? Knou byste se přece nikdy neprokučil.
3: To naopak, drahý pane, ale to já si myslím, že vy byste si neuvázal na krk ženskou, o který vůbec nic nevíte.
5: A to se velice mýlíte. My jsme o vás s Honzíčkem toho napovídali. Jej, já vím o vás vše. Jak jste ovdověla, jak jste se pěkně zařídila. Vždyť vy ani žádného mužského nepotřebujete, přece byste se nevázala na starého chlapa s podágrou, jako jsem já. Prosím vás, co byste z toho měli?
3: To se tedy hrozně mejlíte, ale já si myslím, že když jste do této doby zůstal svobodný, takže do toho teďko teda asi nepolezete.
5: A to se velice mýlíte. Já se mu můžu ženit třeba zítra odpoledne. Mě totiž až dosud žádná nechtěla. V tom to prosím je. Já se nedivím, já jsem divnej patron. Hmm? Se mnou, aby pes vydržel.
3: A proč vy si myslíte, že já jsem se znova nevdala?
5: To se divím.
3: No, poprvé to bylo z mladický nerozvážnosti. A nebo štík toho do smrti litoval. To byl život, pane. Ten měl se mnou peklo. Galeje, hotový galeje.
5: No, tomu se ani nedá věřit.
3: Jo, jo.
5: Taková pohledná, čistá, šlachovitá, spodávka. Ženská, jako vy.
3: No, to se nedejte vysmát. Já a spořádaná. Šlachovitá to jo. Já, když na někoho mrknu v krámě, v tu ránu zapomene, co měl koupit. A když se dopálím, tak to teda popadnu první, co mám po ruce a už to lítá.
5: No, mě nepoděsíte, dámo. To já vybílím hospodu, než řeknete šec. Pepík Pruďas, tak se na mě všude doptáte. Mě nechtěla žádná ani za mladá na to štět, ne. S tím nebo s tím se nedá nic.
2: Prosím vás, ale tenhle spor je úplně zbytečný, kdybyste mě laskavě nechali...
4: No počkejte, vy se do toho nepeďte, jo. Jak to mluvíte
5: s panem notářem?
4: Tak co, ale vy ho nechte, ať to dopovídá všechno, prosím vás.
5: Tak moment. K věci, prosím. Tak nám jde o celý život.
4: Tak si ho opatrujte. Mě nenuďte, abych se stala znova vdovou.
5: Snad byste si nevzala takového notorického alkoholika a neřestníka a průťase, jako jsem já.
4: Jo, vzala. Vzala teda od hodiny, ale vyměla si sotva.
5: O, ne, prosím, velice rád. A hned zapište to, pane notáři, já jsem ochoten se oženit.
4: Okamžik.
5: Úředně to, prosím.
4: Ne, to byl můj nápad. Já jsem s tím přišla první, jestli jste to ráčel sledovat.
5: Prosím, že jsem ochoten složit své šediny na její hruč.
4: Šediny si složte kam chcete, ale počkejte, co vám s nima udělá.
2: Jak vidím, dohoda je vzájemná, ano? Oba jste tedy rozhodnutí vzít si jeden druhého. Můžu tedy pokračovat ve čtení závěti a doufat, že mě konečně pustíte ke slovu. V době, kdy zesnulý Johnny Vejraška si pisoval svou závěť, činilo jeho jmění 236 525 dolarů.
6: 200? Ne. Drahej strajíček. Marná sláva, to byl pilnej, poctivý, pracovitý člověk.
7: Já jsem vždycky říkal, že je to charakterní inteligent.
4: A já mám dát 118 tisíc tomuhle.
2: Moment, ještě jsem neskončil.
7: Aha, teď přijdou nemovitosti, co?
4: On měl auto.
2: Bohužel. Od sepsání závěti do jejího vstoupení v platnost uplynulo půl roku a za tu dobu nastala podstatná změna.
7: Ano, přivedli úroky, že?
2: Papíry, ve kterých měl Johnny Vejraška uloženy peníze, klesly a nakonec pozbyly ceny vůbec. A dolar, jak víte, klesl také.
7: V mých očích klesá i on.
2: Ve snaze znovu nabít mění prodělal zesnulý Johnny Vejraška i zbytek svého majetku, takže se ještě zadlužil. Prostě suma, kterou dědíte rukou společnou a nerozdílnou, činí 2,55 dolarů.
4: A já jsem to chlapa tady měsíc živila zadarmo.
7: I já jsem tratil, dámo.
4: Drahý příteli, stali jsme se obětí podvodník.
2: Bohužel to je jediný majetek, který po Johnu Vejraškovi zůstal. A mám tomu rozumět tak, že snad nereflektujete na ty 2,55 dolarů?
4: No ty si můžete klidně strčit za klobouk.
7: Vy mě mluvíte z duše.
4: Já nikdy nešlo o peníze, ne. Nikdy.
7: Mě mluvíte z duše. Poslyšte, co mi dva tady vlastně ještě pohledává?
4: No vlastně ano, ale tohle to jste mohl vyřídit telefonem.
7: To jste nádherně řekla, to jste krásně vyjádřila. Je vidět, že jste akurátní ženská.

0: francíze?
1: Nikdy nevím, nikdy. Celý život jsem čekal na tu pravou.
2: Johne Vejraško, myslím, že můžete být se svou závětí spokojen.

už nikdy víc milovat nebudu. Už nikdy víc milovat nebudu. Jenom jednou jsem to zkusil, ještě dnes mám ostudu. Už nikdy víc milovat nebudu. Už nikdy víc milovat nebudu. Kdo to zná, pochopí.

dávno musil odevzdat se osudu. Už nikdy víc milovat nebudu, už nikdy víc milovat nebudu. Jenom jednou jsem to zkusil, ještě dnes mám ostudu. Už nikdy víc milovat nebudu.

A proč píseň lásky radši vůbec už nespívám? Neumím jak mnozí jiní slíbit lásku bez studu. Už nikdy víc milovat nebudu, už nikdy víc milovat nebudu.

0: pokud na mě záleží, už nikdy víc milovat nebudu. Nebudu, nebudu, nebudu. Ani za nic.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
2: Kolikrát jsme tu už jenom připomněli celoživotní přátelství Miroslava Horníčka a Jiřího Sováka. V televizních hovorech H byla kdysi příležitost, aby Jiří Sovák vedle pana Miroslava Horníčka zavzpomínal na svého tatínka a taky na léta strávená v mládí v pojišťovně. No a pro nás je ten závěr dnešního divadla vlastně taky dobrou příležitostí vzpomínat na to, jak společná setkání obou pánů pokaždé přinesla něco chytrého humoru a dobré nálady.
3: Napřed jsem se musel účastnit takového kurzu, ano, který mě nechal úplně netknutýho a jsem nepoznal stejně potom ani tedy pojistku od požáru, od kloupání. Oni byli strašně zdobený, ty pojistky, jako zlata. Tenkrát, že sám byla taková adjustace velice pečlivá, takže to požár a vloupání jsem nikdy nemohl v tom foforu najít. Ale jedna ohromná historka mi zůstala až do dneska. Hlavě tam totiž na ukončení toho kurzu měl přednášku takový ten nejvyšší, ten akvizitor ode všeho, taková carevna cesták, carevna. Ten nás prostě morálně, tak měl morálně nadzvednout a trošku přisfanatizovat taky, jo? A říkal nám, podívejte kolegové, jdete do světa za praxí, no já vás musím

0: upozornit takovou věc, že se vám stane, že vás budou lidi hrubě oslovovat. Že vám budou spílat, mnohdy bude s vámi i po schodech smíkáno. Ale mějte vždy na paměti, že za vámi stojí rezerva Pražské městské pojišťovny, 50 milionů korun, a že jsme nákladem 1 milion korun nechali zasklít ve svatovickém chrámě to pravé okno.
1: Takže tohle jsi měl na mysli vždycky.
0: Tohle to jsem
1: měl. To pochopitelně
0: to... takhle nadchnutý jsme vyrazili do terénu, já jsem navštívil tří partie, všude mě vyrazil a skončil jsem v bijáku ve 3 hodiny.
1: Ano, ano. No a... no a třeba, počkej, ty jsi pojišťoval nějakou paní, který umřel muž,
0: jo, tak, to ty myslíš, chtěl... já jmenovat nebudu, páč, jsou tady ještě příbuzný a celkem to. No to byla tenkrát ovšem, ne pro veřejnost, ale pro pojišťováky a pojišťovny, to byla konkurence veliká, Slávě, Sekuritas a Pražská městská pojišťovna, tak to byla skutečně bomba. Tady byla fabrička tedy půl roku nepojištěná. Víš, co to je při té konkurenci? Všechny pojišťovny se toho vzdali. Tam totiž šlo o to, manžel umřel a milující manželka se trošinku, ale nepatrně, nebylo to na blázinec, pomýlila. Tragédie ovšem spočívala v tom, že tam ten pán měl dvě obrovský dohy, jak ty... Dogy.
1: Dogy,
0: ano. Dvě obrovský dogy, jak ty říkáš, stěhovací.
1: Ano.
0: Stěhovací dogy. A to byli jeho miláčkové a oni měli strašně rádi jeho a tak neustále byli spolu. A ta manželka po smrti toho manžela viděla jeho vůli v počínání těch dog. Těch, já to nemůžu říct, těch dog.
1: Dog, ano, ano.
0: No a právě stala se taková věc, že tam se vystřelilo spoustu jako těch akvizitorů a vždycky se vrátili nějakým způsobem obnažený, jo, až ty dogy, to je zajímavý, ta cejtí cestáka, okamžitě pozná. No tak mě tam někdo, abych nezdržoval, mě tam někdo hodil do té schránky tenhle typ na tuhle tu továrnu. Z legrace, až myslel zajíc, zelenáč, že no dopadlo to tedy jaksi dobře, až tam nějaká duše se nadomu smilovala, ta Mařenka přišla a řekla, pane Sokol, nějaká písařka, nechoďte tam, jsou to rošťáci, chtějí vás takhle a tak dále. Mě to nedalo, šel jsem za tím vedoucím, za tím přednosta Křeček to byl, ten mi dal takový chorobopis, oni měli chorobopisy ty nepojistný,
1: ano.
0: Nepojistné cvoci. No a tam bylo, no a tam jsem si vydedukoval z toho, že ona vlastně tohle, co jsem vám podělal, to jsem si vymyslel. Jako hypotézu, jako detektiv, a ona vyšla. Skutečně, já tam chodil asi týden krmit ty dogy, buř tam napřed na klacku, pochopitelně. Tak jsme si na sebe až do 15 kilo buřtu, pak jsem se zarazil, to už jako stačí, to myslím, že už je dost jaksi pojištěný. No tak jsem to risknul, šel jsem potom, tam byl dvůr a zahrada, a to bylo to místo tabu, kdy ta bába koukala takhle vždycky tím oknem, jak kdo jde a jak se těm psům chová. Tak samozřejmě, když někdo už potvoro a už byl konec ven, jak nebaž ona viděla, že s těma dogama on jaksi nevychází a tím to jako skončil. Ještě já, když jsem tam nastoupil, no samozřejmě, oni se ke mně hnali, ale poznej, u psa si je nadšený, anebo prostě rozuřený.
1: Ne,
0: poznám.
1: Já to někdy nepoznám ani u herce.
0: Někdy, no. U některých je to těžký.
1: Ano,
0: no tak, ale dopadlo to dobře, pak jsem se s ním a mít nakonec jako no, stálými chlupy na těle, pokud ten moment první, já měl v každý kapse buřte, aby... Já jsem s ním mluvil neustále, když jsem je krmil, takže oni mi říkali, tak ne, tu, a co pak, jo, ty klasný pejsek, a tohle. A baba vyšla ven a kouká, vy máte rád zvířatka. Já pom, co pak, no, já paní, já, ale jak mě milujou zvířata. Já mám špačka, toho jsem našel nějak kulhal, takže nemohl lítat. Toho jsem naučil říkat Jiříku, ne, no, tak pochopitelně. Pochopitelně tím to bylo jako hotový, já to přeskočím ten děj, že jo, kopec pojistek, ty pojistky dělali 7 000 čistýho tenkrát, to je obrovská suma. Kopec pojistek, který jsem se naprosto nevyznal. Teď jsem k tomu dal ty návrhy a teď jsem tam nad tím študoval a v tom přišli ty psi, jeden si se takhle na židli a druhý takhle a ten jeden... do huby, takhle, tak jak si mě svojí hubou do úst, ne? No, takhle dejchal a zapáchalo mu šíleně z úst, tedy z huby.
1: Ano.
0: A ten druhej, ten zas koukal, jak píšu, a vždycky mi takhle packou, jo?
1: Jo.
0: A teď bába od stolu přes vejde nepozorovala, jak se zachovám, jo? Tak já tak, tohle, to, takhle, tomhle jsem jako trošku upusinknul jsem ho a ona jsem slyšel, jak vzlikla.
1: Ano,
0: jak vzlikla u toho stolu a bylo to hotové. No prostě výsledek byl, přines jsem štos, pak jsem to neuměl vyplnit, ano, nepodepsaných návrhů.
1: Jiří, já jsem měl takovou otázku, já jsem jednou dávno od tebe slyšel takovou krásnou vzpomínku na tvýho tatínka. Já nevím, jestli už si vzpomeneš, ale bylo to něco s husím prejtem.
0: No jo, no tak na mýho tatínka mohu vzpomínat i při této příležitosti, protože jsem ho měl velice rád a byl to člověk velice moudrý a i když neměl vždycky pravdu, tak jedna věc mě utkvěla, to už jsem se řídil celý život. On totiž říkal, víš, Jirko, koukej se něco naučit, abys to uměl dobře dělat. Pak tě budou lidi vždycky potřebovat. A já mám dneska takový pocit, že to všichni tatínkové neříkali.
1: Moment. Řekl ty si někdy něco takového svýmu synovi?
0: No, mýmu synovi jsem to řekl hodně, no ale já myslím, že bude lepší, když si pozveš zase jeho.
1: Já jsem s ním točil, to je moc sympatický kluk, já ho mám rád. No, ale já ti nechci, jak si rušit tebe, ty jsi chtěl vzpomínat na tatínka a na husí prejt.
0: No ne, já ani nechtěl na to tak vzpomínat jako ty.
1: No ty máš rád tatínka, já husí prejt.
0: On můj otec byl trošku spontánní, až trošku jako cholerický.
1: Ano, tak, jako ty, jako ty.
0: On byl ovšem přitom velice roztomilý, takže...
1: Jako ty, jako ty.
0: Ale ovšem bylo těžko s ním vyjít, protože on měl ty rozkazy, který vůči mě měl, strašně neurčitý. Třeba on spravoval kliku v kuchyni, abych ho tak nějakým způsobem demonstroval. A povídá, hele ty, Jiříku, no tak to, nech to blbnutí, pojď sem, vem to, tadyhle to, jo, a já nevěděl co, tak jsem vzal, tadyhle to, vem, kleště, pojď sem, tadyhle, z téhle strany, ale ne, takhle, dít ruku, blbče, sejdi. No a právě s tím prejtem, tak to byla taková...
1: Můj tatínek málo kdy spravoval kliku, ale tohle mi řekl často.
0: A to jsem právě, když máme hovořit o tom prejtu, přišel ze školy, to jsem byl ještě mladíčky, ze školy a nabíral jsem si prejt z kastrolu, který byl na kamnech, a máti nechal, aby byl vlažný. Přišel a otec seděl v jiným plášti v čepičce u stolu, čet noviny, poslední můj v něm. Pak jsem se zahloubal do toho pekáče, jednu sběračku na talíř a druhý, jak jsem nějak čuměl vedle, na botu. Na botu. Teď jsem se bál hnout, až abych neupozornil nějak, víš, velkým pohybem. Tak jsem se pomalonku otáčel, jestli to táta vidí. A on seděl takhle a měl ty noviny dolů a koukal na tu botu. To bylo takový, jako když jsou dva krápníci, víš?
1: Ano.
0: Mě zcepeněli oba. Najednou on vylečel, vypřel a už jsme byli oba pod prejtem.
1: Tak na tvý zdraví, nebo nechceš se nabít na svý zdraví?
0: No já bych velice rád, ale snad mimo záběr, aby zase nějaký dopisy nebyly.

0: cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.